0: 16 stíhaček Gripen E má Ukrajina získat až v roce 2029, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že už na začátku příštího roku Švédsko dodá Ukrajině 16 starších typů C a D. Ke špičkovým Gripenům E Švédsko poskytne také balík technické podpory, oznámil Zelenský a poděkoval Švédsku za pomoc, kterou Ukrajině poskytuje už od samého začátku ruského vpádu. Ukrajinští piloti a technici se už ve Švédsku učí se stíhačkami Gripen zacházet. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Zhruba 1200 léků budou nově moct předepisovat praktičtí lékaři. Od dneška si tak pro ně lidé nebudou muset chodit ke specialistům. Změnu oznámil ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Podle něj se tím uleví specialistům, kteří budou mít prostor věnovat se vážněji nemocným pacientům. Změna se týká hlavně léků na kardiovaskulární onemocnění. Za posledních 10 let klesla kriminalita v Praze nejvýrazněji ze všech krajů. Vyplývá to z nových údajů Českého statistického úřadu. V počtu trestných činů hlavní město sice dlouhodobě převyšuje ostatní kraje, podíl metropole na celkové kriminalitě v zemi se ale stále snižuje. Podstatnou část trestných činů tvoří v Praze zejména drobné kapesní krádeže, pokračuje mluvčí statistického úřadu Jan Cízler.
2: Praha se dlouhodobě na celkovém objemu kriminality podílela přibližně z 1/4. V roce 2025 ale její podíl klesl na zhruba 20%, což je nejnižší hodnota za celou sledovanou dekádu. Pro porovnání, v roce 2015 tvořily skutky registrované v Praze více než 25% veškeré registrované kriminality v zemi.
1: Loni policie v Praze registrovala bezmála 35 tisíc trestných činů. V roce 2015 to přitom bylo 64 tisíce. Nejméně v průměru klesla za posledních 10 let kriminalita v Karlovarském kraji. Sport. Francouzští fotbalisté porazili v úvodním kole play-off mistrovství světa Švédsko 3-0 a postoupili do osmifinále. To si zahrají i Norové, kteří zvítězili nad pobřežím Slonoviny 2-1. O 3 hodiny ráno našeho času se hraje další zápas, a to mezi domácím Mexikem a Ekvádorem. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. A tenistka Karolína Plíšková porazila v úvodním kole Wimbledonu Krajanku Terezu Valentovou 6-3 a 6-4. Plíšková se na travnatý Grand Slam vrátila po 2 letech a přiznává, že se v závěrečné části kariéry necítí pod takovým tlakem.
3: Jo, užívám si to možná o trošku víc než ty roky, co jsem sem vlastně jezdila, jakoby každý rok tak nějak jako automat, tak teďka je to trošku jiný a jsem si vědoma toho, že to může být poslední Wimbledon, takže se to snažím tak nějak brát trošku víc v poho, i když na kurtě to jde dost těžko.
1: Do druhého kola Wimbledonu postoupili i Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková a Marie Bousková.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D2 za Brnem a v Praze uzavírka v Těšnovském tunelu. Na dálnici D2 opatrně na výjezdu z Brna směrem na Bratislavu. Za sjezdem z dálnice D1 silničáři přestavují dopravní značení. Dočasně se tam proto projíždí pouze jedním pruhem. Hotové to mají být do rána. V Praze je omezený provoz v Těšnovském tunelu. Směrem do centra je zcela uzavřený. Jezdí se proto obousměrně v opačném směru a pouze jedním pruhem. Bouřky mohou působit komplikace na Chrudimsku, Orlicko-Ústecku a Znojemsku. Silně prší, na vozovkách je hodně vody, doporučujeme opatrnou jízdu a dobré osvětlení kvůli snížené dohlednosti. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno až zataženo, v Čechách občas déšť a nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky ustávat a začne se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jeho východě kolem 32 stupňů, na horách pak většinou kolem 17. Tolik zprávy. Posloucháte noční Radiožurnál a slovo má opět Adam Carda.
6: 5,5 minuty po 2 hodině budeme soutěžit, s vámi je totiž noční Radiožurnál a tento čas patří tomu, že budeme rozdávat výhru. Dnes a po zbytek týdne audioknihu na Radiokartě s názvem Sestry od spisovatele Martina Uhlíře. Jedná se o psychologický román. Robert po rozvodu zamíří na dovolenou na Bracíli, ovšem cestu mu skříží dvě sestry. Každá jiná, ovšem obě si nesou tajemství. A jaké, to se dozvíte, když s námi budete soutěžit. A to na číslech 221 552 155 nebo 255 na konci. Tak volejte právě teď.
4: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Verona a letní píseň Endless Day zazněla v nočním radiožurnálu a teď jdeme soutěžit.
1: Radiožurnál pro vás má psychologický román Martina Uhlíře.
2: Sestry se ptát radši nebudeme. Zůstane to mezi námi, ano?
1: Robert na dovolené u moře nabírá sílu po rozvodu, ale stále ho vyrušuje přítomnost dvou sester, které skrývají tíživé tajemství.
2: Napadlo ho, že je opět vydán na pospas rozmarům jedné ze sester. Možná té šílenější.
1: Audioknihu Sestry na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru pro celý tento týden jsme si teď představili a pojďme zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince. Haló, slyšíme se?
3: Slyšíme se, Lenka. Dobrý večer.
0: Lenko, zdravím vás. Voláte nám už z dovolené, nebo na ní ještě nedošlo?
3: Ještě na ní nedošlo.
0: A chystáte se během léta?
3: Chystám, ale po Čechách.
0: Po Čechách. No a to by se vám ale určitě hodila audiokniha k poslechu třeba někde u vody, ne?
3: Určitě jo.
0: Tak to vás potěším. Dneska totiž není otázka. Takže audioknihu na poslech během vaší dovolené máte zaručenou.
3: Je, tak to děkuju moc.
0: Není vůbec zač. Předpokládám, že bude asi výhra pro vás.
3: Určitě.
0: Perfektní. Tak já jenom poprosím, vydržte mi tedy ještě chviličku na telefonu.
3: Děkuju.
0: Díky také. A vy ostatní budete mít samozřejmě příležitost hned zítra v tradičním čase po 14:00 a kde jinde než v nočním radiožurnálu na vás bude čekat audiokniha na Radiokartě Sestry od Martina Uhlíře.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.
6: I known you all my life. I met you back when we were kids before the second grade.

0: Ladíte noční radiožurnál a v Karlových Varech se teď dokončují přípravy jubilejního 60. ročníku filmového festivalu. My se ale díky rozhlasovému archivu i kronice historika Květoslava Kročí můžeme vrátit do roku 1968, kdy i filmaři v Československu žili novou nadějí v tvůrčí svobodu bez cenzury. 16. Karlovarský festival se konal v první polovině června a tak si všichni ještě od budoucnosti hodně slibovali.
1: Vedení festivalu považuje letošní ročník za přechodnou formu, z níž chce pro příště vytěžit nejpozitivnější zkušenosti.
2: Hlásila rozhlasová reportérka jen dva měsíce před invazí spojeneckých vojsk v roce 1968. Festival chtěl být tak jiný, že změnil i tradiční soutěž. Ceny udělovaly hned tři poroty, autorská, technická a herecká. Hned dvě velké ceny tak dostal film, který se do Karlových Varů hodil, a to nejen svou uměleckou kvalitou.
3: Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.
2: Rozmarné léto režiséra Jiřího Mencla si mohli diváci užít i v letním kině. Neobvykle chladné počasí první poloviny června roku 1968 ho změnilo v areál pro otužilce. Výběr porod ale naopak rozpálil sovětskou delegaci. Rozmarné léto označila za film bez hluboké ideje, odtržený od současnosti, a ředitel Mosfilmu prý kvůli tomu dokonce napadl spisovatele Arnošta Lustiga, který byl členem autorské poroty. Jiří Mencl ale mohl slavit. Úspěchu Rozmarného léta předcházelo v Americe dubnové udělení Oscara za ostře sledované vlaky.
4: Já jsem Vanšuru čet samozřejmě, protože já jsem strašně měl rád českou literaturu a čet jsem, co jsem mohl, Poláčka, Čapka, ale ten Vančura byl nestravitelný. A to Rozmarné léto se mně líbilo. Pak jsem se dočetl, že on to psal jen tak pro pobavení svých přátel na Zbraslavi, než jako velkou literaturu. A pak za mnou přišel pan Nivelt, to byl dramaturg ostře sledovaných vlaků, a on napsal scénář podle toho. A já jsem mu řekl, točit tuhle knížku, to se dá jenom zkazit. No a naštěstí se to povedlo.
2: Už před začátkem festivalu se v roce 1968 stala i jiná důležitá věc. Na jaře dělníci odstřelili v tehdejší Chebské ulici školu a 13 domů s víc jak stovkou bytů. Při zahájení filmové přehlídky pak byl položen základní kámen mezinárodního kulturního a společenského střediska Termál, tedy festivalového centra. A na koho čekali lovci autogramů 16. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech? Byl to hlavně náčelník Apačů Vinetů, tedy sympatický Pierre Brice, který tu darem dostal skleněnou dýmku míru. Prý se dočkal královského přijetí. Faninky vydržely před jeho hotelem postávat dlouhé hodiny a po Karlových Varech musel chodit s ochrankou. Popularita mu ale nikdy nevadila a do České republiky se pak Pierre Brice ještě několikrát vrátil.
5: Jak bych se mohl zlobit na roli, která mi poskytla takový status? Tím, kým jsem dnes, jsem jen díky tomu, že jsem hrál Vinetua, takže musím poděkovat Vinetuovi, ale i producentovi, který si mě vybral.
2: Děkoval Pierre Brice, na kterého už můžeme jen vzpomínat. Z Karlových Varů, Lenka Šumová, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Letní autoškola Radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy přináší Monika Chmilová.
3: Ve Venezuele kvůli zemětřesením z minulého týdne zemřelo nejméně 1943 lidí. Uvedl to předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez, podle kterého je v zemi taky přes 10 000 zraněných. Podle záchranných složek bilance není konečná. Zemi pokračuje odklízení trosek a pátrání po pohřešovaných. Pomáhají přitom i čeští záchranáři. Zemětřesení včera zasáhlo i severozápad Mexika. Podle geologické služby Spojených států mělo sílu 6 stupňů. Otřesy postihly mexický stát Sinaloa v Kalifornském zálivu. Tamní úřady ale zatím neinformují o žádných škodách nebo obětech. Za vraždu léčitele Richarda Schiffera poslal vrchní soud dvě ženy do vězení na 9 a 12 let. Oproti předchozímu rozsudku jim tresty snížil. Zubařka a učitelka v penzi měli vůdce kutnohorské sekty zavraždit v roce 2022. U soudu se hájili tím, že jednali na jeho příkaz. Proti rozsudku se obě chtějí dovolat k nejvyššímu soudu. A karlovarská nemocnice otevřela zmodernizované dětské oddělení. Je vyzdobené filmovou tématikou. Na úpravě oddělení nemocnice spolupracovala s nadací Archa Chantal. Ta na projekt přispěla částkou 890 tisíc korun. Dalších 123 tisíc zaplatila nemocnice.
0: Sport.
3: Francouzští fotbalisté postoupili po vítězství 3-0 nad Švédskem do osmifinále.

0: Finále mistrovství světa. To si zahraje po druhé v historii i Norsko, které zdolalo pobřeží slonoviny 2-1. Ve 3 hodiny našeho času nastoupí domácí Mexičané proti Ekvádorcům. Přímý přenos uslyšíte na radiožurnálu Sport. A u fotbalistů Nizozemska skončil po vyřazení ze světového šampionátu trenér Ronald Koeman. 63-letý kouč po prohře a vypadnutí na penalty v úvodním kole s Marokem na post rezignoval.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprojezdná dálnice z Drážďan do Česka a omezení u Kolína. Dálnice z Drážďan do Prahy je na německé straně za Pirnou neprůjezdná po požáru vozidla, hlásí náš zpravodaj přímo z místa.
3: V Německu hoří dodávka, je to tam zavřený a vypadá to, že to bude na dlouho. Se tam dělá pěkná kolona, takže z Německa do Čech se asi teď nikdo nedostane.
2: Můžete to ale objet, poslední možnost sjet je na exitu 6 na Pirnu a na silnici 172. A na řadě míst jsou teď bouřky v jižních, středních i severních Čechách a také na Vysočině. Bouřka je i na Pardubicku, padá hodně vody, fouká silný vítr a to působí lokální problémy. A v Pardubicích je neprůjezdná silnice do Mětic, spadly tam dráty elektrického vedení. A u Kolína zpomalte na silnici 38 do Poděbrad, mezi křížením se silnicí na Český Brod a Novou Vsí 1 silničáři opravují vodorovné značení a průjezdné je to tam jedním pruhem Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme převážně oblačno až zataženo, v Čechách občas déšť nebo přeháněky místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky ustávat a začne se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 30, na jihovýchodě kolem 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Ceny potravin, benzínu i nájmů ve Spojených státech raketově rostou. Některé podniky teď mají podstatně vyšší příjmy díky mistrovství světa ve fotbale a jejich pracovníci z toho chtějí mít také prospěch. V několika pořadatelských městech hrozili protestem a v Seattlu už skoro 2 týdny stávkují. My se k tématu podrobněji vrátíme za pár minut.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Zápisník Jana Kaliby.
1: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
2: Při fotbalovém mistrovství světa se ve Spojených státech zápasí nejen s míčem na hřišti, ale také o lepší platy a lepší pracovní podmínky. V Los Angeles se po vyjednávání provozovatele stadionu se zaměstnanci podařilo na poslední chvíli odvrátit stávku. Naopak v Seattlu nespokojení hoteloví pracovníci už víc než týden nechodí do práce a demonstrují přímo před vchodem jednoho z oficiálních hotelů šampionátu. Navštívil je tam náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
3: Tenhle happening před hotelem Embassy Suites řetězce Hilton hned za rohem od stadionu v Seattlu tady není náhodou. Bubenice i několik desítek dalších lidí patří k zaměstnancům hotelu, kteří teď nechodí dovnitř budovy pracovat, ale sem na ulici protestovat. Mají tu stoličky, zásoby jídla i pití, baví se hudbou a zrovna tu taky pochodují s transparenty, jako jedna práce by měla stačit. Jak mi říká Hayden, za normálních okolností recepční tohoto hotelu, už skoro dva týdny tu takhle demonstrují a to nejenom za lepší platy.
4: Bojujeme za spravedlivé mzdy, za zdravotní pojištění po celý rok a kromě toho žádáme preventivní ochranu před agenty imigračního úřadu ICE.
3: Hayden Ayerly patří k víc než stovce odborářů, kteří proti vedení hotelu tady v Seattlu stávkují. Říká, že protest se podle něj na provozu hotelu projevuje, což je obzvlášť teď během šampionátu pro podnik citlivé.
4: Mistrovství světa nám dává do ruky skvělou páku. Je to výborná doba na to, aby naše stávka hotel skutečně bolela. Pokoje během šampionátu prodávají za přepálené ceny. Vydělávají spoustu peněz a taky my chceme přidat. Cítíme, že si z toho koláče zasloužíme větší díl.
3: Prohlášení pro lokální televizi King 5 mluvčí Hiltonu uvedl, že firma se snaží s protestujícími v dobré víře vyjednávat a dosáhnout kompromisu výhodného pro hotel i jeho pracovníky. Seattle během světového šampionátu očekává 750 000 návštěvníků navíc. Ovšem, pracovníci hotelu mezi tím řeší každodenní starosti.
4: Ceny tady v Americe raketově rostou, úplně se to vymklo kontrole, obzvlášť pokud jde o nájmy. Většina lidí ani nemůže žít tady, ale nikde za městem. A ceny benzínu letos narostly ještě víc. Něco takového jsme v životě neviděli. A kvůli clům rostou i ceny potravin. Takže my chceme, aby se to odrazilo i v našich platech. Stejně jako to, že tohle je jeden z nejdražších hotelů ve městě. Naše stávka na něj dopadá, takže přijde chvíle, kdy za námi přijdou a budou se skutečně chtít bavit o tom, jak to bude dál.
3: Říká Hayden Ayerly a jako by snad byl věštec, ještě než odejdu, tak ta chvíle přichází. Jeden z jeho kolegů zrovna s tlampačem oznamuje, že vedení hotelu právě potvrdilo ochotu znovu vyjednávat a snad i přistoupit na některé požadavky demonstrantů tady kousek od stadionu. Ze Seattlu Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Poděděný revolver po dědečkovi nebo kuriózní nálezy z půd starých domů. Lidé policistům během zbraňové amnestie odevzdali tisíce kousků. Ve velkém se také zbavovali nelegálního střeliva nebo munice. Ode dneška držitelům zbrojního materiálu hrozí trest.
1: Vcházíme do dobře zabezpečeného policejního skladu.
2: Nejčastěji tyto kousky jsou památkou pro bývalé vojáky, tak my je tady uskladníme a rozhodneme, jak se dále s nimi naloží.
1: A Tomáš Rajm z oddělení zbraními teď ukáže, jak to vypadá, když já jako občan sem přinesu nějakou zbraň.
2: Po levé straně vidíme vybíjecí zařízení, které slouží k bezpečnému vybití palné zbraně.
1: Já mám v ruce například nějaký revolver a úplně nejdřív ze všeho, tak ho tady musím vybít.
2: Ano.
1: Dobře, mám vybito, co dál?
2: Můžete se posadit za stůl.
1: Policejnímu zbraňaři Tomáši Rajmovi už na tomto stole přistály různé speciální kousky. Diverzní zbraň z konce druhé světové války.
2: Nicméně nemáme moc informací o tom, za jakých operací byla využita.
1: Nebo 7-centimetrový výrobek rakouského hodináře.
2: Nesplňuje standardy obranných zbraní.
1: Možná postraší, ale ani nezraní.
2: Nebo... No, řekl bych, že ani nepostraší. Spíše pachatele rozesměje.
1: V Moravskoslezském kraji přes 250, v Česku už lidé odevzdali víc než 3700 zbraní.
3: Po provedeném zkoumání si o zbraň majitele mohou požádat, ale zbraň může být vydána pouze tomu, kdo má odpovídající zbrojní oprávnění.
1: Podle mluvčí policejního prezidia Ireny Brodské zadržení nelegální zbraně hrozí majiteli trest od 5 let ve vězení. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis přináší Monika Chmilová.
1: Venezuela po sérii zemětřesení čelí humanitární krizi. Člověk v tísni zemi poslal první vlnu podpory. Ústavní soud dnes rozhodne o senátorském návrhu zrušit část zákona o rozpočtovém určení daní. Fotbalisté Mexika hrají na mistrovství světa o postup do osmifinále proti Ekvádoru. A dnes bude oblačno až zataženo od západu déšť, místy bouřky, teploty v Čechách do 25, na Moravě a ve Slezsku až do 30 stupňů Celsia.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Téměř 6,5 milionu korun dosud vybrali humanitární organizace Člověk v tísni, ADRA a Charita Česká republika na pomoc Venezuele. Zemi minulý týden postihla série silných zemětřesení. Podle Člověka v tísni čelí zasažená oblast humanitární krizi. Chybí základní materiál a nemocnice jsou na hraně kolapsu. Podle vedoucího humanitární pomoci Člověka v tísni Marka Štyse organizace poslala první vlnu podpory pro 7 venezuelských organizací, které na místě poskytují základní pomoc.
3: Jsou to plachty, matrace, lůžkoviny, pitná voda, hygienické balíčky, potravinové balíčky a co je úplně nejzásadnější, tak je do vyprošťování lidí ze sutin. Samozřejmě ty šance se pro uvězněné v těch troskách razantně snižují a chystáme v dalších dnech výjezd našeho podpůrného týmu na místě, který se právě bude věnovat podpoře zejména těch místních organizací.
1: Ničivé zemětřesení ve Venezuele nepřežilo více než 1900 lidí, zraněných je okolo 10 tisíc. Ústavní soud dnes rozhodne o systému rozdělování výnosů z daní mezi kraje. Návrh na zrušení části zákona o rozpočtovém určení daní podala loni skupina 32 senátorů. Vadí jim, že zákon nemá mechanismus, který by umožňoval podíly přizpůsobovat změnám, třeba demografickému vývoji. Zákon pevně stanovuje podíly krajů v procentech. Silničáři ode dneška omezí provoz v Kbelské ulici v Praze. V obou směrech bude průjezdná jen jedním pruhem místo dvou. Denně po ní projede 90 tisíc aut. Začne rozsáhlá oprava silnice, za kterou Praha zaplatí zhruba 600 milionů korun, popisuje náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
4: Samotná rekonstrukce Kbelské ulice začne i hned po půlnoci z 1. na 2. července. A předpokládáme ukončení prací v polovině srpna k 15. srpnu.
1: Kbelská ulice bude sloužit jen pro tranzitní dopravu. Řidiči z ní nikam neodbočí, ani na ni nenajedou. Objízdná trasa pro dálkovou dopravu povede z dálnice D8 u Nové Vsi na Mělník, Mladou Boleslav a dálnici D11 u Poděbrad.
2: Sport.
1: Francouzští fotbalisté zvítězili v úvodním kole vyřazovací části mistrovství světa nad Švédskem 3-0 a zahrají si osmifinále. Do něj postoupili i Norové po výhře 2-1 nad pobřežím Slonoviny. Před několika minutami začalo utkání mezi domácím Mexikem a Ekvádorem. Podrobnosti přidá Martin Charvát.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Požár na dálnici z Drážďan do Prahy a překážka v Praze na jižní spojce. Komplikace jste nám hlásili na dálnici z Drážďan do Prahy. Na německé straně před hranicí zasahují záchranáři u požáru vozidla. A podle řidičů je to neprůjezdné. Oběd to můžete z exitu 6 přes Pirnu a po silnici 173. A v Praze na jižní spojce ve směru na Barandovský most opatrně u odbočky na magistrálu. Stojí tam nákladní auto s prasklou pneumatikou, dejte pozor na vybočující vozidla. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za sjezdem z plzeňské dálnice. Mezi 22. a 21. kilometrem je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Levým pruhem projedete plynule. A cestu vám mohou komplikovat i bouřky, doprovází je vydatný déšť, někde i kroupy. Aktuálně máme hlášené v okolí Prahy, na Vysočině nebo na Znojemsku. Doporučujeme vhodné osvětlení a opatrnou jízdu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno až zataženo, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky ustávat a začne se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 30, na jihovýchodě kolem 32 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Sardou.
0: Pokračuje noční vysílání radiožurnálu s datem 1. července a zamíříme na železnici. Živí korály jezdí vlakem z Vídně do Brna. Vědci díky nim totiž odhalují jejich tajný život. Více se dozvíte v nočním radiožurnálu už za okamžik.
2: Noční radiožurnál a Adam Sarda.

0: Alvaro Soler zazněl v nočním radiožurnálu. Každý týden jezdí živé mořské korály z Vídně do Brna. Vědci CEJTECu VUT je dokážou zkoumat zevnitř, aniž by jim ublížili. Dosud bylo podrobné zkoumání živých korálů téměř nemožné bez zásahu do jejich tkáně. Nová metoda má pomoct odhalit, jak reagují na změny prostředí a přispět k ochraně ohrožených korálových útesů.
1: Konečná zastávka, prosím.
2: Otevírají se dveře tramvaje a vystupují dva výzkumníci z Vídně, kteří do Brna přivážejí živé mořské korály.
3: Přivezli jsme je z vídeňského akvária Haus des Meeres. Žijí tam v mořské vodě.
2: Ukazuje mi Hanna Švec z Lékařské univerzity ve Vídni malou přepravní tašku. Tu přivezla společně se svým kolegou Antonem Fietisofem. Když to otevřu, je tady malá plastová krabička s mořskou vodou. V ní je ponořený speciální držák, ať se nám korály lépe převážejí. Korály jezdí z Vídně do Brna jednou týdně, říká vedoucí výzkumu z CEJTECu VUT Markéta Kaiser.
4: Ten den, kdy mají korály přijet, tak naši spolupracovníci z Medical University of Vienna jdou do Haus des Meeres a vyrazí autobusem na vídeňské hlavní nádraží, dojedou do Brna vlakem.
2: Jelikož se jedná o citlivé organismy, nemohou se korály dlouho zdržet, oskenují se a ještě ten den se musí vrátit zpět do akvária, kde mají co nejpřirozenější prostředí.
4: Ten vlastně věnujeme skenování, výzkumu a pak víme, že nejpozději v ty tři by měly jako odjíždět vlakem zpátky.
2: A nyní vstupujeme do laboratoře na CEJTECu, kde se podíváme na korály prostřednictvím speciální skenovací technologie.
4: Ten korál je velice malý, když se na to tady koukáme okem, tak člověku by se to jako vešlo do dlaně nebo mezi dva prsty.
2: Vídeňští výzkumníci Hanna a Anton vybírají správný vzorek, vkládají ho do zkumavky.
4: Ty korály se vlastně chystají tak, že máme korálový systém a my si kousek toho korálu můžeme odříznout a nalepit, přechystat a vlastně jeden jediný polyp, což si můžeme představit jako takové kytičky, by měl být schopný obnovit celou tu kolonii.
2: Vložili jsme ten malý vzorek s korálem do zkumavky a nyní se na to díváme pod mikroskopem.
4: Pomocí toho mikro-CT skenu dokážeme krásně ukázat tu vápení, tou schránku, ale ta schránka se právě skrývá pod tou růžovo-fialovou vrstvou, co vidíme. To byla ta motivace, proč jít dělat mikro-CT skeny, že okem ani mikroskopem člověk nevidí, co se skrývá pod tou vrstvou.
2: Vědci proto korál umístí do tomografu. Ten funguje podobně jako CT v nemocnici. Pořídí stovky rentgenových snímků z různých úhlů. Obsluhuje ho technik z CEJTECu VUT Vít Holeňa.
5: Já se tady teď umístuju takový oranžový stojánek. Je to v podstatě taková tyčinka, která se připne magnetem na manipulátor.
2: Právě nahoru předěláváte zkumavku s korálem.
5: Věřím si, že drží. Je naprosto nezbytné, aby ten vzorek se nikterak nepuhl, protože by to pak mohlo způsobit rozmazání.
2: Takže máme nasazeno a nyní opouštíme tomograf a jdeme zapnout skenování.
4: Když se podíváme vlastně teď na ten živý korál, tak my vidíme takový, fakt vypadá to jako kamínek a na povrchu toho kamínku je měkká tkáň, to jsou ty polypy, to je ten živý organismus. Na něm jsou ty symbiotické řasy, které vyrábí kyslík pro planetu Zemi.
2: Snímky z Brna už zaujaly i vědce z japonské Okinavy, kteří zkoumají korálové útesy přímo v oceánu. Metodu mikro-CT by chtěli využít ke sledování toho, jak světlo, fotosyntéza nebo změny prostředí ovlivňují růst korálů.
4: Ten cíl je takový, abychom dokázali skenovat třeba korály přímo v mořích, oceánech.
2: Pokud se podaří metodu jednou používat přímo v oceánu, vědci získají dosud nevídaný pohled na to, jak korálové útesy rostou, stárnou a reagují na měnící se klima. Z Brna Marek Gensel, Radiožurnál.

0: Paříž už přes 40 let chladí unikátní síť potrubí, ve kterém teče chlazená voda z řeky Seiny. Jak tenhle systém funguje a jak se dokázal vypořádat s teplotami přes 40 stupňů, řekneme za chvíli v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdnách.

0: Gracie Abrams vám dělala společnost v nočním radiožurnálu s písní That's So True. A teď míříme do Paříže. 120 kilometrů potrubí a 14 elektráren. Paříž se chlubí největší chladící sítí v Evropě, která využívá vodu z řeky Seiny. Tahle do jisté míry přírodní klimatizace chladí nemocnice, kanceláře, muzea i pařížskou operu. V posledních dnech dostala pořádně zabrat, protože teploty ve městě opakovaně překonaly hranici 40 stupňů Celsia.
1: Celá chladící síť je schovaná. V Paříži byste si ji nevšimli. Jedna z těch elektráren je přímo v centru Paříže. Teď přecházíme od nábřeží, od Seiny a míříme do takového podzemního bunkru.
2: Tohle je největší chladící síť ve Francii i v celé Evropě. Tvoří 120 kilometrů potrubí a 14 elektráren, které zásobují asi 900 zákazníků.
1: Marie Karlová je ředitelka téhle unikátní sítě. Chladí například muzeum Louvre, budovu Národního shromáždění i operu. Zjednodušeně řečeno, tenhle systém funguje jako jedna velká lednička, upřesňuje zástupce ředitele energetické společnosti ENGIE Frank Lacroix.
3: Naše elektrárny ochlazují vodu na zhruba 4 až 7 stupňů. Voda pak teče potrubím až k budovám, které ochladí a prostřednictvím tepelného výměníku si vezme jejich teplo. Ohřátá voda se vrací zpět a znovu se ochladí díky Seině a chladícím zařízením.
1: Dostal jsem síťku na vlasy, helmu, ještě návleky na boty. Vstupujeme do výtahu, který nás veze dolů do elektrárny k přístrojům. Teď jsme přišli do další části a takhle zní Seina.
4: Řeka Seina se výrazně oteplila. Měla i 28 stupňů a čelili jsme bezprecedentní situaci, dlouhé a velmi silné vlně veder. Navíc teploty moc neklesaly ani v noci a žádná síť nebyla stavěná na tak extrémní počasí.
1: Popisuje Clémence Penánová ze společnosti, která chladí pařížské budovy. Ptám se, jestli tenhle systém chlazení bude fungovat i v budoucnu. Klimatologové totiž v Paříži předpovídají 50-stupňová vedra kolem roku 2050 a v takovém horku by se výrazně oteplila i řeka Seina, na které systém chlazení do značné míry stojí.
5: Naše síť postupně roste a využívá i další systémy chlazení, které se vzájemně doplňují.
1: Říká obchodní ředitel Julien Turzo. Současná chladící síť vznikala začátkem 80. let. Primárním cílem bylo ochladit velké pařížské obchodní centrum Le Halle. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: Máme přesně půl čtvrté. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Za nákupy drobného zboží z levných čínských internetových tržišť zaplatí lidé ode dneška víc. Na zásilky do ceny 150 eur nově připadá clo 3 eura, a to za každý druh zboží v balíčku. Dohodly se na tom státy Evropské unie. Nová pravidla mají snížit počet malých zásilek dovážených z Číny, usnadnit jejich kontrolu a zároveň zlepšit ochranu spotřebitelů. V Německu skončila sleva na tankování pohonných hmot. Dvouměsíční snížení spotřební daně vyšlo stát v přepočtu zhruba na 40 miliard korun. V platnosti zůstává takzvaný rakouský model, podle kterého smí čerpací stanice zdražovat jen jednou denně. Další opatření na kompenzaci vysokých cen vláda nechystá. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových povede Radek Ležatka. Jmenovala ho ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Do funkce nastoupí dnes. Nahradí tak bývalou generální ředitelku Kateřinu Arajmu, která z osobních důvodů skončila v březnu. Ležatka už předtím působil jako její zástupce. A ředitelství silnic a dálnic dnes začíná s opravou poloviny dálnice D5 u Stříbra na Tachovsku ve směru na Plzeň. Práce se týkají zhruba 10-kilometrového úseku mezi Stým 10. a Stým kilometrem. Potrvají do konce října. Sport. Fotbalisté Francie zvítězili v úvodním kole play-off mistrovství světa nad Švédskem 3-0 a postoupili do osmifinále. Dál prošlo i Norsko, které porazilo Pobřeží slonoviny 2-1. Zápas mezi Ekvádorem a domácím Mexikem, který měl začínat ve 3 hodiny našeho času, organizátoři kvůli silné bouřce a dešti o hodinu odložili.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D8 u Kralup a omezení v Těšnovském tunelu v Praze. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy před odbočkou na Kralupy pozor na nehodu. Na 10. kilometru osobní auto narazilo do svodidel, mě to s opatrností průjezdné. Na dálnici z Drážďan do Česka počítejte stále s komplikacemi a po požáru

0: vozidla za Pirnou, zasahují tam záchranáři. Ještě to může být neprůjezdné. V Praze je omezený provoz v Těšnovském tunelu. Směrem do Karlína je zcela uzavřený. Ve směru do centra je proto obousměrný provoz. A v každém směru je volný pouze jeden jízdní pruh. Bouřky mohou působit komplikace i na D1 mezi Prahou a Brnem. Silně teď prší v okolí Velké Bíteše, na vozovkách je hodně vody. Doporučujeme opatrnou jízdu a dobré osvětlení kvůli snížené dohlednosti. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme převážně oblačno až zataženo, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 30. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání Radiožurnálu nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: 4 roky bez profesionálního tenisu.
5: Tenistka Markéta Vondroušová dál zvažuje, jestli podá odvolání.
6: Loni v prosinci odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole.
7: Hájila se tím, že komisařka nepostupovala podle pravidel a tato popřela.
8: Při slyšení u tribunálu však byla její výpověď úplně jiná, píše deník CZ.
9: Agentura pro bezúhonnost tenisu ale neměla slitování a Vondroušovou potrestala jako v případě pozitivního testu.
3: Krutý zákaz, odmítla test na doping a bude 4 roky bez tenisu. Česká hvězda Markéta Vondroušová. Co přesně se stalo 3. prosince 2025 před jejím bytem? Skončí s tenisem? Nebo jí zachrání odvolání? Ptám se Jaroslava Plašila, reportéra Radiožurnálu Sport. Dnes je středa, 1. července. Ahoj Jaroslave, zdravíme tě z Prahy z Vinohradské 12 na Wimbledon.
10: Hezký den z Wimbledonu.
3: Před 3 roky vyhrála Wimbledon Markéta Vondroušová, ta teď ale řeší teda úplně jiné problémy, dostala 4letý zákaz tenisu, takže nemůže vůbec hrát žádnou soutěž?
10: Nemůže hrát žádnou soutěž, dokonce nemůže ani trénovat v klubu, takže samozřejmě je to velmi omezené.
3: Mm-hmm. Ona mluví o tom, že než ta Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu rozhodla, tak to trvalo kolik? 7 měsíců? Bylo to 7 měsíců plných úzkosti, strachu, ztráty kontroly nad vlastním životem. Tak to teď popsala na Instagramu.
11: Nikdy jsem nedopovala. Nikdy jsem neměla pozitivní test. Během celé své kariéry jsem podstoupila nespočet antidopingových kontrol a na kurt jsem vždycky šla s čistým svědomím.
3: Proč tak dlouho čekala na to, jaká bude její budoucnost v tenisu?
10: No, je to dlouho samozřejmě, když si vezmeme teď v potaz, jak dlouho nebo méně dlouho trvaly jiné případy, tak je to velká doba. Připomeňme, že se to stalo 3. prosince, proběhlo samozřejmě nějaké vyšetřování, nějaké sbírání informací a než přišlo na řadu to slyšení, tak to slyšení bylo tuším 11. června, takže to je opravdu velmi dlouhá doba.
3: To rozhodnutí, sám říkáš, padlo na základě loňské dopingové kontroly, totiž ta se měla odehrát 3. prosince v Praze, v pražském bytě Markéty Vondroušové, kdy ona odmítla vpustit německou komisařku právě do svého bytu. Jak přesně se to mělo odehrát? Ta komisařka zazvonila, Vondroušová jí řekla, nemůžete dovnitř?
10: No, samozřejmě vycházím jenom z těch informací veřejně dostupných. Mělo to být tak, že ona přišla mimo okno, mělo to být asi po 8. hodině večer, což už je dost pozdě, těžko říct, jak se ta komisařka procházela, protože tam jsou nesrovnalosti v těch výpovědích. Těžko teď jako říct, co se tam doopravdy odehrávalo, ale Markéta Vondroušová s tím nebyla spokojená, s tou návštěvou evidentně, a tu zkoušku odmítla, protože se jí nepozdávaly některé věci, některé nesrovnalosti, některé nutné formality, které třeba chyběly a tak dál, takže proto tu zkoušku odmítla. Vemte si, že někdo k vám takhle přijde večer, kdy, já nevím, ten tenista je v nějakém rozpoložení a teď tam někdo zabouchá. Těžko teď, jako já nemůžu spekulovat, co se tomu člověku najednou honí hlavou. No.
3: To znamená, komisařka měla podle Vondroušové i podle toho, co ty říkáš, přijít mimo předem nahlášený čas v takzvané aplikaci EDEMS. Mimo časové okno si řekl. Co to znamená? Co je časové okno? Co to je za aplikaci?
10: To je aplikace, která je povinná pro všechny profesionální sportovce, dá se říct, pro tenisty to platí, ať už se jedná o špičkové singlisty, deblisty nebo vozíčkáře, tak všichni mají aplikaci a vždycky na ten den dopředu musí vyplnit jedno 60-minutové okno, kde budou k zastižení tu dobu. Samozřejmě neznamená to, že ten komisař musí přijít v tomto okně, on samozřejmě může přijít kdykoliv a to byla asi ta věc, která si myslím, že Markétu Vondroušovou v tu chvíli možná nadzvedla nejvíc, protože na to si tenisti jako hodně stěžují obecně a tam si dovedu představit, že jako bylo to naštvání, možná, že tam byla i nějaká touha nebo snaha říct, tak tohle už jako přece není možné, což vlastně dokumentuje i to, že ta Markéta Vondroušová to pak i vystavila hned na Instagram. Těžko říct, ale je to v principu tak, že se ti tenisté hlásí do toho programu, do té aplikace, každý den to musí vyplnit na ten následující a nesmí na to zapomenout, protože samozřejmě z toho pak plynou další sankce možné.
3: Tak a druhá věc, ty jsi říkal, že ta komisařka se přiznala, tak jako legitimovala, nelegitimovala.
12: Přiznala, že neukázala Markétě žádné IDčko, že neukázala žádné oprávnění k dopingové kontrole a že ani nepožádala Markétu o její identifikaci.
3: Advokát Markéty Vondroušové sám říká, že přiznala komisařka, že se neprokázala podle standardu a podle předpisu, jak by to mělo být, že je skutečně tou komisařkou.
12: Odůvodňovala to tím, že na to nebyl čas, že to všechno proběhlo hodně rychle, ale zároveň přiznala, že ta jejich interakce trvala 8 až 10 minut.
3: V tu chvíli se Vondroušová asi mohla bát, že jde o nějaký podvod, nebo ne?
10: Tak taky každý revizor vám automaticky neukáže všechno, co má, to znamená odznak, průkaz. Ptal jsem se na to i jiných hráček a kolikrát to není tak, že by jako hned ukazovali svou totožnost, to, že mají oprávnění provádět dopingové zkoušky. Rozhodně to není pravidlem, většinou třeba jenom zaklepou nebo zazvoní, řeknou ITF doping, to znamená jako zkrátka Mezinárodní tenisová federace a dopingová zkouška a to je všechno. Takže občas samozřejmě ty nesrovnalosti jsou na té straně, která kontroluje, tak to je taky velmi důležitá okolnost, možná těžko říct, jak to bylo v případě Markéty Vondroušové, ale rozhodně to není, co jsem se tak ptal různých hráček, tak rozhodně to není pravidlo, že by každý okamžitě tasil hned všechno, co ukázat má.
3: Naopak antidopingová agentura už námi zmíněná, ta tvrdí, že komisařka v zápise uvedla, že se legitimovala a splnila všechny ty náležitosti. Je otázka, jak to skutečně bylo. Co ale naopak víme, je, že Markéta Vondroušová jí podepsala. Takže se museli vidět. Podepsala jí dokument, že teda odmítá tu dopingovou kontrolu, že ji nevpustí domů, že tam jsou nějaké nesrovnalosti. Otázka je, proč teda něco takového podepisuje, když ví, že jí za to potenciálně může hrozit trest?
10: Já si právě myslím, že tam byla taková ta naštvanost, která pak vám vytěsní z hlavy nějaké racionálnější uvažování. Markétu Vondroušovou znám fakt hodně dlouho a vím, že ona je jako hodně opatrná, hodně, řekl bych, si dělá věci po svém a v momentě, kdy někdy něco necítí, nějakou intuicí, teď mluvím opravdu hodně obecně, tak si zkrátka postaví hlavu. Já jsem četl i rozhovor s Markétou Vondroušovou v deníku Sport a tam ona dokonce psala, že snad tam mělo být nějaké staré potvrzení nebo starý papír, kde ještě byl dvouletý trest. To samozřejmě nevím, jak to bylo, to jenom vycházím z těch veřejně známých informací.
3: Ona teda nemluví, promiň Jardo, úplně o naštvání, ona sama mluví o strachu, že ten strach zatemnil její úsudek, nedokázala tu situaci racionálně zpracovat, dokonce přijímá posudky. Odborníci to potvrdili, že prodělala akutní stresovou reakci, že měla potíže s úzkostnou poruchou v tu chvíli.
10: No tak samozřejmě mohla se taky bát, nemusela být v pořádku, jenom můžu zase říct obecně, tenisté jsou pod obrovským tlakem, je to mentálně jeden z nejnáročnějších sportů, možná vůbec nejnáročnější, teď se do toho míchají různé okolnosti, neustále stres toho, cestujete, neustále prohráváte, je to sport, ve kterém prakticky každý turnaj až na pár výjimek prohrajete, někdy v nějaké fázi. Od malička jste na tom kurtu sami. Nemůžete si pomoci spoluhráčem jako ve fotbale, když se necítíte jít na to kopat penáltu, tak pošlete někoho jiného, ale tam v tom tenise musíte čelit všemu. Teď do toho jsou fanoušci, kteří jsou nespokojení, kteří třeba sází na ty zápasy, píšou anonymy a tak dál. Je toho celá řada, co se vlastně na toho hráče nabaluje. Já když tady potkám třeba některé tenisty, potkal jsem Igu Švjontekovou na koloběžce, tak ji vidíte usměvavou, jak si jede hezky tady ulicí ve Wimbledonu, ale vidíte ji pak na kurtu, jaký škube obličej, jak má tiky, to je neustálý nápor, neustálý stres, se kterým se ti tenisté, a teď mluvím obecně, musí celou kariéru vyrovnávat. A ne každý tím projde bez nějaké újmy. A dovedu si představit, že všechno se to může nějakým způsobem v nějakou chvíli nahromadit a vybouchnout to i v nějakou třeba takovouhle reakci. No. Je to všechno velmi komplexní a teď říkám, mluvím obecně, ale dovedu si představit, že se tam toho mohlo sejít ohromná spousta v tu chvíli.
13: Věcí naraz. Na druhou stranu je to extrémně zkušená hráčka, někdejší šestá tenistka na světě z roku 2023, vítězka Wimbledonu, dvakrát ve čtvrtfinále US Open, ve finále French Open. Nemá na tohle být mentálně připravená, protože těch kontrol přece za rok absolvuje kolik? Desítky?
10: No, chtělo by se říct, že by to měla být rutina, je to nutné zlo, ale na druhou stranu je to fakt velká nepříjemnost a když teď mluvila třeba Serena Williamsová o tom tady ve Wimbledonu, protože teď byla taková první velká příležitost s ním mluvit po návratu, tak ona říkala, že právě tady to zapojení do toho antidopingového programu, což ona musela udělat, když se chtěla vrátit, tak se do něj na konci minulého roku musela přihlásit, tak to byl vlastně velký důvod, jako, že to zvažovala, jestli to vůbec za to stojí.
13: A ta pravidla, o kterých ty mluvíš, ta se i mění teda počas těch let, že se do toho vstupuje často a že se ty tenisté v tom musí nějak víc orientovat? Mění se třeba i průběh kontrol?
10: Nemyslím si, že se to mění nějak často, určitě ke změnám dochází po nějakých dobách, konec konců nasvědčuje tomu i to, že v tom případu Markéty Vondroušové se třeba mluvilo o maximálním dvouletém trestu za odmítnutí a teď jsou to 4 roky, ale všechno se samozřejmě vyvíjí, stejně tak jako jsou neustále třeba nové seznamy látek, které se aktualizují, které jsou zakázané, tak se různým způsobem sahá i do pravidel po nějakých zkušenostech. Třeba a tak dál.
13: Třeba pravidla ohlášení pobytu jsem zaznamenal, že jsou dlouhodobě terčem kritiky. To znamená, kde ty musíš uvádět asi, kde v tu chvíli danou budeš, jak jsi mluvil o té aplikaci Adams.
10: To je právě to, že tenista si třeba vybere nějakou dobu, kdy ví, že někde bude. Jako to říkala ta Serena Williamsová, že má děti a teď se jí třeba stane, že s nějakým dítětem teď někam musí najednou v tu hodinu. A teď tu hodinu opustí a ten komisař tam přijde a samozřejmě jako to je jako, že Ačko, a když má člověk Ačka 3, tak je to trest za doping a ten může být pořádně vysoký.
13: Tak. Ještě jsem, teď jsem si uvědomil, ještě jsem v tom výčtu těch úspěchů Markéty Vondroušové zapomněl na to stříbro z olympiády z Tokia, to bych teda nerad. Znovu teda říkám, extrémně zkušená tenistka, jedna z nejlepších českých tenistek. Stěžovala si někdy, že to je zásah do soukromí, ty dopingové kontroly, protože jak šéfka té protidopingové agentury Karen Morhausová, tak třeba ředitel antidopingového výboru České republiky Martin Čížek znovu připomínají, ty dopingové kontroly tu jsou pro ty sportovce. Ty sportovci a sportovkyně často vnímají, že to je přece dobře, že ti kontroloři k ním chodí.
14: Vnímají, že ten antidoping je tady pro ně a že pomáhá. Ne.
13: A že je zkouší na to, aby bylo všechno čisté a fér v tom sportu.
14: Jsou takový sportovci, kteří, když jim zazvoní komisař, tak ho pomalu vítají s kafem a s nějakou buchtou.
13: Berou to i jako třeba zásah do soukromí. Mohla to tak Markéta Vondroušová tedy brát, že po té 8. večer k ní někdo přijde, úplně se třeba nepředstaví, jde k ní do bytu.
10: No zásah do soukromí to je určitě ve chvíli, kdy k vám někdo přijde, koho nečekáte a když se navíc ještě bojíte, kdo vůbec to je, když se třeba správně neprokáže svou totožnost, tak to určitě dovedu si představit, že zásah je, ale je pravda, že jako sportovci stojí o to samozřejmě, aby bylo všechno fair, aby ta pravidla nějaká byla, ale zároveň, aby to právě bylo aspoň trošku komfortnější, protože kolikrát to opravdu je ohromný zásah do soukromí, vždyť ti lidé třeba přijdou, já vím, třeba tenisti si z toho někdy dělali i legraci, že někdo k ním přišel, koukali spolu na seriál, ale ono to pokaždé není tak růžové. On ten člověk taky musí s ním chodit, že jo, na toaletu a hezky zblízka všechno pozorovat a tak dál, takže to jsou obrovské zásahy do soukromí.
13: Jakože tam fyzicky jsou přímo na té toaletě? Ty kontroloři jsou přímo u nich, když vykonávají tu potřebu?
10: No, je to v jedné místnosti, je to, že jo, ten kontrolor. Tady tenista třeba na turnaji dohraje zápas a jakmile vypadne z turnaje, tak hned je na něj v uvozovkách přilepený dopingový komisař, který ho nespouští z očí. On tam vedle něj stojí neustále celou tiskovou konferenci, pak jde s ním, čeká, až zkrátka odevzdá ten vzorek a pak teprve může odejít od toho sportovce. Takže je to velmi, řekl bych, intimní, docela kolikrát i dlouhotrvající.
13: 4 roky zákazu tenisu, to je v podstatě stejný trest, jako kdyby Markéta Vondroušová dopovala. Tak je to něco, co převyšuje standardy trestů v tenisu, protože tady jsou samozřejmě případy v minulosti i hráček, které dostali za doping trest, dostali ho mnohem nižší.
10: No, samozřejmě musíme teď srovnávat stejné případy, nebo aspoň podobné, protože těžko teď najít nějaké srovnání z těch úplně špičkových tenistů z poslední doby. Pamatuju několik potrestání právě za vynechání těch kontrol, když jsou 3. A to se stalo, myslím si, že teď několika tenistům v poslední době, zmínil bych třeba Brooksbyho, který dostal 18 měsíců původně, pak byl ten trest zmírněný, tuším, na 13. Pak mě napadají starší případy, třeba Lize Kornetová, která taky zmeškala 3 kontroly, ale ta se obhájila, protože ta se pak, pokud si dobře vzpomínám, ono už je to nějakých 8 let, tak ona se hájila tím, že jí nefungoval zvonek a proto tu 3. kontrolu neabsolvovala, protože komisařku nebo komisaře neslyšela nebo nevěděla o tom, že k ní někdo jde a nebyla pak potrestána. To mě taky tak napadá v této souvislosti, ale je pravda, že ta hranice maximální 4 roky tam je pro ten případ odmítnutí a že teď tedy byla Markéta Vondroušová potrestána tak, že si to zkrátka ta organizace obhájí. No je to samozřejmě zase, někdo může říct, že teď se vyplatí spíš podvádět a dopovat, že to je vlastně paradox, ale zkrátka je to tak nastavené.
13: Je to tak, protože jsou teďka připomínány ty případy Janika Sinnera, Igy Świątekové, kterou ty už si sám zmiňoval, že jsi ji viděl na té koloběžce ve Wimbledonu, tak ti dostali jenom 2 měsíce za to, že u nich našli zakázané látky.
10: No, samozřejmě dostali 2 měsíce, že v jejich těle se našla zakázaná látka, ale v případě Janika Sinnera to bylo opravdu naprosto minimální množství, ale zase no, těžko teď srovnávat postupy a postavení hlavně taky těch tenistů, protože za nimi jsou obrovské podpůrné týmy, které vynaložily obrovské úsilí taky na to, aby ta obhajoba byla co nejdokonalejší.
13: A to je nefér, ale ne, to je docela 2 metry.
10: No, 2 metry, mohli bychom to tak nazvat, pokud by šlo o úplně stejné případy, což asi nemůžeme, protože to jsou naprosto odlišné případy, ale můžu říct, že se rozhodně neměří všem stejně, to ani náhodou, to jako můžeme třeba srovnat s případem Nikoly Bartuňkové, která hodně dlouho bojovala za očištění svého jména, aby pak prokázala, že se jí látka zakázaná dostala do těla, protože ji obsahoval, tuším, ostropestřec mariánský, prostě nějaký takovýto doplněk, takže nakonec byla osvobozena po nějaké době, ale, nebo očištěná, ale trvalo to hrozně dlouho a nemohla hrát pořádně dlouhou dobu a bylo to velmi nepříjemné a troufám si říct, že byla v úplně jiné pozici než třeba Iga Świąteková. Takže ten 2 metry můžeme vidět v tom, jak se k leckomu přistupuje, je to dáno i silou toho postavení. On si to každý 2x rozmyslí, jestli se pustí do sporu se světovou jedničkou, s globální hvězdou. Takže tohle v tomto případě to je určitě jiné. A pak můžeme to vidět na ostatních sportech dlouhodobě. Samozřejmě to se netýká jenom tenisu, týká se to atletiky, týká se to řady dalších sportů, že zkrátka přeci jenom ty sporty si ty největší hvězdy velmi dobře chrání. Tím neříkám, že je kryjí, to by bylo hodně odvážné, ale to postavení je určitě jiné, to je jasné.
13: Markéta Vondroušová se může odvolat proti tomu rozhodnutí k sportovnímu arbitrážnímu soudu v Lausanne. To řízení je ale podle jejího právníka hodně nákladné. Znovu se musí předvolávat svědci, dělají se nové posudky. Trvá to průměrně rok, než se rozhodne. Přesto jí to doporučuje, ale to rozhodnutí je ve výsledku stejně jenom na ní. Ten soud by mohl její trest zmírnit nebo úplně zrušit.
10: Těžko teď odhadovat, pokud se odvolá a bude bojovat, a měla by to udělat podle toho, co i tady říkají třeba na dálku tenistky, tenisté, protože z jejich pohledu je to ten trest za to, co udělal, šílený, ale těžko říct, těžko předjímat, jak to může dopadnout. V každém případě určitě se dá mluvit o tom, že to může být hodně dlouhý proces, ale naději pro Markétu Vondroušovou může být to, že tam se začíná od začátku, že tam se nepracuje s nějakou tou historií toho, jak tady probíhalo šetření organizace předchozí, ale že se na ten případ nahlíží od samého začátku. To by mohla být pro Markétu Vondroušovou naděje, protože samozřejmě pokud tam byly nějaké chyby z druhé strany, tak by to mohlo hrát mnohem větší roli než v případě toho předchozího slyšení, protože tam si dovedu představit, že se organizace nebo agentura hodně stavěla za svou zaměstnankyni, když to řeknu, za tu svou komisařku. Takže tohle by mohlo být jiné a nadějnější, ale to je jenom můj velmi laický pohled.
13: Možná naději pro ní může být pro Markétu Vondroušovou i ten pohled do minulosti na ty případy, kdy skutečně ten soud v Lausanne některé ty tresty snížil. Simoně Halepové z několika let asi ze 4 let na 9 měsíců, Marii Šarapovové za Meldonium z 2 let na 15 měsíců. Ale to jsou zase trošku jiné případy, než ten, o kterém teďka spolu mluvíme.
10: Právě, no, určitě. To se nedá srovnávat, protože jsou to všechno snížené tresty za to, že někdo měl nějakou zakázanou látku v těle nebo se nějakým způsobem provinil. Tady je to jiné v tom, že Markéta Vondroušová tu zkoušku odmítla.
13: Hmm. A ty jsi říkala, to mě ještě zaujalo, že má Markéta Vondroušová tedy podporu tenistů a tenistek, kteří se za ní, protože za ní stojí třeba Český tenisový svaz, že jo, a někteří velmi známí tenisté, Andy Roddick, kdo ještě další, Kostčuková, Jaburová jsem zaznamenal, bývalá světová jednička Kleistersová, že prostě tohle to není správně.
10: Podporu má obrovskou, protože právě proto, že to všichni vědí, jak to je, jak to chodí, co musí ti tenisté podstupovat stále. A taky proto, že si myslím, že ji znají, že vědí, že to není podvodnice. Konec konců ukazuje to i to, že ty testy kolem toho byly všechny negativní. Markéta Vondroušová neměla nikdy žádný problém za celou kariéru, takže v tomhle případě si myslím, že i proto má takové zastání, protože ty třeba hráčky, které ji velmi dobře znají, tak to mohou říct, protože ji znají od malička třeba nebo od útlých let kolikrát.
13: Pokud s obranou neuspěje nebo pokud se ani nebude chtít dál bránit, jak závažný problém to pro ní a pro její kariéru je? Její 27 let, 4 roky zákaz, to je konec s tenisem ve výsledku?
10: No tak je to jako hrozné to takhle předpovídat, ale v podstatě to jako je skoro ukončení kariéry. Samozřejmě teď ještě jako pořád mluvíme o tom maximálně jako hrozném trestu. Pořád, já si pořád říkám, že ta šance na to ten případ nějak alespoň zvrátit jako existuje, ale když si vezmeme teď, jak Markéta Vondroušová neustále bojovala s tím, aby vůbec mohla hrát, neustále se na ní nabalovala nějaká zranění, teď v posledních letech hlavně zranění ramene, operace a tak dál. Vynaložila spoustu úsilí vždycky, aby se mohla vrátit. Ta její kariéra je v podstatě poloviční nebo třetinová zatím možná. Zkrátka o strašnou dobu přišla a teď by ještě přišla o tohle, tak to by byla strašná rána. No.
13: Dobrá, tak uvidíme, jak to celé dopadne. Jardo, já ti přeju hezký Wimbledon a moc díky, že jsi na nás udělal chvíli.
10: No, není zač vůbec, naslyšenou.
13: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Jaroslav Plašil, dlouholetý komentátor tenisu a reportér z radiožurnálu Sport, který je zrovna na Wimbledonu. A já jsem se ho ptal na případ Markéty Vondroušové. Připomínám, že od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu dostala tahle česká tenistka stopku na 4 roky a čeká se, jestli se proti tomu odvolá. Naslyšenou zítra.
15: Když se snáší déšť, s tmou se kří.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Monika Chmilová přináší zpravodajský souhrn.
1: Ode dneška se agendy lidských práv, duševního zdraví nebo protidrogové politiky přesouvají z vlády na jednotlivá ministerstva. Ukrajina dostala další část unijní půjčky, má sloužit na pořízení dronů. Utkání mezi Mexikem a Ekvádorem na mistrovství světa organizátoři kvůli počasí posunuli. A dnes bude oblačno až zataženo od západu déšť, místy bouřky, teploty v Čechách do 25, na Moravě a ve Slezsku až do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Agendy lidských práv, duševního zdraví, protidrogové politiky nebo národnostních menšin ode dneška fungují při ministerstvech. Z Evropské unie zaznívají kvůli změnám varování. V Bruselu se obávají oslabení jednotlivých agend a ohroženo by mohlo být čerpání účelových dotací. Vládní zástupci ale dál stojí za tím, že změna bude k lepšímu, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
3: Mým úkolem je, abych i v komunikaci s panem komisařem Megrátem ujistil, že Česká republika je vyspělý demokratický právní stát, který samozřejmě dbá na lidská práva. Máme řadu monitorovacích mechanismů, takže já nevidím žádný důvod, aby se někdo obával o to, že dojde ke zhoršení toho standardu.
1: Kabinet svým rozhodnutím přesunul na resorty jednotlivé úředníky z úřadu vlády, například kanceláře zmocněnkyně pro lidská práva a pro záležitosti romské menšiny mají dál zůstat ve Strakově akademii. Velká Británie navýší výdaje na obranu o dodatečných 15 miliard liber v přepočtu 420 miliard korun. Oznámil to odcházející premiér Keir Starmer. Do roku 2035 by měla země náklady na obranu zvýšit na 3,5 % HDP. V dlouhodobém horizontu také hodlá armáda výrazně modernizovat, používat drony i hybridní námořnictvo. Evropská komise vyplatila Ukrajině další část vojenské půjčky. V přepočtu téměř 95 miliard korun je určených na pořízení dronů. Minulý týden komise odeslala Kyjevu první sumu. Celkem Ukrajině poskytne 2 biliony 200 milionů korun. Vyplácet se budou v průběhu tohoto i příštího roku. Nový integrovaný dopravní systém s názvem IDSK ode dneška platí v celém Jihočeském kraji. Cestující díky němu pojedou s jedinou jízdenkou po celém kraji bez ohledu na přestupy a dopravní prostředek. Kromě linkových autobusů a vlaků je do systému zapojená městská hromadná doprava ve většině jihočeských měst. Jízdenku je možné pořídit přes speciální aplikaci nebo přes kartu IDSK. Dál ale bude možné koupit i klasické jednorázové jízdenky. Sport. Zápas mezi Ekvádorem a domácím Mexikem na mistrovství světa ve fotbale má zpoždění. Hrát se mělo už od 3 hodin ráno našeho času. Organizátoři ale start utkání kvůli bouřce a silnému dešti v Mexico City o hodinu odložili. Aktuální situaci popíše Martin Charvát.
4: Teď už se hraje třetí minuta zápasu Mexiko-Ekvádor 0-0. Start zápasu byl odložený především kvůli bouřce a s ní spojenými blesky, po kterých se půl hodiny nemohlo hrát a pořadatelé toho využili a tak rovnou utkání o hodinu odložili. Třetí minuta utkání Mexiko-Ekvádor 0-0. Martin Charvát, Radiožurnál.
1: Postup do osmifinále si už zajistili Norové, a to vítězstvím 2-1 nad pobřežím Slonoviny. Dál prošli také Francouzi, kteří si poradili se Švédskem a porazili ho 3-0. A 44-letá tenisová legenda Serena Williamsová skončila na Wimbledonu v úvodním kole. Americká vítězka 23 Grand Slamů nestačila na Australanku Maju Jointovou a prohrála s ní 1-2 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážky na D1 před Jihlavou a nehoda na čtyřce za Prahou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor za větrným Jeníkovem. Na kilometru 110 praskla kamionu pneumatika na straně do provozu. Po celé vozovce jsou její kusy.
6: Pravý pruh, samé kusy, pneumatiky rozházení, šlo to hned na disk, takže šel ke svodidlům.
5: Na dálnici D10 hlásíte velmi silnou bouřku v okolí Mladé Boleslavy.
7: Mezi sjezdy Mladá Boleslav centrum a Bezděčín. Přívalový déšť, nedá se jet víc než 50, dálnice je zatopená, jinak to hází s autem ze strany na stranu.
5: Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně před odbočkou na Kralupy. Na 10. kilometru stojí auto po nehodě. Na silnici 4 z Prahy do Strakonic se stala nehoda před sjezdem na Lipence. Na 5. kilometru se nákladní auto střetlo s divokými prasaty. Pravý pruh je uzavřený. A v Rychvaldu na Karvinsku překáží nehoda v Orlovské ulici. Na kruhovém objezdu u městského úřadu havarovalo osobní auto. Průjezd je teď omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme převážně oblačno až zataženo, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky ustávat a začne se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Máme 6 minut po 4. hodině, stále ještě ladíte noční radiožurnál s datem 1. července a budeme se věnovat fotbalu. Na mistrovství světa se hraje po odložení utkání Mexiko-Ekvádor v prvním kole play-off, ale předtím se budeme věnovat počasí posledních dní. Rozbité střechy domů a potlučená auta hlásí obyvatelé Prachatická po mimořádně silném krupobytí. Statisícové škody jim způsobila pondělní průtrž s kroupami o velikosti v průměru až 10 cm. Více už za moment v reportáži.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Škody na desítkách domů a sklenících odstraňují obyvatelé Ratiborovy Lhoty a Vrbice na Prachaticku. Oběma obcemi se v pondělí prohnal liák se silným krupobytím. Místní hlásili kroupy až o velikosti pomerančů. Škody na majetku podle nich půjdou do 100 tisíců.
1: Tohle třeba, co vidíte v těch kýblích, tak to jsou 4 plný kýble střepů, vlastně, který jsme vytahali tady z jedné strany toho skleníku, který je rozbitý teda komplet.
2: David Fesl z Ratiborovy Lhoty přišel kromě skleníku také o střechu stodoly. Ta teď v průsvitu připomíná spíš noční oblohu.
1: Proletěli prostě skrz ty šablony. Někde je vidět dokonce, jak je to odražený i od trámu, že třeba uštíplý kus trámu. Jako, takže přírodní katastrofa, kterou jsme tady zatím ještě nezažili. Jenom v materiálu tady to je prostě kolem 500 000 jenom na té stodole. Když jsem to počítal, tak je tam nějakých 400 děr.
2: Mimořádně silné krupobytí přitom přišlo nečekaně. V první chvíli to podle Davida Fesla vypadalo jen na silný liák. Kroupy se přidaly až později.
1: Teď vidím různé velikosti těch krup, jak padaly, až velikosti pomeranče, kroupy, které se odrážely od silnice a ještě třeba 3 metry vyskočily. Takže opravdu jako byl to masakr.
2: Škody má i jeho bratr Jaroslav, který bydlí jen o pár desítek metrů vedle. Nejvíc mu kroupy poničily jedno z aut.
3: Tady to akorát odneslo jedno vozidlo, no, čelní okno. Překrytý jsme to teda měli, ale nepočítali jsme prostě s tím, že ty krupy budou tak velký, že to prorazí.
2: Na záchranu majetku neměl podle svých slov dost času ani odvahy.
3: Co šlo, jsme přikryli, pak už jsme v tom vlastně nemohli ani vyběhnout ven, protože to bylo jakoby životu nebezpečný, tak jsme radši zůstali schovaný v baráku.
2: Kroupy zasáhly také nedalekou zahradu Jaroslava Jouna. Na sklenících přišel o většinu skleněných tabulí.
4: Celkem 27.
5: A máte to teda na kolika sklenících?
4: Nebo... Na dvou. No ještě foliák máme tam potrhány.
5: Se střechou udělalo vám to něco?
4: Se střechou ne. Jak máme slepice, tam to prorazilo. Ten bylnice je ternit.
2: Silná bouře se nevyhnula ani sousední Vrbici. S tak silným krupobytím se poprvé v životě setkala i paní Zuzana.
6: Když jsme se zpamatovali, tak lítali kusy ledu. To byly tenisáky a z různých takový roztřepený byly. Tak jako celé jsme jenom stáli a koukali jsme a nemůžete dělat nic.
2: Jak dál připomíná, poškozený majetek měli ve vesnici téměř všichni obyvatelé.
6: Na oknech truhlíky, všechno, jenom jsem se bála, že teda to neprorazí sklad. Auto máme pomlácený za samej důlek. Některé střechy vydržely docela jako dobře, ale snad každý barák tady má teda nějakou škodu.
2: Místní z obou sídel škody stále sčítají. Podle odhadů ale dohromady půjdou do vyšších jednotek milionů korun. Z Ratiborovy Lhoty a Vrbice Michal Bělský, Radiožurnál.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Francie porazili v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa Švédsko 3-0 a postoupili do osmifinále. Postup vybojovalo také Norsko, které přehrálo Pobřeží slonoviny 2-1. Aktuálně se hraje odložený zápas Mexiko-Ekvádor, který komentuje v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport Martin Charvát.
2: Začíná 20. minuta utkání 0-0 mezi Mexikem a Ekvádorem, ale nemuselo být, protože na obou stranách přišly dvě zajímavé šance, jedna tedy na každé straně, dvě celkem. Tou první byla mexická příležitost, kdy po centru Mori z pravé strany se Jiménez dostával k hlavičce a nezamířil podobně přesně jako proti České republice v základní skupině. Raúl Jiménez hlavičku trefil možná příliš před sebou a tím pádem míč nemířil do branky, ale minul přibližně o 2 metry zadní tyč, to přímo do tyče. Mířil před chvílí Yeboah na straně Ekvádoru, protože dokázal krásně se dostat před hráče Mexika a byla z toho střela bodlem, po které trefil Yeboah z vnějšku tyč. Teď první zajímavý moment, co se týče emocí v tomto jihoamerickém nebo středoamericko-jihoamerickém souboji. Po zajímavém střetu se tam dokázal dostat Jiménez až do reklamních banerů a realizační týmy obou celků, přibližně 20 člené proti sobě rázem, vyběhly v 21. minutě utkání mezi Mexikem a Ekvádorem. Stav 0-0, ale je jasné, že v Mexico City emoce vřou, protože tohle utkání je samozřejmě pro oba týmy hodně sledované, byť připomeňme, že v posledních třech měřeních sil to bylo pokaždé remízové a celkem padly jenom dvě branky. Zatím žádná v tomto utkání. V 21. minutě Mexiko hraje s Ekvádorem 0-0. Martin Charvát, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi. I opravdu.

0: Letní autoškola Radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně?
1: Jedna otázka?
0: Jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Léto a Karlovy Vary, to patří neodmyslitelně k sobě.
1: Letos už po 60.
0: Připomeňte si s námi zásadní momenty z festivalového archivu.
1: Aneb, to nejlepší z Varů.
0: Letní seriál Radiožurnálu, který vás naladí na filmovou notu ještě před oficiálním startem festivalu.
1: Jak vypadal premiérový ročník?
0: Proč musel představitel Videtua chodit po městě s ochrankou?
1: A kdo z hollywoodských hvězd pobavil publikum svojí češtinou?
2: To je velké potěšení. Vy tady v Karlových Varech. Máte otázky?
0: Z festivalového archivu Aneb, to nejlepší z Varů.
1: Každé ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Je 16:30. Jana Utendorfská připravila krátké zprávy.
4: Používání amalgámových výplní v zubních ordinacích v Česku ode dneška končí. Evropský zákaz platí už od ledna. Česko ale dosud mělo výjimku, která teď vypršela. Amalgám tak zůstane jen pro výjimečné případy, například u pacientů s alergií na jiné materiály. Důvodem změny jsou zdravotní a ekologické dopady rtuti. Podle stomatologů ale může vést ke zvýšení nákladů na ošetření. Ukrajina bude mít od roku 2029 16 nových švédských stíhaček Gripen E. Dohodli se na to ministerstva obrany obou zemí. Kyjev letouny nakoupí za peníze z půjčky, kterou mu poskytla Evropská unie a Velká Británie. Skandinávská země podle prezidenta Volodymyra Zelenského Ukrajině už na začátku příštího roku poskytne taky 16 starších typů letounů Gripen C a D. Americký nejvyšší soud odmítl snahu prezidenta Donalda Trumpa omezit automatické udělování občanství všem dětem narozeným na území Spojených států. Tento princip je zaručený 14. dodatkem americké ústavy. Trump ho přesto v minulosti tvrdě kritizoval. Hned první den po loňském návratu do Bílého domu podepsal exekutivní příkaz. Úřady by podle něj neměly automaticky udělovat občanství dětem narozeným ve Spojených státech, pokud alespoň jeden z rodičů není americkým občanem nebo nemá v zemi trvalý pobyt. A v Břeclavi si lidé ode dneška zaplavou v nově zrekonstruovaném venkovním areálu. Jsou v něm dva nerezové bazény s tobogánem a novým zázemím. Rekonstrukce koupaliště vyšla město na více než 500 000 000 korun. Od příštího roku by měl být v provozu také krytý bazén s wellness centrem.
0: Sport.
4: Fotbalisté Ekvádoru hrají na mistrovství světa o postup do osmifinále s domácím Mexikem. Utkání sleduje Martin Charvát.
5: 32. minuta, Mexiko slaví druhý gol v zápase, trefuje se Raúl Jiménez po několika špatných situacích v obrané části Ekvádoru, v obraně Ekvádoru, kdy Raúl Jiménez se dostal na hranici pokutového území k balónu, přihrával mu Quiñones, ten dával první gol a Jiménez se trefil přesně do pravého horního rohu ze svého pohledu, tak tedy po brankách Jiménez a Quiñones vede Mexiko nad Ekvádorem 2-0. Martin Charvát, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážky na D1 a komplikace po bouřce na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zpozorněte před Humpolcem. Na 94. kilometru stojí nákladní auto s poruchou. Zablokovaný je odstavný pruh. Podobnou situaci čekejte na D1 i ve směru z Prahy do Brna. Za Větrným Jeníkovem na kilometru 110 stojí nákladní auto s defektem kola na straně dovozovky.

0: Cestu vám mohou komplikovat i bouřky. Aktuálně jsou hlášené severovýchodně od Prahy. Komplikace jste hlásili už na D10 v okolí Mladé Boleslavy. Na vozovce je tam velké množství vody, doporučujeme opatrnost. A na silnici 4 pozor na nehodu za Prahou ve směru do Strakonic. Před sjezdem na Lipence na pátém kilometru se nákladní auto střetlo s divokými prasaty a pravý pruh je tam uzavřený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes bude na východě zpočátku ještě polojasno, jinak oblačno až zataženo, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne čekejte další i velmi silné bouřky na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky ustávat a začne se vyjasňovat. Teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 30, na jihovýchodě kolem 32 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál, je s vámi Adam Carda.
3: Xindl X, Aneta Langerová nebo Michal David. Co mají společného tito hudebníci s umělou inteligencí? Víc, než by možná sami čekali. Jejich písně se totiž objevily v databázích, které souvisejí s trénováním některých AI modelů. Více si řekneme už za chvíli v nočním Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
5: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin

0: Představte si, že někdo bez vašeho vědomí pozbírá tisíce písní, použije je jako učebnici pro umělou inteligenci a vy se to dozvíte až po letech z veřejně dostupné databáze. Přesně to teď řeší i čeští hudebníci. Našli své písničky v databázích, které používali někteří vývojáři bez vědomí autorů k trénování svých programů.
1: A každý zvlášť do kapsy svých.
2: Aneta Langerová, 180 písniček. Michal David, přes 200 písniček. Kapela Framus 5, 9 skladeb.
3: To bývávali na koleji časy.
2: To je jenom drobný výčet hudebníků, kteří se objevili ve čtyřech databázích zveřejněných americkým magazínem The Atlantic. Autoři článku na základě výzkumných prací získali seznamy zvukových záznamů, které vývojáři mohli využívat k strojovému učení takzvané umělé inteligence. Takzvané datasety obsahují odkazy na hudbu ze streamovacích služeb. Zvuky a informace z nich stahují vývojáři pomocí nástrojů, které můžou porušovat podmínky platform. A stejně tak mohou porušovat smlouvy ochranného svazu autorského, říká předseda představenstva OSA Roman Strejček.
4: Tyto služby, nebojím se říci, ukradly nahrávky a autorskou tvorbu z internetu. Je proto nezbytné přivést provozovatele služeb s generativními modely umělé inteligence k jednacímu stolu, a to i za cenu soudních sporů. Minimálně na jeden takový se společností Suno se v OSA připravujeme. Zdokumentovali jsme totiž, že Suno generuje celé refrény známých skladeb českých autorů, jejichž práva zastupujeme a mezi které mohu například zmínit, patří Karel Kryl a jeho píseň Bratříčku, zavírej vrátka.
2: Volně přístupný generátor hudby Suno promění jednoduché zadání v hotovou skladbu. V jádru funguje tak, že originální nahrávky rozdělí na malé části. Zapamatuje si kontext a pak z těchto informací generuje další hudbu. Zatím není prokázáno, které konkrétní komerční modely byly na nalezených datasetech trénovány.
5: Že tyhle nástroje trénují na hudbě stažené z internetu, je prakticky jisté. Naznačují to, jak jejich vlastní výstupy, tak i důkazy z několika soudních sporů, které proběhly v posledních letech. Co bohužel nevíme je, která firma použila pro trénování který dataset.
2: Komentuje Josef Holý, odborník na umělou inteligenci a spoluautor podcastu Kanárci v síti. Podle článku webu The Atlantic je teď u soudu celkem 12 žalob od labelů a hudebníků, kteří obvinili softwarové společnosti z nelegálního použití původních nahrávek. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Posloucháte Noční radiožurnál a teď mimořádně zamíříme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Protože dálnice D10 z Prahy do Turnova je teď u Mladé Boleslavy neprůjezdná. Za sjezdem na centrum a Jičín hasiči čerpají vodu z vozovky po bouřce.
3: Takže ti, co se potřebují dostat do Škodovského z Prahy, tak ať jedou směr na Jičín a pak tou spojovačkou, co to znají, a ti, co jdou o Jičína, taky budou muset odbočit hned vlastně tady u toho Řepova.
2: Podle odhadu policie by to ale nemělo trvat dlouho, zhruba 20 minut. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Mexika a Ekvádoru hrají o postup do osmifinále mistrovství světa. Zápas komentuje v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport Martin Charvát.
2: Poslední sekundy nastaveného času 2-0 vede Mexiko nad Ekvádorem. Ekvádor se snaží dostat do jedné z posledních šancí, přihrávka ale na polovinu hřiště, kde je Inkapié, a protože Ekvádor takto promrhal svou šanci, tak ji využil rozhodčí Vunčič, který ukončil první poločas, ve kterém vládlo Mexiko, bylo výrazně lepší než Ekvádor. Ekvádor se hledal, nedokázal vyprodukovat víc než dvě šance Yeboaha a je z toho poločasové vedení naprosto jednoznačné 2-0 pro Mexiko a mohlo být ještě vyšší. Mexičani se dostali do vedení ve 22. minutě zásluhou Quiñoneze, který dostal od Mori krásnou přihrávku přes polovinu hřiště, běžel z levé strany sám v podstatě na golmana, byť ho tam dokázali hráči Ekvádoru ještě zakřižovat, tak vystřelil přesně na bližší tyč tvrdou ranou a dal první gól. No a v 31. minutě si Ekvádor zavařil sám, když nedokázal odvrátit balón zpřed svého pokutového území. Na dvakrát se o to snažil, nedokázal, nakonec k míči se dostal Quiñones, střelec první branky, tentokrát přihrával, dal míč na Raula Jiménéze a ten se stejně jako proti České republice nemýlil, mířil přibližně z hranice vápna ze středu, trefil se krásně k pravé tyči do pravého horního rohu přesně a dal Mexiku vedení 2-0. Pravda, jediné šance Ekvádoru měl Yeboah, nejprve z vnější strany trefil levou tyč, když se ojedinil, dostal přímo do pokutového území, to mířil bodlem, takže vlastně příliš nemířil, ale tu vnější tyč trefil. No a po druhé Yeboah mířil napříč pokutovým územím, snažil se technicky obstřelit hráče i golmana Rangela, který ale k míči na vzdálenější, v jeho pohledu pravé tyči skočil, míč vyrazil na roh, a tak ani z toho to gól Ekvádoru nebyl. Tak tedy po prvním poločase a 5 minutách nastavených Mexiko vede nad Ekvádorem 2-0. Martin Charvát, Radiožurnál.
1: To je z nočního Radiožurnálu vše. V 5 dorazí Petr Král a začne ranní Radiožurnál s datem 1. července. Přeji tedy příjemnou středu. Od mikrofonu se loučí Adam Carda.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 3:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnály 5 hodin. A začínají zprávy s Janou Tendorskou.
1: Nákupy na levných čínských online tržištích zdraží. V Německu skončila sleva na dani z pohonných hmot. Fotbalisté Mexika hrají na mistrovství světa doma proti Ekvádoru. A bude oblačno až zataženo. Bouřky a déšť zasáhnou nejdřív Čechy, později i Moravu a Slezsko. Teploty do 25, na jihovýchodě až 33 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Nákup drobného zboží z levných čínských internetových tržišť ode dneška vyjde dráž. Na zásilky do 50 euro nově připlatí clo 3 eura. A to za každý druh zboží v balíčku. Dohodly se na tom státy Evropské unie. Nová pravidla mají snížit počet malých zásilek dovážených z Číny, usnadnit jejich kontrolu a zároveň zlepšit ochranu spotřebitelů. Podle českých e-shopů združených v Asociaci pro elektronickou komerci přichází takové opatření pozdě, popisuje ředitel asociace Jan Vetyška.
3: Podle nás by se primárně měly vymáhat současné zákony, protože je zde spousta zákonů, ať už lokálních v rámci České republiky nebo hlavně v rámci celé Unie, kde by ta tržiště měla nést zodpovědnost za to, že nabízí falzifikáty, že nabízí nebezpečné výrobky, o to by někdo měl vymáhat.
1: Čínská online tržiště jako třeba Temu dlouhodobě tvrdí, že dodržují evropské předpisy, spolupracují s úřady a bezpečnost prodávaného zboží berou vážně. Začíná fungovat nová státní centrální evidence psů. Databázi vytvořilo Ministerstvo zemědělství společně s veterináři. Majitelé můžou zvíře nechat zapsat při běžné návštěvě, nejpozději při přeočkování na vzteklinu. Registrace je povinná pro všechny psy. V Německu skončila sleva na tankování pohonných hmot. Dvouměsíční snížení spotřební daně vyšlo stát v přepočtu zhruba na 40 miliard korun. V platnosti zůstává tzv. Rakouský model, podle kterého smí čerpací stanice zdražovat jen jednou denně. Další opatření na kompenzaci vysokých cen vláda nechystá.
4: Experti nečekají, že by dnes cena pohonných hmot v Německu prudce vzrostla o celé 4 koruny za litr, o které vláda dočasně snížila spotřební daň. Mírnější nárůst ale může být hlavně kvůli tomu, že petroliáři a čerpací stanice nečekali na konec slevy a zvyšují ceny už několik dní. Německá monopolní komise, poradní orgán vlády, uvedla, že ropné společnosti vydělaly na zavedení slevy v přepočtu až 5 miliard korun. Zejména u nafty nepromítali slevu do koncových cen celou. Organizace na ochranu spotřebitelů teď firmy vyzývá, aby k sebeobohacování nevyužívali i zrušení slev. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Trkmanské louky jsou ode dneška národní přírodní památkou. Lokalita u Rakvic na Břeclavsku patří k nejcennějším zbytkům slaných luk a mokřadů v Česku. Díky specifickým přírodním podmínkám se tam zachovaly vzácné a ohrožené druhy rostlin i živočichů, upřesňuje mluvčí agentury pro ochranu přírody a krajiny Karolína Šulová.
5: Národní přírodní památka Trkmanské louky má rozlohu zhruba 31 hektarů. Rostou tu slanomilné rákosiny a další druhy, které k životu potřebují zasolenou půdu. Taková místa z naší krajiny už skoro vymizela. V zácnosti je tu pcháč žlutoostený, který u nás roste jen na dvou lokalitách.
1: Sport. Fotbalisté Mexika bojují na světovém šampionátu o postup do osmifinále. Na aztéckém stadionu v Mexico City hostí Ekvádor. Organizátoři kvůli bouřce a silnému dešti utkání o hodinu posunuli. Jak se zápas vyvíjí, řekne Martin Charvát.
6: Po prvním poločase Mexiko zásluhou Jiménéze a Quiñonese vede nad Ekvádorem 2-0. Mexiko hraje velmi dobře, Ekvádor do žádných velkých šancí nepouští. Naopak mohlo dát více gólů než dva zmíněných Quiñonese a Jiménéze. Takže za chvíli začne druhý poločas, přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport. Martin Charvát, Radiožurnál.
1: Do osmifinále už dřív postoupili Norové po výhře 2-1 nad pobřežím Slonoviny a také Francouzi, kteří zvítězili nad Švédskem 3-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D10 u Mladé Boleslavy a nehoda na trase Třebíč-Brno. Dálnice D10 z Prahy do Turnova je u Mladé Boleslavy neprůjezdná. Mezi sjezdy na centrum a ke Škodovce hasiči čerpají vodu po bouřce. A poslední exit je sjezd na centrum a Jičín na 44. kilometru. A dá se to pak objet přes Boleslav. A teď aktuální zpráva. Dálnice D10, dálnice D46 ve směru z Olomouce na Vyškov. Před sjezdem na Prostějov na kilometru 26 leží na vozovce sražená zvěř. Na D1 z Brna do Prahy zpozorněte za Větrným Jeníkovem. Na 94. kilometru stojí porouchané nákladní auto, blokuje tam odstavný pruh. Na silnici 23 Střebíče na Brno vážnější nehoda za odbočkou na Studenec a před čerpací stanicí auto narazilo do stromu. A na silnici 52 z Brna do Mikulova pozor za odbočkou na Pasohlávky. Osobní auto tam srazilo srnu, čekejte překážku na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, zejména v Čechách, občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne čekejte další i velmi silné bouřky na Moravě a ve Slezsku. Provázet je může velmi silný vítr, kroupy a přívalové srážky. Teploty v Čechách dnes vystoupí na 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 26 až 31. Na jihovýchodě pak bude kolem 33 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, středa 5.06, oblohu prozářily blesky, vzduch osvěžil déšť, místy ho tedy bylo až moc a někde na něj teprve čekají. I takové je první červencové ráno, do kterého jste si pustili právě nás, ranní radiožurnál. Za celý tým přeju povedený den a začínáme s Coldplay.

0: 5-10 možná i čas na vynesení odpadků, když už se to večer nestihlo. Tak třeba lidé ve Frýdlantu a okolí to od dneška dělají jinak. Můžou nově třídit odpad přímo u svých domů. Což se týká tam jak domů rodinných, tak i bytovek a paneláků. Město na nový systém připravilo poměrně intenzivně všechny lidi a trvalo to několik týdnů.
1: Tady tu pískovně, ta je tady nahoru.
2: Jan Hrdina z technického oddělení Frýdlantské radnice nádoby společně s kolegy rozváží. Navigaci má na starosti Štěpán Skalický.
3: Bude to třetí barák po levé straně.
2: Každá popelnice má v sobě čip, vysvětluje další pracovník Vladimír Mourek.
4: Ženský to načipovali a popsali ty popelnice popisnýma číslama.
5: To musíte vždycky takhle rozdělat.
6: Nasadit kolečka.
7: A dát to k baráku.
2: Aby lidé mohli nové nádoby dostat, musí splnit několik podmínek, vysvětluje starosta Dan Ramzer z ODS.
8: Musí mít zaplacené odpady. Buď to jste občan Frýdlantu, tady s trvalým bydlištěm, pak máte povinnost zaplatit, je to 790 korun, nebo se můžete přihlásit ke sběru a zaplatíte si ten poplatek. To je první předpoklad. Druhý předpoklad je, musíte mít vyplněnou žádost o to, aby jsme vám mohli přidělit sběrné nádoby v systému door-to-door.
5: To se bavíme o lidech, kteří žijí ve vlastních domech. Jak je to na sídlištích?
8: Budou mít přidělené v jednotlivých kojích nádoby na papír a plast. Budou opatřeny gravitačním zámkem, to je takové zařízení, ke kterému je normální klíč, akorát se to nedá otevřít a když přijede odpadářský vůz, tak ono se to otvírá, když se to vlastně kolečkama otočí nahoru. A co se týká směsných nádob, tak je to úplně stejné.
2: Lidé na sídlištích doufají, že díky zámkům přestanou být kontejnery přeplněné. Jitka Řezáčová věří i ve větší pořádek.
9: Že je to dobře, protože tady chodí hodně bezdomovců a oni v tom dělají takový nepořádek.
2: Cena za svoz odpadu se zatím pro obyvatele nezmění. Do budoucna ale radnice zvažuje, že ji upraví individuálně. Z Frýdlantu Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.

0: Dobré ráno ve 6:15. Agendy lidských práv, duševního zdraví, protidrogové politiky nebo národnostních menšin ode dneška fungují při ministerstvech. Evropské unie zní teď kvůli těmto změnám varování, že to může jednotné agendy oslabit zástupci vlády, ale dál stojí za tím, že změna bude k lepšímu. Irsko dnes oficiálně převzalo předsednictví v Radě Evropské unie. Dublin bude stát v jejím čele do konce letošního roku. Irsko se chce mimo jiné soustředit na přístupové rozhovory se státy, které mají zájem o členství v Unii. Do konce roku by mohla projednat všechny přístupové kapitoly, tak například Černá Hora.
1: Nebezpečí na D10 u Březiny, nehoda na D4 za Řitkou. Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy těsně za sjezdem na Březinu na 62. a 5. kilometru vlivem aquaplaningu zastavilo v levém pruhu osobní auto. Hlásíte nám, že není označené, pouze na výstražných blinkrech. Opakujeme, dálnice D10 z Turnova do Prahy kousek za sjezdem na Březinu na kilometru 62,5 v levém pruhu neoznačené osobní auto. Z D10 i lepší zpráva směrem z Prahy do Turnova byla u Mladé Boleslavy na 45. kilometru uzavřená. Hasiči tam odčerpávali vodu ze silnice. Aktuálně už se opět projíždí oběma pruhy. A ještě dálnice D4 ze Strakonic do Prahy těsně za sjezdem na Řitku na 14.5. kilometru teď zasahují u nehody. Projíždí se s opatrností. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes nás čeká další den s deštěm a bouřkami. Nejprve se objeví v Čechách, později na Moravě a ve Slezsku a opět budou i velmi silné. Nebe oblačné až zatažené, jen na východě ještě zpočátku polojasné. Hlavně v západní polovině našeho území se rozprší a místy se objeví i bouřky, které budou zase velmi silné. Ty očekáváme na východě odpoledne a večer. A později večer se počasí uklidní. Od západu budou ubývat jak srážky, tak i oblačnost. Teploty dnes budou rozdělené v Čechách od 20 do 25, na Moravě a ve Slezsku mezi 26 a 31, na jeho východě až 33 stupni. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 5.20 s vámi Radiožurnál, dost možná vám začíná pracovní den, tak ať se proběhne v klidu a v pohodě. A teď o někom, kdo opravdu pracoval velmi intenzivně, byl to tenista Jakub Menšík. Ten se na svou úvodní výhru na letošním Wimbledonu opravdu pořádně nadřel. Brita Tobyho Samuela nakonec porazil až v 10-bodovém tiebreaku rozhodujícího 5. setu.
1: Hodně dlouhý jásot a potlesk vyprovázel Tobyho Samuela z kurtu, když se Jakub Menšík chystal k vítěznému rozhovoru. 23-letý Brit, dříve hodně úspěšný v univerzitním sportu, výrazně přispěl k zábavě na dvorci číslo 3.
2: Předvedl skvělý výkon a Britové, že jo, prostě to je úplně jedno, jestli je 20. na světě nebo 30., ale jsou zakouslí, to nebyla výjimka, že jo, hrál skvěle a ukázal tu kvalitu, takže já jsem rád, že jsem to zvládl, jak fyzicky, tak mentálně.
1: Chválí Jakub Menšík svého soupeře a zároveň věří, že mu dlouhý zápas v úvodní fázi turnaje víc dá, než sebere, jako to ostatně zažil už při minulém Grand Slamu, na kterém se nakonec dostal do semifinále.
2: I když samozřejmě 5 setů je vždycky jako vyčerpávajících, tak zvládl jsem se dobře připravit na další zápasy v Paříži. Věřím, že se dokážu připravit a že mi tady více hodin těch strávených na kurtu, že to nebude zas tak úplně vlastně ke škodě.
1: Doufá Jakub Menšík, který si v dalším kole zahraje s jednou z tenisových legend, s jedním z mála vyznavačů jednoručného backendu Bulharem Grigorem Dimitrovem.
2: Jo, tak s Grigorem už mám pár zápasů zahraných a jsem rád, že dostanu ještě další příležitost.
1: Těší se Jakub Menšík na další zápas s Grigorem Dimitrovem, tentokrát prvním na trávě. Dva předchozí na antuce a na tvrdém povrchu těsně vyhrál. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál. Ostrava ožívá festivaly. Od 15. do 18. července to budou Colors. No a teď už se chystá další festival, a sice Beats for Love, na který vás pozveme v raním Radiožurnálu ještě před 6. Je půl šesté. Zprávy s Janou Tendorskou.
1: Ústavní soud dnes rozhodne o systému rozdělování výnosů z daní mezi kraje. Návrh na zrušení části zákona o rozpočtovém určení daní podala loni skupina 32 senátorů. Vadí jim, že zákon nemá mechanismus, který by umožňoval podíly přizpůsobovat změnám, třeba demografickému vývoji. Zákon pevně stanovuje podíly krajů v procentech. Loni výrazně klesl zájem o předčasné důchody. Oproti předchozím rokům o něj zažádala jen třetina lidí. Vyplývá to s informací České správy sociálního zabezpečení. V roce 2025 si o dřívější odchod do penze požádal zhruba 9200 lidí. Třeba v roce 2023 to bylo přes 100 000 lidí. Správa si to vysvětluje změnou pravidel. Slovensko ode dneška předsedá takzvané Vyšegrádské čtyřce. Bratislava chce v následujícím roce obnovit těsnější spolupráci mezi dalšími členskými zeměmi, tedy Polskem, Maďarskem a Českem. Státy se v minulosti neshodly například na postoji k Ruskem napadené Ukrajině. A na Chrudimce platí mimořádná veterinární opatření kvůli račímu moru. Infekce zahubila kriticky ohrožené raky říční v úseku pod Křižanovskou přehradou na Chrudimsku. Lidé tam nesmí vstupovat do vody, aby nemoc dál nepřenášeli. Nemají s raky nebo rybami ani nijak manipulovat.
2: Sport.
1: Fotbalisté Mexika hrají na světovém šampionátu o postup do osmifinále proti Ekvádoru. Podrobnosti o utkání na estetském stadionu v Mexico City má Martin Charvát.
3: Mexický kapitán Montes měl dvě šance po dvou rohových kopech navýšit vedení Mexika, ale vychytal ho golman Galindez a na podruhé mířil mimo, takže stále 2-0 po gólech Quiñonese a Jiménez z prvního poločasu. Ve druhé půli se snaží Ekvádor vyrovnat, ale zatím má pouze míč, nemá žádné šance. 70. minuta, Mexiko vede nad Ekvádorem 2-0. Martin Charvát, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 nehoda Utasova na D10 před Mladou Boleslaví. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zbystřete u sjezdu na Osovou Býtýšku. Na 153. kilometru narazilo osobní auto do dopravního značení. V místě se krátce zpomaluje. Dálnice D10 směrem z Prahy do Turnova. Opatrně kousek za sjezdem na Bezděčín. Na 41.5. kilometru narazilo osobní auto do svodidel. Na místo spěchá policejní hlídka. Ani tam se zatím výrazněji nezdržíte. Na D4 ze Strakonic do Prahy těsně za sjezdem na Řitku na 14.5. kilometru havarovalo osobní auto a skončilo mimo komunikaci. I tam je to zatím bez kolony. A ještě Mělnicko, silnice 244 na průtahu Kostelcem nad Labem je počínaje dnešním brzkým ránem v obou směrech uzavřená. V okolí náměstí Komenského budou pracovat na opravách vozovky, a to až do konce listopadu letošního roku. Objízdná trasa je vedená přes Neratovice, případně přes Brandýs. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Aktuálně je nad Českem většinou oblačno až zataženo, ale na západě a východě našeho území ojedinělé až jasná obloha. A právě uprostřed naší republiky se stále objevují přehánky a bouřky. Za posledních 12 hodin

0: Padlo v místech, kde se objevily srážky od 20 do 35 mm srážek. Teploty jsou dnes po ránu docela vysoké, nejčastěji mezi 17 stupni na západě až po 24 na východě našeho území. Přes den pak čekáme více oblačnosti, většinou oblačno až zataženo, jen na východě zpočátku i polojasno. A hlavně v Čechách počítáme s přeháňkami, místy i bouřkami, které mohou být opět i silné. Odpoledne se pak budou přidávat další přeháňky a bouřky i na Moravě a ve Slezsku. Později večer pak budou srážky ustávat a také bude ubývat oblačnosti. Teploty v Čechách do 25, na Moravě a ve Slezsku stále ještě do 33 stupňů. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
1: Dobré ráno a za chvíli o první české studentské družici, která už brzy ze Spojených států vyrazí do vesmíru.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál. Už velmi brzy by do vesmíru, a to v následujících dnech, měl odstartovat první český satelit, navržený a postavený výhradně studenty. Družice Kostka z brněnského vysokého učení technického už čeká ve Spojených státech na start rakety společnosti SpaceX. Na oběžné dráze potom otestuje technologie, které mají otevřít cestu dalším českým studentským vesmírným misím.
1: Jedná se o prvou družici v České republice, která je navrhnutá a sestrojená studenty a poletí do vesmíru.
2: Než se ke družici Kostka vůbec dostaneme, musíme s Patricí Janigovou ze studentského týmu Y-Space a fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT projít přísnými pravidly čisté laboratoře.
1: Studenti to sestrojovali v prostorech, kde jsou přísné podmínky na čistotu.
2: Vcházíme do laboratoře CEITEC Nanolab.
3: Úplně přesná velikost je 10x10x11,3 cm.
2: Popisuje mi velikost družice Kostka student Krištof Boháč z FEKTu VUT. Právě ji vytahuje z ochranného kufříku.
3: Odizolává případné nárazy, šoky.
2: Tady nahoře je anténa, po stranách jsou solární panely.
3: Pak máme rádio vlastní výroby.
2: Podle Krištofa Boháče na ní studenti ověří vlastní zařízení, která později využijí při další vesmírné misi.
3: A dále pak naše univerzita boduje meteorologickou stanici na Antarktidě. Budeme využívat tu naši anténu ke sběru dat z této stanice a přenášet je zpátky k nám na univerzitu.
2: Takže teď ho zase schováte?
3: Následně už poletí do Ameriky, kde bude zaintegrován na raketu Falcon 9.
2: Studentská družice Kostka teď čeká na potvrzení termínu startu. Odstartovat by měla v prvních červencových dnech. Zkušenosti z mise studenti využijí při přípravě složitější družice CIMER. Ta se zaměří na výzkum chování bakterií a řas ve vesmíru. Z Brna Marek Jensl, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál, teď Milan Farmer a už míříme za jinou muzikou do Ostravy. Ta Hustý hudební festival pro příznivce elektronické hudby Beats for Love a hlásí, že má téměř vyprodáno. Do areálu v Dolních Vítkovicích tak míří 10 000 lidí a připravuje se na ně doslova také úplně celé město.
1: Skotský DJ Calvin Harris je autorem písní pro ty největší popstars, jako je Dua Lipa nebo Rihanna. Pro Ostravu chystá velkolepou show hned na úvodní večer Beats for Love.
2: Do Evropy jezdí dopravdy zřídka. Letos ho máme tady hnedka první den, takže čekáme dopravdy obří zájem a doufáme, že všechno klapne s tím počasím.
1: Říká produkční festivalu Magdalena Pastrňáková s tím, že areál je připravený na horko i na bouřky. S tím můžou návštěvníci hledat i mezi novými originálními dekoracemi, třeba ostravská sci-fi verze kamenného kruhu v anglickém Stonehenge.
2: Bude kolem něho hromada dýmů, mlhy, světel. Letos obecně si hodně hrajeme se světly, ať má každá z těch zón svoji nezaměnitelnou atmosféru a chuť.
1: Jedním z nových zážitků bude i postapokalyptická vesnice uprostřed areálu. Dokonalé kulisy konce světa zabydlí herci v kostýmech. Podle principála ze souboru Konvoj Petra Vaňka nechtějí děsit, ale bavit.
3: Je to divadlo, je to pořád jako absurdní situace. Není to realita. Doufáme. Velmi doufáme, že to nebude realita nikdy.
1: Zazní spousty rytmů a žánrů a během festivalu symbolicky ožije i vyhaslá vysoká pec. Aby se 10 000 návštěvníků dostali vždy tam, kam potřebují, vypraví dopravní podnik více nočních tramvají. Taky výluky kvůli opravám kolejí a podchodů si dají na pár dní přestávku. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, teď je 6:15. Důležitá novinka. Zhruba 1200 léků budou nově moct předepisovat praktičtí lékaři. Ode dneška si tak pro ně nebudete muset chodit ke specialistům. Podle ministerstva zdravotnictví tak budou mít specialisté čas na vážnější nemocné pacienty. Změna se týká hlavně léků na kardiovaskulární onemocnění a my o tom budeme mluvit krátce po 6. hodině. Kbelská ulice v Praze bude ode dneška průjezdná v obou směrech jenom jedním pruhem místo dvou. Silničáři chystají celkovou opravu, která začne zítra, potrvá do poloviny srpna a bude stát zhruba 600 milionů. Místem denně projede zhruba 90 000 aut.
4: Překážky na D10 u Březiny, také na D5 na Tachovsku. Na D10 Turnova do Prahy stále velmi opatrně, těsně za sjezdem na Březinu. Na 63,5 kilometru stojí v levém pruhu osobní auto po aquaplaningu. Není označené, čeká se na příjezd policie. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova zbystřete před sjezdem na Mariánské Lázně. Na kilometru 127,5 leží v levém pruhu sražená srnka. Na dálnici D1 z Prahy do Brna dejte pozor hned u sjezdu na Osovou Býtýšku. Na 153. kilometru zasahují u nehody osobního auta, to narazilo do dopravního značení. Provoz je slabší, výrazněji se tam nezdržíte. Na D7 ze Slaného do Prahy čekejte zdržení za sjezdem na Buštěhrad. Brzdí se okolo 8. kilometru a pomaleji se jede k nehodě před odbočkou na Kladno. Na 7. kilometru policie hlásí kolizi se zraněním. Průjezd je omezený, zpoždění zatím jen pár minut. A ještě do Prahy ve Kbelské směrem z Letňan do Hloubětína přibrzdíte za sjezdem na Vinoř. Příčinou je nehoda ve sjezdu do Novopatské, bouralo tam nákladní vozidlo s osobním. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
5: Ještě dnes nás čeká velmi divoké počasí. Bouřky se opět objeví nejprve v Čechách, později i na Moravě a ve Slezsku a mohou být velmi silné. Doprovázet je bude nárazový vítr o rychlosti od 70 do 90 km v hodině. Objeví se i kroupy a přívalové srážky. Místy naprší až 50 mm deště. V noci na zítřek už budou bouřky i déšť doznívat a zítřek už nabídne poklidné počasí. Většinou s polojasnou oblohou, jen lokálními přeháňkami. Teploty dnes už budou v Čechách příjemné mezi 20 a 25 stupni. Na Moravě a ve Slezsku od 26 po 31, na jihovýchodě až po 33 stupňů. Zítra už bude téměř všude 22 až 26, jihovýchod bude opět teplejší, tam naměříte až 28 stupňů. Krásné ráno.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Na Malinová novinka, to byl Mirai a Malinový sirup. V na Radiožurnálu 10 minut před 6. Fotbalisté Mexika a Ekvádoru hrají o postup do osmifinále mistrovství světa. No a zápas komentuje přímém přenosu na Radiožurnálu Sport Martin Charvát.
1: 89. minuta začala, Mexiko vede nad Ekvádorem 2-0. Podstatné momenty staly se v prvním poločase. Nejprve Quiñones ve 22. minutě dal úvodní gól po přihrávce od levé postraní čáry a dlouhém průniku. Následně se trefil po půl hodině hry také Jiménez, kterému přihrával právě zmíněný Quiñones. Tam si hráči Ekvádoru vytvořili sami tu nepříjemnou pozici před vlastní brankou, kdy dokázali odvrátit na dvakrát balón a tím pádem se teď musí snažit už více než hodinu dotahovat náskok svého soupeře. Teď už v poslední minutě řádné hrací doby jsou v pokutovém území. Střela skrz Montese, skrz Vasquéze, dva stopery Mexičanů, kteří ale dokázali ubránit míč, a je tady možný rychlý protiútok pro nabíhajícího si Santiago Jiménez. Ten už dostává balon v pokutovém území, ale výborně se dokázal vrátit Moises Caicedo. A tím pádem v poslední minutě základní hrací doby je tady stále vedení Mexika 2-0, míč se dostává do zámezí a tím pádem šance pro drobné uklidnění na obou stranách. Mexiko vede nad Ekvádorem 2-0 a míří k tomu, že postoupí do další fáze vyřazovacích bojů mistrovství světa. Martin Charvát, Radiožurnál.

0: vámi ranní radiožurnál Mike Oldfield s ním Maggie Reilly, další zprávy připraveny. Také sport nás bude dnes po ránu zajímat, mimo jiné třeba i tenis. Třeba i to, že návrat tenisové legendy Seriny Williamsové do Wimbledonu skončil ve dvouhře hned v prvním kole. I o tom dnes po ránu ranní radiožurnál.
1: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
2: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
1: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
2: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
1: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
2: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
1: Radiožurnál ve Varech.
2: Začínáme v sobotu 4. července.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
0: Radiožurnál je 6 hodin. Další zprávy a Jana Utendorská.
3: Amalgámové výplně v Česku končí, zubaři je můžou od dneška použít jen výjimečně. Přes 50 expertů rezignovalo kvůli přesunu agent lidských práv z vlády na ministerstva. Mexičtí fotbalisté hrají na mistrovství světa o postup do osmifinále proti Ekvádoru. Pozor na nehodu na dálnici D10 z Turnova do Prahy na kilometru 63,5. A bude oblačno i zataženo s deštěm a bouřkami, teploty do 25, na jihovýchodě až 33 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Používání amalgámových výplní od července v zubařských ordinacích končí. Česku vypršela výjimka z evropského zákazu. Amalgám tak zůstane jen pro výjimečné případy.
4: Důvody omezení amalgámových výplní jsou především zdravotní a ekologické, vysvětluje Renata Povolná z Ministerstva zdravotnictví.
5: Nebezpečí nespočívá primárně v samotné amalgámové zubní výplni. Zákaz je motivován snahou omezit škodlivý účinek rtuti, tedy amalgámu, od těžby až po likvidaci odpadu.
4: Česká stomatologická komora změnu kritizuje. Zásadní ekologický efekt podle ní nepřinese, říká její předseda Roman Šmucler.
6: Pro toho pacienta bych to jako asi zlepšením nenazval. Je to prostě nějaký způsob, kterým jsme se vyrovnali s tím politickým zadáním.
4: Podle Šmuclera se pro pacienty zvýší náklady, stejně jako pro pojišťovny. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
3: Úřad vlády definitivně dokončil přesun agent lidských práv, protidrogové politiky, duševního zdraví nebo národnostních menšin na určená ministerstva. Kvůli rozhodnutí rezignovalo přes 50 expertů. Podle nich tento krok ochranu zranitelných v Česku oslabí, říká bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimunková.
7: Ten dialog mezi občanskou společností a vládou, který se právě odehrával na platformě těch poradních orgánů vlády, dostal povážlivou trhlinu a pro mě, vzhledem k tomu, že ty změny jsou nevratné a že vidím, jakým způsobem probíhají ty přesuny, tak já opravdu nemám důvěru v tom, že ten systém bude fungovat tak jako dosud.
3: Vláda za rozhodnutím stojí, nové nastavení je podle kabinetu lepší a bude velmi dobře fungovat. Irsko dnes oficiálně převzalo předsednictví v Radě Evropské unie. Dublin bude stát v čele instituce do konce roku. Do té doby chce například posunout a uzavřít jednání o unijním rozpočtu na roky 2028 až 2034. Zaměřit se chce taky na rozšíření spolupráce s unijními partnery, jako jsou Spojené státy nebo Velká Británie. Nejmladší chráněná krajinná oblast Soutok na Jižní Moravě existuje přesně rok stále, ale nemá vydaný plán péče. Dokument řeší detaily ochrany přírody do roku 2038. Týkají se například způsobu lesního hospodářství nebo sečení luk. Návrh plánu je na webu Ministerstva životního prostředí od minulého týdne. Připomínky k němu můžou lidé, firmy a spolky podávat do konce července, říká vedoucí správy oblasti Vladan Rýdl.
8: Plán péče je závazný pouze pro orgán ochrany přírody, nikoli pro ty lidi, kteří tam žijí. Ty připomínky, které byly v rámci předjednávání, tak ty jsme se snažili zakomponovat do toho samotného plánu péče, takže doufám, že bude platit ještě v létě.
9: Sport. Fotbalisté Mexika hrají v prvním kole play-off mistrovství světa proti Ekvádoru. Utkání začalo na Aztéckém stadionu v Mexico City o hodinu později kvůli dešti. Závěr zápasu o postup do osmifinále sleduje Martin Charvát.
10: Slyšíte mexické písně na stadionu v Mexico City. Mexiko slaví postup do další fáze. Poráží Ekvádora 2-0 díky gólům Quiñonese a Raula Jiménéze. V závěru padla po druhé na tomto šampionátu červená karta za to, že hráč něco říká proti hráči se zakrytými ústy, dostalý obránce Ekvádoru Inkepí. Martin Charvát, Radiožurnál.
9: Mezi nejlepších 16 týmů na turnaji se dostali Norové, kteří vyhráli nad pobřežím Slonoviny 2-1, a také Francouzi. Ti porazili i díky dvěma trefám Kyliana Mbappého Švédsko 3-0. U fotbalistů Nizozemska skončil trenér Ronald Koeman. 63-letý kouč rezignoval poté, co s národním týmem vypadl na mistrovství světa v prvním kole play-off po penaltách proti Maroku.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D1 za Měřínem, nehoda u Tasova. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy zbystřete za sjezdem na Měřín. Na stém 29. kilometru hlásíte potíže.
13: Je tam blokovaný stoupací pruh, srazili se tam dva kamiony, hasiči jsou na místě, zatím bez kolony.
12: D1 ještě jednou, teď směr z Prahy do Brna, stále opatrněji hned u sjezdu na Osovou Býtýšku. Na stém 53. kilometru zasahují u nehody osobního auta, které narazilo do dopravního značení. Zdržení zanedbatelné. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy přibrzděte kousek před sjezdem na Březinu. Na 63. a půltém kilometru blokují levý pruh následky nehody osobního auta.
14: Už jsou tam všechny záchranné složky.
12: Projíždí se pravým a připojovacím, tvoří se kratší fronta a silnice je plná vody. Projíždějte velice opatrně. A ještě na skok do Prahy ve Kbelské směrem z Letňan do Hloubětína zvolněte za sjezdem na Vinoř. Ve sjezdu do Novopatské odklízejí následky po srážce nákladního vozidla SO8. Blokují pravý pruh, zdržení do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, bouřky, a to i silné, nejdřív v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku. Teploty vystoupí v Čechách na 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až na 31, na jihovýchodě pak bude kolem 33 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, je 6 minut po 6. Možná touto dobou právě vyrážíte z domova za třeba pracovními povinnostmi. Pokud mezi nezbytnostmi, jako jsou klíče, doklady a telefon, patří třeba také léky, tak pak vás může zajímat, že kvůli některým lékům už nemusíte chodit ke specialistovi. Předepíše je totiž i praktik. Ta změna v předepisování, která platí ode dneška, se týká více než tisícovky léčivých přípravků a my vám za chvíli povíme, kterých se to týká.
11: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: Ranní radiožurnál teď o tom, co je nového. Praktičtí lékaři můžou ode dneška nově předepisovat zhruba 1200 léků. Pro některé recepty už tak tedy nemusíme ke specialistům. Ti by mohli mít tak víc času na jiné pacienty. Změnu představilo ministerstvo zdravotnictví a teď nám ji představí Eliška Zábrocká z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno. Praktici nově předepíšou třeba léky na cukrovku, chronické onemocnění ledvin, srdeční selhání, štítnou žlázu, depresi nebo epilepsii. Ministerstvo zdravotnictví chce, aby chronicky nemocní lidé byli v péči praktiků, kteří je zkrátka znají nejlépe. Podmínkou samozřejmě ale je, že nemají žádné další komplikace. No a ještě doplním, že některé léky nově předepisují taky pediatři.
0: No a lidí s chronickými nemocemi v Česku přibývá?
1: Přibývá a podle ministerstva i přibývat bude. Třeba lidí se srdečním selháním je teď asi 375 tisíc a do roku 2040 by jejich počet měl překročit 500 000. Specialisté se tak budou moct díky změně víc věnovat pacientům s komplikovanějším zdravotním stavem a zkrátit by se tak mohly i čekací lhuty. Stejně tak může změna pomoct lidem v malých obcích, kteří za specialisty často dlouze cestují.
0: A co na to rozvolnění pravidel říkají samotní lékaři?
1: V podstatě všichni, tedy praktici, pediatři i ambulantní specialisté, změnu vítají.
0: Eliška Zábrocká, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Novinky ve zdravotnictví my je probereme dnes opakovaně, stane se tak také v ranním interview radiožurnálu v 7:50 a to bude naším hostem praktická lékařka Ludmila Bezdíčková ze Sdružení praktických lékařů. Ranní radiožurnál 6:11 za 4 minuty. Nabídneme další zprávy.

0: S vámi Radiožurnál, pozveme vás i do lázní. To nejsou jenom kolonády a léčivé prameny. Tak třeba Mariánské lázně, jak uslyšíte v ranním Radiožurnálu, sehnály důležitou roli v historii Karlovarského filmového festivalu. S vámi Radiožurnál ve 4:15. Máte doma psa, tak ode dneška byste ho měli nechat časem zapsat do nové centrální evidence psů. Veterináři do ní na žádost chovatelů uvedou informace o zvířeti, jeho majiteli i očkování proti vzteklině. Stačí ale, když veterinář zápis vyřídí při nejbližší plánované prohlídce, respektive přeočkování. V Německu skončila plošná sleva na benzín nebo naftu. Německá vláda před 2 měsíci zavedla snížení spotřební daně na pohonné hmoty asi o 4 koruny za litr. Chtěla tím vykompenzovat vysoké ceny pohonných hmot. Ropné společnosti ale podle německých úřadů nepromítali celou slevu do koncových cen.
1: Na D10 nehody u Bezděčína a také u Březiny. Na D10 z Prahy do Turnova dejte pozor před Mladou Boleslaví u sjezdu na Bezděčín. Na 41. a půl kilometru hlásíte komplikace.
2: Uzavřený pravý jízdní pruh, auto je v podstatě vyjete mimo vozovku, jsou tam všechny zakrané složky.
1: Tvoří se kratší fronta, zdržíte se 5 až 10 minut. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy přibrzděte kousek před sjezdem na Březinu. Na 63. a půl kilometru stále blokují levý pruh následky nehody osobního auta. Na místě záchranáři a projíždí se pouze pravým, případně připojovacím pruhem. Kratší fronta a silnice stále plná vody, projíždějte maximálně opatrně. A hlavní město Kbelská směrem z Letňan do Hloubětína za odbočkou na Vinoř ve sjezdu do Novopatské odklízejí následky nehody. Další zelená vlna za 15 minut.
3: První červencový den přinese další bouřky a na Moravu a do Slezska i tropické teploty. Nebe bude oblačné až zatažené, jen na východě zpočátku polojasné. Přehánky a bouřky se objeví nejprve v Čechách, později i na východě. Budou tak jako v předchozích dnech i velmi silné, s přívalovým deštěm, kroupami i nárazovým větrem. Teploty dnes budou rozdílné. V Čechách bude chladněji od 20 do 25 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku ještě stále pořádné horko, 26 až 31. Na jihovýchodě až 33 stupňů. Na horách kolem 17, v Jeseníkách a Beskydech bude ještě až 22 stupňů. Krásný den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 621. Brzy to začne v Karlových Varech. Už tam položili červený festivalový koberec. Ten přivítá za pár dní první filmové hvězdy. On ale příběh téhleté přehlídky začal před 80 lety jinde, a sice v Mariánských Lázních. A právě tam bude dnes i první festivalová předpremiéra.
1: Kromě hraných filmů uvidí i význačné snímky dokumentární.
2: Černobílý dobový týdeník z roku 1946 dokládá nadšení tehdejších pořadatelů, mezi kterými najdete třeba spisovatele Vítězslava Nezvala.
1: Vítězslav Nezval se skupinou filmových pracovníků. Mariánské Lázně ožili ve znamení festivalu. Souběžně s Mariánskými Lázněmi probíhá program festivalu v Karlových Varech.
2: Po několika desetiletích se teď festival symbolicky vrací ke svým kořenům. Jubilejní 60. ročník tak začne pro některé diváky mimořádně už v Mariánských Lázních.
3: Disculpe, señor. Vamos a cerrar.
2: Promítat se bude v Městském divadle v předpremiéře snímek Hořké svátky oscarového režiséra Pedra Almodovara.
4: Gracias.
2: Příběh vypráví o stárnoucím režisérovi, který píše nový scénář. Postavy se ale až moc nápadně podobají jeho blízkým.
5: Me quito el albornoz.
4: Cuando quieras. Está todo casi listo.
5: Vale.
2: Snímek, který měl premiéru na prestižním festivalu ve francouzském Cannes, uvede delegace Karlovarského festivalu. Projekci v Městském divadle v Mariánských Lázních bude moderovat Marek Eben. Samotný Karlovarský festival pak začne 3. července. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
6: Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: z Prahy do Benešova tady po Bouřce mají určité problémy. Co se tady děje a proč to nejde, vysvětlíme už za malou chvíli.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Karel musí na akci Z, protože Honzík zlobil. A Josefovi se nechce do důchodu. Seriál vyprávěj. ČT2. Leonardo DiCaprio jako agent CIA, ocitající se ve smrtících hře tajných služeb. Premiéra thrilleru Labirint lží. A ČT Art uvádí portrét významného českého kreslíře, hudebníka a trampa, který se proslavil komiksovým stvárněním Foglarových rychlých šípů. Marko Čermák, poslední romantik. Středeční večer s Českou televizí.
0: Radiožurnál je půl sedmé. Jana Utendorská zprávy.
3: Poslance dnes čeká debata o změnách jednacího řádu sněmovny. Novela má omezit obstrukce a zrychlit projednávání zákonů, například zkrácením řečnické doby při projednávání programu i samotných návrhů. Diskutovat se bude i o tom, zda se omezení dotkne poslanců s přednostním právem. Závěrečné hlasování by sněmovna mohla stihnout ještě dnes. Francie ode dneška zavádí delší poporodní volno. Rodiče dětí narozených od letošního 1. ledna si budou moci vzít až 2 měsíce dovolené na víc. Vybrat si můžou oba současně, po sobě nebo si volno rozdělit na 2 části. Za 1. měsíc této dovolené budou dostávat 70% platu, za 2. měsíc o 10% bodů méně. Vláda tím chce podpořit porodnost, francouzská populace totiž stárne. Loni vůbec poprvé od konce druhé světové války v zemi zemřelo víc lidí, než se narodilo. Porucha zabezpečovacího zařízení po Bouřce omezuje provoz na koridoru z Prahy do Benešova. Největší problémy jsou v Říčanech a Strančicích. Podle webu Českých drah tam dálkové i regionální vlaky nabírají zpoždění až 45 minut. Postupné obnovení provozu železničáři očekávají po 8 hodině. A Trkmanské louky jsou ode dneška národní přírodní památkou. Lokalita u Rakvic na Břeclavsku patří k nejcennějším zbytkům slaných luk a mokřadů v Česku. Díky specifickým přírodním podmínkám se tam zachovaly vzácné a ohrožené druhy rostlin i živočichů.
1: Sport.
3: Fotbalisté Mexika porazili v úvodním kole play-off mistrovství světa Ekvádor 2-0 a zahrají si osmifinále. Zápas na aztéckém stadionu v Mexico City museli pořadatelé kvůli silnému dešti o hodinu odložit. Dále mezi nejlepší 16 týmů postoupili Francouzi, kteří zvítězili nad Švédskem 3-0. Po druhé v historii se v této fázi turnaje představí také Norsko. To zdolalo Pobřeží slonoviny a vyhrálo 2-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D10 nehody před Mladou Boleslaví také u Březiny. Na D10 ve směru z Prahy do Turnova zpozorněte kousek za sjezdem na Bezděčín. Na 41. a půltém kilometru došetřují nehodu, projíždí se pouze levým pruhem, zdržení ovšem minimální. D10 ještě jednou, teď směr opačný, z Turnova do Prahy, těsně před sjezdem na Březinu na 63. a půltém kilometru zasahují záchranáři u nehody osobního auta. Tam je průjezdný pouze pravý, případně odstavný pruh, fronta krátká do 5 minut. Na příjezdu do Prahy D7 od Slaného popojíždí kolona před omezením u letiště. Brzdí se u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru. Ztratíte tam okolo 20 minut. Příjezd do metropole ze severu a nesouvislá fronta před zdiby na D8. V podobném duchu se pokračuje i Cínoveckou. Výrazně se brzdí až ve sjezdu do Kbelské. Tam před odbočkou na prosek odklízejí následky po nehodě. Průjezdný pouze jeden pruh. Ve sjezdu do Novopatské, stále mluvíme o Kbelské, už havarovaná vozidla odklidili, tam už se projíždí bez omezení. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Včerejší podvečer přinesl i na jih Moravy srážky, ale s nimi i velmi silné bouřky. Nejen v okolí Blanska se objevily až 5-centimetrové kroupy, silný vítr lámal větve a hasiči museli odstraňovat i popadané stromy. Místy napršelo až 50 mm srážek. Bouřky doznívaly nad jižní Moravou a Vysočinou ještě dnes po ránu a objeví se opět během dnešního dne. Nejprve v Čechách, později i na Moravě a ve Slezsku a budou stále velmi silné. Doznívat budou v noci na zítřek, kdy už by se mohlo počasí uklidňovat. Zítřejší den už bude většinou polojasný, jen s lokálními přeháňkami. Teploty dnes v Čechách příjemné mezi 20 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku od 26 po 31, na jihovýchodě až 33 stupňů. Zítra už bude téměř všude 22 až 26, na jihovýchodě až 28 stupňů.

0: stupňů. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Taky za chvíli s Janou Ciglerovou, naší zpravodajkou ve Spojených státech, a to proto, že v Americe skončila jedna napjatá právní bitva. Nejvyšší soud totiž vynesl klíčový rozsudek o právu na americké občanství.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
4: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: Ranní radiožurnál 8 minut po půl sedmé. Nejvyšší soud Spojených států vynesl poslední rozhodnutí tohoto funkčního období. Mezi nimi i to nejočekávanější je o právu na občanství narozením. Donald Trump se pokusil tohle právo omezit dětem, jejichž rodiče v zemi pobývají nelegálně, anebo jenom dočasně. Soud ale rozhodl, že nemůže měnit ústavu exekutivním příkazem. Podrobnosti teď s naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Otázka nároku na občanství byla nejvíc očekávaným verdiktem amerického nejvyššího soudu. Čím je to rozhodnutí tak zásadní?
1: Ono se totiž dotýká, Petře, něčeho, co Američané dlouho berou jako samozřejmost. Tedy, že kdo se narodí na americké půdě, tak je automaticky občan. A to by... to, odkud jeho rodiče nebo jaký je jejich právní status. A Donald Trump se to hned v první den... svého druhého mandátu po návratu do Bílého domu pokusil exekutivním nařízením změnit a soud mu to nedovolil. No štěpící je to, protože podle nedávného průzkumu NBC je americká veřejnost v této vyloženě rozdělená. Těsná většina, 54%, souhlasí s prezidentem Trumpem.
0: Ústava zaručuje občanství prakticky všem narozeným na americké půdě už více než 150 let. Jaké jsou argumenty pro a jaké proti?
1: Je to 14. dodatek ústavy a říká, že občanem je každý, kdo se narodí na území Spojených států a podléhá jeho jurisdikci. Zastánci, to znamená i dnešní většina soudů v čele s předsedou soudu, argumentují tím, že tvůrci dodatku záměrně vázali občanství na dítě a ne na rodiče, aby vlastně netrestali děti za to, v jaké situaci byli jejich rodiče. Odpůrci ale zase namítají, že občanství má záviset na rodičích. Upozorňují i třeba na takzvanou turistiku za občanstvím, kdy si některé cizinky záměrně jezdí rodit do Spojených států, aby jejich děti měly americké občanství. Soudce Thomas dokonce napsal, že dnešní rozhodnutí znehodnocuje americké občanství.
0: Donald Trump poté prohře řekl, že bude po kongresu požadovat změnu zákonů. Je to vůbec reálné?
1: On vzkázal, že si prostě poradí jinak, že se nebude zdržovat nějakým dodatkem ústavy, ale právně to takhle nefunguje. I dneska připomínali právníci, že obyčejný zákon nemůže přepsat to, co je zakotvené v ústavě. Změnit ústavu se dá ve Spojených státech, ale jenom ústavním dodatkem. A to vyžaduje dvoutřetinovou většinu v obou komorách kongresu, čímž se Donald Trump nechce zdržovat, protože republikáni teď mají jen 53 křesel za 100 mírnou většinu. Takže i kdyby se o to kongres pokusil, tak šance na úspěch je prakticky nulová.
0: Z Washingtonu Jana Ciglerová. Díky, naslyšenou.
1: Pěkný den.

0: S vámi Radiožurnál a také ten světový fotbal, který se nás už tedy netýká. Schválně, koho byste z evropských týmů čekali v osmi finále fotbalového mistrovství světa? No vůbec prvními postupujícími byli ze starého kontinentu Norové. I o tom bude ještě řeč. Ale až za chvíli, teď je 6:45. A další novinky týkají se možná i vašich úst. Amalgámové výplně v Česku totiž končí. Zubaři je ode dneška můžou používat jenom výjimečně, například pro pacienty s alergií na jiný materiál. Důvodem té změny je snížení negativních účinků jedovaté rtuti na pacienty i na životní prostředí. Téměř 6,5 milionu korun zatím vybrali humanitární organizace Člověk v tísni, ADRA a Charita Česká republika na pomoc Venezuele. Zemi minulý týden postihla série silných zemětřesení. Týmy záchranářů z celého světa dál prohledávají v zemi sutiny. Počet potvrzených mrtvých se blíží už ke 2 000 a zraněných je na 10 000.
1: Situace na D10 u Březiny, nebezpečí na D52 u Rajhradu. Na úvod neseme dobrou zprávu z D10 ve směru od Turnova do Prahy před sjezdem na Březinu. Na 63. a půltém kilometru už se podařilo odklidit veškeré následky po nehodě. To ostatně potvrzuje i náš zpravodaj.
2: Tak tam už jenom pořád, už tam nic není.
1: Na dálnici D52 z Pohořelic do Brna teď maximálně opatrně těsně před sjezdem na Rajhrad. Na 10. kilometru leží v pravém pruhu velké prkno. A na dálnici D7 ve směru ze Slaného do Prahy začíná první část kolony za sjezdem na Buštěhrad okolo 9. kilometru. Pomaleji se jede až k odbočce na Kladno, na 7. kilometr. Poté se opět brzdí u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru a přibližně 20 minut se jede k omezení u letiště. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
3: Ještě dnes nás čekají silné bouřky. Ty se mohou objevit na celém našem území, nejprve v Čechách, později na Moravě a ve Slezsku. A teploty dnes budou na západě od 20 po 33 stupňů na jihovýchodě naší republiky. Zítra už bude počasí klidnější a teploty také příjemnější. Čekáme 20 až 28 stupňů, nejtepleji zase na jihovýchodě. Pátek bude větrný a oblačný a víkend převážně slunečný, jen s ojedinělými přeháňkami. Teploty už budou pouze letní, tedy kolem 25 stupňů Celsia. Krásnou středu přeji.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: 10 minut před 7. fotbalisté Norska zvítězili v úvodním kole playoff mistrovství nad Pobřežím Slonoviny 2-1. Stali se tak prvním evropským týmem, který na šampionátu postoupil do osmifinále. Podrobnosti teď Adam Weidenthaler ze sportovní redakce. Dobré ráno.
2: Hezký den. Norové si zahrají osmifinále mistrovství světa po druhé v historii. Minule to ale bylo ve formátu, ve kterém ještě rovnou sešlo ze skupin právě do osmifinále. Teď k tomu potřebovali vyhrát jedno utkání. A to s Pobřežím Slonoviny, do kterého nasadil trenér Solbakken odpočatou sestavu na hřiště do závěrečného utkání ve skupině proti Francii, kdy měli Norové jejich soupeř už postup jistý, totiž poslal kompletně obměněnou základní jedenáctku, třeba i bez hlavní hvězdy Erlinga Haalanda, a tenhle taktický krok mu vyšel, protože zápas rozhodl právě zmíněný útočník Manchester City v 86. minutě doklepnutím do prázdné brány.
1: Evropa má mezi 16 nejlepšími týmy na turnaji i druhého zástupce. Francie v noci porazila Švédsko 3-0. Jaký byl výkon jednoho z hlavních favoritů celého šampionátu?
2: Takový očekávatelný a dost přesvědčivý. Francouzi svého soupeře přestříleli 25-8, trefili dvakrát tyč a taky neproměnili několik jasných gólových šancí. Nakonec ale smůlu a obranu Švédů prolomili dvěma góly k výsledku 3-0. Přispěl Kylian Mbappé, který v tabulce střelců na šampionátu dorovnal argentinského kapitána Lionela Messiho. Poslední zápas dnešní noci začal s hodinovým zpožděním. Duel mezi Mexikem a Ekvádorem, který měl začínat ve 3 hodiny ráno našeho času, organizátoři o hodinu odsunuli. Na Aztéckém stadionu v Mexico City ve výšce přes 2200 metrů nad mořem start utkání znemožnila bouřka a silný déšť. Domácí Mexičané ale poté zápas zvládli, vyhráli ho díky dvěma brankám v prvním poločase 2-0.
1: Přestože česká reprezentace už je dávno pryč, tak zápasy těch ostatních i nadále budeme sledovat na našem digitálním speciálu Radiožurnál Sport a občas se něco dozvíte i tady u nás, jako teď od Adama Weidenthalera. Díky a naslyšenou.
2: Pěkný den.
1: A ještě se také dozvíte něco o dopravě. Varujeme před nehodou na dálnici D7 ve směru ze Slaného do Prahy. Nehoda se stala před sjezdem na Kladno. Kolona v tuto chvíli popojíždí už od Buštěhradu. Tak s tím počítejte, no a až místem nehody projedete, tak vás čeká další kolona. Ta pro změnu na D7 se popojíždí až k omezení u letiště v Praze. Tak pevné nervy, šťastnou cestu a dobře dojďte.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Odmítla test na doping a bude 4 roky bez tenisu. Česká hvězda Markéta Vondroušová. Co přesně se stalo a může jí zachránit odvolání?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Léto a Karlovy Vary, to patří neodmyslitelně k sobě.
1: Letos už po 60.
0: Připomeňte si s námi zásadní momenty z festivalového archivu.
1: Aneb to nejlepší z Varů.
0: Letní seriál Radiožurnálu, který vás naladí na filmovou notu ještě před oficiálním startem festivalu.
1: Jak vypadal premiérový ročník?
0: Proč musel představitel Videtua chodit po městě s ochrankou?
1: A kdo z hollywoodských hvězd pobavil publikum svojí češtinou?
2: To je velké potěšení. Vy tady v Karlových Varech. Máte otázky?
0: Z festivalového archivu Aneb to nejlepší z Varů.
1: Každé ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál 7 hodin. Se zprávami je tu Jana Utendorská.
4: Začíná platit clo na balíčky ze třetích zemí, dotkne se hlavně těch z Číny. Ukrajina podepsala se Švédskem dohodu o nákupu stíhaček Gripen E. Tenista Jakub Menšík po pětisetové výhře prošel do druhého kola Wimbledonu, postoupili i další čtyři Češi. Na dálnici D7 směrem ze Slaného do Prahy popojíždí kolo na odjezdu na Buštěhrad z 9. kilometru. A bude oblačno i zataženo s deštěm a bouřkami, teploty do 25, na jihovýchodě až 33 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Za nákup zboží z asijských internetových tržišť si zákazníci od dneška připlatí. Začíná totiž platit clo minimálně 3 eura za zásilky do hodnoty 150 eur, tedy asi 3650 korun. Dohodly se na tom státy Evropské unie, které tak chtějí zabránit velkému přílivu drobných balíčků, hlavně z Asie. Pokračuje vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test Jan Šura.
5: Nově se bude uplatňovat clo ve výši 3 eur za každý odlišný druh zboží v té zásilce. Nejde tedy nutně o 3 eura za celý balík, ani o 3 eura za každý jednotlivý kus zboží. Pro spotřebitele to v praxi bude znamenat především vyšší konečnou cenu, přičemž nejcitelnější bude zdražení u velmi levného zboží.
4: Evropská komise vyčíslila, že do Unie loni dorazilo skoro 6 miliard drobných zásilek, většina právě z Číny. Začíná fungovat centrální evidence psů. Databázi vytvořilo Ministerstvo zemědělství společně s veterináři. Majitelé můžou zvíře nechat zapsat při běžné návštěvě, nejpozději při přeočkování na vzteklinu. Registrace je povinná pro všechny psy.
6: Poplatek za registraci psů se stanovují veterináři sami. K zápisu budou muset i lidé, kteří už psa v minulosti nechali zanést do městských nebo soukromých registrů. V centrální evidenci budou informace o zvířeti i o majiteli. Pomůže tak například při ztrátě psa. Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
4: Ukrajinské letectvo posílí švédské stíhačky Gripen E. Dohodu o tom podepsali zástupci ministerstev obrany za přítomnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Nákup stíhaček má Kyjev financovat z půjčky Evropské unie s přispěním Velké Británie.
7: 16 stíhaček Gripen E má Ukrajina získat až v roce 2029, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že už na začátku příštího roku Švédsko dodá Ukrajině 16 starších typů C a D. Ke špičkovým Gripenům E Švédsko poskytne také balík technické podpory, oznámil Zelenský a poděkoval Švédsku za pomoc, kterou Ukrajině poskytuje už od samého začátku ruského vpádu. Ukrajinští piloti a technici se už ve Švédsku učí se stíhačkami Gripen zacházet. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Řidiči musí ode dneška počítat s omezením ve Kbelské ulici na severovýchodě Prahy. Průjezdná bude v obou směrech jen jedním pruhem. Silničáři chystají celkovou opravu, která začne zítra a potrvá do poloviny srpna. Denně místem projede zhruba 90 tisíc aut.
0: Sport.
3: Tenista Jakub Menšík prošel po pětisetové výhře do druhého kola Wimbledonu. Domácího Samuela udolal až v 10-bodovém tiebreaku rozhodující sady. Menšík britského soupeře pochválil a věří, že mu dlouhý zápas do zbytku turnaje neuškodí.
8: Předvedl skvělý výkon a Britové, že jo, prostě to je úplně jedno, jestli je 20. na světě nebo 30., ale jsou zakouslí, to nebyla výjimka, že jo, hrál skvěle a ukázal tu kvalitu, takže já jsem rád, že jsem to zvládl jak fyzicky, tak mentálně a i když samozřejmě 5 setů je vždycky jako vyčerpávajících, tak to nebude zas tak úplně vlastně ke škodě.
3: Do druhého kola Wimbledonu postoupili i Jiří Lehečka, Marie Bousková, Karolína Plíšková a Linda Nosková. Končí naopak Tereza Valentová, Sára Bejlek a Vít Kopřiva. A fotbalisté Francie postoupili do osmifinále světového šampionátu. Švédsko porazili 3-0. Dále jdou i Norové po vítězství 2-1 nad Pobřežím Slonoviny a Mexiko po výhře 2-0 nad Ekvádorem.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zdržení na D7 na Kladensku i na D8 od Klíčan. Na D7 směrem z Chomutova do Prahy čekejte první část kolony od sjezdu na Buštěhrad z 9. kilometru. Před odbočkou na Kladnou na 7. podle všeho ještě stále odklízejí následky po dřívější nehodě. Poté se chvíli jede plynule a výrazně se brzdí opět u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru. Odtud k omezení u letiště zabere trasa okolo 15 minut. D8 z Ústí na příjezdu do hlavního města se zaplnila na úrovni Klíčan. Nesouvislá fronta se sune z 3. kilometru, pokračuje Cínoveckou až do Kbelské. Kousek před sjezdem na Prosek stále vyšetřují nehodu a projíždí se pouze levým pruhem. Uvedenou trasu Klíčany Kbelská pojedete bezmála půl hodiny. Dálnice D1 před Brnem a tradiční fronty v obou směrech. Od Vyškova jen kratší v okolí Holubic. Hlavně kamiony brzdí na 210. kilometru. Od Prahy se zpomaluje u Kývalky na 182. A silnice 9 na výjezdu z Mělníka směr Praha popojíždí 20-minutová kolona k nehodě před Kly. Bourala tam dvě osobní auta, projíždí se Kyvadlově. Od Prahy se nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo, bouřky nejdříve v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku. Provázet je může velmi silný vítr, kroupy a přívalové srážky. Teploty v Čechách dnes vystoupí na 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude 26 až 31, na jihovýchodě pak kolem 33 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní radiožurnál a Petr Král.
11: Dobré ráno, 7 hodin 6 minut, pokud jste, co se počasí týče, zatím stále ještě v suchu, tak s největší pravděpodobností se to v průběhu dne změní. Je deštivá a bouřlivá středa a takhle začal červenec.

0: Ranní radiožurnál a je přesunuto. Lidskoprávní agendy úřadu vlády nebo protidrogová politika ode dneška spadají pod ministerstva. Nepomohly protesty ani apel odborníků. Desítky expertů kvůli tomu rezignovali z rad a do situace se vložila také Evropská unie. Téma teď probereme s Eliškou Zábrodskou z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Jak se tedy na přesun některých agentů úřadu vlády na ministerstva dívá Evropská unie?
1: Z Evropské unie přišel dopis, který přesun kritizuje. Tvrdí, že to může oslabit koordinaci a konkrétně pozici agendy práv. Podle Marie Zvolské, členky stále skupiny pro základní práva a právní stát, která dopis zaslala, teď bude o celé věci informována i Evropská komise. A ta by kvůli tomu mohla stopnout Česku některé unijní fondy.
0: Proti rozhodnutí vlády se bouřili i členové jednotlivých rad. Kolik jich nakonec rezignovalo?
1: Rezignovalo přes 50 expertek a expertů z lidskoprávních vládních rad. Podle nich tento krok ochranu zranitelných oslabí, říká bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.
2: Já prostě u toho nemůžu dál zůstávat a dívat se na to, jak to všechno, za co jsme bojovali těch 30 let, tak teď je vlastně tím způsobem ničeno.
1: Připomenu, že vláda přesun agent na ministerstva odůvodňuje snahou o větší efektivitu.
0: Eliška Zábrodská, díky, naslyšenou.
1: Hezký den.
0: Ranní radiožurnál v 7 hodin a 11 minut.

0: Radiožurnál 7 hodin 15 minut. Na novinka platná od dnešního dne. Zhruba 1200 léků budou nově moc ode dneška předepisovat praktičtí lékaři, a tak si pro ně nebudeme muset chodit ke specialistům. Podle ministerstva zdravotnictví se tak právě specialistům velmi uleví. Změna se týká hlavně léku na kardiovaskulární onemocnění a my o tom budeme mluvit i v ranním interview Radiožurnálu 7.50. Nejmladší chráněná krajinná oblast Soutok na Jižní Moravě má dnes první výročí vzniku. Stále ale nemá vydaný plán péče. Jeho návrh je na webu ministerstva životního prostředí od minulého týdne. Připomínky k němu můžou lidé, firmy a spolky podávat do konce července.
1: Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy první část kolony od sjezdu na Buštěhrad z 9. kilometru před odbočkou na Kladnou na 7. řeší nehodu. Poté se brzdí opět u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru. Odtud k omezení u letiště je to na 15 až 20 minut. D8 z Ústí na příjezdu do Prahy plná od Klíčan. Nesouvislá fronta se sune z 3. kilometru, pokračuje Cínoveckou až do Kbelské. Kousek před sjezdem na Prosek stále vyšetřují nehodu v pravém pruhu. Trasa je na půl hodiny. Na devítce čekejte potíže na výjezdu z Mělníka. Kolona až na 20 minut se sune k nehodě před Kly. Odklízejí tam následky po střetu dvou osobních aut. Dá se projet pouze Kyvadlově. A na silnici 44 na trase z Šumperku do Zábřehu buďte opatrní na 4-proudém úseku na obchvatu Postřelmova. Na vozovce leží velký kus textilu. Podle policie se různě pohybuje mezi pruhy. Dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Dnes nás čeká další den s deštěm a bouřkami. Nejprve se objeví v Čechách, později na Moravě a ve Slezsku a opět budou i velmi silné. Nebe oblačné až zatažené, jen na východě ještě zpočátku polojasné. Hlavně v západní polovině našeho území se rozprší. Místy se objeví i bouřky, které budou zase velmi silné. Ty očekáváme na východě odpoledne a večer. Později večer se počasí uklidní, od západu budou ubývat jak srážky, tak i oblačnost. Teploty dnes budou rozdělené v Čechách od 20 do 25. Na Moravě a ve Slezsku od 26 do 31, na jihovýchodě až 33 stupňů. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Eva Farna, stalo se i tak. 7.20 ranní radiožurnál, stalo se to i v Německu, přestala tam o půlnoci platit snížená daň na pohonné hmoty. Slevu zavedla vláda kancléře Friedricha Merce před 2 měsíci v reakci na růst cen ropy vyvolaný válkou mezi Spojenými státy, Izraelem a Iránem. Jak se promítá do cen na čerpacích stanicích návrat normálních daní, tak to si povíme s naším zpravodajem v Německu Tomášem Havlínem. Tomáši, dobré ráno.
1: Dobré ráno, co se ještě nestalo, to je nějaký cenový skok, zatím ty ceny jsou v podstatě v normálu a dnes ještě dopoledne se očekává to, co bylo včera, tedy že motoristi budou dělat, tvořit fronty u čerpacích stanic a na poslední chvíli se budou snažit té slevy využít a natankovat plnou nádrž, protože sleva sice skončila o půlnoci, ale to, co zůstává platit, co zůstává v Německu v zákoně, to je ten takzvaný rakouský model, který německá vláda přijala v dubnu, a to znamená, že zlevnit podle něj mohou čerpací stanice vždycky, ale zdražit mohou jenom jednou, a to právě v pravé poledne.
0: Německé benzinky můžou tedy ceny měnit jednou denně, dá se odhadnout, co se tedy v poledne stane? O kolik zdraží pohonné hmoty v Německu?
1: No, experti nečekají, že by to mělo být o celých těch 17 centů, neboli v přepočtu asi 4 koruny za litr, o které stát před 2 měsíci snížil tu spotřební daň na pohonné hmoty, ale to má jeden prozaický důvod, a to, že petroliáři a čerpací stanice nečekali na to, až ta sleva skončí, ale zdražují už v podstatě průběžně několik posledních dní. Organizace na ochranu spotřebitelů proto teď vyzývají petroliáře, nebo říkají, že není důvod, aby celkové zdražení přesahovalo ty 4 koruny, o které se znovu zvýšila daň, a to naznačuje určité obavy, že by ropné koncerny mohly ke svému obohacení využít to rušení té daně, stejně jako k němu předtím využili její zavádění.
0: A chystá se německá vláda nějak dál kompenzovat vysoké ceny pohonných hmot? Připravuje nějaká další opatření?
1: Jsou určitě skupiny jako zemědělci předsklizní, které by o pokračování té slevy hodně stály, ale žádné další pokračování se nechystá. Ono to bylo opatření, které bylo sporné částečně i ve vládě. Ministryně hospodářství Katarína Reichová upozorňovala, že takové státní intervence by měly být vyhrazené pro případ nějaké krize. Opozice zase upozorňovala, že dotovat fosilní paliva v době ekologické krize je nerozumné, ale celkově zejména to bylo drahé opatření, které vyšlo stát v přepočtu na 40 miliard korun, takže žádné další nebude.
0: Sleva na pohonné hmoty v Německu skončila. Tomáš Havlín, díky, naslyšenou.
1: Díky, hezký den. Well, I'm standing by a river, but the water doesn't flow. It boils with every poison.

7.26, Radiožurnál. Od víkendu jsou nejteplejším místem v Česku Doksany na Litoměřicku. Nový absolutní rekord má hodnotu 41,9 stupně Celsia. Vůbec poprvé v historii měření ten rekord padl v červnu. Dnes něco podobného rozhodně nečekejme. Teplotní maximum pro dnešek 25 stupňů. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.

0: Radiožurnál je půl osmé. Další zprávy, Jana Utendorská.
1: Ústavní soud dnes rozhodne o systému rozdělování výnosů z daní mezi kraje. Návrh na zrušení části zákona o rozpočtovém určení daní podala loni skupina 32 senátorů. Vadí jim, že zákon nemá mechanismus, který by umožňoval podíly přizpůsobovat změnám, třeba demografickému vývoji. Zákon pevně stanovuje podíly krajů v procentech. Irsko dnes oficiálně převzalo předsednictví v Radě Evropské unie. Dublin bude stát v čele instituce do konce roku. Do té doby chce například posunout a uzavřít jednání o unijním rozpočtu na roky 2028 až 34. Zaměřit se chce taky na rozšíření spolupráce s unijními partnery, jako jsou Spojené státy nebo Velká Británie. Průměrná teplota světových oceánů je nejvyšší v historii měření, uvedla to evropská služba Copernicus. V uplynulém měsíci zaznamenala průměrnou teplotu mořské hladiny 20,86 setin stupně Celsia. Oteplování oceánů je důsledkem globálních změn klimatu, které podle vědců vedou k tání ledovců, zvedání hladin moří a trvalým změnám světových ekosystémů. A Karlovarský festival uvede v předpremiéře snímek Hořké svátky oscarového režiséra Pedra Almodovara. Pořadatelé budou promítat ještě před samotnou přehlídkou, a to v Mariánských lázních, kde filmová akce před 80 lety začala. Sport. Návrat 44-leté tenisové legendy Seriny Williamsové do dvouhry Wimbledonu skončil hned v prvním kole. Americká vítězka 23 Grand Slamů nestačila ve svém prvním singlovém zápase po skoro 4 letech na Australongu Maju Jointovou. Se soupeřkou, která je o 24 let mladší, Williamsová prohrála ve 3 setech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D4 před Dobříší, nehoda na D10 před Boleslaví. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy teď velice opatrně před sjezdem na Obořiště hlásíte nebezpečnou překážku.
4: Na 33. kilometru uprostřed pravého pruhu leží několik poměrně velkých pytlů vysypaných. Auto na poslední chvíli počují a je tady vlastně těsně po dešti, ještě doznívá déšť.
3: Na D10 z Prahy do Turnova čekejte zdržení před Mladou Boleslaví. Do kolony vjedete před sjezdem na Nymburk na 39. kilometru. Příčinou je odklízení následků po nehodě osobního auta. To na 41. kilometru skončilo mimo komunikaci.
5: Odtahují tady nepojízdný vozidlo, kolona je asi na 20 minut.
3: A projíždí se pouze levým pruhem. D8 z Ústí na příjezdu do Prahy stále plná od Odoleny. Vody nesouvislá fronta z 5. kilometru pokračuje Cínoveckou až do Kbelské. V ní kousek před sjezdem na prosek stále vyšetřují nehodu v pravém pruhu. Trasa přibližně na půl hodiny. A na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy popojíždí tradiční fronta. O něco se prodloužila. Aktuálně se brzdí u sjezdu na Ostrovačice na stém 78. kilometru a nesouvisle se pokračuje až k omezení u exitu 196 Bratislava. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Aktuálně je nad Českem většinou oblačno až zataženo, ale na východě našeho území ojediněle i jasná obloha. V severní polovině našeho území prší. Za posledních 12 hodin spadlo v místech, kde se objevily srážky, od 20 do 35 mm srážek. A teploty jsou dnes po ránu velmi vysoké, nejčastěji mezi 20 a 25 stupni. Přes den pak čekáme více oblačnosti, většinou oblačno až zataženo, jen na východě zpočátku i polojasno. A hlavně v Čechách počítáme s přeháňkami, místy i bouřkami, které mohou být opět i silné. Odpoledne se pak budou přidávat další přehánky a bouřky i na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky ustávat a také bude ubývat oblačnosti. Teploty dnes v Čechách do 25, na Moravě a ve Slezsku až do 33 stupňů. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a další novinka. Dneškem se mění pravidla pro dovoz menších zásilek ze zemí mimo Evropskou unii. Vysvětlíme.
2: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál. Varování z dálnice D10 z Prahy na Turnov u sjezdu na Tuřice. Několik předmětů na vozovce, dokonce i hasící přístroj. Je to nebezpečné, tak opatrně. Teď o záplavě levného zboží z čínských online tržišť, ta by se mohla zmírnit. Dnes totiž začíná platit clo ve výši minimálně 3 eur za drobné zásilky do 150 eur. Dohodli se na něm unijní státy a detailivý Jiří Kordík, vítej.
1: Dobré ráno.
0: Na co všechno se tedy teď bude clo vztahovat?
1: No totiž v každé takové drobné zásilce mířící do Evropské unie může být spousta různého zboží. Ta cla ve výši 3 eur se ale budou platit zvlášť za každý druh. Pro příklad za 10 stejných krytů na mobil zaplatíte dohromady navíc 3 eura. Pokud je ale ve stejné krabici ještě třeba tričko, tak už zase platíte další 3 eura. Vysvětluje to vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test Jan Šúra.
2: Pro spotřebitele to v praxi bude znamenat především vyšší konečnou cenu, přičemž nejcitelnější bude zdražení u velmi levného zboží.
1: Do Česka takhle míří miliony drobností, většinou z Asie, z Číny. Jen za prvních 5 měsíců letošního roku celníci evidují přes 93 milionů balíčků ze zemí mimo Evropskou unii.
0: No a dotkne se tohle zákazníků i jinak než finančně?
1: Podle plánů by se to clo mělo připočítávat už automaticky při nákupu. Velké platformy tvrdí, že jsou na novou legislativu připravené. Klíčové pro placení cla je ale datum, kdy zásilka vstoupí na území EU a ne kdy byla objednána. Takže tedy je možné, že v příštích dnech může od dopravců přijít zákazníkům výzva k doplacení cla. Pokud ho klient neuhradí, tak se zásilka vrátí k odesílateli a nejspíš bez nároku na vrácení peněz. Evropská unie si od tohohle opatření slibuje narovnání podnikatelských podmínek a taky lepší dodržování bezpečnostních norem u těch výrobků.
0: Dražší balíčky nejen z Číny. Jiří Kordík, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A Radiožurnál 739.

0: Radiožurnál. Historicky nejvyšší teplotu v Česku zaznamenali 28. června v Doksanech na Litoměřicku. Je to absolutní teplotní rekord, který navíc vůbec poprvé padl během června. Jak se žije lidem na nejteplejším místě v Česku, tak to zjišťovala také reportérka Radiožurnálu.
1: Já zbožňuju teplo. Zbožňuju. Nesnáším zimu. A to je ono. A ty ostatní, a já říkám, komu se to nelíbí, ať zaleze do sklepa anebo do stínu.
2: Takže vám to vyhovuje? Ano,
1: globální oteplení mě vyhovuje.
2: Líčí Věra Košťálová, která v Doksanech žije už půl století. Abych zjistila, proč je tu nejtepleji v Česku, vydala jsem se do místní observatoře, kde mě na posekané zahradě plné nejrůznějších měřících přístrojů vítá vedoucí Daniel Bareš z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Tady je vidět ta hodnota ještě z té neděle.
2: Je to tam zaznamenané.
3: I v té meteorologické budce. Měříme ve stínu, to znamená, tam vidíte buď to meteorologická budka nebo ty radiační štíty, jo?
2: Právě tady padl v neděli absolutní teplotní rekord. Přístroje tu zaznamenaly hodnotu 41,9°C. Zdejší specifická observatoř je uprostřed polí a počasí tu odborníci sledují od roku 1950.
3: Ležíme v nadmořské výšce 158 metrů nad mořem, což je nejníž položená profesionální meteorologická stanice v České republice.
2: Většinou tady je nejtepleji z celého Ústeckého kraje. Se to dá vysvětlit vlastně?
3: Jednak tou polohou, nadmořskou výškou, potom jsme ve srážkovém stínu Krušných hor a dost často tady máme bezvětří, což se stalo přesně v tu neděli, kdy ty průměrné hodnoty byly kolem 1 m/s.
2: Vysvětluje Daniel Bareš s tím, že další rekord tu může padnout i během letních prázdnin. Z Doksan Lucie Hejzlová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál 3:15. Právě dnes čeká poslance debata o změnách jednacího řádu sněmovny. Novela má omezit obstrukce a zrychlit projednávání zákonů, například zkrácením řečnické doby při projednávání programu i samotných návrhů. Diskutovat se bude i o tom, zda se omezení dotkne také poslanců s přednostním právem. Závěrečné hlasování by sněmovna mohla stihnout ještě v průběhu dneška. Na Chrudimce platí mimořádná veterinární opatření, a to kvůli račímu moru. Infekce zahubila kriticky ohrožené raky říční pod Křižanovickou přehradou na Chrudimsku. Lidé tam nesmí vstupovat do vody, aby nemoc dál nepřenášeli. Nemají s raky také manipulovat ani s rybami.
4: Nehoda na D10 před Boleslaví, zdržení na 35 u Ostroměře. Na D10 z Prahy do Turnova, zdržení před Mladou Boleslaví. Do kolonie se vyjíždí před sjezdem na Nymburk na 38. kilometru. Je to kvůli odklízení následků po nehodě osobního auta. Na 41. kilometru skončilo mimo komunikaci, stále se projíždí pouze levým pruhem. Na silnici 35 z Hořic do Jičína čekejte zdržení před Ostroměří. Fronty se sunou v obou směrech, příčinu teď vysvětlí náš zpravodaj.
5: Zastavil tam kamion, který v podstatě asi nemůže dál jet. A teď to tam někdo neřídí, takže tady vždycky stojíme 5 minut, pak projede jedno auto z jedné strany, z druhé a zase znova.
4: V Praze na hlavní části okruhu ve směru z dálnice D1 k letišti kousek za sjezdem z dálnice na úrovni Modletic. Na 77. kilometru bourala v levém pruhu dvě osobní auta. Kolona se zatím netvoří. A ještě pozor, 9, výjezd z Mělníka, dlouhá kolona k nehodě. Další zelená vlna za 15 minut.
6: Ještě dnes nás čeká velmi divoké počasí. Bouřky se opět objeví nejprve v Čechách, později i na Moravě a ve Slezsku a mohou být také velmi silné. Doprovázet je bude nárazový vítr o rychlosti od 70 do 90 km v hodině. Objeví se i kroupy a přívalové srážky. Místy naprší až 50 mm deště. V noci na zítřek už budou bouřky i déšť doznívat a zítřek už nabídne poklidné počasí. Většinou s polojasnou oblohou a jen lokálními přeháňkami. Krásné ráno.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: tak všechno mám.
1: 7.50. ranní interview Radiožurnálu. Pacienti s chronickými onemocněními budou mít ode dneška jednodušší cestu k lékům. Už pro ně nebudou muset ke specialistovi, ale nově jim je předepíše praktický lékař. Možné to bude třeba u některých léků na cukrovku, na srdeční selhání nebo plicní nemoci. Podrobnosti teď spolu s Ludmilou Bezdíčkovou ze Sdružení praktických lékařů. Dobré ráno, paní doktorko.
2: Dobré ráno.
1: Vítáte jakožto lékařka změny v předepisování léků. Setkala jste se třeba v praxi s tím, že po uvolnění pravidel volali i samotní pacienti?
2: Ano, určitě je to veliký pokrok a jsme za to velmi rádi, ale zároveň si dovolím lehce nesouhlasit i s tím, co bylo prezentováno v tom úvodu. Ono již nyní samozřejmě i specialisté mohli předepisovat léky přes e-recepty na dálku, čili pacient nemusí nikam chodit a je možné i při té dlouhodobé péči lékařem, praktikem nebo specialistou ten předpis optimalizovat tak, aby platil nějakou dobu a aby se pacientovi nestalo, že zůstane bez léků, ale tahle ta vlastně nová možnost uvolňuje možnost preskripce některých léků, které dosud nemohl samostatně praktický lékař předepisovat a mohl je předepisovat pouze specialista. A to jednak rozšiřuje vlastně možnost sledování některých pacientů přímo praktiky jako hlavními, což už vlastně doporučené postupy umožňují, ale právě byly limitovány některými jednotlivými léky. A v druhé, vlastně druhý bod je, že nám to umožní nastavit si lépe spolupráci s těmi specialisty tak, aby se jim uvolnili ruce, abychom třeba ty běžné kontroly mezi velkými kontrolami u nich mohli zajistit jenom my v našich ordinacích.
1: Na druhou stranu, praktiků také není nedostatek. Nebojíte se naopak toho, že ordinace praktických lékařů budou naopak přeplněné a že lékaři nebudou kvůli třeba tomuhle stíhat?
2: Ne, ono nás to jako nijak zvlášť více nezatěžuje. Toto opravdu skutečně je hlavní benefit pro pacienta. A pro ty ordinace těch praktiků to neznamená nic víc, protože sleduje-li už toho pacienta třeba s cukrovkou, tak při té kontrole prostě jenom budu moci předepsat všechny léky, tak jak to odborná doporučení vlastně umožní. Stejně tak u pacientů, které třeba diagnostikoval specialista se srdečním selháním a jsou geriatričtí, jsou v naší trvalé péči, tak budeme mít možnost ty léky předepsat sami a domluvit se třeba na kontrole u toho lékaře specialisty jednou za rok nebo podle potřeby při zhoršení stavu, ale pro to dlouhodobé sledování vlastně budeme moct se spolehnout sami na naše ordinace.
1: No a nemůže tahle změna třeba posílit i postavení lékařů na venkově, kde je péče od specialisty přece jenom hůře dostupná, nebo taky zatraktivnit pozici pro budoucí praktické lékaře?
2: Určitě ano, jednak může posílit ještě více vlastně tu svébytnost a samostatnost těch týmových praxí na venkově. Druhak může také posílit spolupráci s lékárníky, která myslím je velmi žádoucí místo těch různých bojůvek, které se tady odehrávaly, tak vlastně toto je příležitost, jak spolu opět najít společné slovo, protože my budeme velmi potřebovat s nimi komunikovat. Léky mají různé interakce a je potřeba je znát a je potřeba si o tom přednášet na konferencích a podobně, takže je to obrovské pole pro spolupráci.
1: A ještě z jiné strany, nemůžou praktici narazit na limity zdravotních pojišťoven? Nebude se třeba stávat, že sice lék budou moct předepsat, ale kvůli nákladům budou muset pacienta přece jenom tak jako tak stejně poslat ke specialistovi?
2: Tohle všechno se teprve ukáže a záleží hodně na tom, jak se k tomu postaví pojišťovna. Nicméně ty léky mají svá indikační kritéria, která jsou v takzvaném SPC, to znamená, jsou někde uvedena dána a my nemůžeme předepisovat léky jenom proto, že si myslíme, že by pro někoho byly třeba vhodné nebo že je prostě předepsat můžeme, ale řídíme se samozřejmě těmi odbornými doporučeními a tomu, za jakých kritérií je vlastně těm pacientům předepsat můžeme. Čili na tomto se nic nezmění, ale pojišťovna doposavat nebyla až tak důsledná třeba v těch kontrolách a je možné, že a myslím si, že je to do jisté míry i žádoucí, aby se to začalo více sledovat a aby opravdu jsme dbali na to, že ta indikace je správná, že ten lékař, který ten lék předepíše, za tu indikaci 100% zodpovídá.
1: V jakých oblastech bude podle vás naopak péče specialisty naprosto nezastupitelná?
2: Tak stále vlastně s těmi onemocněními, o kterých jsme hovořili, ať už je to třeba srdeční selhání nebo selhání ledvin nebo diabetes, který je na inzulínu nebo mohla bych jmenovat celou širokou paletu onemocnění nebo chlopení vady, arytmie různé a podobně, tak tam prostě ta péče toho specialisty je žádoucí, potřebná, nutná, ale její parametry mohou být nastaveny jinak, tak abychom spolu lépe spolupracovali a aby třeba se uvolnila kapacita pro akutní vyšetření pacientů, které nyní často musíme posílat rovnou do nemocnic, i když to není takové úplně akutní jako na urgentní příjem, ale chceme časné vyšetření a ti specialisté prostě zvážně, který lokalitách vůbec nemají proto kapacitu.
1: Praktičtí lékaři tady ode dneška začínají předepisovat více léků. Problematiku jsme teď probrali v ranním interview Radiožurnálu s lékařkou Ludmilou Bezdíčkovou ze Sdružení praktických lékařů. Děkujeme za to a klidný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: S vámi Radiožurnál 7 hodin a 55 minut k tomu.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Začínáme v sobotu 4. července.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
3: Radiožurnál 8 hodin. Jana Tendorská a zprávy.
4: Experti z Evropské unie varují před přesunem agent lidských práv z úřadu vlády na ministerstva. Americký nejvyšší soud odmítl Trumpův příkaz omezit udělování občanství dětem narozeným v zemi. Fotbalisté Francie, Norska a Mexika postoupili na mistrovství světa do osmifinále. Na dálnici D7 ze Slaného do Prahy popojíždí kolony v obou směrech před omezením u letiště. A bude oblačno i zataženo s deštěm a bouřkami, teploty do 25, na jihovýchodě až 33 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Agendy lidských práv, duševního zdraví, protidrogové politiky nebo národnostních menšin ode dneška fungují při ministerstvech. Z Evropské unie zaznívají kvůli změnám varování. V Bruselu se obávají oslabení jednotlivých agend a ohroženo by mohlo být i čerpání účelových dotací. Vládní zástupci ale dál stojí za tím, že změna bude k lepšímu, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO.
5: Mým úkolem je, abych i v komunikaci s panem komisařem Grátem ujistil, že Česká republika je vyspělý demokratický právní stát, který samozřejmě dbá na lidská práva. Máme řadu monitorovacích mechanismů, takže já nevidím žádný důvod, aby se někdo obával to, že dojde ke zhoršení toho standardu.
4: Kabinet svým rozhodnutím přesunul na rezorty jednotlivé úředníky z úřadu vlády. 50 expertů kvůli tomu rezignovalo. Amalgámové výplně v Česku končí, zubaři je můžou ode dneška použít už jen výjimečně, například pro pacienty s alergií na jiný materiál. Důvodem změny je snížení negativních účinků jedovaté rtuti na pacienty i na životní prostředí. Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler tvrdí, že v Česku bude ekologický dopad minimální. Naopak se podle něj pro pacienty i pojišťovny zvýší náklady.
6: Pacienti mají bílé výplně, laicky řečeno hrazené, ale to jsou různé materiály v různé kvalitě a pro toho pacienta bych to jako asi zlepšením nenazval. Je to prostě nějaký způsob, kterým jsme se vyrovnali s tím politickým zadáním.
4: Většina lékařů se novým pravidlem už řídila, a to přesto, že Česko mělo v minulém půlroce od Evropské unie výjimku. Americký nejvyšší soud odmítl snahu prezidenta Donalda Trumpa omezit automatické udělování občanství všem dětem narozeným na území Spojených států. Tento princip je zaručený 14. dodatkem americké ústavy. Trump hned první den po loňském návratu do Bílého domu podepsal exekutivní příkaz, podle kterého by úřady udělily občanství dětem jen v případě, že alespoň jeden z rodičů je americkým občanem nebo má v zemi trvalý pobyt. Podle nižších soudů ale výnos porušuje americkou ústavu. Bouřka omezila provoz na železničním koridoru z Prahy do Benešova. Kvůli poruše zabezpečovacího zařízení jsou největší problémy v Říčanech a Strančicích. Podle webu Českých drah tam vlaky nabírají zpoždění až 45 minut. Postupné obnovení provozu železničáři očekávají po 9. hodině. A v Česku odstartovala sezona pěstitelského pálení. Vypálení ovocného destilátu podražilo. Důvodem je navýšení spotřební daně, pokračuje mluvčí ostravského celního úřadu David Kubenc.
7: Spotřební daň z lihu letos stoupla o 5%. V rámci snížené sazby tak lidé v pěstitelských pálenicích zaplatí 205 korun za litr čistého alkoholu. Základní sazba je pak 410 korun.
0: Sport.
8: Francouzští fotbalisté zvítězili na světovém šampionátu nad Švédskem 3-0 a postoupili do osmifinále. Francie zatím vyhrála na šampionátu všechny 4 zápasy. Obránce Malo Gusto ale sílu týmu nechce příliš přeceňovat.
9: Neporazitelní se necítíme. Myslím, že by bylo nezodpovědné něco takového říct, ale máme potřebné sebevědomí. Víme, že za námi stojí celý francouzský národ. Daří se nám fanoušky strhnout a myslím si, že je teď na nás, abychom v tom pokračovali a zkrátka ukázali, že chceme bojovat o titul.
8: V dalších zápasech Norsko porazilo Pobřeží slonoviny 2-1 a Mexiko vyhrálo nad Ekvádorem 2-0. Tenisté Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Linda Nosková, Karolína Plíšková a Marie Bousková postoupili na Wimbledonu do druhého kola dvouhry. Končí naopak Tereza Valentová, Sára Bejlek a Vít Kopřiva. Dnes se představí další Češky. Vzájemný duel čeká Kateřinu Siňakovou a Nikolu Bartuňkovou. Hrát bude taky Karolína Muchová a Barbora Krejčíková.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na pražském okruhu, zdržení na D7 i D8 před metropolí. V Praze na hlavní části okruhu ve směru z D1 k letišti zbystřete kousek za dálnicí u Modletic. Na 77. kilometru blokují levý pruh následky nehody.
12: Rozbily se tam dvě auta, válejí se nějaký zbytky nárazníků po silnici.
11: Ale kolona se netvoří, tu čekejte až o kus dál, a to kvůli regulaci provozu v obou tunelech. Brzdí se v okolí Jesenice, poté na výjezdu z Lochkovského tunelu do Třetice u sjezdu do Evropské na 28. kilometru. 15 minut se popojíždí k omezení u letiště. To působí potíže i řidičům jedoucím z druhé strany, tedy od Slaného. Zpomalují u odbočky na Středokluky na 5. kilometru a do zúžení jedou přibližně 20 minut. Plnější stále i příjezd do metropole ze severu Ústeckou D8. Nesouvislá fronta začíná u Klíčanské odpočívky okolo 3. kilometru a půl hodiny se sune až do Kbelské. Před sjezdem na prosek stále v pravém pruhu překáží vozidlo po nehodě. A D1 před Prahou směrem z Brna, silnější provoz od Čestlic z 8. kilometru. Odtud na Chodov ke sjezdu do Spořilovské je to přibližně na 20 minut. Delší zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo, bouřky i silné čekejte nejdřív v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku. Teploty vystoupí v Čechách na 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až na 31. Na jihovýchodě bude kolem 33 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní Radiožurnál a Petr Král.
13: 1. červenec, léto, čas oprav silnic. Mimo jiné pražští silničáři se do toho pustili dnes velmi vehementně. Kvůli opravě začnou omezovat také provoz k Belské ulici na severovýchodě metropole, což je jedna z hlavních tepen, která do Prahy míří od dálnice D8. A máme tam reportéra, dáme mu slovo.
14: Ranní Radiožurnál
10: a Petr Král.

0: Začala rekonstrukce Kbelské ulice v Praze, ta spojuje Prahu se severem Čech a Německem. Ulicí denně projede 90 000 aut. Rekonstrukce bude trvat do poloviny srpna a na místě je reportér Josef Beneda. Dobré ráno.
1: Hezký den. Já mám teď výhled ze silničního mostu v Prosecké ulici přímo na Kbelskou, kde právě vrcholí ranní špička. Provoz tady také výrazně ovlivnila ranní dopravní nehoda. Silničáři právě proto budou zavádět opatření až po 9. hodině, aby se provoz do té doby trochu uklidnil. Dopravu v Kbelské ulici budou během dnešního dne postupně převádět do jednoho jízdního pruhu místo stávajících dvou. V jízdním pásu směrem ze severu, tedy z dálnice D8 na dálnici D10, už jsou navíc žlutě vyznačené vodící čáry, které budou řidiči využívat v době oprav. Kbelská bude také fungovat jako pomyslný tunel, tedy nebude na ní možné najíždět ani z ní sjíždět třeba sem do Prosecké ulice, ale také do Čakovické nebo Mladoboleslavské ulice.
0: A kdy začne rekonstrukce?
1: Práce mají začít od zítřejších 6 hodin ráno. Na opravě Kbelské ulice bude pracovat denně až 250 dělníků v nepřetržitém režimu, tedy i v noci. Silnice je v havarijním stavu, jsou v ní vyjeté koleje od kamionů, nerovnosti a trhliny. Rekonstrukce by měla skončit zhruba 15. srpna.
0: Z Kbelské ulice na severovýchodě Prahy náš reportér Josef Beneda. Díky a naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.

0: Posloucháte Radiožurnál ve čtvrt na devět. Česko v noci zasáhly silné bouřky, hasiči vyjížděli hlavně k popadaným stromům, informují o tom na síti X. Třeba na Pardubicku zasahovali včera od večera o více než 20 událostí a na jihu Čech měli skoro 30 výjezdů. A připomínáme i omezení provozu na železničním koridoru z Prahy do Benešova. Problémy jsou hlavně v Říčanech, souvisí to s bouřkami. Vlaky tady nabírají až 45-minutová zpoždění. Agendy lidských práv, duševního zdraví, protidrogové politiky nebo národnostních menšin ode dneška fungují při ministerstvech. Z Evropské unie zní kvůli tento změnám ale varování, že to může jednotlivé agendy oslabit. Zástupci vlády ale dál stojí za tím, že změna bude k lepšímu.
1: Nehoda na D1 za Vyškovém, kolona před Brnem i před Prahou. Na D1 z Brna do Ostravy z Bystřete těsně před sjezdem na Ivanovice. Na kilometru 236 havarovalo osobní auto, skončilo v nedaleké zeleni. Provozu sice nebrání, přesto se tam projíždí pouze levým pruhem. V pravém stojí vozidla záchranářů, výrazněji se ale nezdržíte. D1 ještě jednou, teď příjezd do Brna od Prahy, tradiční fronta od Kývalky z kilometru 182. Chvílemi se natahuje až k Ostrovačicím na stý 70. A D1 do Třetice teď k Praze. Silnější provoz trvá od Čestlic z 8. kilometru. Odtud na Chodov ke Spořilovské pojedete přibližně 20 minut. A v Praze na hlavní části okruhu z D1 k letišti stále opatrně za sjezdem z dálnice 77. kilometr a nehoda v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: První červencový den přinese další bouřky a na Moravu a do Slezska i tropické teploty. Nebe bude oblačné až zatažené, jen na východě zpočátku polojasné. Přehánky a bouřky se objeví nejprve v Čechách, později na východě. Budou, tak jako v předchozích dnech, i velmi silné s přívalovým deštěm, kroupami i nárazovým větrem. Teploty dnes budou rozdílné. V Čechách bude chladněji od 20 do 25 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku ještě stále pořádné horko. 26 až 31, na jihovýchodě až 33 stupňů. Na horách kolem 17, v Jeseníkách a Beskydech bude ještě 22 stupňů Celsia. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 8.20. Evropská unie v posledních měsících přitvrzuje vůči americkým a čínským digitálním gigantům. Tento týden bude například unijní soudní dvůr rozhodovat o obří pokutě pro společnost Google, a to za porušení antimonopolních pravidel. Zároveň se ale dnes předsednictví Rady Evropské unie na půl roku ujímá Irsko, které má na technologické giganty těsné vazby. Řada z nich má totiž v zemi svá evropská sídla. Téma pro naši bruselskou zpravodajku Zdeňku Trachtovou. Zdeňko, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Proč může být předsednická pozice Irska v souvislosti s digitálními giganty problematická?
1: Irsko je totiž odpovědné za vymáhání digitální legislativy Evropské unie na svém území právě vůči těmto digitálním gigantům, kteří mají v zemi své sídlo. A to je mnoho největších společností jako Google, Meta, Apple, TikTok nebo X. Irsko z jejich přítomnosti přirozeně ekonomicky těží a ředitel organizace Enforce, která je součástí Irské rady pro občanské svobody, Johnny Ryan, například v komentáři pro Guardian uvedl, že Irsko je pro tyto společnosti daňovým rájem a také rájem před unijními regulacemi, což se může projevit podle něho i při projednávání legislativ v následujících 6 měsících během irského předsednictví. Protože já připomínám, že předsedající země obvykle předsedá schůzkám a v podstatě kontroluje tempo jednání o unijní legislativě.
0: Zveřejnilo Irsko už nějaké plány, jak k tomuto tématu bude následujících 6 měsíců přistupovat?
1: Přímo ne, nicméně irský premiér Michael Martin uvedl, že Dublin bude usilovat o jednotnou pozici členských států k ochraně dětí online a ke stanovení minimální věkové hranice pro přístup na sociální sítě, o čemž se v poslední době hodně mluví a Evropská komise už připravuje konkrétní plány. No a tento krok by přitom zřejmě nepotěšil ty digitální giganty, pod které spadá většina velkých sociálních sítí. Pokračuje premiér Martin.
2: Očekáváme, že Evropská komise představí velmi konkrétní návrhy. Myslím, že tu je příležitost dosáhnout celoevropského postoje k ochraně dětí online. Samozřejmě můžeme zvažovat další úpravy na národních úrovních, ale preferovaný je společný celoevropský přístup.
1: Hlavními prioritami irského předsednictví má být konkurenceschopnost, evropské hodnoty a bezpečnost a jeho heslem je irské přísloví, které v překladu znamená v jednotě je síla.
0: Po Kypru se dnes předsednictví Rady Evropské unie tedy na příštích 6 měsíců momentálně bude starat Irsko. Zdeňka Trachtová z Bruselu pro nás měla podrobnosti nejen o tom. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: vámi Radiožurnál i na cestách, i s našimi dopravními zpravodaji, kterým tímto děkujeme mimo jiné za informaci o velmi čerstvé nehodě na dálnici D1 na příjezdu do Prahy na 8. kilometru. Dvě osobní auta, kamion, kolona v tuto chvíli od Říčan zdrží vás zhruba 10 minut a bude se prodlužovat.
1: Léto a Karlovy Vary, to patří neodmyslitelně k sobě.
2: Letos už po 60.
1: Připomeňte si s námi zásadní momenty z festivalového archivu.
2: Aneb to nejlepší z Varů.
1: Letní seriál Radiožurnálu, který vás naladí na filmovou notu ještě před oficiálním startem festivalu.
2: Jak vypadal premiérový ročník?
1: Proč musel představitel Videtua chodit po městě s ochrankou?
2: A kdo z hollywoodských hvězd pobavil publikum svojí češtinou?
3: To je velké potěšení. Vy tady v Karlových Varech máte otázky?
1: Festivalového archivu Aneb to nejlepší z Varů.
2: Každé ráno krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: K Ruskem napadené Ukrajině. V Německu skončila plošná sleva na benzín nebo naftu. Německá vláda před 2 měsíci zavedla snížení spotřební daně na pohonné hmoty asi o 4 koruny za litr. Chtěla tím vykompenzovat vysoké ceny paliv. Opatření vyšlo německou státní pokladnu v přepočtu asi na 40 miliard korun. Ropné společnosti podle německých úřadů ale nepromítaly celou slevu do koncových cen. Vydělat si tak měli v přepočtu až 5 miliard korun. A nový integrovaný dopravní systém s názvem IDESKA ode dneška platí v celém jihočeském kraji. Cestující díky němu pojedou s jedinou jízdenkou po celém kraji, bez ohledu na přestupy a dopravní prostředek. Kromě linkových autobusů a vlaků jsou do systému zapojené MHD ve většině jihočeských měst.
1: Sport.
0: Fotbalista Antonín Kinský podepsal novou smlouvu v Tottenhamu. Podle britské BBC by měla bývalého brankáře pražské Slavie vázat k londýnskému klubu do léta 2031. BBC také zmiňuje, že by Kinský mohl být jedničkou Tottenhamu v příští sezóně. Řeší se totiž odchod jeho dosavadního konkurenta Itala Vicária. A fotbalisté Francie porazili 3-0 Švédsko a jsou v osmifinále mistrovství světa. Tam prošlo i domácí Mexiko po vítězství 2-0 nad Ekvádorem a Norsko po výhře 2-1 nad pobřežím Slonoviny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 nehody u Čestlic také za Vyškovem. D1 na příjezdu do Prahy z Brna. Čerstvá nehoda kousek za sjezdem na Čestlice. Na 8. kilometru v pravém a připojovacím pruhu 2 nabouraná osobní auta, také kamion. Zpomaluje se na 11. zdržení, zatím okolo 10 minut. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy opatrně těsně před sjezdem na Ivanovice. Na kilometru 236 skončilo osobní auto po nehodě mimo komunikaci. V pravém pruhu ale stojí vozidla záchranářů, projíždí se tak pouze levým, kolona je kratší do 5 minut. V Praze na hlavní části okruhu ve směru z D1 k letišti stále o něco opatrněji, kousek za sjezdem z dálnice na úrovni Modletic. Na 77. kilometru už k nehodě dorazila policie, neprůjezdný zůstává levý pruh, kolona se netvoří. A ještě se podíváme na silnici 38 na trasu ze Znojma do Jihlavy. Ve Stonařově pracují na opravách vozovky, provoz je tam řízený kyvadlově pomocí semaforu a v obou směrech popojíždí dlouhé kolony.
3: A už teďka je fronta, bo jenom od Znojma přes 2 kilometry. Jako. Já jsem od Jihlavy tam poskakoval asi skoro půl hodiny.
2: A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Včerejší podvečer přinesl i na jih Moravy srážky, ale s nimi i velmi silné bouřky. Nejen v okolí Blanska se objevily až 5-centimetrové kroupy, silný vítr lámal větve a hasiči museli odstraňovat i popadané stromy. Místy napršelo až 50 mm srážek. Bouřky doznívaly nad jižní Moravou a Vysočinou ještě dnes po ránu a objeví se opět během dnešního dne, nejprve v Čechách, později i na Moravě a ve Slezsku. A stále budou silné, doznívat budou v noci na zítřek, kdy už by se mohlo počasí uklidňovat. Zítřejší den už bude většinou polojasný, jen s lokálními přeháňkami. Teploty dnes v Čechách příjemné mezi 20 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku od 26 po 31, na jihovýchodě až 33 stupňů. Zítra už bude téměř všude 22 až 26, na jihovýchodě až 28 stupňů. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
5: Dobré ráno, opět o světovém šampionátu, který už se Čechů nějaký čas netýká. Jedna africká země už na fotbalové mistrovství světa totiž do osmifinále postoupila. Na Maroko se dnes pokusí navázat také Senegal a Demokratická republika Kongo. Oba výběry ale čekají velmi silní soupeři a tohle bude také téma pro ranní radiožurnál.
1: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: 9 afrických zemí se na fotbalovém mistrovství světa probojovalo do play-off. Maroko už je dokonce v osmifinále. Dnes zabojují o postup do stejné fáze turnaje také Demokratická republika Kongo a Senegal. My si nejenom o tom teď budeme povídat s fotbalovým trenérem Miloslavem Broškem. Dobrý den.
1: Dobrý den přeji.
0: Vy aktuálně působíte v Táborsku, kam jste už v minulosti právě z Afriky přivedl řadu hráčů. Ve Slavii jste měl pod palcem také projekt Afrika. Co zatím říkáte na ten vysoký počet zemí z tohoto kontinentu v play-off?
1: No tak především je to daný tím, že je 48 týmů na mistrovství světa, ale samozřejmě je to úžasný, že tolik týmů vlastně dostalo šanci a tolik týmů se dostalo především do druhého kola, nebo respektive do té vyřazovací části, takže pro mě je to relativně překvapení, kolik týmů vlastně bylo schopno se ze skupiny postoupit, protože tam máme třeba i Alžírsko, s kterým nikdo nepočítal, nebo právě Kongo, takže uvidíme, jak se dostanou dál, ale musím teda říct, že jako Maroko třeba hraje fantastický fotbal, jeho zápas Brazílii byl úplně skvělý, to byla pastva pro oči a jsem zvědav, kam to dovedou, protože mají v tom pavouku před sebou ještě Francii, pokud porazí Kanadu, tak na ten zápas, pokud Francii porazí Paraguay, tak se moc těším.
0: Demokratickou republiku, jak už jsme říkali, čeká dnes Anglie, Senegal se utká s Belgií, jaké jim dáváte šance?
1: No tak Kongo je pro nás taková popelka, my moc neznáme, ale musím teda říct, že mají skvělé hráče, třeba Van Bissaka, Tuanzebe nebo Vissa v útoku a to jsou hráči z Premier League, potom je velké zastoupení taky z francouzské ligy, takže nenechme se zmást tím, že o nich málo víme, ten zápas může být relativně vyrovnaný, když samozřejmě favorizuji Anglii, ale těším se na ten zápas, protože může Kongo překvapit i Anglii, už vidíme prostě překvapení, které tam jsou, vypadli Němci, vypadli Nizozemci. A neznamená to, že Kongo bude v tomhletom zápase vyloženě outsiderem. Vidím to, že vlastně jako může překvapit. Mm-hmm.
0: Francie přijela Švédsko 3-0 do osmifinále, postoupili také Norové. Ti porazili 2-1 Pobřeží Slonoviny a Mexičani zvítězili nad Ekvádorem 2-0. Vy už jste to zmínil, před šampionátem se právě o Francii mluvilo jako o favoritovi, takže to potvrzuje jednoznačně svými výkony.
1: No tak já jsem si, musím říct, myslel i před šampionátem, že Francie, Argentina budou silní, ale je vidět, že tam budou mít konkurenty, ale Francie zatím opravdu dominuje tomu turnaji, takže jsem zvědav, jestli někdo zastaví a právě proto jsem zmínil, že Maroko může ve čtvrtfinále na ně narazit a to bude strašně, strašně zajímavý zápas, pokud k tomu dojde.
0: Ten historický stereotyp pravil, že Afričané rádi útočí, rádi se fotbalem baví, ale třeba se jim už tolik nedaří bránit. Vnímáte to tak? Platí to pořád?
1: Určitě ne, tak oni se strašně posunuli v taktice a v chápání toho, co je potřeba. Dneska prostě ten fotbal je strašně komplexní. Je vidět, že na mnoho, že vlastně jako celosvětově šel fotbal strašně nahoru, kdokoliv vlastně může překvapit a co se týče obrany, tak si nemyslím, že je to na africkém kontinentu slabší. Naopak si myslím, že prostě jsou daleko organizovanější teď, už jsou vzdělaní. Tohle to možná platilo 20-30 let zpátky, ale dneska prostě vidíte obrovskou kvalitu a obrovskou samozřejmě i vyspělost těch hráčů, protože hrají v Evropě, mají velké cenovky, takže myslím si, že tohle to už neplatí.
0: Fotbalový kouč Miloslav Brožek, znalec afrického fotbalu, byl naším hostem. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.

0: A teploty dnes budou na západě od 20 po 25 stupňů, na jeho východě bude tepleji, tam může být až 33. Zítra už bude počasí klidnější a také teploty příjemnější. Čekáme 22 až 28 stupňů, nejtepleji zase na jeho východě. Pátek bude větrný a oblačný a víkend převážně slunečný, jen s ojedinělými přeháňkami. A teploty už budou pouze letní, tedy ne tropické, kolem 25 stupňů. A to je ode mě pro dnešek všechno, přeji vám krásnou středu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: 8 hodin 50 minut, festivalová sezóna je tady, nejenom sezóna hudebních festivalů v Ostravě Beats for Love a také brzy Colors of Ostrava, ale také sezóna filmových festivalů, zejména samozřejmě toho největšího, tedy Karlovarského filmového festivalu. Ten letos už slaví kulaté 60. narozeniny a chystají se tam tradičně opět davy lidí. Chystá se tam samozřejmě také radiožurnál se svým airstreamem, který bude vysílat ze sadové kolonády i z hosty průběžně celý den, tak se určitě přijďte podívat a poslechnout si to můžete kdekoliv. My si díky našemu rozhlasovému archivu navíc můžeme teď třeba připomenout i dobu, kdy filmové přehlídce vládla ideologie a kina byla tenkrát poloprázdná.
1: Protože se festival koná v roce výročí 25. jubilea osvobození Československa sovětskou armádou.
2: Takhle začal první karlovarský filmový festival po vpádu okupační sovětské armády do Československa.
1: I filmové večery věnované dílům Vladimíra Iljiče Lenina.
3: Po roce 68 následovala pauza a v roce 70 na 17. ročníku už byla cítit závany normalizace.
2: Popisoval kronikář festivalu Květoslav Kroča. Systém hodnocení filmu se vlastně vrátil.

0: vrátil do 50. let.
1: Už samotné zaradění filmu do soutěže je vlastně vyznamenaním této kinematografie.
0: Prohlašoval v roce 1986 předseda tehdejší poroty Dušan Rol. A tak třeba v roce, kdy druhý americký film Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem získal 5 sošek Oscara, v Karlových Varech dostal velkou cenu film Kantáta o Chile kubánského režiséra Solase, který sám své dílo o potlačení stávky horníků nazval politickou agitkou. Počátkem 70. let na festival do Karlových Varů začala jezdit i jeho pozdější dlouholetá umělecká ředitelka Eva Zaoralová.
2: Bylo to strašně oficiózní. Nejezdili tvůrci, jezdili delegace. Delegace, a to byly samozřejmě hlavně ze Sovětského svazu a ze spřátelených zemí, no protože ten festival se dělal jaksi v duchu přátelství mezi národy, ale bylo to v takovém tom duchu, že budeme bojovat za mír, i kdyby neměl zůstat kámen na kameni.
0: Kameny, a v tomto případě řekněme spíš panely, se ale také skládaly k sobě a v roce

0: Nové festivalové centrum projektovali Věra a Vladimír Machoninovi. Jejich styl masivního moderního komplexu zasazeného do stráně nad Říčkou Teplá se dočkal obecného uznání až mnohem později. V roce 1978 lidé hotelu Thermal přezdívali panelák na kolonádě. Jak ale připomínal víc jak 30 let po jeho otevření Jiří Bartoška?
1: Urbanisticky ten barák vypadá tak, jak vypadá, ale vzniknul, kdy vzniknul, a vzniknul pro potřeby festivalu, což je důležité jako zdůraznit. Hotel Thermal je srdce festivalu a hotel Pub jsou játra festivalu. Takže bez těchto těch orgánů skutečně festival nemůže existovat, to dá rozum, že jo.
0: K dobré náladě na festivalu dlouhá léta přispívaly i festivalové momenty a momenty z kolonády, které jako krátké glosy točil Miroslav Horníček.
2: A já jsem dělal takzvaného komentátora, nebo jak bych to řekl, dneska se říká moderátor. A točili jsme vždycky takové rozhovory s herci a režiséry celého světa. Byla to nesmírně zajímavá.
0: Zpočátku to byl ale takový obdeník. Natočený film se musel vozit do Prahy k vyvolání a sestříhání. Než se výsledek objevil ve festivalových kinech, trvalo to den a půl. Lenka Šumová, Radiožurnál.

0: Také dopravní omezení a dopravní uzavírky nejenom v hlavním městě, kde začala rekonstrukce frekventované Kbelské ulice, což je severovýchod Prahy. Právě Kbelská spojuje Prahu se severem Čech a také s Německem, to znamená, je to příběh, který momentálně v sobě snoubí také příjezd po dálnici D8 do města, kudy denně projede 90 000 aut. Rekonstrukce bude trvat do poloviny srpna a začala právě dnes, takže pokud jedete tímto směrem, tak počítejte se zdržením a také s komplikacemi, které nebudou jenom pro ten dnešní den. V Radiožurnálu ale sledujeme i další komplikace na dalších místech. Ještě jednou Praha, aktuálně kolony před letištěm, a to od Středokluk na Sedmičce a z druhé strany od Evropské. I tady je další uzavírka, která bude dlouhodobá. I tady počítejte dlouhodobě přes léto s komplikacemi. A co dalšího doprava nadělila, to prozradí Zelená vlna.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: V čem za volantem nejvíce tápeme?
1: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
2: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
1: Jedna minuta denně,
2: jedna otázka,
1: jasná odpověď.
2: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
3: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, Teddy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Devět hodin. Radiožurnál, zprávy Jana Tendorská.
4: Pět dětí je po úderu blesku na letním táboře u Nové Bystřice mimo ohrožení života. Ve Francii mají ode dneška rodiče nárok na delší poporodní volno. Pět českých tenistů postoupilo na Wimbledonu do druhého kola. Na dálnici D7 trvá zdržení v obou směrech před omezením u letiště a bude oblačno až zataženo s deštěm a bouřkami, teploty do 25, na jihovýchodě až 33 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Pět dětí zasažených bleskem na táboře u Nové Bystřice na Jindřichohradecku je mimo ohrožení života a jejich stav je stabilizovaný. Zůstávají v Jindřichohradecké nemocnici. Podrobnosti Radiožurnálu řekla její mluvčí Dana Vilimská.
5: V nočních hodinách bylo do nemocnice Jindřichův-Hradec přijato pět dětí ve věku 10 až 15 let z letního tábora v Číměři po zásahu bleskem. Všechny děti jsou hospitalizovány na monitorovaných lůžkách jednotky intenzivní péče dětského oddělení. Jejich zdravotní stav je v současné době stabilizovaný, psychologická intervence prozatím nebyla nutná a děti jsou mimo ohrožení života.
4: Záchranáři na místě ošetřili taky muže středního věku, který byl po zásahu sekundárním bleskem krátce v bezvědomí, a zdravotníci ho transportovali vrtulníkem do Českých Budějovic. Poslanecká sněmovna má dnes na programu závěrečné třetí čtení změn svého jednacího řádu. Cílem je omezit obstrukce a zefektivnit jednání. Šéfka poslanců hnutí ANO Taťána Malá by chtěla o novele dnes rovnou i hlasovat. Záležet ale bude na vystoupení jednotlivých poslanců. Podle zákonodárců jde o revoluční změny ve fungování dolní komory parlamentu. Podle Malé se podařilo najít kompromis mezi koalicí a opozicí.
6: Ta debata k němu proběhla, udělali jsme tam dohody, kompromisy. Myslím si, že už je na čase, abychom po půl roce legislativního procesu ten návrh schválili.
4: Opoziční hnutí STAN chce v rámci novely prosadit i pozměňovací návrh, který by zakazoval poslancům být pod vlivem alkoholu v době jednání. Jestli najde dostatečnou podporu, zatím není jasné. Francie od dneška zavádí delší poporodní volno. Rodiče dětí narozených od letošního 1. ledna si budou moci vzít až 2 měsíce dovolené navíc. Vybrat si ji můžou oba současně po sobě nebo si volno rozdělit na dvě části. Za první měsíc této dovolené budou dostávat 70% platu, za druhý měsíc o 10% bodů méně. Vláda tím chce podpořit porodnost. Francouzská populace totiž stárne. Loni vůbec poprvé od konce druhé světové války v zemi zemřelo víc lidí, než se narodilo. Silničáři začali omezovat provoz ve frekventované Kbelské ulici na severovýchodě Prahy. Opravovat ji budou měsíc a půl. Řidiči musí počítat se zdržením. A na místě máme reportéra Josefa Benedu.
7: Dopravu v Belské ulici budou silničáři během dnešního dne postupně převádět do jednoho jízdního pruhu místo stávajících dvou. Opatření začaly zavádět až nyní po 9. hodině, protože chtěli nejprve nechat projet ranní špičku. Belská bude v průběhu oprav fungovat jako pomyslný tunel, tedy nebude možné na ní najíždět ani z ní sjíždět z přilehlých ulic. Veškerá dopravní omezení budou v provozu nejpozději zítra v 6 hodin ráno, kdy začne samotná rekonstrukce. Silnice je v havarijním stavu, jsou v ní vyjeté koleje od kamionů, nerovnosti a trhliny. Dělníci na ní budou pracovat v nepřetržitém režimu do poloviny srpna. Josef Beneda, Radiožurnál.
8: Sport. 5 českých tenistů postoupilo do druhého kola Wimbledonu. Jiří Lehečka vyřadil Australana Vopirina. Jakub Menšík zvládl pětisetový zápas s Britem Samuelem. Linda Nosková zvítězila nad Němkou Zajdlovou. Marie Bousková zdolala Australanku Gibsonovou. A Karolína Plíšková vyřadila krajanku Terezu Valentovou. Plíšková se na travnatý Grand Slam vrátila po 2 letech a přiznává, že se v závěrečné části kariéry necítí pod takovým tlakem.
9: Jo, užívám si to možná o trošku víc než ty roky, co jsem se vlastně jezdila, jakoby každý rok tak nějak jako automat, tak teďka je to trošku jiný a jsem si vědoma toho, že to může být poslední Wimbledon, takže se to snažím tak nějak brát trošku víc v poho, i když na kurtě to jde dost těžko.
8: Do druhého kola Wimbledonu se nepodívají Vít Kopřiva a Sára Bejlek. Dnes už se bude hrát o 3. kolo. Z Češek do něj můžou postoupit Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a jedna z dvojice Kateřina Seniaková, Nikola Bartuňková. Ty totiž nastoupí proti sobě.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 nehoda za Vyškovem, zdržení na sedmičce u Slaného. Na D1 z Brna do Ostravy menší potíže těsně před sjezdem na Ivanovice. Na kilometru 236 po nehodě zůstává průjezdný pouze levý pruh. Okolo ale projedete téměř plynule. Jedete-li po silnici 7 z Chomutova do Prahy, připravte se na nesouvislé popojíždění v hodně roztrhané koloně. Její první část začíná kousek za Třebízí. Následně se zpomaluje i před omezením na obchvatu Slaného. O větší kus dál, to už na dálnici D7 směr Praha, brzdí provoz omezení u letiště. Fronta od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru je na 15 hodiny. Od Prahy je zdržení o něco kratší, z odbočky do Evropské pojedete do 10 minut. A teď přímo do Prahy. Jižní spojka směrem z Barandovského na Černý most a těsně před sjezdem do ulice v Korytech blokovaný pravý pruh. V něm nepojízdné nákladní vozidlo, navíc z něj unikají provozní kapaliny. Kolona se tvoří za podjezdem magistrály, je zhruba na 20 minut. A trasu z Pelhřimova do Humpolce projel náš zpravodaj a z okolí Komorovic nese v celku příznivé zprávy.
11: Jak je to omezení, je to na 15 minut, jo? Žádná dlouhá fronta.
10: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno i zataženo, bouřky čekejte nejdřív v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku. Provázet je může velmi silný vítr, kroupy a přívalové srážky. Teploty dnes v Čechách vystoupí na 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 26 až 31, na jihovýchodě bude kolem 33 stupňů. Tolik zprávy. Teď už má slovo Libor Bouček a host Radiožurnálu.
12: Je všeobecně považován za jednu z nejvlivnějších osobností současné architektury a urbanismu. Narodil se v Lodži, většinu života však strávil ve Spojených státech. Žil také v Berlíně, do kterého se stále vrací. Zpočátku studoval hudbu, poté se však na newyorské vysoké škole Cooper Union přeorientoval na architekturu. Mezi jeho nejznámější díla patří Ground Zero na Manhattanu a Židovské muzeum v Berlíně, které se stalo ikonou současné architektury. A my teď máme to štěstí, že díky projektu Sekira Flowers nyní pomáhá proměnit pražskou čtvrť Karlín, ale i Prahu a Česko obecně. Naším dnešním hostem v Českém rozhlase je Daniel Libeskind. Děkujeme, že jste přišel. Upřímně řečeno, když se člověk prochází po Praze mezi všemi těmi staveništi, je to trochu otravné a znepokojivé pro nás místní i pro turisty. Co ale při pohledu na stavební rozvoj města cítí architekt?
13: Víte, architektura je pro města a jejich budoucnost velmi důležitá. I města tak bohatá na kulturní dědictví, jako je Praha, potřebují něco nového. Musíme do nich vnášet vazby na současný svět. Vznikající stavby vždy přinášejí optimismus, nejen z hlediska investic, ale z hlediska toho, jak se lidem ve městě žije.
12: Použil jste skvělý přívlastek bohatá, nejspíš proto, že jste se narodil nedaleko odsud. Pocházíte z Polska. Sdílíme tedy středoevropskou novou zkušenost. A já se musím zeptat, je Praha bohaté město? Můžeme o ní tak mluvit i dnes. Říct totiž o něčem nebo o někom, že je bohatý, se před pár lety vlastně vůbec nehodilo.
13: Víte, Praha je bohatá nejen svým hmotným majetkem, je bohatá na kulturu. Její kultura je nesmírně rozmanitá. Česká, německá, židovská. Je to ikonická kultura, která silně ovlivnila celý takzvaný západní svět. Skutečné bohatství Prahy tvoří místní umělci, skladatelé, spisovatelé a knihy, které zde byly napsány. Kouzlo Prahy nespočívá jen v tom, co je vidět, ale z části i v tom, jaký kulturní přínos se tady skrývá.
12: The contributions to culture that Prague has made. Pro nás, kteří zde žijeme, je občas těžké si to uvědomit a připomínat si to, ale je vždy skvělé slyšet to od někoho, jako jste vy. Dnešním hostem Radiožurnálu je uznávaný světový architekt Daniel Liebeskind.
2: Host Radiožurnálu.

0: Ve studiu je se mnou dnes Daniel Liebeskind. Danieli, jak byste s ohledem na své zkušenosti, znalosti a široký přehled z mnoha oborů popsal dobu, ve které žijeme? Podobá se současnost v něčem minulosti? Vnímáte mezi nimi nějaká pojítka?
1: It's an era of change. You know, technologically, you know, we have moved, you know, in record speed.
2: Je to doba změn. Rekordně rychlý technologický vývoj nás dovedl do nové éry algoritmů a umělé inteligence, ale lidská duše se nemění tak rychle. My lidé máme duši a otázkou je, jak sladit naše nejhlubší touhy a pocity s technologickými změnami. To je ta výzva, kterou právě zažíváme. Ale na architektuře je samozřejmě krásné to, že je nositelkou stability uprostřed měnícího se světa. Vždycky říkáme, že se všechno rychle mění. Ale architektura nám dává domov, místo, kde můžeme být.
0: Jak vlastně architektura reflektuje algoritmy, exponenciální růst a exponenciální rychlost, která je všude kolem nás? Je teď těžší vytvořit něco, co vydrží desítky a stovky let? Protože to je cílem architektury.
1: Well, it is. You know, I was working on a great museum in England.
2: Ano, je to těžší. Pracoval jsem na velkém muzeu v Anglii a klienti po mně chtěli, abych jim zaručil, že budova bude mít životnost 150 let. A to jsem nemohl, protože materiály, které dnes máme, 150 let nevydrží. Dnes je těžké takhle stavět. Musíme se ale naučit, že udržitelná architektura je naše jediná budoucnost. Nemůžeme jen tak plýtvat zdroji. Musíme se zamýšlet nad tím, jak to udělat, aby architektura odolávala času a reagovala na lidský život, nejen na technologie.
0: Ostatně jsme v Praze a všude okolo vidíme budovy ze 14. nebo 15. století. Architekti je zjevně navrhli udržitelně, protože je tu máme dodnes.
1: Of course. I mean, it was easier to be sustainable in a world which was.
2: Samozřejmě. Zároveň je dobré mít na paměti, že ve světě, který byl pomalejší a méně posedlý rozvojem, byla udržitelnost snáze dosažitelná. Dneska do Prahy jezdí lidé z celého světa poznávat baroko a raný středověk, kdy se domy stavěly opravdu ručně a skutečně rezonovaly s lidskou myslí a lidskými city. Dneska je to úplně jiné. Žijeme v mnohem konzumnější době, kdy se i samotné budovy staly spotřebním zbožím, které se po určité době zkrátka vyhodí. Proto je dnes náročnější vytvářet krásné, udržitelné a smysluplné prostředí.
0: Jak důležitý je v té souvislosti establishment? Myslím pro urbanismus jako takový, pro plánování ne jedné stavby, ale celého města, celé komunity. Jak důležitou roli má politické vedení a jak důležité je politiky a úředníky, architektonické vzdělávat. A vidíte to dnes někde ve světě, in the world?
1: Well, it's very important to preserve.
2: Víte, je velmi důležité uchovat historii, ale zároveň umožnit, aby se děly nové věci. Je to otázka rovnováhy. Máme nádherné historické poklady, ale zároveň musíme něco přidat. Je to jako když chodíte do banky, ale jen si vybíráte peníze a nic do ní nevkládáte. Brzy vám zdroje dojdou. A s architekturou je to stejné. K historickému dědictví města musíte přidat něco nového, co obstojí stejně dobře jako památky.
0: Pokud se nemýlím, svoji první stavbu jste dokončil ve věku 52 let, takže ne zas tak dávno. Následovaly další projekty, významné stavby a proměny míst. Když se za nimi ohledneme, nabízí se osobní otázka. A promiňte tu upřímnost, ale proč vám to trvalo tak dlouho?
1: You know, my wife calls me a late bloomer.
2: Víte, moje žena říká, že si s rozkvětem dávám na čas. Není kam spěchat. Vždycky si říkám, kam se lidé tak ženou. Někteří architekti jsou slavní už ve 25, 30 nebo 35, ale nemělo by se to uspěchat. Člověk musí mít dostatek životních zkušeností, protože architektura není experimentální obor. V jistém smyslu je jako medicína. Utvrzuje život. Nemůžete si s ní jen tak hrát. Než pochopíte její různé aspekty, tak to zkrátka trvá. No a já jsem předtím studoval historii, umění, matematiku a hudbu a to všechno je taky součástí architektury. Bez těchto složek by architektura byla dost omezená.
0: Takže široké vzdělání z mnoha oborů je podle vás výhoda?
2: Nejen výhoda, je to nutnost. Bez širokých znalostí to zkrátka nejde. Proto byla architektura vždycky nazývána matkou umění. Proč? No, protože v sobě spojuje všechno od té nejprozaičtější a nejbanálnější funkčnosti až po naše sny. A to je obrovské spektrum, které architektura musí naplnit. Totéž platí pro skvělý román, skvělý film, skvělou báseň nebo skvělé symfonické dílo. Má tu odpovědnost. Není to věc na jedno použití.
0: Takže poté, co jste oslavil 52 a dotáhl jste to do Prahy a mnohých dalších měst, vrchol vaší kariéry teprve přijde. Is about to come.
1: Well, you know, it's, you know, architecture is not about pinnacles, it's about following a path.
2: Víte, v architektuře nejde o vrcholy, jde o to jít vlastní cestou. A moje cesta byla dost svébytná, protože jsem se neučil u architektů ani u kameníků. Učil jsem se od historických mistrů architektury skrze kresbu, podobně jako tomu bývalo v renesanci. Jak řekl Alberti, velký renesanční myslitel a umělec, pro architekturu toho nemusíte dělat moc. Musíte umět kreslit, umět pojednat prostor a umět to sdělit tak, aby to stavitelé mohli postavit. A přesně to jsem dělal.
0: Navíc, když je vám přes 40, možná mnohem víc respektujete okolnosti.
2: Samozřejmě, musíte mít pokoru vůči celé šíři toho, čeho architektura v minulosti dosáhla. Nestačí znát jen to, co se v architektuře událo za posledních 15 sekund. Právě na základě hloubkové znalosti dějin pak vycítíte, kam patříte a jak vytvářet architekturu, která má smysl. Protože architektura bez smyslu je prázdná a bude na jedno použití.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A my přinášíme varování z dálnice D10 všem řidičům, kteří právě teď jedou z Turnova do Prahy. Buďte velmi opatrní na úrovni Staré Boleslavy. V okolí 13. kilometru policie hlásí psa pobíhajícího u dálnice i přímo na ní. Na D10 z Turnova do Prahy u Staré Boleslavy okolo 13. kilometru pes na vozovce. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
3: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dnešním hostem Radiožurnálu je Daniel Liebeskind. Když už mluvíme o památkách, měli bychom zmínit váš projekt Memory Foundations. Na místě jedné z největších tragédií našeho století, tedy na místě, kde se odehrály události 11. září roku 2001. Jak výjimečné pro vás to místo bylo? Nemyslím úplně ten projekt, ale samo to místo, jižní cíp Manhattanu. Místo, které nás všechny spojuje, protože víme naprosto přesně, co a kdy se tam stalo. What happened there?
1: Yes, it was really part of my life. You know, my
2: brother. Ano, to místo bylo opravdu součástí mého života. V jedné z těch budov pracoval můj švagr. Můj otec, povolání tiskař, pracoval nedaleko. Když jsem studoval architekturu, chodíval jsem tam se všemi přáteli pozorovat největší stavební experiment na světě, výstavbu těch dvou věží. Proto mi ta čtvrť velmi přirostla k srdci a teď bydlím doslova za rohem. Takže ano, není to jen projekt. Má pro mě speciální význam. It's what it
0: means. New York je světová metropole. Vy jste jak osobně, tak i jako vedoucí projektu čelil velkému politickému a veřejnému tlaku. Myslím si, že Evropan si takový tlak asi ani neumí představit. Jak se s ním vypořádat? S úsměvem, který mi právě ukazujete. A s vaším ležerným přístupem k životu, jen v dobrém slova smyslu. Je to pro mě těžko představitelné, protože každý měl určitě názor na to, co by tam mělo stát.
2: Pokud posluchači tohoto pořadu někdy četli Homérovu Odysseu, tak vědí, že domů putoval 10 let a zažíval všemožná dobrodružství. Prošel si omámením a otroctvím, o vlásek unikl smrti. Něco podobného jsem zažíval i já, protože realizovat v New Yorku takový projekt je velmi těžké a ani úspěch není zaručený. Musíte mít štěstí, musíte mít ty správné přátele a musíte věřit v demokracii, protože tohle není projekt, o kterém by se rozhodovalo ze zhora. Jak víte, realizují ho různé skupiny s různými agendami a v demokracii se tak setkávají různé představy o tom, jak to pojmout. Jejich úspěšné propojení mě ale přesvědčilo o tom, že když chcete dosáhnout něčeho, co má smysl, demokracie je nejlepší možný systém.
0: Ta souvislost mezi architekturou a demokracií mi přijde zajímavá, protože architektura často vyžaduje jasnou vizi, zatímco demokracie je založena na kompromisu. Jak mohou tyto dva principy fungovat společně, když konečné rozhodnutí není výsledek hlasování, ale volba jednotlivce?
2: Máte pravdu, ale život se skládá z kompromisů. Ideálně smysluplných kompromisů, ne těch hloupých. A samozřejmě u projektu takových urbanistických a emocionálních rozměrů musíte být schopni komunikovat s ostatními a sladit různé zájmy. To je taky role architektury. V tom je její blahodárnost. Architektura není jen vnucování nějaké abstraktní myšlenky městu. Vychází ze samých kořenů města. A co jsou ty kořeny? No, paměť. V tomto případě nejde jen o pozemek na Ground Zero, ale o to, co je v tom prostoru vepsáno. Samozřejmě jsou tu oběti, ti, kteří toho dne zahynuli, tisíce lidí, New Yorkčané, přistěhovalci i další. A jde o to, jak na to místo znovu vnést krásu toho, co New York skutečně znamená. Je to město přistěhovalců, které je vždy taky městem naděje. I v těch nejtemnějších dobách, a dnes v Americe prožíváme hodně temnou dobu, New York zůstává městem, které se hlásí k soše svobody, nese pochodeň svobody a právě s tím jsem pracoval. Symbolicky, fyzicky i prostorově chci navodit pocit sounáležitosti a soudržnosti, aby si lidé připomněli minulost a pochopili tragédii, která postihla New York i celý svět. Ale aby zároveň viděli naději a vnímali budoucnost jako aktivní změnu k lepšímu.
0: Než se dostaneme k tomu našemu pražskému projektu Sekera Flowers, tak nemůžu nezmínit Židovské muzeum v Berlíně. Kdybych to měl popsat, tak jsou to vlastně dvě linie, které se protínají v prázdnotě, jestli to tedy můžeme nazvat prázdnotou. Jak vás to napadlo? Je to totiž nesmírně symbolické, vlastně úplně přesné vyjádření toho, čím by muzeum, obzvlášť toto muzeum, mělo být. Vzpomínkou na to, co se stalo během druhé světové války. Pro mě osobně je to jeden z nejsilnějších architektonických počinů, co znám.
2: Ono to není muzeum. Dělal jsem si historické rešerše v knihovnách a archivech, protože jde o osobní historii. Moji rodiče byli sami přeživší holokaustu. Otec napočítal, že nám nacisté a Sověti zavraždili přes 85 příbuzných. Proto když jsem projekt rozpracoval a přihlásil se do soutěže, měl jsem jedinečnou představu, že ta budova musí ukázat něco, co ukázat nejde. Absenci nositelů duchovna, lidí. Nejde tu jen o výstavu exponátů, ale o muzeum něčeho nevystavitelného. Proto v srdci muzea stojí prázdnota. Část nazvaná Memory Void, tedy prázdnota paměti, má lidem narozeným ve šťastnějších dobách sdělit, co to pro Evropu a pro svět znamenalo a i do budoucna znamená.
0: Myslím, že by se tam měl zastavit každý, kdo pojede do Berlína, protože vidět jako hlavní exponát prázdnotu je působivé a mrazivé. A je velmi důležité si připomínat to, co se stalo před de facto stolety. 100 years ago.
2: Musíme si uvědomit, že zavraždění 6 milionů Židů, ale i milionů a milionů dalších lidí v důsledku války proti Židům změnilo svět. Žijeme v jiném světě, to všichni uznáváme, ale proč je jiný? Kvůli tomu, co se tehdy stalo. Musíme se tím obdobím zabývat. Je to sice už minulost, ale zároveň je v našem současném světě pořád přítomná.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Kvalifikace na mistrovství světa v basketbalu má zběsilé tempo. Čeští basketbalisté zakončí první fázi domácím utkáním proti Estonsku. Soupeře vyzvou i s posilami ze Zámoří, Krejčím a Nečasem. Už v pondělí 6. července v brněnské Stares aréně Vodova. Ve hře bude potvrzení nadějí na účast mezi světovou elitou. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Jana Utendorfská. Systém rozdělování daňových výnosů mezi kraje obstál před ústavním soudem. Skupina senátorů loni navrhla zrušit část zákona o rozpočtovém určení daní. Soud dnes ale jejich podnět zamítl. Podle senátorů zákon neobsahuje mechanismus, díky kterému by se mohly podíly přizpůsobovat změnám, třeba demografickému vývoji. Vede tak podle nich k nerovnostem ve financování krajů a poskytování veřejných služeb. Nákup

0: že by byl americký prezident kvůli rostoucím příjmům pro rodinu ve střetu zájmu. Z toho ho dlouhodobě viní opoziční demokraté. A nejmladší chráněná krajinná oblast Soutok na Jižní Moravě existuje přesně rok. Stále ale nemá vydaný plán péče. Dokument řeší detaily ochrany přírody do roku 2038. Týkají se například způsobu lesního hospodářství nebo sečení luk. Návrh plánu je na webu Ministerstva životního prostředí od minulého týdne. Připomínky k němu můžou lidé, firmy a spolky podávat do konce července.
1: Sport.
0: Fotbalista Kylian Mbappé dorovnal Lionela Messiho v pozici nejlepšího střelce mistrovství světa. Francii pomohl k výhře 3-0 nad Švédskem dvěma zásahy. Dohromady má 6 gólů. Do osmifinále postoupili také Norové, kteří porazili 2-1 Pobřeží slonoviny, a Mexičané. Ti zvítězili nad Ekvádorem 2-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 u Rohlenky, zdržení také před Brnem. Na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna naberete zdržení v koloně od Holubic z kilometru 211. Téměř půl hodiny se sune k nehodě před Rohlenkou na 208,5. Tam odklízejí následky po srážce 3 osobních vozidel. Dá se projet pouze jedním pruhem. D1 před Brnem od Prahy zůstává plnější od Kývalky ze stého 82. kilometru. Kamiony brzdí už o něco dříve u Ostrovačic na stém 78. Na D10 směrem z Turnova do Prahy u Staré Boleslavy jsme varovali před pobíhajícím psem v okolí 13. kilometru. Situaci prověřili policisté, psa odchytili, už se opět jede bez komplikací. Na silnici 35 na výjezdu z Liberce směrem do Turnova čekejte potíže kousek za nájezdem z obchodního centra Nisa. Hlásíte nehodu?
3: Dvě auta osobní, jedno je obrácený v protisměru, jsou tam kusy trávy a zasahuje to do obou pruhů, takže bude to asi na dlouho.
2: Kolona zatím na 5 až 10 minut a Praha jižní spojka směr z Barandovského na Černý most. Těsně před sjezdem do ulice v Korytech zůstává blokovaný pravý pruh. V něm nákladní vozidlo po nehodě, kolona na 20 minut a další zelená vlna za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, bouřky čekejte nejdříve v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku. Provázet je může velmi silný vítr, kroupy a přívalové srážky. Teploty v Čechách dnes 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31 stupeň a na jihovýchodě bude kolem 33 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi Libor Bouček a host Radiožurnálu. Rozhovor s americkým architektem Danielem Libeskindem pokračuje už za chvíli.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Hostem radiožurnálu je Daniel Liebeskind. Přejdeme teď k našemu hlavnímu městu. Jako někdo, kdo pomáhal utvářet města po celém světě, co vnímáte, když se procházíte Prahou? Vidíte něco, co nám ostatním uniká? Možná význam moderní architektury? Protože my jsme na začátku mluvili o nádherných historických budovách, ale upřímně řečeno, po roce 1989 tu máme plečníkovou architekturu, tedy tančící dům. Ale nezdá se vám, že v Praze chybí víc moderní architektury? Do we miss a modern architecture in Prague?
1: Yes, we need more modern architecture, of course.
2: Ano, rozhodně potřebujeme víc moderní architektury. Nestačí se k ní jen hlásit jako ke sloganu. Potřebujeme skutečně současné architekty, kteří jsou schopni navázat na historii Prahy a zároveň vytvořit něco inovativního, co tu doteď nebylo. Myslím, že města potřebují novost, potřebují kreativitu. Kreativita se nezastavila v minulosti, je s námi stále přítomná. A podle mě se musíme zasadit o to, aby se nové věci mohly dít přímo v centru města, nejen někde na periferii. To je důležité.
0: A co je k tomu zapotřebí, aby bylo město sebevědomé? Protože to je otázka, kterou si klade mnoho lidí. Proč jsme se na to nezaměřili? Proč tady moderní architektura jako symbol nové éry, nového státu není zastoupena tak silně, jak by měla a jak se dalo očekávat?
2: Je pravda, že Praha je jedním z mála měst v této části světa, které nebylo za druhé světové války zdevastováno bombardováním. Chápu tedy, že mají lidé k historickému dědictví silný vztah.
0: Jakoby říkali, přestali jsme druhou světovou válku, tak proč něco měnit?
2: Přesně tak. Zároveň ale v Praze panuje intelektuální a tvůrčí sebevědomí. Když se podíváte na místní umělecké dění, pak by v pražských ulicích měl být prostor pro inovace. O tom není pochyb. Z měst bez inovací se postupně stávají skanzeny. A my víme, že skanzeny nejsou pro lidi dobrým místem k životu.
0: Varšava nás teď díky mrakodrapu Zlota 44 předběhla. Upřímně jim tu novou dominantu trochu závidím. Je Zlota symbolem sebevědomí národa? Protože je to ikonická stavba, která teď Varšavu zařadila mezi přední evropské metropole, minimálně vizuálně.
3: Showing that Warsaw should be considered as a leading, one of the leading capital cities in Europe.
1: Well, my project of Zlota in Warsaw.
2: Můj varšavský projekt Zlota 44 je vlastně rezidenční projekt. Není to muzeum ani nic kulturního, ale u lidí to rezonuje jako součást varšavské historie, protože i Varšava zažila útlak za komunismu a za války. Zažila nacistickou zkázu a pustošení. Jako město se z toho ale dokázala vzpamatovat a najít v sobě novou, obnovenou sebedůvěru. A moje budova stojí přímo naproti Stalinovu utlačovatelskému památníku, Paláci kultury a vědy. Do větší výšky jsem tehdy užít nemohl. Nicméně platí, že je potřeba do měst vnášet nové impulzy, nejen v nějakém banálním smyslu, ale s ohledem na bydlení, na normální každodenní život. Potřebujeme tvůrčí přístup.
1: Normal everyday life. We also need that sense of creativity.
0: Ve 30. letech 21. století naštěstí v Praze spatří světlo světa Sekira Flowers, odpověď na Zlotu a na moderní architekturu. Jak by podle vás měl tento projekt zapadat do širší vize nejen pro Rohanský ostrov, ale i celou pražskou čtvrť Karlín?
3: Rohanský island, but of the whole Karlín and of this section of Prague.
1: It's a very bold project. It's really Rohan City.
2: Je to velmi odvážný počin. Vzniká tu nové zelené město Rohan City, přímo na břehu řeky s veškerým vybavením proto, aby tu lidé mohli žít, nakupovat, pracovat, trávit tady čas. To celé v moderním kabátě, nejen s nostalgií po minulosti, ale s důrazem na to nejlepší, co toto místo nabízí, na materiální stránku a pocit domova. Protože pro Pražany a české občany, kteří budou mít to štěstí tam žít nebo tam pobývat, to bude nový domov.
0: Vy jste spolupracoval s developery z celého světa. Jaký je a byl pan Sekira jako partner a v čem je ten jeho přístup
3: výjimečný?
1: Well, Mr. Sekira is unusual. He's a philosopher.
2: Pan Sekira není jen tak někdo, je to filozof. Ulice v našem projektu budou pojmenovány právě po velkých filozofických jménech. Po Kantovi, Heglovi, Derridovi, Levinasovi, po velkých myslitelích, kteří změnili svět. Spolupracuji s ním rád, protože je to člověk, který do projektu nevkládá jen finance, ale taky přesvědčení, že architektura je nejlepším možným prostředkem k šíření filozofického myšlení. Má větší dopad než kniha nebo rozhovor. Prostor, kterým procházíte, okolní ulice, to, co vidíte z okna, to všechno má filozofický rozměr. tuhle čtvrť tak budou tvořit nejen materiály, ale právě i intelektuální myšlenky.
0: A centrem čtvrti by mělo být náměstí Simone Weil, je to tak?
1: Simone Weil, yes, that's the central square.
2: Je to tak, centrální náměstí ponese jméno Simone Weil. Má to velký význam, nejde jen o názvy ulic nebo o to, že se budeme ohánět velkými jmény slavných osobností. Ta jména nastavují nový standard pro promyšlené město. Město, které pěstuje respekt a lidskou inteligenci, které je koncipováno jako zázemí a domov pro lidi s důrazem na lidskou duši, nejen na člověka. Forma se neodvíjí jen od funkce, ale i od paměti a historie, od hluboké lidské touhy.
0: Kdybych měl jako člověk, který vás sleduje, jmenovat nějakou vaší obdobnou stavbu, zmínil bych asi singapurský komplex Reflections v Keppel Bay, který se mi moc líbí. Vnímáte tam nějaké styčné body? Protože já mám pocit, že se Sekera Flowers má leco společného. Je to jenom naivní domněnka amatéra, nebo je to pravda?
1: Well, you're right in terms of the sense that the project is a transformative project.
2: No, máte pravdu v tom smyslu, že se jedná o transformativní projekt. Není to tak, že bychom jen přidali něco známého a osvědčeného. V jistém ohledu stavíme něco úplně nového. A stejně jako jeho singapurský předchůdce je to ambiciózní projekt. Není to jen hotový projekt, který vytáhnete ze šuplíku a návrhy jednoduše zasadíte na dané místo. Tady vymýšlíme věci od píky, překopáváme je, vymýšlíme celou čtvrť. Nejde jen o budovy, i když těch je tu samozřejmě hodně, ale především jde o vytváření veřejného prostoru, ulic, pocitu radosti a potěšení, ducha intelektuální pražské literatury. Máte tu Kafku, Smetanovu a Dvořákovu hudbu, velké umělce z 20. let 18. a 19. století. O tom ten projekt je. Nejde nám jen o objekty, ale především o tu atmosféru.
1: About what we are trying to do, which is not just objects, it's an atmosphere.
0: You were speaking about the drawing. Mluvil jste o kresbě. Jaká perspektiva nebo motiv se vám na Sekera Flowers líbí? Pohled na celkový komplex nebo jednotlivé budovy? Myslím právě teď v roce 2026, protože si nedokážu představit, že byste měl nějakou oblíbenou budovu během výstavby.
3: During the development, you will have a favorite building, but right now,
1: no, you know, it's like asking, what do you like about a Mozart quartet?
2: To je jako ptát se, co se vám líbí na Mozartově kvartetu. Jsou to první tři noty, které uslyšíte, nebo celek? Nedá se to oddělit. Z partitury nemůžete vyjmout jedinou notu, aniž byste ji zničili. A architektura je jako hudba, protože každý její prvek přispívá k celku a celek je neoddělitelný od detailu. Když chcete postavit skvělou čtvrť, musíte dbát na všechny detaily, dát si záležet na každém jednotlivém aspektu, protože takový je život. Lidé se starají o všechno, od nejmenších a nejdrobnějších věcí až po své sny a radosti.
0: Dnešním hostem Radiožurnálu je uznávaný světový architekt Daniel Libeskind.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

zpět pryč, ztracené objevit a být sám sobě blíž.

0: se bát, je lepší žití ve dvou.
1: Ve studiu je se mnou dnes Daniel Libeskind. Máte pro rezidenční komplex Sekyra Flowers nějakou vizi? Přece jen je to vaše dítě, stejně jako v podstatě celý ostrov Rohan. Představujete si lidi, kteří tam budou žít? Jak budou vypadat? Jaké budou mít hodnoty?
2: Well, you first of all you have to make a place where people feel free to be who they are.
3: V první řadě musíte vytvořit místo, kde lidé budou cítit svobodu být tím, kým jsou, a stát se tím, kým se stanou. Musíte respektovat skutečnost, že nestavíte pro sebe ani pro někoho, koho už znáte. Stavíte pro neznámé lidi s neznámými touhami a neznámým smýšlením. Musíte přitom vybudovat prostředí, které má důstojnost. V minulosti se tomu říkalo krása, péče, odolnost, pocit sounáležitosti. Budova je totiž jako lidská bytost. Nemá jen plášť a vnější fasádu, má i duši. A pokud duši nemá, není to dobré místo. Takže ano, musíte myslet nejen na viditelné, ale i na neviditelné aspekty toho, co děláte. A v každém konkrétním projektu je neviditelných aspektů hodně.
1: Jaký pocit by měl skvělý architekt zanechat, až bude stavba hotová a stavitelé odejdou? Nějaký konkrétní hmatatelný pocit?
3: Pokud by za sebou architektura měla zanechat jedinou emoci, pak tu nevyslovitelnou. Nevyslovitelný pocit, který nelze změřit na žádné stupnici. Nelze ho vybrat z typologie pocitů, které už tu byly. Musíte vytvořit něco, co vás osloví novým a svěžím způsobem, ale zároveň vás spojí s vaší historií, s vaším otcem, matkou, dědečkem, s vašimi prarodiči a s dalšími generacemi, které tu byly před vámi. V tom je umění architektury. Musí se pohybovat napříč časem a směřovat do budoucnosti.
1: Napadí mě ještě další vaše projekty spjaté s velkými myšlenkami a filozofy, konkrétně s Albertem Einsteinem. Na mysli mám Discovery Center v německém Ulmu nebo Einsteinův dům v Jeruzalémě. Jak architekt uvažuje o vzdávání pocty skutečnému géniovi, možná největšímu géniovi 20. století a možná všech dob?
2: Well, it's humbling to be asked to projects that deal with Albert Einstein.
3: Když mě lidé osloví s projekty, které se zabývají Albertem Einsteinem, cítím velkou pokoru. Mám štěstí, protože můj syn je astrofyzik, takže mi o Einsteinovi dělá takové malé přednášky. Ale je pravda, že Einsteinova génia bychom si měli připomínat, a to nejen v oblasti vědy. V osobním životě byl pacifistou, zastáncem míru, mužem, který se narodil v bouřlivé době, ale nikdy se nepřiklonil ani k levici, ani k pravici. Zůstal věrný sám sobě. To se odráží i v mých architektonických návrzích. Jsou to budovy, které pracují se složitostí Einsteinovy filozofie, ale i s odvážnou snahou změnit to, jak se díváme na svět. To samozřejmě dokáže i architektura. Může nám nabídnout úplně jinou perspektivu a posunout naše vnímání okolí, oblohy a země.
1: Žijeme v prostředí plném technologií a hodně se mluví o umělé inteligenci. Může nám umělá inteligence pomoci navrhovat lepší města, nebo je lidská představivost nenahraditelná?
3: Určitě máte pravdu, že lidská představivost je nenahraditelná. Umělá inteligence může mít své využití, ale já osobně si nemyslím, že by existoval nějaký univerzální systém. A umělá inteligence je jako babylonská věž. Všichni mluví stejným jazykem. Všichni citují stejná fakta. Je to jakýsi univerzální algoritmus. Přitom ale víme, že lidé umí tyto univerzální systémy chytře obcházet. Každý takový systém byl vždy vnímán jako útlak. Podle mě se tedy dočkáme toho, že kreativní lidstvo bude schopno vymanit se i ze zdánlivé uzavřenosti, kterou umělá inteligence do našeho světa vnáší.
1: Spojení umělé inteligence a architektury je minimálně odvážné. To by pak nově postavené čtvrti po celém světě začaly přece vypadat strašně podobně. Není to důvod k obavám?
2: Look, AI is already widely used.
3: Víte, umělá inteligence se v architektuře bohužel už dnes hojně používá, jenže vytváří architekturu, která se jen minimálně vztahuje k lidským bytostem. Samozřejmě můžete vytvořit věci, které na dané místo na první pohled zapadají, ale jsou to jen simulace. Umělá inteligence se samozřejmě dá využít kreativně. Tedy snad, nejsem si jistý, ale nebuďme naivní a nemysleme si, že umělá inteligence vyřeší naše problémy. Naopak, myslím si, že se stane obrovskou překážkou a budeme si muset znovu přijít na to, že nás nejde tímto způsobem replikovat. A že nás žádný univerzální systém nemůže uvěznit v ideálním světě.
1: Jak to na vás působí, když slyšíte názory, že právě tahle nová éra nás zachrání, že umělá inteligence je to, co vyřeší všechny problémy světa?
2: Look, all you have to do is read the Bible. They tried to build the, you know, Tower of Babel.
3: Podívejte, stačí si přečíst Bibli. Pokoušeli se postavit babylonskou věž. Všichni mluvili jedním jazykem, ale pak si uvědomili, že to je jazyk diktatury. Když máme jen jeden jazyk, vládne jeden diktátor. A víme, že všechny ty firmy, které dnes přinášejí umělou inteligenci, jsou tak trochu mini diktátoři. Tady v Praze i v Americe víme, že svoboda je vzácná a křehká. A musíme hledat způsoby, jak reagovat na to, co se jeví jako nevyhnutelné omezování lidských možností. Ale myslím si, že lidé jsou mnohem odolnější a že umělou inteligenci přelstí. O tom nepochybuju.
1: I hope for that and thank you so much for these. To doufám a moc vám za ta slova děkuju. Děkujeme také za vaši práci, za to, že měníte Prahu i náš region. Je to velká čest. Naším hostem byl dnes Daniel Liebeskind.
2: Thank you so much.
1: Thank you so much, Daniel Liebeskind was our guest.
2: Thank you so much.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Začínáme v sobotu 4. července.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Radiožurnál 10 hodin. Na řadě jsou zprávy s Janou Utendorskou.
3: Některé léky od specialistů můžou ode dneška předepisovat i praktičtí lékaři. Ukrajina bude mít od roku 2029 16 nových švédských stíhaček Gripen E. Rekordman v počtu startů v první fotbalové lize Petr Žela skončil ve Slovácku. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna popojíždí kolona před nehodou u Rohlenky a bude oblačno až zataženo s deštěm a bouřkami. Teploty do 25, na jihovýchodě až 33 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Praktičtí lékaři můžou ode dneška nově předepisovat dalších 1200 léků. Ulehčit by tak měli specialistům. Jde o léky na cukrovku, srdeční selhání, štítnou žlázu nebo epilepsii. Změnu představilo Ministerstvo zdravotnictví a doktoři ji vítají. Jak potvrdila v raním interview Radiožurnálu Ludmila Bezdíčková ze Sdružení praktických lékařů.
4: Toto opravdu skutečně je hlavní benefit pro pacienta. A pro ty ordinace těch praktiků to neznamená nic víc, protože sleduje-li už toho pacienta třeba s cukrovkou, tak při té kontrole prostě jenom budu moci předepsat všechny léky, tak jak to odborná doporučení vlastně umožňují.
3: Novým ředitelem Ústřední vojenské nemocnice v Praze je vojenský lékař Luděk Hána. Dnešnímu dni ho do funkce jmenoval ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Uvedlo to ministerstvo obrany na svém webu. Hána vystřídá po 2 letech Václava Masopusta, který požádal o převelení na jiné služební místo. V květnu v Ústřední vojenské nemocnici zasahovala policie. V kauze falšování lékařských posudků obvinila 10 lidí. Dosavadní ředitel poté požádal o převelení na jiné místo a následující týden ministerstvo vyhlásilo výběrové řízení. Ukrajinské letectvo posílí švédské stíhačky Gripen E. Dohodu o tom podepsali zástupci ministerstev obrany za přítomnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Nákup stíhaček má Kyjev financovat z půjčky Evropské unie s přispěním Velké Británie.
5: 16 stíhaček Gripen E má Ukrajina získat až v roce 2029, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že už na začátku příštího roku Švédsko dodá Ukrajině 16 starších typů C a D. Ke špičkovým Gripenům E Švédsko poskytne také balík technické podpory, oznámil Zelenský a poděkoval Švédsku za pomoc, kterou Ukrajině poskytuje už od samého začátku ruského vpádu. Ukrajinští piloti a technici se už ve Švédsku učí se stíhačkami Gripen zacházet. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Na Chrudimce platí mimořádná veterinární opatření kvůli račímu moru. Infekce zahubila kriticky ohrožené raky říční v úseku pod Křižanovickou přehradou na Chrudimsku. Lidé tam nesmí vstupovat do vody, aby nemoc dál nepřenášeli. Nemají s raky nebo rybami ani nijak manipulovat. Nákaza populaci vzácných živočichů úplně zlikvidovala, říká Ondřej Machač z Agentury ochrany přírody a krajiny.
6: Jednalo se o desítky až stovky raků a víceméně by se dalo říct, že to pravděpodobně odnesla většina té populace, která byla minimálně v tom daném úseku od Křižanovické přehrady dál.
0: Sport.
7: Fotbalista Milan Petržela končí v prvoligovém Slovácku. Rekordman v počtu ligových startů neprodloužil v Uherském Hradišti smlouvu. Další bývalý reprezentant Václav Pilař se nedohodl s Hradcem Králové. Tenisté Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Linda Nosková, Karolína Plíšková a Marie Bousková postoupili do druhého kola Wimbledonu. Bousková vyhrála třísetový zápas s Australankou Gibsonovou a Radiožurnálu Sport řekla, jak se po ztracené druhé sadě dokázala zlepšit.
8: No tak snažila jsem se zase trošku více rozhýbat, protože přece jenom ten druhý set hrála moc dobře z toho středu a bylo to těžké z toho něco udělat. Cítím se dobře, myslím, že jsem si počítala, že je soupeřka, že hraje dobře na té trávě a že to nebude lehký zápas, takže jsem byla ráda, že jsem na to také byla připravena a v hlavě prostě jsem to také měla, že prostě může hrát velice, velice dobře.
7: O třetí kolo dnes budou hrát proti sobě Kateřina Siňaková a Nikola Bartuňková, dále ve Wimbledonu nastoupí Karolína Muchová a Barbora Krejčíková.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na D1 u Rohlenky, také na D4 u Kamíku. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna trvá zdržení v koloně od Holubic z kilometru 213. Přes půl hodiny se sune k nehodě před Rohlenkou na 208,5. Tam pokračují s odklízením následků po srážce 3 osobních vozidel. Stále se projíždí pouze jedním pruhem. Na dálnici D4 směrem z Prahy do Strakonic zbystřete těsně za sjezdem na Kamík. Na 45. kilometru stojí sice v odstavném pruhu osobní auto po nehodě, provozu nebrání, v místě ale velmi silně prší, vozovka je plná vody, hrozí nebezpečí aquaplaningu, buďte velmi opatrní. Silnice 21, tedy spojnice D5 a D6 je teď za Dolním Žandovem v obou směrech neprůjezdná. Odklízejí tam následky po hodně vážné nehodě nákladního a osobního vozidla, na místě přistál i vrtulník letecké záchranné služby, v obou směrech se tvoří dlouhé kolony. A pojďme do hlavního města. V Praze čekejte potíže na začátku Strahovského tunelu ve směru ze Smíchova na Břevnov. Pravý pruh blokuje nepojízdné osobní vozidlo, výrazně regulují provoz v tunelech. Kolona už na jižní spojce od sjezdu na Modřany. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, bouřky nejdřív v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku. Provázet je může velmi silný vítr, kroupy a přívalové srážky. Teploty dnes v Čechách vystoupí na 20 až 25 stupňů, na Moravě ve Slezsku bude až 31, na jihovýchodě kolem 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď už posloucháte dopolední radiožurnál, je s vámi Vojtěch Bitterman.
7: Bouřky, které už zasáhly prakticky celé Čechy, způsobují výpadky elektřiny. Už v noci bylo bez proudu asi 10,5 tisíce domácností na východě Čech a ráno dalších skoro 10 tisíc, hlavně ve středních Čechách. Situaci samozřejmě dál sledujeme, stejně jako dopravu, protože možná už víte, že Kbelská ulice v Praze bude ode dneška průjezdná v obou směrech jen jedním pruhem místo dvou. Silničáři chystají její celkovou opravu, která potrvá do poloviny srpna. A tak ještě na radiožurnálu doplníme podrobnosti. Přeju vám klidné středeční dopoledne.
9: Dopolední radiožurnál
1: a Vojtěch Bitterman.
11: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Jestli třeba jezdíte z práce domů pravidelně k Belskou ulicí na severovýchodě Prahy, měli byste vědět, že ode dneška je třeba počítat s výrazným omezením. K Belská bude průjezdná v obou směrech jen jedním pruhem. Cestu, která nahrazuje nedokončený městský okruh, budou silničáři opravovat do poloviny srpna. Místem denně projede kolem 90 tisíc aut. U křížení s Proseckou ulicí teď máme reportéra Josefa Benedu, který doplní podrobnosti. Josefe, dobré dopoledne.
2: Hezký den. Tady u nájezdu z Prosecké ulice na Kbelskou je stále ještě poměrně silný provoz. Situaci navíc komplikuje to, že na příjezdu z dálnice D8 do Metropole se tvoří kolona až k odbočce na Klecany. Dopravní opatření začaly silničáři připravovat kolem 9. hodiny ráno a postupně omezují průjezd v severní části od křížení s Cínoveckou ulicí. Tady u Prosecké ulice je ale zatím cesta stále průjezdná v obou směrech dvěma pruhy. Zúžit Kbelskou na 1+1 jízdní pruh chtějí silničáři stihnout během odpoledne. V jízdním pásu směrem ze severu, tedy na přejezdu z dálnice D8 na dálnici D10, už jsou navíc žlutě vyznačené vodící čáry. Do tohoto pásu převedou silničáři dopravu během noci z dneška na čtvrtek, aby mohli zítra brzy ráno začít opravovat ten druhý.
1: A budou se moct řidiči napojit na Kbelskou ulici i v jejím průběhu, třeba z Prosecké?
2: To bohužel nebudou. Kbelská totiž bude po celou dobu prací fungovat jako pomyslný tunel. Nebudou tak moc používat sjezdy a nájezdy třeba tady z Prosecké ulice, ale také z Čakovické nebo Mladoboleslavské. Zhruba v polovině rekonstrukce, tedy asi po 20 dnech, se směr prací otočí a řidiči budou jezdit po opravované části vozovky. Opravené části vozovky. Na Kbelské bude denně pracovat v nepřetržitém provozu od 100 až po 250 lidí.
1: Josefe, a proč vlastně silničáři musí Kbelskou opravit?
2: Silnice je v havarijním stavu. Jsou v ní vyjeté koleje od kamionů, nerovnosti a trhliny. To způsobovalo velké množství škod na projíždějících autech. Silničáři také chtějí upravit celé její odvodnění a použijí poklopy na kanalizaci, které vydrží tlak 90 tun a běžně se používají na leteckých drahách. Práce potrvají zhruba 45 dní, jinými slovy mají skončit v polovině srpna. Celkové náklady dosahují téměř 500 milionů korun.
1: Silničáři tedy omezují provoz ve Kbelské ulici na severovýchodě Prahy. Od zítřka začne její oprava a na Radiožurnálu jste k tomu teď slyšeli podrobnosti od reportéra Josefa Benedy. Díky za ně, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Na Radiožurnálu sledujeme taky dvě hlavní sportovní události těchto dnů, tedy fotbalové mistrovství světa a tenisový Wimbledon. Dnes se na londýnské trávě představí ve druhém kole čtyři Češky. Kateřinu Siniakovou a Nikolu Bartuňkovou čeká vzájemný souboj. Ve hře budou v All England Clubu taky Karolína Muchová a Barbora Krejčíková. Na místě zůstává reportér Jaroslav Plašil. Budete ho slýchat prakticky během celého dne.

0: Dnes je 1. července, začalo druhé pololetí roku 2026 a tak se lecos mění. Třeba by se mohla zmírnit záplava levného, často i nekvalitního a hlavně někdy nebezpečného zboží z levných čínských online tržišť. Právě dnes totiž začíná platit clo ve výši minimálně 3 eura za drobné zásilky do 150 eur. Pro tyto prodejce tak přestává platit bezcelní výjimka. Dohodly se na tom státy Evropské unie a ve středečním dopoledním radiožurnálu k tomu teď máme taky podrobnosti.
1: V zásilce z e-shopu mimo Evropskou unii může být spousta různého zboží. 3 eura se ale budou platit za každý druh zvlášť. Když si například objednáte 5 stejných krytů na mobil, zaplatíte za ně dohromady 3 eura. Když k ním do stejné krabice přihodíte šňůrku, zaplatíte za ně další 3 eura, vysvětluje vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test Jan Šúra.
2: Nově se bude uplatňovat clo ve výši 3 eur za každý odlišný druh zboží v té zásilce. Nejde tedy nutně o 3 eura za celý balík, ani o 3 eura za každý jednotlivý kus zboží. Pro spotřebitele to v praxi bude znamenat především vyšší konečnou cenu, přičemž nejcitelnější bude zdražení u velmi levného zboží.
1: Podle celní správy loni do Česka přišlo asi 105 milionů drobností v balíčcích ze zemí mimo Evropskou unii. Jen za prvních 5 měsíců letošního roku jich celníci evidují už přes 93 milionů. Změna má omezit tak velký příliv levných balíčků, a to hlavně z Asie, popisuje Jiří Trousil z generálního ředitelství cel.
3: V současné době neexistují úplně stejné podnikatelské podmínky pro podnikatele, kteří jsou v Evropské unii a pro podnikatele, kteří jsou mimo Evropskou unii, zejména teda v Číně, protože víme, že 91% těchto zásilek přichází do Evropské unie z Číny.
1: Evropští prodejci musí třeba splňovat bezpečnostní normy, zatímco u zásilek ze zemí mimo Evropskou unii se dodržování těchto pravidel často obtížně vymáhá. Podle českých e-shopů sdružených v Asociaci pro elektronickou komerci přichází takové opatření pozdě a je jen prvním krokem, jak podmínky narovnat, popisuje ředitel asociace Jan Vetyška.
4: Podle nás by se primárně měly vymáhat současné zákony, protože je zde spousta zákonů, ať už lokálních v rámci České republiky nebo hlavně v rámci celé unie, kde by ta tržiště měla nést zodpovědnost za to, že nabízí falzifikáty, že nabízí nebezpečné výrobky, o to by někdo měl vymáhat.
1: Například čínské online tržiště Temu dostalo letos v květnu od Evropské komise pokutu 200 milionů eur, protože podle ní neudělalo dost pro to, aby zabránilo prodeji nebezpečného a nelegálního zboží. Firma s rozhodnutím nesouhlasí a tvrdí, že bezpečnost výrobků bere vážně a s evropskými úřady spolupracuje. Pro zásilky nad 150 eur se nic nemění, budou se clít stejně jako doteď. Tereza Chlubná, Radiožurnál.

0: Letní autoškola Radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Světový baseball se vrací do Prahy. Sledujte bitvy českého národního týmu proti absolutní světové špičce. Jubilejní 45. ročník pražského baseballového týdne se v areálu Eagles Praha koná od 5. do 8. července. Přijďte fandit našim klukům v soubojích s mistry Evropy z Nizozemska nebo světovými šampiony z Tchajvanu. Více na Prague Baseball Week EU. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál 10:30. Jana Gulda doplní zprávy.
2: Pět dětí zasažených bleskem na táboře u Nové Bystřice na Jindřichohradecku je mimo ohrožení života a jejich stav je stabilizovaný. Zůstávají v Jindřichohradecké nemocnici. Radiožurnálu to řekla její mluvčí Dana Velimská. Záchranáři na místě ošetřili taky muže středního věku, který byl po zásahu sekundárním bleskem krátce v bezvědomí a zdravotníci ho transportovali vrtulníkem do Českých Budějovic. Sněmovna by už brzy mohla začít fungovat podle nového jednacího řádu. Poslanci dnes novelu projednají ve třetím čtení. Jejím cílem je omezit obstrukce a zefektivnit jednání. Podle vládních poslanců jde o kompromis koalice a opozice. Hnutí STAN navíc předkládá i pozměňovací návrh, který by zakazoval poslancům pít alkohol během jednání sněmovny. Globální teplota mořské hladiny v uplynulém měsíci překonala rekordní hodnoty. Vychází to z měření programu Copernicus, který před víc než týdnem zaznamenal průměrnou mořskou teplotu 20,86 stupně Celsia. Tím překonal hodnoty z let 2023 a 2024. Oteplování od

0: porazila Švédsko 3-0 a Norsko zdolalo pobřeží Slonoviny 2-1. Už předtím se s trenérem rozloučili výběry Česka, Nizozemska, Uruguay, Jižní Koreje, Saudské Arábie a Skotska. Tunisko ho vyměnilo dokonce během turnaje.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 nehoda u Rohlenky a zdržení od Kývalky. Na D1 z Vyškova do Brna narostla kolona téměř ke sjezdu na Rousínov. Zpomaluje se na 216. kilometru a téměř 40 minut se jede krokem před Rohlenku na 208,5. Tam vyšetřují kolizi 3 osobních aut, projíždí se stále pouze jedním pruhem. D1 před Brnem směrem z Prahy a kamiony v pravém pruhu od Ostrovačice z kilometru 179 sunou se až do zúžení u sjezdu na Bratislavu na exit 196. Osobní auta přibrzdí na úrovni Kývalky. Na D10 z Prahy do Turnova čekejte kratší zdržení za sjezdem na Brandýs. Příčinou je nehoda na 11. kilometru.
3: Havárie 3 osobních automobilů. Jedno je otočené do protisměru. Zatím kolem toho pobíhají silná bouřka. Je to v pravém a odstavném.
2: D8 před Prahou plnější od Klíčan ze 3. kilometru bezmála půl hodiny se jede na začátek k Belské. Tam už se silničáři chystají na výrazné omezení provozu, na Holoubětín se projíždí pouze jedním pruhem. A silnice 21 mezi Planou a Chebem za Dolním Žandovem zůstává v obou směrech neprůjezdná. U vážné nehody zasahoval i vrtulník letecké záchranné služby. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Čekáme zpočátku na Moravě a ve Slezsku až skoro jasno, jinak oblačno až zataženo, v Čechách občas déšť nebo přehánky a místy bouřky i silné. Odpoledne se i velmi silné bouřky začnou vytvářet i na východě území. Večer budou srážky ubývat a na západě taky oblačnost. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31 stupňů, na jihovýchodě až 35 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Vojtěch Bidrman.
4: Vzal jsem si na sebe sice dneska tričko Depeche Mode, ale tuhle britskou hudební ikonu už jste dnes na radiožurnálu slyšeli, bylo to ráno krátce před 6:30. Teď dopoledne pro vás ale taky máme skvělou hudbu, třeba Imagine Dragons, Dashu, nebo hned teď Xyndla X, tak dobrý poslech.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Už za chvíli vás na Radiožurnálu vezmeme do metra, kde poslední měsíc tráví hodně času čeští filmaři. Nesnad, aby se schladili, nebo aspoň ne jenom kvůli tomu. V tunelech pod Prahou ale vzniká velká část záběrů pro nový mysteriózní seriál. A my vám ho v dopoledním Radiožurnálu rádi představíme.

0: Bezproblémová studentka Sára jednoho večera zmizí v útrobách pražského metra. Zůstane po ní jen znepokojivý záznam z bezpečnostní kamery. Takhle začíná děj románového bestselleru Kateřiny Šardické. Už brzy se její mysteriózně laděné zmizení Sáry Lindertové dočká seriálové podoby. A my se teď dočkáme podrobností od redaktorky i rozhlasu Kristýny Roháčkové. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Co zatím tvůrci o tom seriálovém zmizení Sáry Lindertové prozradili?
1: Víme, že bude mít celkem 6 epizod a nabídne temný, detektivně laděný příběh s nadpřirozenými prvky. Kniha Kateřiny Šardické je takzvaný young adult román, tedy román věnovaný mladším čtenářům. Jeho protagonistky jsou mladé dívky, sestry dvojčata. Titulní Sára jednoho dne zmizí a Klaudie se vydá po jejich stopách. Řeší se hledání vlastní identity, traumata a narušené mezilidské vztahy. Do toho všeho se ale vplétá ještě kriminální linka. Producentka Maja Hamplová je hrdá na jednu konkrétní věc, což jsou autentické lokace.
2: To, na co bych asi diváky nalákala, je to, že velikánskou část točíme pod zemí v Praze, jak v reálných metrech, tak v různých tunelech, které jsou pro zásobování metra a tak podobně. A že by byli asi diváci překvapení, kolik tisíce metrů tunelů a různých uliček pod Prahou je.
0: Říká Maja Hamplová, která je vedle producentky taky castingovou režisérkou. Kristýno, koho obsadila do seriálu Zmizení Sáry Lindertové?
1: Vedle nejvyhledávanějších československých herců současnosti je to hlavně několik vycházejících hereckých talentů. V titulní roli Zmizelé Sáry se představí Josefína Prachařová, kterou mohou posluchači znát třeba ze seriálu České televize Ratolesti. Její sestru Klaudii si zahrála Julie Šoucová, ta se proslavila předloni, a to výraznými výkony ve dvou intenzivních dramatech, což potvrzuje právě i Maja Hamplová.
2: Já jsem byla velký fanda Julie ve filmu Rok vdovy, kde pro mě to byl jako její herecký masterpiece a věděla jsem, že si s ní hrozně přeju pracovat. Dělali jsme ale na tu roli kamerovku, protože tím, že jsme potřebovali najít jak Sáru, tak Klaudii, tak jsme jako pátrali, jak vlastně to sesterství a to dvojčetství má vlastně vypadat.
1: Říká Maja Hamplová, v seriálu se objeví taky Aňa Geislerová a Milan Ondrík jako rodiče další zmizelé dívky a vyšetřovatelské duo vytvoří David Prachař s Denisou Barešovou.
0: Nalákali jsme tedy na připravovaný seriál Zmizení Sáry Lindertové, už zbývá jen doplnit, kdy a kde ho uvidíme.
1: Celý projekt vzniká v produkci Kanálu Plus, kde bychom seriál měli vidět na jaře příštího roku. Koproducentem je ale Česká televize, takže se dá předpokládat, že by se později mohl objevit i tam.
0: A mnohem víc o seriálu Zmizení Sáry Lindertové spolu s prvními fotografiemi z natáčení už teď najdete na webu i rozhlas.cz. To byly informace Kristýny Roháčkové. Děkujeme.
1: Já taky děkuju.

V jaké kondici je soustava českého státního zastupitelství? Není znepokojující, když ji opouštějí zkušení žalobci? V dnešních 20 minutách Radiožurnálu se zeptáme nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové. Tady na Radiožurnálu po 17. hodině.

0: Do vesmíru by v následujících dnech měl odstartovat první český satelit navržený a postavený výhradně studenty. Družice Kostka z brněnského vysokého učení technického už čeká ve Spojených státech na start rakety společnosti SpaceX. Podle aktuálního harmonogramu by měla na oběžnou dráhu zamířit příští úterý. Na oběžné dráze otestuje technologie, které mají otevřít cestu dalším českým studentským vesmírným misím.
1: Jedná se o prvou družicu v České republice, která je navrhnutá a sestrojená studenty a poletí do vesmíru.
2: Než se ke družici Kostka vůbec dostaneme, musíme s Patricí Janigovou ze studentského týmu Y-Space a fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT projít přísnými pravidly čisté laboratoře.
1: Studenti to sestrojovali v prostorech, kde jsou přísné podmínky na čistotu.
2: Vcházíme do laboratoře CEITEC Nanolab a jelikož se jedná o místo, kam se nesmí dostat žádný prach, tak si musíme obléct speciální boty, plášť.
3: Úplně přesná velikost je 10x10x11,3 cm.
2: Popisuje mi velikost družice Kostka student a konstruktér Krištof Boháč z FEKTu VUT. Právě ji vytahuje z ochranného kufříku.
3: Je vystlán pěnou, která odizolává případné nárazy, šoky.
2: Tady nahoře je anténa, po stranách jsou solární panely, to rádio je ukryté někde vevnitř.
3: Všechny komponenty, které jsou takhle vidět zvenčí, až na ta malá dvířka ze spodu pro komerční anténu, tak to jsou všechno komponenty, které jsme vyvíjeli my v týmu.
2: Doplňuje Šimon Pokorný z Y-Space a FEKTu VUT. Samotná družice ale nemá sloužit jen jako technologická demonstrace. Podle Krištofa Boháče na ní studenti ověří vlastní zařízení, která později využijí při další vesmírné misi.
3: A dále pak naše univerzita boduje meteorologickou stanici na Antarktidě, pomocí kterými vlastně budeme ověřovat ten náš rádiový systém. Tedy budeme využívat tu naši anténu ke sběru dat z této stanice a přenášet ty zpátky k nám na univerzitu.
2: Takže teď ho zase schováte?
3: Následně už umístěn v deployeru poletí do Ameriky, kde bude zaintegrován na raketu Falcon 9, transporter 17.
2: Studentská družice Kostka teď čeká na potvrzení termínu startu. Odstartovat by měla v prvních červencových dnech. Zkušenosti z mise studenti využijí při přípravě složitější družice CIMER. Ta se zaměří na výzkum chování bakterií a řas ve vesmíru. Z Brna, Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Odmítla test na doping a bude 4 roky bez tenisu. Česká hvězda Markéta Vondroušová. Co přesně se stalo a může jí zachránit odvolání?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 11 hodin. Jana Gulda připravila zprávy.
1: Ministr spravedlnosti podal kárnou žalobu na soudkyni v kauze zavražděné Viktorky. V Evropské unii dnes skončí bezcelní dovoz levných zásilek ze zahraničních e-shopů. Tenistka Williamsová při návratu do Wimbledonu prohrála hned v prvním kole. Na dálnici D1 popojíždí kolona k nehodě před Rohlenkou směrem do Brna. A počasí bude převážně oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku občas déšť, místy bouřky i silné. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 35 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO podal kárnou žalobu na soudkyni kvůli kauze zabití tříleté Viktorky. Chce prověřit taky činnost OSPODu, tedy orgánu sociálně právní ochrany dětí. Tříletou dívku letos v březnu zavraždil její otec. Dítě mu do péče svěřila soudkyně i přes varování pěstounů. Tejc pro ně žádá snížení platu o 30%, věci se podle něj věnovala nedbale a rozhodla formálně. U činnosti orgánu na ochranu dětí chce ministr prověřit, proč úřad nevznesl žádné námitky. Český tým záchranářů ve Venezuele je kompletní, práce jim ale komplikují dotřesy. Z Curaçaa dorazilo zbývajících 19 hasičů, kteří se předtím nevešli do transportního letadla. Záchranáři jsou v kontaktu s místními obyvateli, kteří jim předávají tipy na místa, kde by mohl někdo přežít. Podle velitele odřadu českého týmu USAR Petra Vodičky jim ale práce komplikují další dotřesy.
3: Jakmile dojde k otřesu, všichni ven. Všichni ven ze sutiny jdou na bezpečné místo a okamžitě přepočítat. My všichni máme s sebou všechny lidi. Počkáme, až se uklidní. Znovu posouzení statikem a teprve pak můžeme pokračovat.
1: Ničivé zemětřesení ve Venezuele nepřežilo víc než 1900 lidí. Zraněných je okolo 10 tisíc. Zahraniční prodejci musí ode dneška při posílání levných zásilek do Evropské unie platit jednotné clo. Končí dosavadní bezcelní režim pro balíky v hodnotě do 150 eur v přepočtu 3600 korun. Evropská unie tak reaguje na záplavu levného a často nekvalitního zboží, hlavně z čínských e-shopů.
4: Za každý druh zboží v levném balíku objednaném ze zemí mimo Evropskou unii budou dodavatelé platit celní poplatek ve výši 3 eur, tedy v přepočtu zhruba 73 korun. Cílem je mimo jiné chránit evropské výrobce před nekalou konkurencí zboží, které nesplňuje unijní standardy. Nová pravidla mají platit jeden rok, tedy do konce června příštího roku. Poté začnou levné zásilky podléhat běžným clům v závislosti na typu zboží. Dosud bylo levné zboží od poplatků osvobozené. Podle Evropské komise je ale díky digitalizaci celní správy proces jednodušší a bezcelní režim pro malé zásilky už není opodstatněný. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Nejmladší chráněná krajinná oblast Soutok na jižní Moravě má dnes první výročí. Správa oblasti považuje za problém vymáhání dodržování zákazu vjezdu do chráněného území. Pro turisty chce sjednotit dosud roztříštěné značení a informační prvky. Posílení návštěvnické infrastruktury plánují taky samosprávy. Potvrzuje to nezávislý místostarosta Břeclavy Jakub Matuška.
5: Na každém místě toho vstupu by byla umístěna nějaká informační tabule, jednotný mobiliář, nějaké posezení pro návštěvníky a to je právě předmětem žádosti na Jihomoravském kraji. My jako město Břeclav zároveň připravujeme podstavná parkoviště pro ty, kteří přijedou autem. Jedno by mělo být u viaduktu u Pohanska a druhé u Apola.
6: Sport. Návrat 44-leté tenisové legendy Siriny Williamsové do dvouhry v Wimbledonu skončil hned v prvním kole. Americká vítězka 23 Grand Slamů nestačila ve svém prvním singlovém zápase po skoro 4 letech na Australanku Maju Jointovou. S o 24 let mladší soupeřkou Williamsová prohrála ve 3 setech. Čeští basketbalisté se chystají na další kvalifikační zápasy o mistrovství světa. V pátek se představí ve Stockholmu proti Švédsku. Při absenci Tomáše Satoranského a Jana Veselého bude největší tíha odpovědnosti na Víto Krejčím, rozehrávači Portlandu.
7: Určitě to bude trošičku jiný, asi budu muset být víc trošičku s míčem, ale my tu máme skvělý hráče na všech postech, takže si myslím, že prostě vždycky to je o tom týmu. Tady vlastně všechny kluky tady už znám hrozně dlouho, takže se všema se známe. Parta je dobrá jako vždycky, takže to není nic těžkého.
6: A právě Tomáš Satoranský po 6 letech končí v basketbalové Barceloně. Ve Španělsku mu vypršela smlouva.
2: Zelená vlna. známe lepší cestu.
8: Na D1 z Vyškova do Brna se brzdí za sjezdem na Rousínov na 216. kilometru. Fronta už se krátí.
9: Na 208. kilometru rohlenky odstavuju poslední auto.
8: Na D10 z Prahy do Turnova těsně za sjezdem na Brandýs na 10. kilometru vjedete do kolony a zhruba 15 minut budete popojíždět k nehodě na 11. kilometru. V levém pruhu vyšetřují nehodu 3 osobních vozidel. Na D10 čekejte potíže i dál směr Turnov, kousek před Benátkami nad Jizerou na 26. kilometru. Vznikla vlivem silného deště rozsáhlá hodně hluboká kaluž vody, vytéká na dálnici z přilehlého pole. Místem se projíždí velmi pomalu a tvoří se fronta. D8 z Ústí do Prahy se zaplnila už na úrovni Odoleny vody. Z 5. kilometru se sune nesouvislá půlhodinová kolona až na začátek k Belské. Tam už ve směru na Hloubětín silničáři zabrali jeden pruh, chystají se na plánované prázdninové omezení provozu. A jižní spojka z Černého na Barandovský most, nehoda před Spořilovem.
9: Tři auta v sobě, je tam průjezdný jenom pravý jízdní pruh.
8: Kolona na více než půl hodiny se sune od Běchovic. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude převážně oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku občas déšť, místy bouřky i silné. A teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 35 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte Dopolední radiožurnál s Vojtěchem Bydrmanem.
0: No a další adresou, kterou dnes dopoledne na radiožurnálu navštívíme, je sněmovní 4 Praha 1. Poslanci totiž právě jednají o doprovodné novele k návrhu nového zákona o státních zaměstnancích. Ten by mohl na návrh koalice částečně omezit pravomoci prezidenta. Jak konkrétně a jaké výhrady k tomu má opozice? Podrobnosti přímo ze sněmovny přidáme už za malou chvíli. Tak ať se vám i dál příjemně poslouchá.
2: Dopolední radiožurnál a Vojtěch Bydrman.

0: Poslanci by dnes mohli hlasovat o omezení pravomocí prezidenta republiky k vedoucím stálých misí nebo o zavedení funkčního období tajemníků radnic. Sporné úpravy by se mohly dostat do širší doprovodné normy k návrhu nového zákona o státních zaměstnancích. Ten sněmovna teď ve třetím závěrečném čtení právě projednává. No a tak žádáme o podrobnosti naši reportérku Janu Čermákovou, které ještě popřeju dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne. S návrhem na zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací přišel poslanec za SPD Libor Vondráček. Vedoucí stálých misí by v případě přijetí úpravy pověřoval a odvolával ministr zahraničí. Opozice to kritizuje. Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana jde navíc o přílepek, tedy návrh, který se samotným zákonem vůbec nesouvisí.
2: Já se vás ptám, jak se k tomu váží velvyslanci teď, tady, vůbec. Zákon o zahraniční službě. Takže není velvyslanec jako velvyslanec, ten, co sedí v New Yorku, v OSN nebo v Paříži při OECD, to je nějaký druhořadý diplomát, u kterého se bez hlavy státu klidně obejdete, protože tam chcete prosadit svoje lidi bez toho otravného spolupodepisování na hradě. Nebo jaký jiný účel to má?
1: Rakušanovi oponuje šéf poslanců SPD Radim Fiala, podle kterého se rozhodně nejedná o snahu dosazovat na místa vedoucích stálých misí vládě pohodlné lidi.
3: Je to o tom, že za zahraniční politiku má odpovědnost vláda a nikoliv prezident a že vláda by měla ve sboru rozhodovat o takových věcech. A to si myslím, že je správně.
1: Poslanci o normě debatují už víc než 2 hodiny. Do diskuze se hlásí ještě 3.
0: Sněmovna by se dnes mohla vrátit i k projednávání novely sněmovního jednacího řádu. Cílem je omezit obstrukce. Ve sněmovně je norma taky ve třetím závěrečném čtení. S čím jenom počítá?
1: Omezit má hlavně řečníky při navrhování změn programu schůzí sněmovny. Omezení času by se mohlo nově vztahovat i na poslance s právem přednostního vystoupení. Původně to nemělo platit pro předsedu sněmovny. Výjimku mít ale nakonec nejspíš nebude. Dohodla se na tom koalice s opozicí. Největší debatu asi vzbudí pozměňovací návrh zvaný Lex střízlivost. Předkládá ho opoziční hnutí STAN. Přímo do zákona, který jednací řád je, má zakotvit, že poslanci mají být ve sněmovně střízliví a nemají být pod vlivem drog. V opačném případě počítá návrh se sankcemi, konkrétně například s vykázáním ze sálu. Podle kritiků by byl ale takový návrh v praxi nepoužitelný a možná i až zneužitelný.
0: Uzavírá ze sněmovny pro středeční dopolední radiožurnál reportérka Jana Čermáková. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi se návrat do Bílého domu finančně vyplatil, alespoň to vyplývá z jeho majetkového přiznání za minulý rok. Jen na kryptoměnách vydělal více než miliardu dolarů. Takové je další téma dopoledního radiožurnálu, které probereme ještě před 11:30.

0: Americký prezident Donald Trump si loni vydělal jen na kryptoměnách skoro miliardu a půl dolarů. To je tedy téměř 30 miliard korun. Vyplývá to z majetkového přiznání, které musí prezident každoročně zveřejnit. Obzvlášť lukrativní je kryptospolečnost Trumpovy rodiny World Liberty Financial, která šéfovi Bílého domu vydělala stovky milionů dolarů. A teď podrobnosti, které připravil Marcel Faltys z naší zahraniční redakce. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Vůbec nejvíc tedy Trump vydělal na kryptoměnách. Jak velký podíl z jeho zisků tvoří právě tento biznis?
1: Z Trumpova majetkového přiznání vyplývá, že zisk z kryptoměn tvoří více než polovinu jeho zisků za loňský rok. Už zmíněná kryptospolečnost World Liberty, kterou prezident založil se svými syny, vynesla Trumpovi loni asi 500 milionů dolarů, tedy přes 10 miliard korun. Skoro polovinu této společnosti navíc loni koupila investiční firma napojená na vládu Spojených arabských emirátů. Když se informace o prodeji části této firmy objevily, Trump řekl, že to je hlavně biznis jeho synů.
2: Víte, o tom já nevím. Krypto je velká věc a mají to tam rádi. Hodně lidí to má rádo. Lidi za mnou to mají rádi, moji synové to mají na starost, moje rodina. Asi do toho investovalo hodně lidí.
1: Americký deník New York Times upozornil na to, že takový obchod smazává hranice mezi zahraniční politikou a soukromým biznesem. Krátce po této investici podle New York Times uzavřely Spojené arabské emiráty obchodní dohodu s Trumpovou administrativou. Jejím jádrem byl i navzdory kritice některých bezpečnostních představitelů vývoz cenných počítačových čipů, které jsou nezbytné třeba pro vývoj umělé inteligence.
0: Donald Trump ale peníze vydělal i na svých dalších kryptoaktivitách. Můžeme nějaké zmínit?
1: Další zásadní položkou v Trumpových příjmech byl prodej jeho kryptomince, kterou začal prodávat krátce před svojí inaugurací. Na prodeji této mince Trump vydělal více než 600 milionů dolarů, tedy skoro 13 miliard korun. Hodnota této mince na začátku vystřelila a od té doby klesla asi o 80% a teď její hodnota činí jenom pár korun. Zajímavé je, že ještě před pár lety Trump tvrdil, že kryptoměny jsou rájem pro podvodníky a drogové dílery.
2: Víte, já jsem hodně do krypta. Asi jsem kryptu pomohl víc než kdokoliv jiný, protože tomu věřím. A víte, proč tomu věřím? Protože pokud to neuděláme my, tak to bude Čína.
1: Trump těží taky ze svého tradičního biznesu, kterým jsou nemovitosti. Jeho golfový klub v Miami mu vydělal 11 milionů dolarů, jeho sídlo Mar-a-Lago na Floridě zase asi 27 milionů dolarů. Když to ale srovnáme právě s těmi kryptoměnami, tak jsou nemovitosti v Trumpově majetkovém přiznání s zanedbatelnými položkami.
0: Ale můžeme asi říct, že se Trumpovi návrat do Bílého domu finančně vyplatil.
1: Ano, protože když si spočítáme všechny položky, na kterých Trump vydělal, tak nám to dá dohromady za loňský rok asi 2 miliardy 200 milionů dolarů, tedy asi 45 miliard korun. Za rok 2024, kdy Trump nebyl prezidentem, to bylo asi jenom 600 milionů dolarů. Bílý dům ale popírá, že by Trump z návratu do nejmocnějšího úřadu světa jakkoliv profitoval. Mluvčí Bílého domu Ann Kellyová taky odmítla, že by měl Trump střet zájmů a řekla, že prezident udělal ze Spojených států centrum kryptoměn.
0: Uzavírá pro dopolední radiožurnál Marcel Faltys z naší zahraniční redakce. Marcele, díky.
1: Díky, hezký den.

0: Čtyři české tenistky se představí v dnešním programu jediného travnatého grandslamu, tedy Wimbledonu. Palce budeme držet Karolíně Muchové, Barboře Krejčíkové a ve vzájemném souboji taky Kateřině Siniakové s Nikolou Bartuňkovou.
1: Elitní tenis se přesouvá do Londýna.
2: Na travnatých kurtech tam začíná nejstarší turnaj světa.
1: Wimbledon na Radiožurnálu.
2: Díky našemu reportérovi Jaroslavu Plašilovi o nic důležitého nepřijdete.
1: Živé vstupy ze zápasů s českou účastí a pozápasové rozhovory přímo z areálu All England Clubu.
2: Wimbledon na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Dobré dopoledne, 11 hodin a 30 minut. Jana Gulda má zprávy Radiožurnálu.
1: Novým ředitelem Ústřední vojenské nemocnice v Praze bude vojenský lékař Luděk Hána. Jmenoval ho ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Hána ve funkci po dvou letech vystřídá Václava Masopusta, který požádal o převelení na jiné místo. V květnu v nemocnici zasahovala policie. 10 lidí obvinila z falšování lékařských posudků nebo podplácení. Masopust tehdy řekl, že se věc týká dvou pracovníků nemocnice. Používání amalgámových výplní v zubních ordinacích v Česku končí. Evropský zákaz platí už od ledna, Česko ale dosud mělo výjimku. Amalgám tak zůstane jen pro výjimečné případy, například u pacientů s alergií na jiné materiály. Důvodem změny jsou zdravotní a ekologické dopady rtuti. Podle stomatologů ale může vést ke zvýšení nákladů na ošetření. Ukrajinská armáda zasáhla už podruhé za poslední týden ropnou rafinerii v ruském městě Ufa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na síti X informoval taky o úderu na vojensko-průmyslový objekt v ruské Penzenské oblasti. Jde podle něj o strategický komplex vyrábějící součástky do raket, kterými Rusko útočí na ukrajinská města. Oba zasažené cíle leží stovky kilometrů od frontové linie. Naopak Rusko v noci útočilo na Ukrajinu. Tamní úřady hlásí nejméně 3 oběti. A v Praze přibývá případů svrabu. Hygienici za první pololetí letošního roku evidovali přes 450 nakažených tímto kožním onemocněním, zatímco ve stejném období loni jich bylo 300. Praha podle hygieniků patří v počtu na obyvatele k regionům s nejnižším počtem případů v Česku. Sport. LeBron James bude pokračovat v basketbalové kariéře i v sezóně 2026-27, nebude ale hrát za Los Angeles Lakers.

0: pokračuje až do Kbelské. Tam ve směru na Hloubětín silničáři zabrali jeden pruh. A Praha ještě jednou na jižní spojce z Černého na Barandovský most. Před Spořilovem odklízejí následky nehody. Kolona na více než půl hodiny se vleče od Běchovic. Silnice 16 na příjezdu do Mělníka ve směru od Slaného je teď uzavřená. Kolona se tvoří na obchvatu Bíkve.
1: Kompletně zastavená doprava, policie uzavřela silnici. Nevím, co se tam stalo, ale vidím jenom, že policajti blikají a zastavili dopravu.
0: A my doporučíme jedna z Pomyšl a také Cítov a odtud silnicí 246 do Mělníka. 21 mezi Planou a Chebem za Dolním Žandovem také v obou směrech neprůjezdná. U vážné nehody zasahoval i vrtulník letecké záchranné služby. Z obou stran čekejte zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme zpočátku na Moravě a ve Slezsku až skoro jasno, jinak ale oblačno až zataženo, v Čechách občas déšť nebo přehánky a místy bouřky i silné. Odpoledne se i velmi silné bouřky začnou vytvářet i na východě území. Večer pak budou srážky ubývat a na západě taky oblačnost. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31 stupňů, na jihovýchodě až 35 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Vojtěch Bidrman.
4: Možná je to tvrdé, ale neodevzdat ve sportu dopingový test je prakticky stejné, jako odevzdat ho s pozitivním výsledkem. Jako poslední se o tom přesvědčila tenistka Markéta Vondroušová a právě její případ podrobně rozebíráme taky v dnešní Vinohradské 12. Najdete ji klasicky třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Pokud budete v létě cestovat po Jihočeském kraji, stačí vám k tomu jedna jízdenka na celou cestu, takže nebudete muset řešit, kolikrát přestoupíte a jestli pojedete autobusem nebo vlakem. Jihočeský kraj totiž ode dneška zavádí jednotný dopravní systém s názvem iDeska a my vám ho na Radiožurnálu ještě představíme.

0: fire. V Jihočeském kraji můžete ode dneška cestovat na jednu jízdenku ve všech spojích, a to vlakem, autobusem nebo městskou hromadnou dopravou. Kraj totiž spustil systém integrované dopravy s názvem iDeska. A reportér Michal Bělský k tomu zjistil víc. Michale, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Základním principem systému iDeska je jedna jízdenka pro celou cestu. Cestující si nově koupí jízdní doklad z výchozího místa do cíle a nemusí řešit, kolik spojů během cesty využije, ani jestli přestupuje mezi autobusem, vlakem nebo zapojenou městskou dopravou. Systém zároveň zavádí jednotný tarif. Cena jízdného se tak nebude lišit podle toho, kterého dopravce cestující využije. Veřejná doprava v kraji bude fungovat podle stejných pravidel a stejného ceníku.
0: Se zavedením téhle iDesky ale přišly taky změny v jízdních řádech i přečíslování spojů, je to tak?
1: Je to tak. Lidé si teď budou muset zvyknout na nová čísla autobusových linek a taky hromadné dopravy v jednotlivých městech, kterých se v kraji zapojilo 10. Podle mluvčího krajského úřadu Davida Hokeho bylo cílem změn vytvořit jednotný a přehledný systém, ve kterém se budou cestující snadněji orientovat a taky přidat více spojů a jejich lepší návaznost.
0: Michale, jakým způsobem si lidé budou moct v Jihočeském kraji koupit jízdenku?
1: Především vznikla nová mobilní aplikace iDeska, která umožňuje nákup jednorázových i předplatných jízdenek, vyhledávání spojení nebo sledování aktuální polohy vozidel. Zejména starší lidé se ale nemusí bát, že by si museli něco instalovat do svých mobilů. Aplikace nebude pro nikoho povinná. Vedle ní pořád zůstane zachovaný systém jednorázové jízdenky nebo nákupu u řidiče nebo průvodčího.
0: Výhody jihočeské iDesky ale ode dneška můžou využít i někteří cestující ve středočeském kraji v systému pražské integrované dopravy. Můžete ještě doplnit víc?
1: Na jízdenky PID se můžou lidé svést vlakem třeba až do Tábora, Plané nad Lužnicí a s přestupem i do Milevska. Integrované jízdenky totiž budou platit v rychlících mezi Prahou, Táborem a Českými Budějovicemi. A systém se rozšíří taky na spoje na Písek nebo Strakonice. Jednou z podmínek ale je, že cestující na své cestě překoná alespoň jednou hranici krajů.
0: Důležitá informace takhle na začátku letních prázdnin, které pro dopolední radiožurnál připravil náš reportér Michal Bělský. Michale, díky a klidné léto.
1: Naslyšenou.

0: Jedno české derby už tenistky ve Wimbledonu odehrály, další uvidí fanoušci na slavném travnatém Grand Slamu na jihozápadě Londýna dnes. A znovu půjde o souboj zkušenosti a dravého mládí. Po duelu Karolíny Plíškové a Terezy Valentové se dnes Kateřina Syniaková utká s Nikolou Bartuňkovou.
1: Ne, tak když tady asi 20 Češek nebo nevím, tak je to asi pravděpodobný, že asi dostanu Češku, ale ne, mně je to asi vždycky jedno, kdo na té druhé straně je.
2: Nikola Bartuňková trochu přehání, ale zase ne tak moc. Českých tenistek je v pavouku hlavní soutěže tradičně hodně. Tentokrát jich do Wimbledonu vstoupilo 10 a tak je celkem pravděpodobné, že na sebe nějaká narazí.
3: Tak já vždycky jsem docela proti těm holkám českým hrála celkem jako dobře, když samozřejmě občas člověk prohraje, že jich je tam fakt jako hrozně moc a jako spousta z nich jsou jako kvalitní hráčky, takže se to prostě stane, ale snažila jsem se z toho nedělat úplně takový drama, jakože prostě to je Češka, ale jako nebudu lhát, úplně na první kolo Grand Slamu prostě bych si nevybrala jako Češku.
2: Vypráví Karolína Plíšková, která porazila Terezu Valentovou ve dvou setech.
3: Ale samozřejmě zase bych si nevybrala třeba Sabalenku na první kolo, takže furt je to takový, že to je samozřejmě víc hratelný, ale jako snažím se to brát, tak prostě jsou to mladý holky, takže nějak z toho nedělat jakoby takový drama.
2: Teď mohou fanoušci žít zápasem Kateřiny Syňakové a Nikoly Bartuňkové.
1: Tak jako Katka je zkušená hráčka na trávě hlavně, takže to bude určitě strašně těžký, ale já se na to těším. Na začátku možná ten pocit je trošku jiný, že tam je Češka, ale pak už je to asi jedno. Uvidíme, jak to bude, za tím jsem se nikdy nehrála.
2: Těší se Nikola Bartuňková na zápas se světovou jedničkou v deblu Kateřinou Syňakovou. A to zase třeba na to, jak se bude vyvíjet kariéra talentované české hráčky, šikovné travařky, kterou chce ale jako zkušenější tenistka pochopitelně porazit.
4: Hráčka taky na trávu, že si s tím ráda hraje, nabíhá, zrychluje, kraťas, takže doufám, že to bude skvělý zápas a já se na to těším. Myslím si, že má celou kariéru před sebou a je skvělý, že se jí takhle daří, takže já bych jí asi spíš jako popřála, hlavně ať je zdravá. To je nejdůležitější a věřím, že prostě bude mít skvělou kariéru.
2: Utkání českých tenistek Kateřiny Syňakové a Nikoly Bartuňkové by mohlo začít někdy kolem 14 hodiny, podobně jako duel Karolíny Muchové s Číňankou Chang. Barbora Krejčíková nastoupí k zápasu s Mirou Andrejevovou, vítězkou nedávného Roland Garros, na centrálním dvorci zřejmě až později odpoledne. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Santoušslovenská zpěvačka Katarína Knechtová našla to, co hledala. Vy, pokud hledáte aktuální souhrn dnešních informací, určitě zůstaňte s Radiožurnálem. Za 6 minut totiž začnou naše polední hlavní zprávy a pak i jejich publicistická část, kterou pro dnešek připravuje Tomáš Pancíř, a teď taky řekne, o čem bude mluvit a hlavně taky s kým. Tomáš, vítej.
1: Dobrý den. Začneme bouřkami. Na Jindřichohradecku v noci na dnešek zranil blesk 5 dětí a jednoho dospělého na dětském táboře. Jak mimořádný případ na českém území to je, jaké jsou rady pro případ, že nás bouřka zastihne v přírodě a co je to takzvaný sekundární blesk, který podle záchranářů zranil právě účastníky toho tábora, tak na to všechno se zeptá meteorologa Českého hydrometeorologického ústavu Filipa Smoly. Ukrajina žádá partnery z Evropské unie, aby jí poskytli na vojenskou pomoc dalších 6 miliard 600 milionů eur, to je v přepočtu 160 miliard korun, aby mohla využít nynějšího okna příležitosti na bojišti k dosažení převahy nad Ruskem. To bude téma pro Tomáše Kopečného, bývalého vládního zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny. A mluvit budeme také o teplotě světových oceánů. Vědci dnes informovali o tom, že globální teploty mořské hladiny během uplynulého měsíce překročily rekordní hodnoty, které zaznamenali vědci v letech 2023 a 2024. Jaké to může mít důsledky, to nám řekne profesor Adam Petrusek z katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Začínáme v sobotu 4. července.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Židovské muzeum v Praze slaví 120 let. Přijďte objevit příběhy, které formovaly naše dějiny. Prožijte tisíc let historie v jedinečné atmosféře pražského Josefova. Židovské muzeum v Praze. Už 120 let. Místo, kde minulost promlouvá k současnosti. Více na www.zmp.cz. Hlavním mediálním partnerem muzea je Český rozhlas.
3: Radiožurnál je 12 hodin. A začínají tedy naše hlavní zprávy.
4: Pět dětí z letního tábora je po úderu bleskem mimo ohrožení života, jsou v Jindřichohradecké nemocnici.
5: Všechny děti jsou na monitorovaných lůžkách jednotky intenzivní péče dětského oddělení.
4: Evropa zvýšila clo na levné zboží z asijských e-shopů.
6: Pro spotřebitele to v praxi bude znamenat především vyšší konečnou cenu.
4: Čtyři české tenistky budou bojovat o postup do třetího kola Wimbledonu. Provoz na dálnici D8 před Prahou brzdí omezení Vegbelské. Kolona začíná za sjezdem na Kralupy na 8. kilometru. A počasí bude převážně oblačno, až zataženo nejdřív v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku občas déšť, místy bouřky i silné. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 35 stupňů. Je středa 1. července. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Meteorologové varují před dalšími bouřkami s přívalovým deštěm. Až do půlnoci můžou zasáhnout celou východní polovinu Česka. Hasiči vyjíždějí k popadaným stromům a zatopeným sklepům už od pondělí.
7: Blanensko, Třebíčsko nebo okolí Brna. Tam všude včera padaly i 5-centimetrové kroupy. A podle meteorologa Martina Adamovského se to dnes může opakovat.
8: Očekáváme hlavně v oblasti Jihomoravského kraje opět možnost podobně silných bouřek i s kroupami. Pak později už jiné nebezpečné jevy, hlavně tedy větrné.
7: Bouřka včera zkomplikovala pobyt na táboře u Nové Bystřice na Jindřichohradecku. Blesk zasáhl 5 dětí, jsou ale mimo ohrožení života. Jak potvrdila mluvčí nemocnice v Jindřichově Hradci Dana Velemská.
5: Všechny děti jsou hospitalizovány na monitorovaných lůžkách jednotky intenzivní péče dětského oddělení.
7: Záchranáři z tábora vrtulníkem převezli do nemocnice i muže ve středním věku. Po zásahu bleskem byl krátce v bezvědomí. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
4: Chorvatští hasiči zasahují u 20 požárů. V uplynulých 24 hodinách se rozhořely v širším okolí Splitu. Nejhorší je situace na ostrově Čiovo.
9: Dalmácie má za sebou silné bouřky a zdá se, že právě blesk způsobil mimo jiné i veliký požár na ostrově Čiovo. Hašení zpočátku komplikoval silný vítr, kvůli kterému nemohla být hasící letadla zapojena do akce ihned. Díky úsilí 150 hasičů a zlepšení povětrnostních podmínek se ale požářiště podařilo dostat pod kontrolu a požárníci teď navodňují jeho okraje. Chorvatsko od začátku letošního roku zaznamenalo o 25% víc požárů oproti stejnému období v loňském roce. Podle hasičů jsou na vině zejména suché jarní měsíce. Dosavadní letošní požáry se ale obešly bez obětí na životech i větších materiálních škod. Z Chorvatska Tea Veseláková, Radiožurnál.
4: Minister spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO podal kárnou žalobu na soudkyni kvůli smrti tříleté Viktorky. Požaduje pro ně roční snížení platu o 30%. Soudkyně dívku loni svým rozhodnutím svěřila do péče biologických rodičů, přestože v rozsudku uvedla, že otec trpí paranoidní schizofrenií a byl závislý na drogách. Otec pak dívku zavraždil. Tejc považuje rozhodnutí soudkyně za exces a kárnou žalobou chce docílit, aby se podobné případy neopakovaly.
10: Soudci nemají být nezávislí na zákonech a soudci nemají být neodpovědní. Soudkyně opomenula provést a zhodnotit řadu dostupných důkazů, které indikovaly, že svěření do péče rodičů je sice v zájmu rodičů, ale je v rozporu s nejlepším zájmem dítěte.
4: Ministr chce prověřit taky činnost orgánu sociálně právní ochrany dětí, tedy OSPODu. Úřad totiž se svěřením do péče rodičů souhlasil. Za malé zásilky zboží ze zemí mimo Evropskou unii se ode dneška platí clo. Týká se to balíčků v hodnotě do 150 eur. Evropská komise tak chce snížit dovoz levných a často nekvalitních věcí, hlavně z čínských online platform.
11: Za každý druh zboží v zásilce se nově platí 3 eura. Clo se tak může násobit, vysvětluje Jan Šůra ze spotřebitelské organizace D-Test.
6: Pro spotřebitele to v praxi bude znamenat především vyšší konečnou cenu, přičemž nejcitelnější bude zdražení u velmi levného zboží.
11: Opatření má pomoct narovnat konkurenční podmínky mezi evropskými a zahraničními prodejci. Podle Jana Vetyšky z Asociace pro elektronickou komerci ale přichází pozdě.
12: Podle nás by se primárně měly vymáhat současné zákony. Kdyby ta tržiště měla nést zodpovědnost za to, že nabízí falzifikáty, že nabízí nebezpečné výrobky, o to by někdo měl vymáhat.
11: Čínská internetová tržiště kritiku dlouhodobě odmítají a tvrdí, že dodržují evropské předpisy a že bezpečnost prodávaného zboží berou vážně. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
13: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
4: Plošné používání amalgámových plomb v zubařských ordinacích skončilo. V Česku vypršela výjimka z evropského zákazu, který platí od začátku roku. Amalgám je možné využít už jen ve výjimečných případech.
14: Důvody omezení amalgámových výplní jsou především zdravotní a ekologické, vysvětluje Renata Povolná z Ministerstva zdravotnictví.
15: Nebezpečí nespočívá primárně v samotné amalgámové zubní výplni. Zákaz je motivován snahou omezit škodlivý účinek rtuti, tedy amalgámu, od těžby až po likvidaci odpadu.
14: Česká stomatologická komora změnu kritizuje. Zásadní ekologický efekt podle ní nepřinese, říká její předseda Roman Šmucler.
16: Pro toho pacienta bych to jako asi zlepšením nenazval. Je to prostě nějaký způsob, kterým jsme se vyrovnali s jistým politickým zadáním.
14: Podle Šmuclera se pro pacienty zvýší náklady, stejně jako pro pojišťovny. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
4: Téměř týden po sérii zemětřesení na severu Venezuely klesá naděje na záchranu přeživších. Tisíce lidí ale dál za pomocí týmů z celého světa stále pátrají v sutinách domů po svých blízkých.
17: Rozsah neštěstí v pobřežním regionu La Guaira i hlavním městě Caracasu postupně mapují satelitní data. Potvrzují, že zničených je skoro 60 tisíc budov. Odklízecí práce ale podle venezuelských médií komplikuje nedostatek pohonných hmot. Těžká technika tak často jen nehybně stojí nedaleko trosek. Venezuelská vláda uvedla, že dosud celkově všechny skupiny záchranářů úspěšně vyprostili bezmála 7 tisíc lidí.
18: Valentina!
17: Zasahuje i český USAR tým. Zatím se mu nepodařilo najít přeživší. V metropoli Caracasu mezitím vznikají další provizorní tábory pro lidi bez domova. České humanitární organizace dosud na pomoc jihoamerické zemi vybrali přes 6,5 milionu korun. Jiří Kordík, Radiožurnál.
4: Karlovarský filmový festival má letos předpremiéru. Odehraje se už dnes večer v Mariánských lázních a bude narozeninovou oslavou. Právě v Mariánských lázních, totiž v roce 1946, diváci sledovali první festivalové projekce.
19: Kromě hraných filmů uvidí i význačné snímky dokumentární.
20: Černobílý dobový týdeník z roku 1946 dokládá nadšení tehdejších pořadatelů, mezi kterými najdete třeba spisovatele Vítězslava Nezvala. Po několika desetiletích se teď festival symbolicky vrací ke svým kořenům. Jubilejní 60. ročník tak začne pro některé diváky mimořádně už v Mariánských lázních.
21: Disculpe, señor. Vamos a cerrar.
20: Promítat se bude v Městském divadle v předpremiéře snímek Hořké svátky Oscarového režiséra Pedra Almodovara.
21: Gracias.
20: Snímek, který měl premiéru na prestižním festivalu ve francouzském Cannes, uvede delegace Karlovarského festivalu. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
22: Sport. Tenistku Karolínu Muchovou čeká ve Wimbledonu zápas o třetí kolo. Nastoupí proti Číňance Chang. Pro Muchovou to v součtu s předchozím turnajem bude šestý zápas během 8 dní a proto se snažila o volném dni hlavně odpočívat.
23: Lehký trénink, vlastně tím, že jsem tady nebyla ten týden dopředu, tak musím ještě nějaký sponzorské věci vyřídit a budu se snažit si odpočinout a zregenerovat. Ale dokážu si představit, že bych někam vyrazila teď. Je toho dost.
22: Jeden český postup do třetího kola Wimbledonu je jistý. Na Grand Slamu v Londýně se odpoledne utkají krajanky Kateřina Seniaková a Nikola Bartuňková. Barboru Krejčíkovou pak čeká Ruska Andrejevová. A fotbalisté Francie postoupili na mistrovství světa do osmifinále, a to po vítězství 3-0 nad Švédskem. Mexiko vyřadilo Ekvádor výsledkem 2-0 a Norsko porazilo Pobřeží slonoviny 2-1.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A v metropoli omezení i nehoda ve Kbelské. D8 z Ústí do Prahy a dlouhá nesouvislá kolona za sjezdem na Kralupy ze 7. kilometru zhruba 40 minut se sune až do omezení ve Kbelské. Ve Kbelské potíže i z druhé strany z Hloubětí na Doletňan. Kousek před sjezdem do Novopatské se v levém pruhu srazil kamion s osobním autem. 10 minut ztratíte ve frontě od Poděbradské. V Praze na jižní spojce z Černého na Barandovský most před Spořilovem šetřují nehodu, už se jede dvěma pruhy a kolona se krátí. A silnice 16 před Mělníkem od Slaného byla kvůli nehodě kamionů v obou směrech uzavřená. Lepší zprávu nese náš zpravodaj.
2: V tomto momentě to pustili, takže se kolony rozjíždějí.
0: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude převážně oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách, odpoledne pak i na Moravě a ve Slezsku. Občas déšť, místy bouřky i velmi silné. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 35 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Tomáš Pancíř.
3: Českem prošly v několika vlnách silné bouřky. Jaké riziko představují blesky? Kyjev dostal první unijní miliardy eur na pořízení dronů. Jak tyto systémy posouvají ukrajinské možnosti? A jak rekordně rostoucí teploty světových moří ovlivňují tamní živočichy a ekosystémy? Pět dětí, které v noci na dnešek zasáhl na letním táboře na Jindřichohradecku blesk, zůstává v nemocnici. Jejich zdravotní stav je stabilizovaný. Zasažený dospělý člověk zůstává v Českobudějovické nemocnici na pozorování. Podle záchranné služby blesk udeřil do stromu a odtud zasáhl sekundární výboj pět dětí a dospělého ve stanech. Silné bouřky v noci na dnešek způsobily také výpadky elektřiny. Ve východních Čechách bylo bez proudu 10,5 tisíce domácností, ve středních Čechách bylo bez proudu kolem 10 tisíc odběrných míst. A komplikace bouřka způsobila také na železnici, kde byl ráno omezen provoz na trati mezi Prahou a Benešovem. Naším hostem je teď Filip Smola, meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
18: Dobré poledne.
3: Když se vrátím k tomu případu na Jindřichohradecku na dětském táboře, záchranáři mluví o zásahu sekundárním bleskem nebo sekundárním výbojem. Co to je?
18: To je vlastně elektrický výboj nebo přepětí, které vznikne po úderu hlavního blesku. Nejde tedy o samotný zásah bleskem, ale spíš o jeho následky. Můžeme si to představit jako by část toho proudu z toho hlavního blesku přešla nebo šířila se vzduchem dál.
3: Připomeňme, jaká jsou základní doporučení, pokud jsme někde v přírodě a přijde bouřka. Co dělat, pokud jsou kolem stromy, tak jak tomu bylo v tomto případě?
18: Určitě je lepší se místům se stromy vyhnout, protože vlastně ty stromy můžou při těch bouřkách fungovat jako takový hromosvod, to znamená od stromu raději dál, pokud tedy jsme v nějakém lese, tam není riziko jenom toho, že může udeřit do nějakého stromu blesk, ale že přijde nějaký silnější nebo silný větrný poryv, který ty stromy poláme. To znamená, být v lese nebo blízko stromu rozhodně bychom neměli. Je lepší z toho lesa odejít, pokud se nacházíme v místě, kde nebo je blízko nějaký strom a zrovna přichází bouřka, tak je lepší se mu vyhnout, odejít někam do údolí, odejít někam do bezpečí, třeba i do auta nebo do nějaké budovy.
3: Na druhé straně, pokud jsme mimo stromy někde na planině, tak logicky to také není úplně ideální situace. Co dělat potom?
18: V tom případě, pokud jsme na nějaké planině, třeba na horách bez stromu a není úplně blízko žádný úkryt, tak samozřejmě nejlepším způsobem je podřepnout, abychom vlastně z té krajiny úplně, řekněme, netrčeli. Pokud je nás víc, tak bychom měli rozhodně rozdržovat nějaké rozestupy mezi sebou. Nejlepší je tedy si v takovém případě dřepnout a dřepět na jedné noze, pokud to samozřejmě dokážeme.
3: Říkáte dodržovat rozestupy, pokud je v bouřce venku víc lidí. Jak daleko od sebe mají být?
18: Uvádí se, že minimálně 3 metry, ideálně ale i 10 až 15 metrů, a to právě z toho důvodu, o jakém jsme mluvili na začátku, aby se zabránilo tomu, aby ten elektrický výboj z toho blesku přeskočil i na někoho třeba blízko nás, na někoho dalšího. Ano.
3: V doporučeních hasičů, co dělat při bouřce, se píše, že bouřka je nejvíce nebezpečná, pokud je do vzdálenosti 3 kilometrů. Vzdálenost samozřejmě můžeme odhadovat podle toho, jak kolik času, kolik sekund je mezi bleskem a hromem. Dá se na tohle spoléhat?
18: Ano, dá, protože rychlost se šíří, nebo rychlost zvuku v atmosféře je asi 340 metrů za sekundu. To znamená, že pokud slyšíme hrom a uběhnou 3 sekundy, tedy pokud vidíme blesk a za 3 sekundy uslyšíme hrom, tak je ta bouřka od nás přibližně 1 kilometr. Takže pokud uslyšíme, tedy uvidíme, pokud uvidíme blesk, napočítáme do 3 a slyšíme hrom, tak je to 1 kilometr.
3: Takže pokud tedy riziko je hlavně do 3 kilometrů, tak by to mělo být minimálně 9 sekund. Do jaké míry se dají bouřky předpovědět?
18: Záleží samozřejmě na situaci. Jsou situace, kdy jsou bouřky předpověditelné docela snadno, a to v případech, pokud se třeba mají vyskytovat na nějaké studené frontě, která je samozřejmě třeba i snadno předpověditelná a má se jednat o nějaký větší bouřkový systém. Naopak pak jsou situace, kdy se bouřky předpovídají velmi ztěžka, a to z toho důvodu, že není úplně jasné, kde se v jaký čas objeví. Takové případy bývají právě, jako jsme měli minulý týden, kde je u nás takový vlhčí vzduch, který se pomalu ani nehne a je velmi teplý. V takovém případě pak stačí jenom třeba nějaký kopec nebo něco jiného, co tu bouřku jakoby spustí, ale nedá se úplně přesně předpovědět, na jakém místě se vytvoří. Takže záleží na situaci, je proto potřeba sledovat ty výstrahy. Někdy samozřejmě jsou obecnější, právě se v některých těch výstrách odráží i ta míra nejistoty, se jakou se ta bouřka vytvoří.
3: Vědci se shodují, že u nás přibývá extrémních projevů počasí. Týká se to také bouřek, je jich víc než v minulosti? Existují v tomto směru relevantní statistiky?
18: Obecně těch nebezpečných jevů v posledních letech u nás přibývá. My jsme v posledních letech zaznamenali přibližně 160 dní s nebezpečnými jevy, tedy s těmi, které my v Českém hydrometeorologickém ústavu vyhodnocujeme. Zrovna ale ten loňský rok, tam nastal pokles přibližně o třetinu, kdy bylo tedy o třetinu méně těch nebezpečných jevů než těch posledních letech, nebo než v roce 2024, a je to dáno zejména tím, že ten loňský rok byl obecně chladnější než ty předchozí roky. Z toho důvodu také právě ta bouřková sezóna byla, řekněme, taková chudší. Nebylo těch bouřek tolik, protože, jak je známo, tak bouřky se častěji tvoří v teplejším a vlhčím prostředí, kterého loni zase tolik nebylo. Takže samozřejmě v tom trendu toho oteplujícího se klimatu těch bouřek přibývá, ale záleží samozřejmě také na konkrétním roce.
3: Vy jste už před chvílí mluvil o výstrahách Českého hydrometeorologického ústavu. V tomto směru dnes přecházíte na nový systém výstrah. Jak to bude vypadat? Můžete ten nový systém představit?
18: Ano, vlastně dneska jsme ho spustili oproti tomu minulému systému integrované výstražné služby, který byl založený převážně na klimatologicky stanovených kritériích. Bude ten nový systém zaměřený spíše na dopady nebezpečných meteorologických a hydrologických jevů, to znamená změna nastane hlavně taky ve struktuře a pojmenování skupiny jevů, na které jsou ty výstrahy vydávány. Největší změnou bude pravděpodobně varování před teplotami, protože tady vznikne nebo už vzniklo varování na základě takzvané pocitové teploty, když to hodně zjednoduším, která bude brát v potaz nejen tu samotnou teplotu, ale i další faktory, třeba jako vlhkost vzduchu, rychlost větru a tak. Takže by ten nový systém integrované výstražné služby měl být více zaměřen na dopady na obyvatelstvo a na hospodářství. Infrastrukturu.
3: Říká meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu Filip Smola. Díky, naslyšenou.
18: Rádo se stalo, hezké odpoledne.
3: Ukrajina žádá partnery z Evropské unie, aby jí poskytli na vojenskou pomoc dalších 6 miliard 600 milionů eur, tedy asi 160 miliard korun, aby mohla využít nynějšího okna příležitosti na bojišti k dosažení převahy nad Ruskem. Uvedla to dnes agentura Reuters s odvoláním na dopis ukrajinského ministra obrany Michaila Fedorova. Evropská komise přitom včera vyplatila první necelé 4 miliardy eur z vojenské části půjčky pro Ukrajinu. Tyto peníze mají být určeny na pořízení dronů. Víc teď dodáme s Tomášem Kopečným, bývalým vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny, v současnosti poradcem Bezpečnostního centra Evropské hodnoty. Dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Když začnu tou včera poskytnutou částkou, necelými 4 miliardami eur, kolik a jakých dronů za to může Ukrajina pořídit a jak důležitá pomoc to v té současné situaci je?
5: No, rozhodně to bude zásadní pomoc pro financování všech dronů nebo velké většiny dronů, které Ukrajina bude pořizovat. Pro představu, loni Ukrajina celkově pořídila 4,5 milionu kusů dronů, drtivou většinu z domácí produkce, a právě na tyto finance budou mířit. Rozhodně z toho nebude možné zaplatit vše, ale bude to v desítkách procent těch celkových nákladů. Zároveň se bavíme o dronech, které se budou lišit, takže tam budou drony, které budou mít dolet i stovky kilometrů, budou tam takzvané drony hlubokého zásahu, deep strike drony, to jsou 120 kilometrů plus. A bude se z toho zkrátka nakupovat to, co bude nejaktuálnější, nejurgentnější operační potřeba.
3: V té současné fázi války na Ukrajině, jakou roli hrají právě drony a jak se v tomto směru v těch posledních 4 letech posunuly ukrajinské možnosti?
5: Naprosto zásadním způsobem. Ukrajina je dneska laboratoří nejnovějších technologií, především v oblasti dronů. Tu roli naprosto klíčovou hraje dvojí používání dronů. Za prvé drží to frontovou linii. Let, kde to posouvá frontovou linii ve prospěch Ukrajinců a nahrazuje to tak zásadní nedostatky, které má Ukrajina v rekrutaci. To znamená, používá méně a méně lidí a vlastně to, co bylo předtím nevýhodou oproti tomu ruskému mlýnku na maso, kdy prostě se Rusům dařilo rekrutovat podstatně více lidí než Ukrajinců, tak teď obrátili v technologickou výhodu. Ta druhá zásadní věc jako je stejně důležitá, a to je, že využívá ty drony pro údery v hloubi ruského území anebo i na okupovaných území. To znamená, nedrží jenom tu frontovou linii, ale ničí skladové zásoby munice, zbraní anebo právě rafinérií i přístavů, které sankcionovanou ruskou ropu chtějí někam převážet.
3: Ukrajinský ministr obrany podle agentury Reuters argumentuje v té žádosti o další podporu současným oknem příležitosti, které podle toho dopisu potrvá 6 až 9 měsíců. Proč právě tuhle dobu?
5: Tak vychází to z nějakých vojenských předpokladů a analýz. Zároveň to okno příležitosti je zjevné. Vidíme, že například Krym se stává izolovaný od těch logistických tepen, hlavně od té aorty, od té hlavní dálnice po pobřeží Azovského moře, jenom kvůli jedné věci, a to jsou drony. Ukrajincům se prostě nepodaří v nejbližší době Krym obsadit nebo se tam úspěšně vyloďovat, ale daří se jim minimalizovat jeho využitelnost pro ruské útoky v hloubi ukrajinského území, protože Krym je taková velká letadlová loď, tam je prostě jenom obrovská základna plná raket, dronů. No a ty jsou závislé na zásobování. Už vidíme, že celá černomořská flotila, včetně velitelství, a to je zpráva z minulého týdne, se stahuje z Krymu právě do Ruska, do Novorosijsku, na východ Černého moře. A stejně tak se Ukrajincům daří ničit i všechno ostatní, co na Krymu ruské vojenské síly používají. Takže tady vidíme, že to okno příležitosti funguje, že za poslední týdny se podařilo zlikvidovat vysoké stovky různých nákladních vozů vezoucí munici nebo taky vozů, které vezly palivo na Krym, a všichni tam dneska pociťují ty nedostatky. Takže vidíme, že to funguje, a to číslo 6 až 9 měsíců si myslím vychází z odhadu, za jak dlouhou dobu by se na to Rusku mohlo podařit zareagovat nějakým technologickým protivývojem.
3: Celkové potřeby Ukrajiny na obranu jsou letos odhadovány na zhruba 136 miliard eur, to je 3,25 bilionu korun. Jak velký podíl na těchto nákladech mají peníze poskytnuté Evropskou unií a členskými státy Evropské unie?
5: Cirka polovinu. Ta půjčka schválená po změně vlády v Maďarsku ve výši 60 miliard euro logicky tedy pokrývá cirka polovinu z tohoto. Evropská unie schválila 90 miliard euro, z čehož 60 by mělo jít právě na tyto zbraňové iniciativy. Velmi často se to bude týkat rozvoje a podpory právě evropských komponent v těch dodávkách nebo evropského obranného průmyslu. Ale ta odpověď je taková. To znamená, Evropa dokáže pokrýt jenom skrz tuto půjčku cirka polovinu. Další pomoc potom vlastně se vozí bilaterálně, takže si myslím, že dohromady Evropa, kdyby se to sečetlo, tak bude pokrývat cirka 2/3.
3: Pomoc Ukrajině zajišťuje v poslední době také takzvaná Česká muniční iniciativa. Jak funguje v současné době a jak je v současné době Česká muniční iniciativa důležitá? Slyšíme se, pane Kopeční?
5: No, Česká muniční iniciativa, ano, slyšíte mě?
3: Ano, už vás slyšíme.
5: Česká muniční iniciativa je natolik důležitá, že Česká muniční iniciativa je natolik důležitá, že jí byla vyčleněna samostatná kapitola v rámci těch 60 miliard euro, o kterých jsem hovořil. Je to několik jednotek miliard euro, nevím, jestli už to bylo specifikováno veřejně, protože to nebudu tady říkat, ale je tam stejně jako je vlastně balík 6 miliard euro na drony, tak i několik miliard euro je vyloženě na velkorážovou munici a tam zcela jednoznačně se na všech těch mezinárodních jednání opakuje, o toto se postarají Češi, o toto se postará Česká muniční iniciativa.
3: Bývalý vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny a dnes poradce Bezpečnostního centra Evropské hodnoty Tomáš Kopečný byl naším hostem. Naslyšenou.
5: Díky, naslyšenou.
3: Globální teploty mořské hladiny během uplynulého měsíce překročily všechny dosavadní rekordy pro dané období. Jak informoval program Copernicus, který v rámci změn klimatu monitoruje i mořské prostředí, celosvětová průměrná teplota mořské hladiny dosáhla 21. června rekordní výše 21 stupňů Celsia. V uplynulých třech letech byla globální teplota oceánu mezi 60. stupněm severní a 60. stupněm jižní šířky, tedy mimo polární oblasti, o 35 až 73 stupně Celsia vyšší, než je dlouhodobý průměr. V červnu tyto anomálie dosáhly rekordně vysokých hodnot. Vědci očekávají, že tento trend bude mít dopady jak na povětrnostní podmínky, globální klima, tak také na mořské ekosystémy. A k tomuto víc dodáme s profesorem Adamem Petruskem z katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
7: Dobré poledne.
3: Jaké jsou tedy ty nejzásadnější dopady rostoucí teploty světových moří?
7: No tak já se zaměřím na biologické procesy, pomenu klima a podobně. Těch dopadů je mnoho a to jak opravdu jako akutních, když máme prostě vlnu veder, což se projevuje i v mořích, jako tedy ta zvýšená teplota, byť se nám zdá, že 21 stupňů jako je vlastně příjemná, ale důležité si uvědomit, že se bavíme o nějakých průměrných teplotách. Pro pach je, jsou vedra a i ve Středozemním moři se nám moře velmi nepříjemně otepluje. Tak akutně to znamená, že třeba spousta organismů se dostává, ať už živočichů nebo mikroorganismů, mimo své nějaké, ať už optimální nebo vůbec jakši, teplotní hodnoty, které dlouhodobě zvládají. To znamená, mohou trpět stresem, mohou i umírat a pochopitelně ten stres může vést k tomu, že jsou potom mnohem citlivější další dopady. Třeba prostě jenom to, že v podstatě všechny mořské organismy s výjimkou pár savců, ptáků, jsou takzvaně studenokrvní, to znamená, jak si mění teploty podle okolního prostředí a vyšší teplota znamená rychlejší metabolismus, větší potřebu kyslíku, třeba i větší potřebu potravy, což jak si může znamenat, že to doslova neudýchají nebo mají problém se uživit, ovlivňuje to jejich rozmnožování a to jsou ty jako krátkodobé dopady. Může to vést i k tomu třeba, že opravdu vysoké teploty, kde se třeba namnoží řasy, povedou následně k vyčerpání kyslíku a masovým úhynům. Dlouhodoběji to ale samozřejmě má dopady na ekologii celých populací a dokonce i dopady evoluční. Druhy se nám stěhují za těmi pro ně optimálními teplotami. To znamená, že vidíme, že třeba pronikají teplomilné druhy obvykle. Naopak ty druhy chladnějších vod jedného pásma se snaží teda odstěhovat dál od rovníku. No a to může mít dopady na změnu složení společenstev, což jaksi zajímá biologii, ale může to mít jaksi naprosto jednoznačné dopady na to, co vnímají i jaksi mediologové. Ať už se jedná o třeba pronikání nějakých nepříjemných a nebezpečných druhů na oblíbené pláže, nebo se jedná o tom, že třeba se zcela mění distribuce ekonomicky důležitých lovených druhů ryb nebo třeba jako rýšu.
3: Tak teď jste sám odpověděl na další tři otázky, které jsem vám chtěl položit, tak díky za to. Dá se říci, které druhy mořských živočichů jsou v současnosti tím oteplováním oceánu ohroženy nejvíc?
7: No, takhle jednoduché to není, ale v podstatě samozřejmě pokud se zamyslíme nad tím, koho ovlivní akutní teplotní stres, no tak je to někdo, kdo se nemůže rychle odstěhovat. A můžeme to třeba vidět na populacích jednak přicedlých různých organismů, zejména živočichů, a potom společenstvech, která jsou vlastně vázána na tyhle ty přisedlé komunity. To znamená, úplně jaksi nejznámější jsou pochopitelně koralové útesy, které už vlastně celosvětově trpí teplotním stresem. Koraly jsou teplomilné. Ale jsou prostě v určité oblasti vždycky adaptovány nějaké teploty a velké zvýšení povrchových teplot, no a oni jsou mělkovodní, takže povrchové vody je to, co ovlivňuje, vede ke stresu. Oni potom buď úplně hynou, nebo ztrácejí své řasové symbionty, na kterých jsou zcela závislí výživou. A pokud se jedná o krátkou epizodu, ať už tedy stresu nebo úhynu, tak koralový útes to dokáže zregenerovat. Ale dlouhodobý teplotní stres nebo opakované tyhle ty vlny veder vedou opravdu k destrukci útesu a na ty přisedlé koraly a další organismy tam je pochopitelně vázáno ohromné množství ostatních druhů.
3: Což je jasné, omlouvám se, musím vám do toho skočit, protože se blíží další zprávy. Profesor Adam Petrůsek z katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy byl naším hostem. Naslyšenou.
7: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
6: Radiožurnál je 12.30 a Jana Gulda doplní přehled zpráv.
4: Meteorologové vydali další výstrahu před silnými bouřkami. Během dne mají zasáhnout celé území Česka, kromě západu Čech. Informoval o tom Český hydrometeorologický úřad. Nejsilnější budou bouřky na Moravě a ve Slezsku, přidají se k nim i kroupy. Později odpoledne meteorologové očekávají taky silný vítr s nárazy o rychlosti až 90 km za hodinu. Varují taky před přívalovým deštěm. Výstraha platí do dnešní půlnoci. Česká národní banka vydala 11 firmám povolení k poskytování služeb spojených s kryptoaktivy. Posuzovala 251 žádostí, byl to nejvyšší počet v celé Evropské unii. Významná část žádostí byla podle centrální banky po obsahové stránce nedostatečná a postrádala zásadní informace a dokumenty. Vysoký počet žádostí podaly i subjekty bez prokazatelné historie a se sídlem na virtuální adrese nebo se záměrem vykonávat činnost v zahraničí. Většina Evropanů vnímá Evropskou unii jako místo stability v neklidném světě, ukazuje to nejnovější průzkum, jeho výsledky zveřejnil Eurobarometr. Průzkum opět ukázal i dlouhodobě skeptičtější přístup české veřejnosti k podobným otázkám. Respondenti v průzkumu oceňovali, že členství v unii chrání a uznávali kvalitu života, kterou umožňuje. Na druhou stranu ekonomické obavy se v posledních letech zvýšily a celková nálada lidí v unijních zemích kolísá mezi nejistotou a nadějí. A v Ostravě začíná největší festival elektronické hudby ve střední Evropě. Na Beats for Love už dnes večer vystoupí například jeden z nejznámějších světových DJů Calvin Harris. Sport. Po vyřazení z mistrovství světa skončili trenéři Nizozemska a Ekvádoru. Evropany už nepovede Ronald Koeman, jeho Američany Sebastian Becasese. Po turnaji tak už skončilo celkem 7 trenérů, včetně toho českého Miroslava Koupka.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D2 za Hustopečemi, zdržení na D8 od Kralup. Na D2 z Bratislavy do Brna velmi opatrně za Hustopečemi. Na 21. kilometru překáží v pravém pruhu porouchané nákladní vozidlo s defektem. Okolo ale projedete plynule bez zdržení. Na D1 z Prahy do Brna tradiční fronta kamionů před Ostrovačicemi zpomalují na stém 76. kilometru. Na D8 z Ústí do Prahy přetrvává sice nesouvislá, ale

0: a ještě část toho kamionu je v příkopu. To znamená, že oni stejně za chvilku to možná zavřou, protože ten kamion musí vyprostit.
1: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme zpočátku na Moravě a ve Slezsku až skoro jasno, jinak oblačno až zataženo. V Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se i velmi silné bouřky objeví na východě území. Večer pak budou srážky ubývat a na západě taky oblačnost. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31 stupňů, na jihovýchodě až 35 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Vojtěch Biedermann.
4: Uplynulo 35 let od zániku Varšavské smlouvy, tedy vojenského paktu zemí východního bloku. Za chvíli vám na radiožurnálu připomeneme, že to je asi jediná vojenská organizace na světě, která zaútočila na svého vlastního člena, což bylo Československo v 68. A poslouchejte pozorně, abyste si s námi třeba mohli zahrát o velmi zajímavé letní ceny: zmrzlinovač Senkor Gelateria, zásobu drinku Sarty Spritz, což je kombinace likéru, proseka a sody, ale taky o vynikající zrnkovou kávu značky Mama Coffee. Už za pár minut si k tomu řekneme víc.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Varšavská smlouva zanikla přesně před 35 lety. Byl to vojenský pakt zemí východního bloku, řízený Sovětským svazem. 1. července 1991 ale politici v Praze podepsali protokol o ukončení jeho existence. Varšavská smlouva vznikla v roce 1955 a je úzce spjatá s existencí Severoatlantické aliance.

0: Ostatně před 35 lety se mluvilo i o tom, že by se zánikem Varšavské smlouvy mohlo zaniknout i NATO.
1: Sledujete přímý přenos z Černínského paláce v Praze, kde probíhá mimořádné zasedání politického poradního výboru Varšavské smlouvy. Slavnostní okamžik podpisu nastane zhruba ve 12 hodin.
2: Tak to informoval Československý rozhlas. Rychlý zánik Varšavské smlouvy podle Prokopa Tomka z Vojenského historického ústavu zkomplikoval situaci tehdejšímu reformnímu vůdci Sovětského svazu Gorbačovovi.
3: Západ si přál, aby Gorbačov, se kterým oni si rozuměli a který viditelně měl dobrou vůli, jako transformovat ten Sovětský svaz, tak aby se mu to dílo podařilo, a ono se mu nepodařilo.
2: V roce 1990 ale panovalo optimistické přesvědčení, že Evropa je bezpečná a žádné riziko nehrozí. Zánik Varšavské smlouvy je proto podle Prokopa Tomka klíčem k pochopení dnešní bezpečnostní situace, kterou silně narušuje Rusko.
3: Prostě je tady vznikla nějaká nerovnováha.
2: Varšavská smlouva je také asi jediný vojenský pakt na světě, který napadl vlastního člena, tedy Československo v roce 1968. Za její rozpad si podle Prokopa Tomka mohl Sovětský svaz sám, protože to nebyla rovnocenná organizace.
3: Celá ta dlouhá desetiletí od toho roku 55 to používal spíš jako prostředek ovládání toho východního bloku. Ty partnerské země ve Varšavské smlouvě neměly žádný vliv, nebyly v tom velení.
2: Při zániku Varšavské smlouvy hrálo Československo překvapivě významnou roli. Iniciativa ke zrušení paktu nepřišla z Moskvy. Zejména je prosazovalo Československo spolu s Polskem a Maďarskem.
3: Československá zahraniční politika, diplomacie v roce 1990, to má těžko srovnání s jinými obdobími. To byl prostě faktor, který ovlivňoval světové dění. Dneska to je jako docela směšná představa. Tehdy se bralo vážně to, co třeba říká Václav Havel.
4: Prohlašuji tímto poslední zasedání politického poradního výboru bývalé Varšavské smlouvy za skončené.
2: Vojenský pakt východního bloku tak skončil po 36 letech. Lubomír Smatana, Radiožurnál.
0: Tak si s námi pojďte zasoutěžit, jestli chcete, na jednoho z vás. Už teď čekáme na lince 221 552 250.

0: těch růží.
1: 35 let od zániku Varšavské smlouvy, téma dnešní odpolední soutěž Radiožurnálu, tak kdo si s námi tentokrát zahraje? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Šárka z Jindřichova Hradce.
1: Šárko, vítejte v našem vysílání. Víte toho dost o Varšavské smlouvě?
2: No, něco ze školy uvidíme. Něco jsem vyposlechla, teď uvidíme.
1: No, všechny tři správné odpovědi se určitě v té reportáži objevily, takže pokud jste dobře poslouchala, neměl by to být problém. Ještě vám řeknu, že pokud správně odpovíte na všechny tři položené otázky, tak bychom vám dnes poslali novinku, která se ještě v létě určitě bude hodit. Zmrzlinovač Senkor Gelateria pro všechny milovníky sladkých radostí. Ten vám umožní připravit si domácí zmrzlinu přesně podle vaší chuti. Můžete si v něm připravit zmrzlinu, sorbet nebo milkshake. Zmrzlinovač má tři samostatné nádoby, takže klidně zvládne najednou připravit i tři různé příchutě. Pokud odpovíte správně dvakrát, získáte takovou gastronomickou sadu, třeba set Sarty Spritz, tedy stylové skleničky a hlavně nápoj Sarty Rosa, který má nejen nepřehlédnutelnou výraznou růžovou barvu, ale zejména exotickou a ovocnou chuť. K tomu ještě přidáme balení skvělé zrnkové kávy ze sítě pražíren a kaváren Mama Coffee. Ani za jednu správnou odpověď byste neodešla s prázdnou, ale doufám, že máte větší ambice. Zmrzlinovač nebo radši ten likér?
2: No klidně, zmrzlinováč, mám děti, takže určitě se to vyplatilo by, bylo by to super.
1: Navíc určitě ještě přijdou vedra, momentálně to úplně asi na zmrzlinu není, ale během července a srpna bude, tak pojďme to zkusit, stačí tři správné odpovědi. Jste připravená, Šárko?
2: Ano, jsem.
1: Tak začínáme a vezmeme to chronologicky, takže je tu otázka, kdy vznikla Varšavská smlouva?
2: Vznikla v roce 1955.
1: Ano, bylo to 14. května tohoto roku, asi nepřekvapím, že to bylo ve Varšavě a zakládajícími členy byly Sovětský svaz, Bulharsko, Československo, Maďarsko, NDR, Polsko, Rumunsko a Albánie. Kdo vládl Sovětskému svazu v době podpisu protokolu o zániku Varšavské smlouvy?
2: Gorbačov.
1: Byl to Michail Gorbačov, tehdy už byl prvním a zároveň posledním prezidentem tohoto státu. Osobně protokol v Praze nepodepsal, poslal za sebe viceprezidenta Janajeva. A teď ještě do třetice. Víte, jak dlouho trvala Varšavská smlouva?
2: 35 let.
1: Tak vznikla 1955, to jste nám řekla ano. Správně. A kdy zanikla?
2: Zanikla 1.7.1991.
1: Takže 91 minus těch 55 je?
2: Takže...
1: Slyším tam kalkulačku, to nevadí, dneska budeme hodní na vás. 91 minus 55.
2: 36 let,
1: říkala jste 35, no, mohl jsem vám to uznat s tolerancí, ale takhle jsme se nakonec dopáprali správného výsledku. Za těch 36 let přišla Varšavská smlouva pouze o Albánii, která z ní vystoupila právě na protest proti okupaci Československa. Tak to vyšlo, Šárku, posíláme zmrzlinovač s přimouřením jednoho očka. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Ano, naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: day tomorrow. Před 13. hodinou na Radiožurnálu ještě k fotbalovému mistrovství světa. V noci na dnešek postoupili do osmifinále další tři týmy a dá se říct, že podle očekávání Norsko přes pobřeží slonoviny, Francie přes Švédsko a taky domácí Mexiko, které přehrálo Ekvádor.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: No a dnešní večerní duely prvního kola vyřazovacích bojů bychom mohli nazvat soubojem Evropy s Afrikou a probereme je teď s Pavlem Tilšarem z naší sportovní redakce. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Oba evropské týmy jsou díky postavení v žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA favority. Konkrétně Anglie bude hrát s Demokratickou republikou Kongo a Belgie se Senegalem. Který souboj by podle tebe mohl být vyrovnanější?
2: Asi spíš ten mezi Belgií a Senegalem. V aktuálním žebříčku FIFA je totiž dělí jen 8 míst. V belgické reprezentaci už je jen pár jedinců z generace, která v roce 2018 získala na světovém šampionátu v Rusku bronz. Senegal ten letos v únoru původně vyhrál africký pohár národů, když ve finále zdolal Maroko prodloužení. Před ním ale v závěru základní hrací doby na protest proti penaltě Senegalci odešli ze hřiště a proto v březnu Africká fotbalová konfederace skontumovala finále ve prospěch Maroka. Vyrovnané utkání mezi Belgií a Senegalem očekává i Miloslav Brožek, trenér Táborska a někdejší scout Slávie zaměřený na africké hráče.
3: Senegal je špička afrického fotbalu, fantastická útočná fáze, takže tam se těším z Belgii na třeba i přestřelku, protože Belgie hraje taky fotbal hodně dopředu, tam si myslím, že to je 50-50.
2: Zápas Senegalu s Belgií začne ve 22 hodin českého času. Angličané nastoupí proti Konžanům už v 18:00.
0: A v noci na zítřek se do osmifinále mistrovství světa pokusí dostat po Kanadě a Mexiku taky třetí pořadatelská země, Spojené státy americké. Jejich soupeřem bude od 2 hodin ráno Bosna a Hercegovina, za kterou hraje třeba Edin Džeko, který svou kariéru prakticky nastartoval v Česku v Teplicích, a taky dva fotbalisti z aktuální šance ligy. Ale je fakt, že jeden z nich už by dlouho na českých trávnicích běhat nemusel.
2: Je to tak, ofenzivní záložník Liberce Ermin Mahmič na sebe totiž hodně upozornil, v základní skupině mistrovství světa dal 2 góly na trefy proti Švýcarsku a Kataru, mu přitom jako střídajícímu stačilo jen 27 minut na hřišti. Ještě před začátkem šampionátu přitom majitel Slovanu Ondřej Kania připustil, že 21-letý hráč stadion Unisi nejspíš opustí. Severočeský klub by totiž na odchodu Mahmiče mohl hodně vydělat, vzhledem k tomu, že ho loni v září přivedl z rakouského Lafny zadarmo. Podle statistického webu Transfermarkt vzrostla jeho cenovka za rok z 250 tisíc eur na 5 milionů eur. Transfermarkt zároveň uvádí, že kolem Mahmiče krouží několik bundesligových, ale taky italských celků.
0: Evropa versus Afrika v playoff mistrovství světa ve fotbale zatím 1-1. Uvidíme, jak to bude po dnešku. Hrát se budou další dva souboje těchto kontinentů a vy to můžete sledovat jak na Radiožurnálu, tak na digitálním Radiožurnálu Sport. Třeba i díky Pavlu Tilšerovi. Zatím díky.
2: Taky díky, naslyšenou. We'll be right back.

jsi zraný, lekoblíš. Jo. Jo, karton na bůrek, já taky po ruce lám. Jsem modrý, mám cibulka, mám tapety, parmazán. Pět kilo hledáků, nebo džinsy.

písem tichou.

0: prachy si nekoupíš.
1: Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary otevře rekordní dronová show s 13 drony. A třeba Červený koberec bude nově širší. Stejné naopak zůstávají ceny vstupného. Vysílací tým Radiožurnálu vyráží do Varu už v příštích hodinách, abyste o dění na festivalu měli dokonalý přehled.
2: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
3: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
2: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
3: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
2: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
3: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
2: Radiožurnál ve Varech.
3: Začínáme v sobotu 4. července.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.
1: Dobré odpoledne, je 13 hodin. A zprávy Radiožurnálu má Jana Gulda.
4: Sněmovna schválila omezení některých pravomocí prezidenta. Lety mezi Mnichovem a Prahou omezily silné bouřky. Fotbalisti Anglie můžou postoupit do osmifinále mistrovství světa. Na dálnici D8 popojíždí kolona na příjezdu do Prahy od Ústí nad Labem kvůli omezení Vekbelské ulici. A počasí bude převážně oblačno až zataženo nejdřív v Čechách, odpoledne pak i na Moravě a ve Slezsku občas déšť, místy bouřky i silné. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 35 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Poslanci dnes schválili omezení pravomocí prezidenta. Podle pozměňovacího návrhu nebude moct pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Podrobnosti má redaktorka Daniela Brichtová.
5: Pozměňovací návrh přiložil předseda Svobodných Libor Vondráček z klubu SPD k doprovodné novele k návrhu nového zákona o státních zaměstnancích, kterým chce koalice nahradit nynější služební zákon. Předloha zamíří k posouzení do Senátu. Vedoucí stálých misí by měl nově podle návrhu pověřovat a odvolávat ministr zahraničí. Ten už jim teď vydává pověřovací dopis na rozdíl od velvyslanců, kterým vystavuje pověření prezident. Z poslanecké sněmovny Daniela Brichtová, Radiožurnál.
4: Silné bouřky v Německu zrušily dva lety mezi Mnichovem a Prahou. Mnichovské letiště kvůli varování před extrémním počasím přestalo odbavovat cestující. Omezení se zatím dotklo dvou letů. Kolik se jich kvůli bouřkám ještě zruší, ale není jisté. Němečtí meteorologové varovali, že okolí Mnichova dnes postihnou silné bouřky doprovázené kroupami. Stejná výstraha platí až do půlnoci i v Česku. Ústavní soud potvrdil stávající systém rozdělování daní mezi kraje. Skupina senátorů žádala zrušení části zákona, který ho nastavuje. Mechanismus podle nich nereaguje na změny, například na ty demografické. Kromě toho údajně vede k diskriminaci nebo třeba k porušení práv na samosprávu. Soud ale způsob rozdělování daní za protiústavní nepovažuje. Potvrzuje to soudce zpravodaj Jiří Přibáň.
6: Žádný systém není ideální a to je otázka primárně politická, kterou si musí vyřešit zákonodárce, protože zákonodárce k tomu má legitimitu demokratickou a ústavní soud je v těchto otázkách tradičně zdrženlivý.
4: Majitelé psů mají ode dneška povinnost zapisovat je do nové centrální evidence psů. Veterináři do ní na žádost chovatelů zapisují údaje o zvířeti, jeho majiteli i očkování proti vzteklině. Majitelé starších psů ale nemusí pospíchat do ordinací hned první den. Stačí, když zápis vyřídí při nejbližším plánovaném přeočkování. Vysvětluje to veterinární lékařka Kristýna Šrámková.
7: Veterinární lékař nemá šanci myslet na to, koho všeho zaregistroval, koho ne. Musí si to pohlídat ten majitel a musí vlastně toho veterináře svého nebo jiného požádat, aby ten zápis provedl. Poté veterinář je povinen ten zápis provést do 7 dnů. Je možnost to samozřejmě zavíst nějakým způsobem do průkazu, aby ten majitel věděl, že ten zápis má v pořádku.
2: Sport.
8: Fotbalisté Anglie budou na mistrovství světa hrát proti Demokratické republice Kongo. Vítěz postoupí do osmifinále. Hlavní hvězdou nováčka ve vyřazovací části je útočník Joan Wissa, který působí v anglické Premier League. Soupeře vyzdvihl brankář Anglie Jordan Pickford.
9: Je to špičkový hráč, minulé léto se hodně prosadil. Tuhle sezonu jsem proti němu sice nehrál, ale za Brentford se mu dařilo. Naším soupeřem je Kongo, hrdý národ s dobrými talenty. Jsme připraveni, že proti nám nastoupí v té nejlepší formě, ale hlavně jde o to, abychom v dobré formě byli i my.
8: Zápas na stadionu v Atlantě mezi Anglií a Demokratickou republikou Kongo začne v 18 hodin. O 4 hodiny později bude hrát Belgie se Senegalem. Ve 2 hodiny ráno nastoupí Spojené státy americké proti Bosně a Hercegovině a všechny zápasy nabídne živě Radiožurnál Sport.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D8 před Prahou a zavřená silnice 19 u Obrataně. Dálnice D8 je ucpaná na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Je to kvůli Belské ulici, kde ve směru na Hloubětín připravují omezení. Už se tam projíždí pouze jedním pruhem směr Průmyslová. Do kolony se dojíždí na 9. kilometru sjezdu na Kralupy a jsou to fronty hlavně v pravém pruhu kamiony. Osobním zastavíte až před Kbelskou. Na Pražském okruhu silný provoz před sjezdem na Ořech v obou směrech. Delší kolona je tam směrem na D1 už z plzeňské dálnice. V Praze taky stále řeší následky nehody na jižní spojce směr Barandovský most. Před Chodovskou blokovaný levý jízdní pruh a zdržíte se asi 10 minut. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy hustý provoz. Tvoří se kolona od 176. kilometru až k omezení v Brně a jsou to hlavně kamiony. Silnice 19 z Pelhřimova do Tábora je po nehodě neprůjezdná před Obratení. Objížďka tam je přes Pacov nebo Černovice. A ještě silnice 34 z Pelhřimova do Humpolce. Mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem omezení a s obou stran se zdržíte přibližně 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme převážně oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách, odpoledne pak i na Moravě a ve Slezsku občas déšť, místy bouřky i silné. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 35 stupňů. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál, teď už s Hankou Schánělovou.
5: A teď je 6 minut po 13. hodině. Krásné odpoledne vám přeji. Studenti ze zemí Evropské unie mají platit v Británii stejné školné jako domácí studenti. Navrhuje to londýnská vláda. Otázka je proč a hlavně kolik se za studium ve Velké Británii platí dnes. Na to všechno odpovíme. Hezké odpoledne.
10: Odpolední Radiožurnál
3: a Hanka Schánilová.

0: Studenti ze zemí Evropské unie by měli mít v Británii výrazně nižší školné než doposud. Snížení poplatků pro evropské studující nabízí končící předseda britské vlády Keir Starmer. Zpřístupnění britských škol má být součástí zbližování Británie a Evropské unie. Je to teď téma pro Jaromíra Marka z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Kolik platí, Jaromíre, studenti z Evropské unie v Británii teď a kolik by měli platit v budoucnu?
1: No, v tuto chvíli, poté co přestali platit všechny ty pobrexitové výjimky, tak platí studenti z Evropské unie stejné školné jako ostatní zahraniční studenti, třeba z Číny nebo ze Spojených států, a ty poplatky se mohou vyšplhat až na, a teď se podrž, 38 tisíc liber za školní rok, což je v přepočtu asi 1 000 000 korun. No a podle toho vládního návrhu by se vrátili na úroveň před Brexitem, tedy do doby, kdy studenti z Evropské unie platili stejné peníze jako Britové, a ti v tuto chvíli mají to školné zastropované na částce 9535 liber, což je taky hodně, asi 260 tisíc, ale pořád je to méně než ten 1 000 000 korun, který platí ročně teď.
0: Proč plánuje Velká Británie snížit školné studentům z Evropy a hlavně jaké reakce ten návrh vyvolal?
1: Tak jak si řekla, je to součást zbližování Spojeného království s Evropskou unií po Brexitu, poté co Londýn došel k závěru, že na odchodu z Unie země víc ztrácí, než získává, a proto chce třeba zjednodušit přístup na unijní trh. No a Brusel na oplátku požaduje především to, aby mladí Evropané dostali zpátky možnost Británii studovat, ale třeba také na zkušenou pracovat. No a reakce, které jsem zaznamenal zejména v britském tisku, tak část těch komentářů třeba nebo článků ten návrat unijních studentů vítá, nebo to zjednodušení přístupu jako jakési kulturní obohacení. Vítají to určitě školy, protože ty si stěžují na to, že studenti z Evropy prakticky zmizeli, ale část třeba z toho hodnotí tak, že by britská vláda spíše měla tlačit na snížení plate pro domácí studenty, nikoli pro zahraniční. Ale nutno ještě tady říct jednu věc, že i když to školné bude pro ty Evropany nižší, tak nebudou mít dál, tak jako teď, možnost vzít si v Británii půjčku na to školné, kterou měli do Brexitu a kterou stále mají studenti místní, budou to školné muset i dál platit prostě ze svého.
0: Zbližování Británie s Evropskou unií prosazuje premiér Keir Starmer. Jaromíre, bude to on, kdo pojede na summit do Bruselu?
1: Z největší pravděpodobností nebude, protože ten summit se má odehrát 22. července a 20. července by měl být nový premiér. Tím se stane nejspíš starosta Manchesteru Andy Burnham. No a ta cesta, tedy první nejspíš britského předsedy vlády, povede do Bruselu, ale na tu samotnou agendu, na to zbližování, to určitě nebude mít vliv, protože v této věci je Burnham, řekl bych, ještě vlastně více vstřícný a otevřený, než je ten současný stále ještě premiér Keir Starmer.
0: Jaromír Marek z naší zahraniční redakce. Děkujeme a hezký den přeji.
1: Naslyšenou.

0: A zdravíme teď z vysílání odpoledního radiožurnálu všechny řidiče. Po celý červenec bude tenhle čas patřit projektu Letní škola radiožurnálu, lépe řečeno Letní autoškola radiožurnálu. Nový seriál reaguje na nejčastější dotazy řidičů a víc už nám prozradí vedoucí zelené vlny radiožurnálu Václav Drážek. Vítám tě, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Letní autoškola radiožurnálu je série, která chce přispět k větší bezpečnosti na českých silnicích. Vytipovali jsme nejčastější situace, ve kterých řidiči tápou a nevědí si rady. Vycházeli jsme z toho, co nám posluchači volají na dispečink zelené vlny, ale také z dotazů, které eviduje vedení dopravní policie. Ta s námi totiž na celé sérii spolupracuje.
0: Pojďme si, Václave, říct, jak často uslyšíme letní autoškolu radiožurnálu.
1: V červenci každý den probereme po každé jednu konkrétní otázku, se kterou se řidiči v provozu běžně potkávají a nejsou si jistí, jak se správně zachovat. Bude to takový minikvíz, kdy zazní otázka, kdo si bude chtít odpovědět a ověřit své znalosti, dostane čas na tu odpověď a následně zástupce dopravní policie vysvětlí a rozebere správné řešení.
0: Výhoda je, že vám za to řidičské oprávnění snad nikdo nesebere, kdyby to náhodou bylo špatně.
1: Je to přesně tak.
0: Můžeme prozradit už nějaké téma?
1: Třeba střet se zvěří, kdy lidé nevědí, jestli volat policii nebo jak získat potvrzení pro pojišťovnu po takové nehodě. Řešíme i případy, kdy druhý řidič po nabourání odmítá spolupracovat, nechce ukázat doklady nebo nechce vyplnit záznam o nehodě. A věnujeme se i tomu, co dělat, když se zranění projeví až později po nehodě. Možná se to nezdá, ale to je častější, než si lidé myslí.
0: Pojďme si říct ještě jednu věc, jestli najdeme letní autoškolu radiožurnálu nejenom tady u nás ve vysílání odpoledního radiožurnálu, ale také na internetu.
1: Ano, všechny díly najdou posluchači na webu a na sociálních sítích radiožurnálu. Pokud mají otázku, kterou by chtěli dopravní policii položit, mohou ji poslat na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolat na bezplatnou linku 800 553 553. Stačí na dispečinku Zelené vlny říct, že chtějí zanechat dotaz, my ho předáme policii, zodpovíme a následně odvysíláme, aby pomohl i ostatním řidičům.
0: To číslo znáte, ale raději ještě jednou 800 553 553. To byl Václav Drážek a my už pro vás teď máme první díl letní autoškoly radiožurnálu. Tentokrát se věnuje cestování se zvířaty.
2: Letní autoškola radiožurnálu.
1: Otázka zní, víte, jak musí být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře? Odpověď prozradí plukovník Jan Straka.
3: Tak je základní věc a to je, že nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče a těch přepravovaných osob, které jedou v tom autě, ani zvířat, ani samotná bezpečnost toho celého provozu. Vždy to zvíře musí mít zabezpečený tak, aby v případě, že se něco stane, nedošlo k ohrožení osádky.
1: Jak by například pes mohl být příčinou nehody?
3: To se stává velmi často, že ti psi jezdí na předních sedadlech. Mohou se leknout v případě, že někdo vedle zatroubí. Skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
1: Jaké jsou tedy ty nejlepší varianty převozu?
3: Mít je odděleně. Nejlépe v kufru, v nějaké kleci. Jsou klece, které jsou opravdu bezpečné. Pokud to není možné, tak další možností je takzvané psíkšíry a použití nástavce na bezpečnostní pás. To znamená, ten pes bude v tom vozidle sice na volno, ale bude připoután bezpečnostním pásem.
2: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Odmítla test na doping a bude 4 roky bez tenisu. Česká hvězda Markéta Vondroušová. Co přesně se stalo a může jí zachránit odvolání?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízené semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
5: Radiožurnál je 2:30. Jana Gulda a zprávy.
6: Experti z Evropské unie kritizují přesun agent lidských práv z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Stálá skupina pro základní práva a právní stát varuje, že změna může oslabit koordinaci i postavení lidskoprávní agendy v Česku. Vyzvala proto vládu, aby zajistila dostatečnou mezirezortní spolupráci a dohled. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťány Malé z hnutí ANO, ale podobný model funguje i v dalších evropských zemích. Ředitelé krajských úřadů a tajemníci městských a obecních by nově mohli mít 5letá funkční období. V současnosti jsou voleni na neurčito. Úpravu dnes schválila sněmovna. Sdružení tajemníků se obává o stabilitu a profesionalitu veřejné správy. Návrh kritizovali taky poslanci opozice, označili ji za přílepek. Koaliční poslanci ji totiž navrhli v souvislosti s novým zákonem o státních zaměstnancích. Předlohu teď dostane k posouzení Senát. Americká vláda povolila firmě Anthropic obnovit přístup k nejpokročilejším modelům umělé inteligence. Fable 5 a Mythos 5 byly téměř 3 týdny blokované. Administrativa prezidenta Trumpa firmě nařídila pozastavit cizincům přístup. Důvodem byly obavy o národní bezpečnost a možné zneužití nových AI modelů vojenskými rozvědkami Číny, Ruska i dalších zemí. A nejméně 3 lidi zemřeli v tlačenici při oslavách mexického postupu do osmifinále mistrovství světa ve fotbale. Informují o tom agentury Reuters a AFP. Podle odhadů radnice v Mexico City se v ulicích hlavního města sešlo víc než 1 000 000 lidí. Mexičani vyhráli utkání vyřazovací fáze na světovém šampionátu poprvé po 40 letech.
2: Sport.
6: Fotbalisty Bohemians po 2,5 letech opouští reprezentant Severní Makedonie Milan Ristovský. 28letý útočník se s pražským klubem nedohodl na prodloužení smlouvy. Ve Zlíně pak předčasně skončil záložník Jakub Pešek, který se vrátil do Sparty, odkud hostoval. Bývalý český reprezentant Pešek už ale nebude v pražském klubu hrát nejvyšší soutěž. Ve třetiligové rezervě má dělat mentora trenérovi Luboši Loučkovi. Sparta o tom informovala na svém webu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Komplikace na D1 u Jihlavy a ucpaná D8 před Prahou. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna a hodně prší od Prahy až k Jihlavě. U Jihlavy tam byla i bouřka s kroupami. Na 111. kilometru směrem do Brna se i vyvrátil strom.
8: Opravdu je vyvrácený nebo zlomený celý strom, leží to přes celý pruh, přes ten pravej, levým se to dá obět.
7: Tak pozor, začíná se tvořit kolona směrem do Brna a na místo vyrazili i hasiči. Na D1 ve směru z Prahy do Brna i nehoda. Na 39. kilometru před sjezdem na Divišov osobní skončilo v pravých svodidlech a zpomaluje se okolo. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem popojíždí kolona. Je to kvůli novému omezení ve Kbelské ulici. Už to začalo, směrem na Hloubětín je průjezdný pouze jeden pruh. Kamiony jedou pomalu

0: jinak oblačno až zataženo. V Čechách občas déšť, přehánky a místy bouřky i silné. Odpoledne se i velmi silné bouřky objeví taky na východě území. Večer pak začnou srážky ubývat a na západě taky oblačnost. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodě až 35 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánilová.
1: Hezké odpoledne vám přeji. Nás v radiožurnálu čeká fotbalové mistrovství světa a necháme se také varovat před očekávanými bouřkami. Zůstaňte s námi.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Sedíte v San Francisco, kolem vás voní čevapy, nebo možná to znáte jako čevapčiči, bosenská káva, a nikdo na vás nespěchá s nějakým placením. Můžete v klidu sedět a můžete klábosit. Za chvíli vás do takové nevšední americké restaurace přivedeme. Ona se stala základnou bosenských fanoušků před dnešním zápasem fotbalového mistrovství světa proti domácím Američanům.

0: Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale.
1: Americké fotbalisty čeká v noci na zítřek první zápas vyřazovací fáze na mistrovství světa. Hrát budou v San Francisku proti Bosně a Hercegovině, pro kterou jde vůbec o první účast v play-off. Kdo vyhraje na hřišti, to se dozvíte z přenosu radiožurnálu Sport. Ale už teď je vítězem taková malá bosenská restaurace nedaleko stadionu. V těchto dnech se z ní stalo poutní místo natěšených bosenských fanoušků. Za vůní bosenské kávy a čevapů vás teď vezmeme.
2: Přicházím ještě před otvírací hodinou, ale tohle neformální bosenské centrum u San Franciska už zažívá nájezd fanoušků v bosenských dresech. Pije se ranní káva a mluví se o fotbale.
3: Bosna je malá země, to je veliký úspěch.
2: Jako první štamgasti přišli místní Bosňané, Vlado žije v Americe už skoro 30 let, ale fandit prý bude Bosně, stejně jako Sejfo, ten si k tomu oblékl i bosenský dres.
4: Ali, navíjám za Bosnu.
5: Sarajevo je Bosnia.
6: Vcházím do restaurace s Mirzou Avdičem, synem majitele, všude kolem nás výzdoba připomínající zimní olympijské hry v Sarajevu 1984, bosenské vlajky a samozřejmě nesmí chybět tradiční mosazná nádoba na přípravu kávy.
7: Já vidím jazzu.
8: Jazzva, as you know, it's one of the essentials for, you know, Bosnian.
9: Jak víte, tak jazzva je základ pro Bosňany a Balkánce obecně. Nejde začít den bez bosenského kafe. Bez něj je člověk pak nabručený. Jsme na to hrdí, že tu kromě jídla můžeme lidem z celého světa ukázat i obrázky Sarajeva, představit jim Bosnu a Hercegovinu a ukázat, že jsme hostili olympiádu. Jako by to bylo včera.
10: What makes me glad is they all come back.
9: Z čeho mám opravdu radost, že se vždycky vracejí. Hostům u nás chutná jídlo, ale taky se tu cítí, jako kdyby přišli na kafe ke mně nebo k tobě domů. Můžou zůstat, jak dlouho chtějí. Povídat si, nikdo jim hned nenese účet a nevyhání je, když dojedí, jak je tady v Americe zvykem. Na Balkáně je pohostinnost opravdu důležitá. Restaurace tam není jen biznis ve stylu odevzdej peníze a nashledanou. A o to se snažíme, aby se u nás lidi opravdu cítili aspoň trochu jako v Bosně.
2: Zjevně se to daří, protože mezi tím se restaurace zaplnila, když zavřu oči a poslouchám lidi kolem i hudbu. Připadám si opravdu jako někde v Sarajevu, v Mostaru. Kolem mě je to taky samý bosenský dres a zájemci si tu za $20 můžou doplnit výstroj o bosenskou fotbalovou čálu, ale hlavně se posilnit jídlem, na které jsou zvyklí. Majitel Ramis mi nese burek se špinátem a sýrem a všude kolem voní čevapy.
9: Tamhle vidíte lepinu, náš domácí chleba, který tu pečeme každé ráno, abychom ho měli čerstvý. Máme samozřejmě čevapy, pálivé klobásky nebo burek. Máme teď zjednodušené menu, protože čekáme spoustu lidí, tak aby nikdo moc dlouho nečekal. A jedeme až do vyprodání zásob.
2: Říká majitelův syn Mirza Avdič z bosenské restaurace Eurogrill nedaleko stadionu, kde Bosna a Hercegovina nastoupí ke svému historicky prvnímu zápasu vyřazovací fáze mistrovství světa proti domácím Američanům. Ze Santa Clary u San Franciska, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Vlnu veder střídají silné bouřky. Už od pondělí vyjíždějí hasiči k popadaným stromům nebo zatopeným sklepům. A práci budou mít zřejmě i dnes. Meteorologové znovu varují před silnými bouřkami. Tak to probereme to s Martinem Adamovským, což je meteorolog. Přeji hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Kde všude platí dnešní výstraha před bouřkami?
1: Tak ta nejvýraznější, ta druhá nejsilnější, ten druhý nejsilnější stupeň výstrahy, ta oranžová výstraha platí na celém území Moravy a Slezska, částečně v Pardubickém kraji a ve východních Čechách. No a malinko západněji v těch středních částech Čech platí trošku nižší stupeň výstrahy, žlutý, ale ten už nebude dlouho platit, to hlavní bude dnes probíhat hlavně na Moravě a ve Slezsku.
0: A doprovodí je znovu kroupy, silný déšť nebo přívalové deště?
1: Pravděpodobně hlavním tím nebezpečným jevem budou nárazy větru, ale v nějakých izolovanějších bouřkách odpoledne se mohou vyskytnout i větší kroupy, jako jsme měli včera třeba na jižní Moravě kolem těch 3 cm, ale potom později odpoledne k večeru večer to bude pravděpodobně hlavně v nějakých větších, rozsáhlejších bouřkových systémech, hlavně o nárazech větru kolem nějakých 70, možná 90 km za hodinu.
0: Jaký je výhled na další dny? Budou ty bouřky pokračovat i dál?
1: Ne, určitě ne. Zítra už to bude úplně klidné to počasí, víceméně až do víkendu. Ještě bych možná zmínil k té dnešní situaci, že asi ta nejvýraznější nebo ta největší pravděpodobnost těch nebezpečných jevů bude někde v těch nejvýchodnějších částech Moravy ve Slezsku, někde na Zlínsku, například v Jihomoravském kraji nebo kolem Beskyd na Ostravsku, v těchto oblastech, v příhraničních oblastech ze Slovenskem.
0: Vy jste právě od dneška inovovali výstražný systém. Výstrahy mají být díky němu srozumitelnější, praktičtější a také více zaměřené na případné škody. Takže víte, jaké můžou mít dnešní bouřky i dopad?
1: Určitě ten dopad právě bude hlavně v těch nárazech větru. Zatímco ty kroupy mohou být samozřejmě výrazné a mít výrazný dopad, tak jsou většinou jako jenom lokální, ale právě ty větší, rozsáhlejší bouřkové systémy mohou produkovat ty nárazy větru a ty dopady mohou být i výraznější, plošnější, řekněme. Takže to je to, co očekáváme právě dneska. Takže ty dopady mohou být z hlediska té plošnosti větší než třeba včera.
0: A to říká meteorolog Martin Adamovský, který byl teď hostem odpoledního radiožurnálu. Děkuji, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Skvělá kniha.
2: Komotr.
3: Udělám mu nabídku, kterou neodmítne.
1: Si zaslouží ten nejlepší film.
2: Jakou větou film začne?
4: Já věřím v Ameriku.
5: Lidé.
4: Je to Shakespeare. Zlo proti zlu.
6: Nejdůležitější je rodina.
1: Filmová legenda, která téměř nevznikla.
7: Tahle hovadina se produkovat nedá.
1: Nabídka. Oceňovaný americký seriál dnes večer na ČT Art.
8: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
9: Sněmovna pozměňovacím návrhem schválila omezení některých pravomocí prezidenta. Google musí ve Švédsku vyplatit konkurenci odškodnění přes 31 miliard korun. Tenistky Muchová, Krejčíková, Bartuňková a Siniaková budou bojovat o účast ve třetím kole Wimbledonu. Na dálnici D1 komplikuje dopravu vyvrácený strom u Jihlavy ve směru do Brna. A počasí bude převážně oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách, později i na Moravě a ve Slezsku občas déšť, místy bouřky i velmi silné. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 35 stupňů.
10: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Poslanci schválili hlasy vládní koalice částečné omezení pravomocí prezidenta. Podle pozměňovacího návrhu nebude moct pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Nově by pravomoc přešla na ministra zahraničí. Návrh předložil poslanec za SPD Libor Vondráček k doprovodné novele návrhu nového zákona o státních zaměstnancích, kterým chce koalice nahradit současný služební zákon. Opozice to kritizuje. Podle předsedkyně poslanců hnutí STAN Michal Šebelové jde navíc o přílepek, tedy o návrh, který se samotným zákonem vůbec nesouvisí.
11: Za nás je to jednoznačně špatně, není možné takto omezovat pravomoci pana prezidenta, až vůbec ne, bez celospolečenské debaty, bez nějaké předchozí diskuze v rámci projednávání jiného zákona, v rámci druhého čtení, považuji to za nehoráznost.
9: Zákon teď dostanou k posouzení senátoři. Český hydrometeorologický ústav i dnes varuje před silnými bouřkami. Výstrahu zveřejnil na svém webu. Bouřky projdou nad Českem od západu na východ, kde budou nejsilnější, popisuje meteoroložka Marie Odstrčilová.
12: Na Moravě, ve Slezsku a na východě Čech mohou vzniknout i velmi silné bouřky, výjimečně doprovázené kroupami 2 až 5 cm. Odpoledne a k večeru je větší pravděpodobnost škod silným větrem s nárazy až 90 km za hodinu.
9: A na hranicích se Slovenskem meteorologové očekávají taky silné přívalové deště. Výstraha platí do půlnoci. Hasiči, záchranáři a policisti dnes přišli darovat krev do Pražské fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Zahájili tak pátý ročník kampaně s názvem I tobě v žilách koluje naše krev. Jejím cílem je pomoct nemocnicím s nedostatkem zásob krve v letních měsících. Podle vrchní sestry transfuzního oddělení Vladislavy Pražákové odběry v létě komplikují dovolené.
13: Lidé jsou na cestách a v této době se nám obtížně ty dárci schránějí. A když už se nám podaří sehnat ty dárce, tak mají samozřejmě bloky v rámci toho, že vycestovali mimo Českou republiku.
9: Součástí kampaně je taky výzva k zápisu do registru dárců kostní dřeně. Soud ve Stockholmu nařídil společnosti Google vyplatit odškodnění v přepočtu přes 31 miliard korun za porušování pravidel hospodářské soutěže. Vyhledávač podle verdiktu zvýhodňoval své vlastní služby pro porovnávání cen na úkor PriceRunner, kterou ve Švédsku provozuje platební společnost Klarna. Ta tvrdí, že vyhledávač Google ji poškozuje dlouhodobě. Podle soudkyně jde o největší odškodnění v konkurenčních sporech v dějinách Švédska.
14: Sport. Čtyři české tenistky budou bojovat o účast ve třetím kole Wimbledonu. Karolína Muchová se utká s Číňankou Chang a Barbora Krejčíková s Ruskou Andrejevovou, vítězkou předchozího Grand Slamu v Paříži. Kateřina Siniaková si poprvé v kariéře zahraje s Nikolou Bartuňkovou, která se na souboj s Krajankou a světovou jedničkou v deblu těší.
15: Tak jako Katka je zkušená hráčka na trávě hlavně, takže to bude určitě strašně těžký, ale já se na to těším. Samozřejmě zase další zápas pro mě, dám do toho všecko. Mně je to asi vždycky jedno, kdo na té druhé straně je. Samozřejmě na začátku možná ten pocit je trošku jiný, že tam je Češka, ale pak už je to asi jedno. Uvidíme, jak to bude, zatím jsem s ní nikdy nehrála.
14: Nejdřív by se na kurt měla dostat Karolína Muchová, o jejím výkonu uslyšíte na této stanici v pravidelných vstupech.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Komplikace na D1 u Jihlavy a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony před sjezdem na Jihlavu. Na 111. kilometru se při bouřce vyvrátil strom, velký smrk a je přes odstavný a pravý pruh. Na místě už pracují hasiči, občas musí i do levého pruhu a podle potřeby zastavují provoz. Kolona předtím aktuálně na 15 minut. Na D1 se zdržíte i dál na příjezdu do Brna z Prahy. Brzdí se v obou pruzích na 178. kilometru u sjezdu na Ostrovačice. Platí, že pomaleji jedou kamiony, osobním se zdržíte u Brna okolo 20 minut. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem popojíždí dlouhá kolona, hlavně kamionů v pravém pruhu. Je to kvůli novému omezení ve Kbelské ulici. Dnes to začalo, směrem na Hloubětín se jede pouze jedním pruhem. Brzdí se už na 9. kilometru, osobním vlevem pojedete rychleji. Pražský okruh se ucpává v obou směrech před sjezdem na Ořech. Ve směru z D1 musí regulovat vjezdy do tunelu. No a ve směru od Plzně se kvůli okruhu ucpává i příjezd po dálnici D5. Brzdí se kousek za sjezdem na Loděnici na 9. kilometru a opět pomaleji jedou kamiony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Bude převážně oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku občas déšť, místy bouřky, a to i velmi silné. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 35 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední a radiožurnál s Hankou Schánělovou.
8: Hezké odpoledne vám přeji. Lázně to nejsou jenom procedury a procházky po kolonádách. Nás čekají filmové lázně. Mariánské sehrály klíčovou roli v historii Karlovarského festivalu. A tak právě tam bude mít jeho letošní jubilejní ročník dnes večer svoji předpremiéru. Hezké odpoledne, za chvíli začínáme.
10: Odpolední radiožurnál
0: a Hanka Schánilová. Yeah!

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시련도

0: Do zahájení jubilejního 60. ročníku Karlovarského festivalu zbývají 2 dny. Filmová atmosféra ale už dorazila do Mariánských lázní. Právě tam se totiž v srpnu roku 1946 odehrály první projekce tehdejšího mezinárodního filmového festivalu. A zatímco dnes si filmovou přehlídku spojujeme hlavně s Karlovými Vary, tak její příběh začal ve 2 lázeňských městech zároveň.
1: Kromě hraných filmů uvidí i význačné snímky dokumentární.
2: Černobílý dobový týdeník z roku 1946 dokládá nadšení tehdejších pořadatelů, mezi kterými najdete třeba spisovatele Vítězslava Nezvala.
1: Vítězslav Nezval se skupinou filmových pracovníků. Mariánské lázně ožily ve znamení festivalu. Souběžně s Mariánskými lázněmi probíhá program festivalu v Karlových Varech.
2: Po několika desetiletích se teď festival symbolicky vrací ke svým kořenům. Jubilejní 60. ročník tak začne pro některé diváky mimořádně už v Mariánských lázních.
3: Disculpe, señor, vamos a cerrar.
2: Promítat se bude v Městském divadle v předpremiéře snímek Hořké svátky oscarového režiséra Pedra Almodovara.
3: Gracias.
2: Příběh vypráví o stárnoucím režisérovi, který píše nový scénář. Postavy se ale až moc nápadně podobají jeho blízkým.
4: Me quito el albornoz.
5: Cuando quieras. Está todo casi listo.
4: Vale.
2: Snímek, který měl premiéru na prestižním festivalu ve francouzském Cannes, uvede delegace Karlovarského festivalu. Projekci v Městském divadle v Mariánských lázních bude moderovat Marek Eben. Samotný Karlovarský festival pak začne 3. července. V tamním hotelu Thermal převezme na slavnostním zahájení křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii Dustin Hoffman.
6: Hello, darkness, my old friend.
7: Pan Dustin Hoffman si vysloveně přál, abychom zahráli jeden ze zásadních filmů začátku jeho kariéry, a sice film Mikea Nicholse Absolvent z roku 1967. Film, který mnozí z vás jistě viděli, někteří z vás i na velkém plátně, ale troufám si tvrdit, že nikdo z vás s úvodem Dustina Hoffmana.
2: Popsal umělecký ředitel karlovarské přehlídky Karel Och na slavnostním představení zahraničních hostů.
8: Mrs. Robinson, you're trying to seduce me.
2: Ve filmu Absolvent Dustin Hoffman debutoval jako filmový herec a okamžitě se zařadil mezi nejvýraznější tváře své generace. Za roli nervózního a rozverného Benjamina Bredoka pak získal svou první nominaci na Oscara a film se stal jedním ze symbolů přelomu 60. let. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

Francie, Španělsko, Itálie a Belgie. Policie provedla razie v těchto evropských zemích kvůli podezření ze zneužívání unijních peněz ve stranách, které patřily do bývalé europarlamentní frakce Identita a demokracie. Podrobnosti za chvíli probereme s naším zpravodajem.

0: Policie provedla v uplynulých hodinách několik razí ve Francii a v dalších unijních zemích kvůli podezřívání ze zneužívání unijních fondů. Aféra se týká francouzského národního sdružení a dalších nacionalistických a krajně pravicových stran v Evropě, které patřily do europarlamentní frakce Identita a demokracie. Detaily už probereme s naším zpravodajem v Paříži Martinem Baluchou. Martine, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Případem se zabývá Úřad evropského veřejného žalobce. Čeho přesně se týkaly ty policejní razie ve Francii a v dalších zemích?
1: Tenhle úřad se zabývá podezřením ze zneužití víc než 100 milionů korun v letech 2019 a 2024. Jde o peníze Evropského parlamentu, tedy peníze, které mají být využité čistě na fungování těchto stran v rámci unijních institucí. Vyšetřovatelé se podle francouzského deníku Le Monde zabývají jednak dary ve výši 700 tisíc eur různým asociacím, které nemají žádnou větší spojitost s danou politickou skupinou. A pak se zabývají taky předchozími smlouvami i minulými smlouvami, které byly často podepsané bez výběrového řízení s firmami, které mají blízko právě těmto krajně pravicovým kruhům, stranám, a tady jde o dohody přes 3,5 miliony eur.
0: A co na ty razie říká vedení francouzského národního sdružení?
1: Ti nejvyšší představitelé národního sdružení jsou přesvědčeni, že tyhle razie očerňují jejich stranu. Poukazují na to, že podle nich je to zvláštní schoda náhod. Poslanec a blízký spolupracovník Marine Le Penové Jean-Philippe Tanguy říká, že rok má přes 50 týdnů a razy ve Francii se odehrávají týden před klíčovým rozhodnutím odvolacího soudu ve věci zneužívání unijních fondů. Tenhle ten soud je opravdu klíčový, respektive jeho rozhodnutí rozhodne, jestli lídrině strany Marine Le Penová bude moct kandidovat v těch nadcházejících prezidentských volbách.
2: Připadá mi to znepokojivé, že těsně týden před rozhodnutím odvolacího soudu ve věci Marine Le Penové a našich dalších přátel, kteří byli v této kauze obvinění, tahle záležitost znovu vyplave na povrch.
1: Byl v televizi BFM nacionalistický poslanec Jean-Philippe Tanguy, šéf nacionalistického sdružení národního sdružení Jordan Bardella na sociální síti X potvrdil tyto policejní razie.
0: Existují, Martine, nějaké indicie, jak by to mohlo dopadnout příští týden? Jaký verdikt by mohl vynést odvolací soud v aféře s Marine Le Penovou?
1: No, vezmu to stručně, nemáme příliš času, indicie nejsou, je to normální, musíme se počkat na verdikt, který padne 7. července. Někteří lidé z okolí Marine Le Penové ale počítají s tím, že jí soud tvrdě potrestá, zase jsou tady jiní lidé z jeho okolí, kteří doufají, že se ještě bude moct ucházet v prezidentských volbách.
0: Martin Balucha, náš zpravodaj. Martine, díky a hezký den přeji.
1: Naslyšenou.

Tady jsou ještě informace z ministerstva financí. Nejvyšší ceny paliv zítra porostou. Benzín oproti dnešku zdraží o 8 haléřů na 40 korun 64 haléře za litr a cena nafty stoupne o 13 haléřů na 36,74.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 14:30. Jana Gulda a zprávy.
2: Státní rozpočet skončil v červnu se schodkem přes 183 miliard korun. Byl tak čtvrtý nejvyšší v historii České republiky. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Rozpočtový deficit byl na konci června meziročně asi o 30 miliard korun vyšší a oproti letošnímu květnu vzrostl o 13 miliard. Podle ministerstva je to kvůli větším investicím například do školství, sociálních služeb nebo sportu. Spokojenost s vládou od ledna pomalu klesá, vyplývá to z červnového průzkumu agentury STEM. Kabinet podporuje většina voličů koalice, hlavně příznivců ANO. Celkově je s ní spokojeno necelých 30% respondentů. Těch nespokojených je přes 40%. V lednu byl poměr téměř vyrovnaný. Nespokojenost se sněmovní opozicí zůstává vyšší, asi 640%. Naopak podporuje ji zhruba pětina lidí. Online průzkumu se na konci června zúčastnilo přes 1300 respondentů. V hlavním dakarském městě Dauha začaly podle agentury Reuters nepřímé technické rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem. Prostředníky jsou vyjednavači Kataru a Pákistánu. V Kataru už včera jednali americký zvláštní zmocněnec Steve Witkoff a zeť amerického prezidenta Jared Kushner. Dnešních rozhovorů se ale údajně nezúčastní. A na Chrudimce platí mimořádná veterinární opatření kvůli račímu moru. Infekce zahubila kriticky ohrožené raky říční v úseku pod Křižanovickou přehradou na Chrudimsku. Lidi tam nesmí vstupovat do vody, aby nemoc dál nepřenášeli. Nemají s raky nebo rybami ani nějak manipulovat. Populaci vzácných živočichů nákaza úplně zlikvidovala. Sport. Fotbalový Baník Ostrava porazil v přípravě na novou sezónu Kroměříž 3-1. Z prvoligistů mají za sebou první utkání Pardubice, které remizovaly 1-1 s polskou Odrou Opole. Ještě ale čeká podvečerní utkání s Žilinou. Slavia vyzve Blašim, Olomouc slovenskou Skalici, Plzeň bude hrát s Trnavou a Zbrojovku Brno čeká maďarský tým Tisakečke.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Jihlavy a zavřená silnice 37 u Rousměrova. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpomalte před sjezdem na Jihlavu. Na kilometru 109 se srazila dvě auta, stojí v levém pruhu. Tají se oběty odstavným, kolona tam není, ale brzdí se. Kolona na D1 až dál na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně od 178. místy v obou pruzích. Osobním se zdržíte přes 20 minut. Na dálnici D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů hlásíte po dešti vyplavené bahno a za sjezdem na Kněževes, 56. kilometr a náš zpravodaj.
5: Přes tu dálnici natekla lína. Je to tak v šířce 4-5 metrů a je to celkem nepříjemné, je tam to celkem vrstva.
4: Na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem popojíždí více než 13-kilometrová kolona, hlavně kamionů v pravém pruhu. Od 13. kilometru až do Kbelské ulice, tam začala dnes oprava vozovky. Směr Hloubětín už se jede pouze jedním pruhem. Osobním v té koloně pojedete rychleji. Ucpává se i plzeňská dálnice na příjezdu do Prahy od 9. kilometru až na Pražský okruh, opět hlavně kamiony. A silnice 37 z Křižanova do Ostrova je neprůjezdná. Za Rousměrovem stojí tam nepojízdný kombajn a neprojedete ani v jednom směru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme převážně oblačno až za

0: Majitelé psů mají od dneška novou povinnost. V Česku začala fungovat centrální evidence psů, do které budou veterináři zapisovat údaje o zvířatech, jejich čipech i očkování proti vzteklině. Zápis do registru je pro majitele povinný, ale až při první plánované návštěvě na veterině. Formulář tam mají většinou připravený už v čekárně.
1: To je kříženec vlkodav s labradorem. Máme to v plánu, musíme vyplnit nový formulář. Je zdlouhavý, takže posléze.
2: Renata Křepelková se svým černým psem ustupuje paní Zuzaně, která se v čekárně jihlavské veterinářky taky natahuje ke stolu pro zápisový formulář.
3: 9 let a je to čistokrevný vestaj, takže vesnické tajemství. Já jsem tady kvůli očkování primárně, takže to spojím.
4: Dobrý den.
5: Tak nám dejte ten formulář, který jste vyplnila.
4: Ano.
5: Máme to tady všechno. My vám to teď zapíšeme do toho registru.
2: Veterinářka Petra Ortová usedá s formulářem k monitoru počítače.
5: My si to můžeme přepsat, když máme tady to hodně, nemáme často vyplňovat s klientem, tak potom už ve volném času, tak si to vypíšeme sami.
2: Sama zaregistrovala do systému už zhruba 30 psů.
5: Bylo taky velice dobré, že nám komora umožnila už asi zhruba 3 týdny před spuštěním oficiálně toho programu, že už jsme mohli ty pejsky si zkoušet zaregistrovat a že to nebylo 1.7. takový ten boom, kdyby najednou všichni to chtěli, takže už jsme v tom zajetí a celkem je to jednoduchý, takže jsme s tím spokojení.
2: A systém nepadá zatím v pořádku?
5: Ne, všechno v pohodě, ani není nějaký nával, chodí lidi opravdu postupně. První den možná, když to prošlo médiem, tak každý volal, chtěl to hned, měli pocit, že to musí být do 1. července už zaregistrovaný, ale ne, je to vždycky k té vakcinaci proti vzteklině.
2: A kolik přišlo lidí od rána?
5: Asi 10 lidí.
4: Děkuji. Mějte se hezky, nashledanou.
2: Každý veterinář si cenu poplatku za zápis do nové evidence stanovuje sám. Na Vysočině se částka pohybuje od 300 do 500 korun. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.

0: Karolína Muchová je první ze čtyř českých tenistek, které dnes se budou hrát o postup do třetího kola Wimbledonu. Jak se jí daří v souboji s Číňankou Zhangovou, to už nám řekne přímo z Londýna náš reportér Jaroslav Plašil.
1: Karolína Muchová ve vedení 2-1, teď 30-0 vede česká hráčka na podání. Je zkušená Číňanka, se kterou má Karolína Muchová jinak velmi dobrou vzájemnou bilanci, ještě nestratila ani set a teď má nakročeno k tomu, že by mohla přidat další v pořadí sedmý, protože předchozí tři vzájemné duely vyhrála po každé 2-0 na sety. Teď vede 2-1, 40-0, má tedy dobrou příležitost jít teď do vedení s jedním breakem a to by samozřejmě bylo velmi milé, tak to na úvod. Hráli spolu celkem nedávno tyto tenistky v Berlíně. Karolína Muchová nad Číňankou Chang vyhrála 2-0. Předtím to už zase bylo trošku déle tady ve Wimbledonu v roce 2021. Teď Karolína Muchová se chystá využít svůj první breakový míček, ale zatím soupeřka je pevná a navíc velmi přesně útočí, takže se to na poprvé Karolíně Muchové nepovede, to už teď víme, ale v každém případě bude mít snad dostatek šancí ještě v tomto zápase Karolína Muchová, která je velkou favoritkou duelu, který teď právě sledujeme. Další české duely, na ty si ještě počkáme, protože ještě vše zkomplikovaly dohrávky včera nedohraných zápasů, takže derby české mezi Nikolou Bartuňkovou a Kateřinou Siňakovou, které by možná jinak začínalo právě někdy v těchto chvílích, tak na něj si ještě počkáme, stejně tak jako na duel Barbory Krejčíkové, která si na centrálním dvorci zahraje s Mirou Andrejevovou později. Teď Karolína Muchová vede 2-1 nad Číňankou Chang, stav zatím 40-30 pro Karolínu Muchovou. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: 15 milionů let se smějeme podobným stylem jako lidoopy. Tvrdí to autorky nové britské studie. Podle nich má smích lidí a lidoopů podobný rytmus a frázování. Ve srovnání s takovými šimpanzi nebo gorilami jsme ovšem mistry smíchu. Detaily má teď Helena Berková z naší zahraniční redakce. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak se to dá zkoumat?
1: Vědkyně porovnávaly zvukové nahrávky smíchu dětí a mladých lidoopů. Děti natáčely v domácím prostředí a ta mláďata lidoopů, to byla vesměs zvířata, která žijí v zajetí. Studie teď vyšla v časopise Communications Biology a média zaujala. Agentura AP má i ukázky lidoopího smíchu.
0: Počkej, jak se směje gorila?
1: Ty ukázky jsou krátké. Nejdřív uslyšíme gorilu a pak hned orangutana. Ten trochu chrochtá. Lidský smích má rychlý rytmus a ještě víc se mu podle studie podobá smích šimpanzů a šimpanzů bonobo. Takže tady máme šimpanze. A pro srovnání šimpanze bonobo. A když britské primatoložky ty nahrávky analyzovaly, došly k závěru, že právě ten hodně podobný rytmus a frázování, pauzy a práce s dechem, nás i lidoopy spojuje s naším společným předkem. Ta společná vývojová větev se rozdělila před 15 miliony let a ten základní rytmus smíchu lidí i lidoopů se za tu dobu nezměnil.
0: A musím přiznat, že to byl velmi nakažlivý smích.
1: Ano.
0: Proč vlastně vědkyně zkoumaly smích?
1: Předpokládají, že díky poznatkům o vývoji smíchu se podaří zjistit něco víc o původu řeči, protože to, čím se náš smích odlišuje od smíchu ostatních primátů, je naše schopnost ovládat ho podle okolností, podle kontextu. V nobl společnosti se smějeme jinak než v soukromí s přáteli. Podle autorek je tedy možné, že řeč se vyvinula z toho složitého, velice propracovaného a kontrolovaného lidského smíchu.
0: A ironií taky umíme okomentovat něco, co nám vůbec směšné nepřipadá, a přitom to vypadá jako smích. Smějí se, Heleno, i jiná zvířata? Smějí ne, ale možná po svém.
1: Směje se hodně zvířat, ale k našemu smíchu to má daleko. Když třeba vědci lechtali potkany, tak ti potkani podle agentury AP reagovali ultrazvukovým pištěním. A někteří vědci doporučují vzájemně porovnat nahrávky psů, koní a koček, prostě živočichů, kteří taky vyjadřují hravost mimikou, protože z toho bychom se mohli dozvědět víc nejen o vývoji smíchu, ale i o tom, proč je ten náš smích tak jedinečný.
0: A počkej, není k smíchu celá ta vědecká studie?
1: Ta je seriózní, není, i když podle ohlasu na webu AP to téma hodně lidí pobavilo. A jak vidím to taky.
0: Jasně, díky tobě, díky, to byla Helena Berková, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: V jaké kondici je soustava českého státního zastupitelství? Není znepokojující, když ji opouštějí zkušení žalobci? Také na to se Tomáš Pancíř zeptá nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Filmy, které chcete vidět. Atmosféra, která vás pohltí. Lidé, s nimiž se toužíte potkat. Prostě festival, který musíte zažít. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary již po 60. Letos od 3. do 11. července. Pořadatelem festivalu je Film Service Festival Karlovy Vary.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
2: Vláda nedala prezidentovi mandát na summit NATO, kabinet podle něj omezil i jeho doprovod. Česká armáda dostala od americké darem za pomoc Ukrajině útočná vozidla. Tenistka Muchová bojuje o postup do 3. kola Wimbledonu s Číňankou Chang. Na dálnici D10 v Mladé Boleslavi směrem na Liberec brzdí provoz nehoda a počasí zítra bude většinou polojasno. Večer začne na severozápadě přibývat oblačnost, přidá se déšť a teploty až 29 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Prezident Petr Pavel nedostal od vlády mandát, který schválila pro nadcházející summit NATO v Ankaře. Pavel to řekl v rozhovoru pro deník CZ. Podle něj mu ho kabinet neposlal v očekávání, že ho nebude na nic potřebovat. Mandát určuje, o čem bude Česko na summitu mluvit a podle jakých instrukcí bude delegace postupovat. Podle Pavla taky vláda zredukovala jeho doprovod a jmenovitě určila, kdo bude jeho součástí. Prezident to označil za bezprecedentní chování. Chrudimští výsadkáři přebírají první část nových lehkých bojových vozidel Flyer 72 Heavy Duty. Celkem jich dostanou 640. Jde o dar vlády Spojených států amerických za dřívější vojenskou pomoc Česka napadené Ukrajině. Nová vozidla jsou zatím bez vybavení. Nést ale můžou i otočnou kulometnou věž nebo minomet, popisuje velitel pluku Petr Tesařík.
4: Flyer s Defense Ambizí 5 základních konfigurací, my dostaneme do Heavy Duty 72 a ta je 6-místná. Integrátor to bude dělat do 2 verzí, jedna je velitelská a druhá je bojová.
2: Do vybavení a servis výsadkových aut zajistí česká zbrojovka STV Group. Slovensko ode dneška přebírá předsednictví takzvané Vyšegrádské čtyřky. V následujícím roce chce hlavně posílit spolupráci s ostatními členy, tedy Českem, Polskem a Maďarskem, která v minulosti oslabila kvůli rozdílným postojům, například k válce na Ukrajině. Další z priorit je podle Bratislavy obnovení politické váhy V4 v rámci Evropské unie.
5: Premiér Robert Fico už dříve zdůraznil, že Slovensko se zaměří především na témata, která členské země spojují.
6: Boli jsme velmi silný. Chceme být opět velmi silný.
5: Bratislava se podle Fica hodlá soustředit například na energetickou bezpečnost, konkurenceschopnost evropského průmyslu nebo ochranu vnějších hranic Evropské unie. Slovensko zároveň přebírá vedení V4 v době, kdy se členské státy nadále rozcházejí v pohledu na Rusko. Napětí mezi Bratislavou a Budapeští vyvolal i slovenský zákon, který trestá zpochybňování poválečného uspořádání a Benešových dekretů. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Používání amalgámových výplní od července v zubařských ordinacích končí. Česku vypršela výjimka z evropského zákazu, který platí od začátku roku. Amalgám tak zůstane jen pro výjimečné případy. Příčiny jsou hlavně zdravotní a ekologické, vysvětluje to Renata Povolná z Ministerstva zdravotnictví.
7: Nebezpečí nespočívá primárně v samotné amalgámové zubní výplni. Zákaz jejího použití je motivován snahou omezit škodlivý účinek rtuti, tedy amalgámu, v průběhu celého životního cyklu rtuti. To znamená od její těžby až po likvidaci odpadů s jejím obsahem.
2: Česká stomatologická komora změnu kritizuje, zásadní ekologický efekt podle ní nepřinese.
8: Sport. Tenistka Karolína Muchová hraje ve druhém kole Wimbledonu proti Číňance Chang. Utkání vidí v Londýně Jaroslav Plašil.
9: Karolína Muchová vede 5-2 v prvním setu, je teď napřímu, hraje s Číňankou, se kterou má velmi pozitivní vzájemnou bilanci 3-0 bez ztráty setu, teď tedy 5-2, 0-30 z pohledu Karolíny Muchové. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
8: Barbora Krejčíková se v boji o postup do třetího kola utká s vítězkou letošního Roland Garros ruskou Andrejevovou. V českém duelu se pak střetnou Kateřina Siniaková a Nikola Bartůňková. Fotbalisty Anglie čeká na mistrovství světa úvodní duel playoff proti Demokratické republice Kongo. Ten začne v 18 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport, který odvysílá od 22 hodin i utkání Belgie-Senegal a od 2 v noci zápas Spojené státy americké, Bosna a Hercegovina.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D10 v Mladé Boleslavi a kolony na D1 v Brně. Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Liberce popojíždí kolona v Mladé Boleslavi. Na kilometru 42 havarovalo osobní auto, skončilo na střeše v příkopě. Na místě záchranáři projedete pouze levým pruhem a zdržíte se asi 15 minut od sjezdu na Bezděčín. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem popojíždí velmi dlouhá kolona, hlavně kamionů. Podle našeho zpravodaje je to kvůli novému omezení ve Kbelské ulici.
11: Kamiony stojí už od nějakého 14. kilometr. Tady na tu Kbelskou fakt už to má 14 kilometrů.
10: Osobním autem pojedete o něco rychleji v levém pruhu. I na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně postojíte v koloně. Od 9. kilometru je to až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Osobním se vyplatí sjet na loděnici, obět to po 605. Okruh se ucpává i ve směru z D1 na letiště před sjezdem na Ořech. Musí regulovat vjezdy do tunelu. Na D1 v Brně v obou směrech kolony před omezením u bratislavské D2. Osobním autem počítejte jak z Prahy, tak od Vyškova asi 20 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme většinou polojasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnost a přidá se déšť a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední a radiožurnál s Hankou Schánělovou.
1: Dobré odpoledne. Dnešním dnem jsou definitivně převedeny agendy lidských práv, protidrogové politiky nebo duševního zdraví z úřadu vlády na ministerstva. Úředníci tak nově spadají právě pod jednotlivé rezorty. Výstražný prst krom odborníků zvedla i Evropská unie, a tak o tom budeme mluvit.
3: Odpolední radiožurnál
12: a Hanka Schánilová.

0: Zhruba měsíc a půl od rozhodnutí vlády o přesunu agend lidských práv, duševního zdraví, protidrogové politiky nebo národnostních menšin je definitivně hotovo. Úředníci ode dneška spadají pod ministerstva spravedlnosti, zdravotnictví, práce a sociálních věcí a kultury. Nepomohly protesty ani apel odborníků. Jenže do situace se už vložila i Evropská unie. A tomu tématu se věnuje kolegyně Anna Millerová. Už tě zdravím, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak se na změny dívá Evropská unie?
1: Od Evropské unie už přišel dopis, který přesun kritizuje. Teď bude o celé věci informovaná i Evropská komise, řekla to Marie Zvolská, členka stále skupiny pro základní práva a právní stát, která dopis zaslala. Evropská komise by tak mohla stopnout Česku některé unijní fondy. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá z hnutí ANO se ale oslabování nebojí.
2: Je řada států, které to mají velmi podobně jako my teď, že vlastně ty agendy spadají pod jednotlivá ministerstva a v drtivé většině jsou to ministerstva spravedlnosti.
1: Se stanoviskem dopisu se ale chce ještě podrobně seznámit.
0: Proti tomu rozhodnutí vlády se bouřili i členové jednotlivých rad, dávali podmíněné rezignace. Kolik jich odešlo?
1: Kvůli rozhodnutí rezignovalo přes 50 expertek a expertů z lidskoprávních vládních rad. Podle nich změna oslabí ochranu zranitelných, říká bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.
3: Já prostě u toho nemůžu dál zůstávat a dívat se na to, jak to všechno, za co jsme bojovali těch 30 let, tak teď je vlastně tím způsobem ničeno.
1: Barbora Urbanová z hnutí STAN kritizuje, že Malá jako zmocněnkyně pro lidská práva i nová zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Edita Stejskalová mají více funkcí a sedí na dvou židlích.
4: Pro mě není přijatelné, aby ve zmocněnci byly spojeny dvě role. Z mého pohledu tam systémové bránění některých agend prostě není.
1: Kabinet ale trvá na tom, že nadrezortnost zůstane zachovaná.
0: Ještě před samotným rozhodnutím chtěla vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá zakotvit agendu lidských práv pod úřad vlády. Je to i přes tyhle změny stále ve hře?
1: To zatím není jasné. Změna kompetenčního zákona byla součástí novely zákona o veřejném ochránci práv. Jde o převedení evropských směrnic do českého práva a u návrhu už skončilo připomínkové řízení. Ale třeba podle ministerstva spravedlnosti není povinné změny zakotvit. Novelu kompetenčního zákona tak chce úplně vypustit. Já na závěr ještě dodám, že návrh byl předložený jen 3 dny před vládním rozhodnutím o přesunu jednotlivých agend.
0: Co na tohle téma říká Evropská unie, také o tom teď mluvila Anna Millerová z naší domácí redakce. Děkuji.
1: Díky, naslyšenou.

Ode dneška se snižují minimální zálohy na důchodové pojištění pro živnostníky. Změna platí zpětně od začátku roku a živnostníci můžou žádat o vrácení přeplatku. Kolik díky tomu ušetří a jak významná změna to je pro drobné podnikatele, právě o tom budeme za chvíli mluvit v odpoledním Radiožurnálu. Zůstaňte s námi, poslouchejte nás, tohle už je Cukero.

0: Živnostníci budou na sociálním pojistném státu odvádět méně. Vláda totiž zrušila letošní zvýšení odvodů, které zaváděl konsolidační balíček. Minimální měsíční záloha na důchodové pojištění se díky tomu sníží o 715 korun, a to i zpětně. Živnostníci si proto můžou nechat od České správy sociálního zabezpečení vrátit až 4290 korun, o které na zálohách od ledna do června zaplatili víc. Jak to pomůže podnikatelům, právě o tom budeme mluvit s Josefem Jarošem, předsedou představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: V polovině roku se mění výpočet záloh na důchodové pojištění. Je to podle vás jako zástupce drobných podnikatelů dobře?
1: Tak z našeho pohledu ano, protože my už od doby, kdy se plánoval konsolidační balíček minulé vlády, tak jsme upozorňovali na dopady zejména na ty menší živnostníky nebo na ty s těmi nejnižšími příjmy. Současná vláda dlouho dopředu avizovala, že k tomuto kroku sáhne, takže my jsme s ním víceméně počítali a za nás je to dobře.
0: Současná vláda zmrazila postupné zvyšování odvodů pro živnostníky. Jak zásadní je to pomoc a kolika živnostníků se to týká?
1: Pro ty nejmenší je to zásadní pomoc. Obecně samozřejmě ta výše záloh jako předtím nespůsobovala žádnou podnikatelskou genocidu, tak teď samozřejmě nespůsobí žádný boom podnikání. Je to spíš takové gesto, že za, řekněme, hospodářskou situací České republiky, jak si nezodpovídají živnostníci se svými nižšími odvody než zaměstnanci, takže takhle to vnímáme my.
0: Co jsou z toho vašeho pohledu, řekněme, největší problémy, které řeší dnes menší podnikatelé a živnostníci?
1: Tak z dlouhodobého hlediska je to neustále to omíláme, je to ta přebujelá byrokracie, stačí se teď podívat nejbližší pár týdnů zpátky na realizaci jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele, což opravdu bylo peklo, byť chápeme, proč se to zavádí, myšlenka dobrá, realizace, minimálně ta vstupní realizace děsivá. A z dlouhodobého z toho opravdu, řekněme, hlediska, který podnikatel neovlivní, tak jsou to ceny vstupů, energií, materiálů a tak dále. Ale to už je, řekněme, nějaké běžné podnikatelské riziko nebo podnikatelská zátěž. Ale to, co přenáší stát na podnikatele dlouhodobě, je ta byrokracie a to trvá to už 20 let jako zásadní problém.
0: Co říkáte na argument, že kvůli nízkým odvodům budou mít živnostníci i velmi nízký důchod? Přitom ty první vlny porevolučních podnikatelů už by brzy měly dosáhnout důchodového věku. Počítají s tím podle vás podnikatelé nebo budou někteří dost nepříjemně překvapeni?
1: My se domníváme, že naprosto většinově s tím počítají. Ta mentalita podnikatele je trochu jiná. On dobře ví, že ve stáří se toho od státu mnoho nedočká, takže celý ten svůj aktivní život se na to připravuje. A my jsme nikdy, abyť jsme k tomu vyzývali, nedostali žádnou statistiku, že by zrovna živnostníci v penzi nějakým nadměrným způsobem zatěžovali na nějakých dávkách náš sociální systém. Takže my se opravdu nedomníváme, že by tohle bylo to zásadní.
0: Josef Jaroš, to je předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Děkuji vám, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Radiožurnál je 15.30. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
2: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO nevidí důvod ke schůzce s prezidentem Petrem Pavlem ohledně summitu NATO v Ankaře. Vláda podle něj splnila všechna nařízení ústavního soudu. Babiš to prezidentovi napsal v dopise, který získala ČTK. Pavel v posledních dnech usiluje o osobní setkání s Babišem. Zatím totiž nedostal od vlády mandát a kabinet mu taky podle něj zredukoval delegaci na summit, který bude za týden. Vláda prezidenta do delegace původně vůbec nezařadila. Účast mu umožnilo až předběžné opatření ústavního soudu. Meteorologové vydali další výstrahu před silnými bouřkami. Během dne mají zasáhnout celé území Česka, kromě západu Čech. Informoval o tom Český hydrometeorologický úřad. Nejsilnější budou bouřky na Moravě a ve Slezsku, tam mají padat i kroupy. Později odpoledne meteorologové očekávají silný vítr s nárazy o rychlosti až 90 km za hodinu. Varují taky před přívalovým deštěm. Výstraha platí do dnešní půlnoci. Běloruský prezident Aleksandr Lukašenko omilostnil 32 vězňů, udělal tak v předvečer státního svátku. 28 propuštěných bylo odsouzených za extremismus. Běloruské úřady toto obvinění často používají proti odpůrcům autoritářského režimu. Podle běloruské lidskoprávní organizace Vjasna ale ve vězeních zůstává stále přes 800 politických vězňů. A nejvyšší přípustná cena paliv ve čtvrtek opět mírně vzroste. Benzín budou řidiči v Česku tankovat za 40 korun a 64 halířů. Zdraží tak oproti dnešku o 8 halířů. Nafta bude stát o 13 halířů víc než dnes. Litr lidi koupí maximálně za 36,74. V pondělí vláda rozhodla, že v určování cenových stropů bude ministerstvo financí pokračovat do 19. července. Sport. Tenistka Karolína Muchová bojuje na Wimbledonu o postup do 3. kola. Její duel s Číňankou Chang sleduje v Londýně Jaroslav Plašil.
3: Karolína Muchová vyhrála první sadu 6-3, v té druhé vede 3-2 s breakem a půjde podávat. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D10 v Mladé Boleslavi taky u Kolína na silnici 38. Na D10 ve směru z Prahy do Liberce čekejte kolony v Mladé Boleslavi. Na kilometru 42 havarovalo osobní auto, skončilo a na střeše v příkopu. Průjezdný pouze levý pruh a zdržíte se 15 minut od sjezdu na Bezděčín. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem popojíždí už asi 15-kilometrová kolona. Je to kvůli novému omezení ve Kbelské ulici. Směrem na Hloubětín už se tam jede pouze jedním pruhem. Je to kolona hlavně kamionů. V pravém pruhu osobním pojedete rychleji, v tom levém pruhu zpomalíte výrazněji až u zdib. Hodně ucpaná je i dálnice D5 na příjezdu do Prahy z Plzně, aktuálně od 10. kilometru až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech a často se zastavíte i v levém pruhu. V Praze vůbec velmi silný provoz i v centru města je silná odpolední špička. Na D1 ucpané příjezdy do Brna v obou směrech. Delší je fronta z Prahy, táhne se od sjezdu na Ostrovačice až k omezení. Často pojedete pomalu i v tom levém pruhu osobním autem. Na silnici 38 z Poděbrad do Kolína brzdí provoz nehoda v obci Pňov. Dvě osobní auta a kolona je tam pouze od Poděbrad až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme většinou polojasno, jen na východě zpočátku až zataženo a ojediněle ještě déšť. Večer pak začne v severozápadní polovině území oblačnost přibývat a později se opět přidá déšť. Nejvyšší teploty zítra 22 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 29 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Scháňalová.
1: Hezké odpoledne, jsou 4 minuty po 3:30. Vám všem teď přeji krásné odpoledne. Tohle to už je skupina Green Day.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

Slovensko dnes se přebralo předsednictví Vyšegrádské skupiny s motem V4 pro silnější Evropu. Bratislava chce po letech dát spolupráci Česka, Slovenska, Polska a Maďarska větší politickou váhu. Jak toho chce dosáhnout a co naopak zůstává pro V4 citlivým tématem, probereme.

0: nedojdete. Slovensko je ode dneška v čele Visegrádské skupiny. V rámci ročního předsednictví se chce pokusit oživit spolupráci mezi Prahou, Bratislavou, Varšavou a Budapeští po několikaleté krizi způsobené především rozdílnými postoji k válce na Ukrajině. Slovenská vláda proto avizuje, že se zaměří hlavně na témata, na kterých se všechny čtyři země dokáží shodnout. O tom, s jakými ambicemi předsednictví přebírá, to už nám řekne víc naše zpravodajka v Bratislavě Bára Vránová. Báro, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Na jaká témata se chce Slovensko v čele V4 zaměřit?
1: To předsednictví přebralo s heslem V4 pro silnější Evropu a hodlá ho postavit na čtyřech hlavních pilířích. Konkurenceschopnosti evropského průmyslu, rozšiřování EU, sektorové spolupráci a taky posilování mezilidských vztahů. Ministr zahraničí Juraj Blanár dnes také řekl, že cílem je vrátit skupině její politickou váhu.
2: Vyšehradská skupina predstavuje region približne s 65 miliónmi obyvateľov a významným podielom na hospodárskom výkone Európskej únie. Som presvedčený, že ak budeme v oblastiach spoločného záujmu postupovať koordinovane, dokážeme byť v európskej diskusii ešte výraznejšími a rešpektovanejšími partnermi.
1: Slovensko zároveň avizuje, že chce obnovit pravidelnou koordinaci premiérů a ministrů zemí V4 před důležitými jednáními Evropské unie a více využívat i formát V4+, tedy jakousi spolupráci s dalšími partnerskými státy.
0: Ovšem v rámci skupiny zůstávají i určité třecí plochy, třeba v případě Maďarska a Slovenska, zejména kolem zákona o Benešových dekretech. Jak chce Bratislava tohle řešit?
1: Klíčem podle Blanára bude řešit ta témata, na kterých jednotlivé země najdou společnou řeč.
2: Je to zoskupenie, ktoré má slúžiť práve v čase, keď sa potrebujeme spojiť pre spoločné témy. Ale ak máme nejaké rozdielne názory, tak jednoducho nerozoberáme ich, ak tie rozdielne názory nevieme vyriešiť spoločne.
1: Přitom právě slovenský zákon o zpochybňování Benešových dekretů byl ještě v posledních měsících velmi třaskavým tématem. Budapešť ho totiž považuje za diskriminační vůči maďarské menšině na Slovensku. Hlasité reakce naopak z Bratislavy vyvolávají některé výroky maďarského premiéra Pétra Maďára, například používání výrazu Felvidek pro Slovensko. To totiž v překladu znamená horní země, horní Uhry, a slovenští politici to vnímají jako zpochybňování státnosti a národní identity. A ani v otázce Ukrajiny a Ruska nyní nepanuje mezi zeměmi V4 úplná shoda.
0: Slovensko dnes tedy přebralo předsednictví Visegrádské skupiny. O tom jsme teď mluvili s Bárou Vránovou, naší zpravodajkou v Bratislavě. Díky, hezký den.
1: Naslyšenou.

Jako televizní expert trávil uplynulé týdny na fotbalovém mistrovství světa v Americe a už zpoza oceánu Michal Kadles řešil také složení týmu Slovácka. Do bývalého klubu se totiž 2 roky po konci hráčské kariéry vrací jako sportovní manažer. Víc o tom uslyšíte za malý okamžik.

0: Jako kapitán dovedl Michal Kadlec fotbalové Slovácko k největším úspěchům v klubové historii. Teď na to chce navázat prací v kanceláři. Dva roky po konci hráčské kariéry se totiž do klubu z Uherského Hradiště vrací jako sportovní manažer. S fotbalem zůstával v kontaktu celou dobu jako agent a také jako televizní expert. V druhé roli zažil i mistrovství světa v Americe.
1: I když se Michal Kadlec oficiálně stal sportovním manažerem fotbalového Slovácka až po návratu z mistrovství světa, už z Ameriky řešil třeba příchod trenéra Jana Jelínka po nečekaném konci předchozího kouče Romana Skuhravého.
2: Už tam mě nadávali, že jsem furt na telefonu, takže asi telefon teďka v posledních týdnech byl můj nejlepší kamarád, že opravdu jsem toho řešil hodně. Můžu prozradit, že jsem vlastně i trošku už se Šumim řešil trenéra Jelínka a ty další kluky, jak z realizáku, tak i hráče a hlavně hráče teďka řešíme.
1: Zmíněný Šumy je Veliče Šumulikovský, tedy dosavadní sportovní ředitel Slovácka, který ve funkci zůstává a s Kadlecem vytvoří tandem.
2: Myslím, že vždycky je to dobrý slyšet ten názor A, názor B a zhodnout se třeba jak na těch hráčích nebo na věcech, co se týče podmínek klubu nebo na rozšíření realizáku, a to je prostě potom naše úloha to představit i tomu vedení, tak aby tomu vlastně věřilo.
1: Ve dvou sezónách po konci Kadlecovy kariéry hrálo Slovácko o záchranu v první lize. Letos se udrželo až díky úspěchu v baráži. Bývalý kapitán vnímá, že atmosféra okolo klubu je jiná, než když odcházel.
2: Prostředí, které teď tady bylo takové negativní, tak opět to přetočit vlastně v to pozitivní, aby ty lidi chodili rádi na fotbal. Co jsem se tak bavil se všema, tak z toho mám dobrý pocit. Proto vlastně málo kdy mě ten pocit klamal, když jsem tenkrát přicházel do Slovácka, tak jsem věděl, že to bude dobrý, že tomu chci dát maximum a nějakým vlastně se to i podařilo, se dá říct slova smyslu. Tak doufejme, že teď to bude podobné.
1: Vzpomíná bývalý reprezentační obránce na dobu, kdy se do Uherského Hradiště vracel na závěr kariéry jako hráč. S klubem pak ještě zvládl vyhrát český pohár a zahrát si konferenční ligu. Něco podobného chce zažít i v nové pozici.
2: To je samozřejmě hodně do budoucna, ale spíš si myslím, že je teď na pořadu dne stabilizovat ten klub, stabilizovat tým s novým trenérem, s novým realizákem, a to si myslím, že teďka je hlavní cíl.
1: Přibližuje Michal Kadlec jako nový sportovní manažer fotbalistů Slovácka. David Nekvinda, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: V jaké kondici je soustava českého státního zastupitelství? Není znepokojující, když ji opouštějí zkušení žalobci? Také na to se Tomáš Pancíř zeptá nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Velký.
2: Co se na ní směješ? Tak to nedělej.
3: Komediální seriál Most. Zítra večer na ČT 1 a v iVysílání.
4: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
5: Vláda zatím neposlala prezidentovi mandát na summit NATO. Francie chce podpořit porodnost delším poporodním volnem. O účasti fotbalistů Karviné v evropských pohárech se podle předsedy FAČRu rozhodne v nejbližších dnech. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy popojíždí dlouhá kolona a počasí zítra bude většinou polojasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnost a přidá se déšť a teploty až 29 stupňů.
6: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Prezident Petr Pavel zatím nedostal od vlády mandát, který schválila pro nadcházející summit NATO v Ankaře. Pavel to řekl v rozhovoru pro deník CZ. Podle něj vláda zřejmě očekává, že ho nebude na nic potřebovat. Mandát určuje hlavní priority, ze kterých má delegace na summitu vycházet. Pokud ho prezident neobdrží, nemůže se pozicí vlády řídit, vysvětluje mluvčí hradu Vojtěch Šeliga.
7: Samotnou účast prezidenta na jednání to samozřejmě neznemožňuje. Ale z hlediska koordinace zahraniční politiky jde o nestandardní situaci. Navenek to může vytvářet dojem, že jednotliví ústavní činitelé nevystupují na základě společně koordinované pozice České republiky.
5: Šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů řekl, že prezident mandát určitě dostane. Podle něj bude součástí podkladů pro všechny členy delegace. Summit se koná v Ankaře 7. a 8. července. Poslanci se příští týden sejdou na dvou mimořádných schůzích. V úterý je čeká projednávání znovu zavedení EET ve druhém čtení. Zákon totiž chtějí schválit ještě před letní přestávkou poslanecké sněmovny. Platit má od ledna příštího roku, doplňuje předseda dolní komory parlamentu Tomio Okamura z SPD.
8: Třetí čtení by proběhlo 15.7. ve středu. A tím bychom měli tento zákon hotový. Znovu zdůrazňuji, že jsme tam prosadili tu výjimku pro malé živnostníky do 1 000 000 korun, že budou mít na výběr mezi EET paušální daní.
5: Další mimořádnou schůzi svolal předseda sněmovny Okamura na středu, kdy se budou poslanci věnovat hlavně navýšení plateb za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Rodiče ve Francii mají ode dneška nárok na delší poporodní volno. Vláda tak bojuje s nižší porodností.
9: Nové poporodní volno prodlužuje mateřskou nebo otcovskou dovolenou. Rodiče si ho můžou vzít současně po sobě nebo si ho rozdělit na dvě části. První měsíc mají rodiče proplacený na úrovni 70% svého platu, druhý měsíc na úrovni 60%. Cílem je, aby rodiče mohli strávit víc času se svými dětmi a přitom měli zajištěný příjem. Prezident Emmanuel Macron v této souvislosti mluví o demografickém znovu vyzbrojení. Loni Francie vůbec poprvé od konce druhé světové války zaznamenala vyšší počet úmrtí než narození. Podle statistického úřadu tento vývoj souvisí s nižší plodností i s tím, že zástupci generace tzv. Baby boomerů postupně umírají. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
5: 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech nabídne řadu premiér a celkem 137 snímků. Ten nejkratší bude mít 4 minuty a je součástí sekce pro děti. Nejdelší trvá přes 3 hodiny, říká umělecký ředitel Karel Och.
10: Nejdelší má 196 minut, jmenuje se Znenadání. Velmi zaujal navzdory své délce diváky letošního festivalu v Cannes. Obě herečky v hlavních rolích si odnesly cenu za herecký výkon. Natočil je držitel Oscara za film Drive My Car Yusuke Hamaguchi.
11: Sport. Tenistka Karolína Muchová je ve třetím kole Wimbledonu. Číňanku Chang porazila ve dvou setech. Dnes ještě budou hrát Barbora Krejčíková proti Rusce Andrejevové a ve vzájemném utkání se střetnou Kateřina Siňaková s Nikolou Bartuňkovou. V kauze fotbalové Karviné by měla Evropská fotbalová unie UEFA rozhodnout v nejbližších dnech. Slezský klub už potrestala za pokus o ovlivňování zápasů etická komise fotbalové asociace vyloučením z nejvyšší tuzemské ligy. Karviná si ale zároveň vítězstvím v MOL Cupu vybojovala místo v evropských pohárech. A o to může teď přijít. Předseda fotbalové asociace David Trunda doufá, že slezský celek UEFA případně nahradí Jabloncem a nevezme Česku účastnické místo v Evropě. Řekl to na Radiožurnálu žurnálu Sport.
12: Myslím si, že můžeme očekávat nějaké rozhodnutí v řádu dnů. Nechci teď předcházet, protože mi to nepřísluší, ale ty varianty jsou i to, že Karviná tam nebude. Takže já věřím, že to rozhodnutí bude tak, abychom o to místo nepřišli. Děláme proto jako maximum.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: A nehoda na D1 za Šmejkalkou a ucpaná dálnice D8 před Prahou. Na D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor za omezením u Šmejkalky. Na mostě přes Sázavu na kilometru 27,5 po nehodě blokovaný levý pruh. Na místě už šipka a brzdí se prudce v dešti. Na D1 připomínáme kolonii na příjezdu do Brna v obou směrech. Delší je fronta z Prahy od sjezdu na Ostrovačice pro osobní asi na půl hodiny. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy s Ústí nad Labem velmi dlouhá kolona. Od 12. kilometru se sune místy v levém pruhu až do Gbelské ulice. Tam dnes začala oprava vozovky a směrem na Hloubětín už se jede pouze jedním pruhem. Ucpaná i plzeňská dálnice na příjezdu do Prahy od 9. kilometru až na okruh ke sjezdu na Ořech. Osobním to pojedete přes půl hodiny. Pozor dejte i na strakonické dálnici D4 na příjezdu do Prahy. Za sjezdem na Jíloviště vyletělo auto mimo vozovku. Vážnější nehoda.
14: Sjíždějí se tam hasiči, všechno možný. Je tam kolona, ale ne moc dlouhá. Levej pruh je nějakým způsobem průjezdnej.
13: A ještě silnice 38 z Poděbrad do Kolína v Bňově. Nehoda, tvoří se tam dlouhé kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra čekáme většinou polojasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnost a přidá se déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední a Radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
4: Dobré, někdy deštivé odpoledne, konečně vám přejeme s Radiožurnálem 16 hodin 7 minut. My se budeme věnovat v následujícím čase ve vysílání odpoledního Radiožurnálu české politice. Vydáme se totiž do sněmovny, poslanci schválili hlasy vládní koalice částečné omezení pravomocí prezidenta. O co přesně jde, tak na to se budeme ptát za chvilku. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
6: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Poslanci schválili zrušení pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Prosadila to koalice jako součást novely, která navazuje na zrušení služebního zákona. Opozice, ta je proti a návrh považuje za přílepek. Detaily přidá parlamentní zpravodaj Radiožurnálu Vojtěch Tomášek. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne. Je to úprava, se kterou přišel poslanec SPD a předseda Svobodných Libor Vondráček. Vedoucí stálých misí bude podle návrhu pověřovat a odvolávat ministr zahraničí. Už teď tím ministr vydává pověřovací dopis, na rozdíl od velvyslanců, kterým vystavuje pověření prezident. Vondráček už dřív argumentoval hlavně některými zahraničními úpravami a zdůrazňoval, že Česko je parlamentní, nikoli prezidentská republika. Předseda SPD a šéf sněmovny Tomio Okamura k tomu říká.
2: Podle našeho názoru to prostě spadá pod exekutivní pravomoc. Exekutivu výkonnou moc má podle ústavy plně v gesci vláda, takže jsme ten proces chtěli víceméně zjednodušit, zefektivnit ho, urychlit ho.
1: Libor Vondráček dřív nicméně nezastíral, že za pozměňovacím návrhem stojí i to, že si prezident Petr Pavel podle něj vykládá své pravomoci navzdory původním slibům široce.
0: V úvodu jsme říkali, že opozice je proti těm změnám, čím argumentuje.
1: Zaprvé tím, že takový návrh podle části opozičních politiků nepatří do novely související se zrušením stavebního zákona, označili to za přílepek, tedy věc nesouvisející. Třeba podle poslance ODS Karla Haase část koalice tímto návrhem pokračuje v rozkopávání báboviček, starostové to zase označili za zákon Lex Pomsta. Můžeme si pustit šéfku jejich klubu Michaelu Šebelovou.
3: Za nás je to jednoznačně špatně, není možné takto omezovat pravomoci pana prezidenta, až vůbec ne, bez celospolečenské debaty, bez nějaké předchozí diskuze v rámci projednávání jiného zákona, v rámci druhého čtení, považuji to za nehoráznost.
1: Návrh teď samozřejmě míří k posouzení do Senátu.
0: Poslanci dnes taky znovu jednali o změně pravidel jednání sněmovny, o novele jednacího řádu, proč nakonec nehlasovali?
1: I to je novela, která je už v závěrečném třetím čtení. Na ta je jasně omezený čas ve středu a v pátek od 9 do 14 hodin. No a do diskuze se před druhou odpoledne hlásilo ještě 9 poslanců, takže k hlasování se poslanci ještě ani zdaleka neblížili. Tu novelu podporuje i velká část opozice. Debatu nicméně dnes částečně vyplnil spor o rozsah zdržování v minulém a současném volebním období. Ta protiobstrukční novela jednacího řádu, připomínám, omezuje řečníky zejména při navrhování změn programu schůzí a taky dává plénu širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání zákonů. To omezení by se totiž nově mělo vztahovat i na poslance s přednostním právem.
0: Parlamentní zpravodaj Radiožurnálu Vojtěch Tomášek v odpoledním vysílání. Díky.
1: Naslyšenou.

Slavný ruský režisér Nikita Michalkov vyzval k zavedení zvláštního poplatku za uvádění zahraničních filmů. Chce tak podpořit ruskou kinematografii a my to probereme po zpěvačce zas.

0: Za uvedení zahraničních filmů do ruských kin bude potřeba zaplatit, alespoň tak to požaduje slavný ruský režisér Nikita Michalkov. Tyto peníze by měly být použity na podporu ruské kinematografie. Přitom od začátku ruské invaze na Ukrajinu hollywoodská studia své snímky z Ruska stáhla. Situaci na ruském filmovém trhu zkoumal komentátor Ondřej Soukup. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co konkrétně Nikita Michalkov navrhuje?
1: On vlastně navrhuje, že každý, kdo bude chtít promítat film jiného než ruského producenta, tak bude muset zaplatit nějakou částku. On tedy argumentuje, že to je vlastně běžná praxe, že ve Francii, v Číně podobné fondy vlastně jsou, což je tedy pravda. Na druhou stranu, stejně jako v České republice, kde platíte z každé vstupu penky do kina nějakých pár korun na fond podpory české kinematografie, tak je to ze všech filmů, nejenom z těch zahraničních.
0: Jaké zahraniční filmy se dnes vysílají v ruských kinech?
1: No, když se podíváte na oficiální statistiky, tak třeba zrovna jsem se před pár minutami na to koukal, tak byl tam jeden jihokorejský nějaký akční film, byl tam jeden čínský také, myslím, že něco z karate a podobně, a nějaká nezávislá francouzská produkce. Nicméně, jak jsem se dozvěděl od právě známých, kteří žijí v Rusku, tak ono to funguje tak, že vy oficiálně jdete do kina na nějaký krátký film a najednou k tomu prostě potom, po těch pěti minutách toho krátkého filmu, vám tedy pustí, já nevím, posledního Batmana nebo něco podobného, ale to už teda v těch statistikách neuvidíte.
0: Jaké filmy jsou v posledních letech v Rusku nejúspěšnější?
1: Je to takový ten klasický eskapismus. Úplně nejúspěšnější loňský film byl Čaroděj ze Smaragdového ostrova, což je prostě taková jako fantasy, která se odehrává mimo čas a prostor a tak dále. Jsou velmi časté nějaké remakey sovětských filmů a tak dále, na což se třeba stěžují velmi takový ti prováleční publicisté, že na ty filmy o válce na Ukrajině, které vznikají za podporu státu, vlastně nikdo nechce chodit.
0: Komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup ve studiu odpoledního radiožurnálu. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

To noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami. Tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami. Tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé.

0: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Denisa Hergeslová.
1: Sněmovna schválila omezení pravomocí prezidenta k vedoucím stálých misí. Vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací by mohl nově pověřovat a odvolávat ministr zahraničí. Teď o nich rozhoduje prezident republiky. Jde o zástupce organizací, jako je Evropská unie, NATO a OSN. Návrh změny zákona schválila sněmovna. Lidi se objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Zájem tak asi čtyřnásobně překročil původní očekávání ministerstva financí. Rezort o tom informoval na svém webu. Možnost podle něj do konce června využili desítky tisíc lidí. Do dluhopisů mohli investovat nejméně 1000 a nejvíc 3 miliony korun. Teď musí peníze uhradit nejpozději do 7. července. Do Portugalska přichází vlna silných veder. Meteorologové očekávají teploty přesahující 40 stupňů Celsia. Server veřejnoprávní RTP s odvoláním na Portugalský institut pro moře a atmosféru odhaduje, že horka potrvají až 10 dní a postihnou prakticky celou zemi. Portugalská vláda v rámci boje proti extrémnímu počasí představila několik nových opatření. Mezi nimi je i poskytování dočasných přístřešků v každé obci nebo příprava na nárůst poptávky po zdravotnických službách. V Lisabonské a Setúbalské oblasti kvůli počasí od zítřka platí červený stupeň pohotovosti. Začíná středoevropský literární festival Měsíc autorského čtení. Po celý červenec nabídne setkání se spisovateli v Brně a Ostravě a část i na Slovensku. Kromě domácích tvůrců se letos představí autoři z Grónska. Sport. Tenistka Karolína Muchová si na Wimbledonu zahraje třetí kolo. Číňanku Chang porazila 2-0 na sety a čeká ji souboj s kvalifikantkou z Thajska Savankevovou. Do zápasu druhého kola dnes ještě nastoupí Barbora Krejčíková proti Rusce Andrejevové. Nikola Bartuňková se střetne s krajankou Kateřinou Siňakovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A nehoda na D10 v Mladé Boleslavi, taky na plzeňské dálnici u Mýta. Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Liberce čekejte kolony u Mladé Boleslavi. Osobní auto havarovalo na kilometru 42, skončilo na střeše v příkopu. Průjezdný pouze levý pruh, kolona 15 minut. Dálnice D4 s Příbrami do Prahy. Nehodu hlásíte u Jíloviště. Řidič nezvládl jízdu na mokré vozovce, skončil v příkopu. V pravém pruhu hasiči a dojíždí se do kratší kolony za hustého deště. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy hlásíte kolony za sjezdem na Mýto. Na kilometru 45 se srazila dvě auta, blokovaný levý pruh a je tam kolona na 10 minut. Na D5 se postojíte i na příjezdu do Prahy z Plzně. Hlavně kamiony od 9. kilometru a je to až na velmi ucpaný pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Na okruhu jsou před Ořechem kolony v obou směrech ve směru z D1 už od Jesenice. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem kolabuje doprava. Je to kvůli nově zúžené Kbelské ulici. Směrem na Hloubětínce už jede pouze jedním pruhem. No a na D8 se vytvořila kolona od 9. kilometru. Je to na 45 minut, než se dostanete na Kbelskou. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, jen na východě zpočátku až zataženo a ojedinělé s deštěm. Večer začne v severozápadní polovině území oblačnost přibývat a později se přidá déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29 a na horách bude většinou kolem 17. Tolik zprávy. A v odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
0: Dobré odpoledne, 16.34 po 17. hodině. Uslyšíte samozřejmě 20 minut radiožurnálu. Pozvání přijala Lenka Bradáčová, nejvyšší státní zástupkyně. Tak si náš tradiční pořad poslechněte za půl hodinky. Teď znovu pokračujeme muzikou po krátkých zprávách společně Zain a Sia.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Jihoafričané začali masově protestovat proti imigraci, demonstrace poznamenaly násilí, střelba i rabování. Podle organizátorů budou protesty pokračovat, dokud vláda v JAR nepřistoupí na jejich podmínky. Probereme to za chvilku.

0: v odpoledním radiožurnálu teď mimořádně Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Aktualita z dálnice D1 ve směru z Prahy na Ostravu. V Brně nehoda v místě omezení na 196. kilometru. Osobní se srazilo s kamionem, nic vážného, už tam přijeli i policisté a měli by je brzy odstavit. Teď ale dálnice špatně průjezdná, kolona zpomalila na příjezdu do Brna z Prahy. Už teď je to

0: osobní auta přes půl hodiny. Na další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A my pokračujeme dál na radiožurnálu. Jihoafrická města byla včera svědkem masových protestů proti imigrantům. Někteří demonstranti vyrazili do ulic v oděvu zulských válečníků s holemi a štíty. Jiní se zahalili do jihoafrických vlajek. Většina protestů byla poklidná, z některých míst ale byly hlášené násilnosti a rabování. Podle organizátorů budou pochody pokračovat každý týden, dokud vláda nesplní jejich požadavky. Více si o tom řekneme se spolupracovníkem zahraničně politickým analytikem Českého rozhlasu Milanem Slezákem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co vlastně chtějí organizátoři demonstrací po vládě?
3: Na to je, Štěpáne, jednoduchá odpověď. Chtějí, aby do půl roku vláda vyhostila z Jihoafrické republiky všechny migranty, přistěhovalce, kteří tam jsou nelegálně, bez dokumentů, protože se domnívají ti organizátoři a spolu s nimi i lidé, kteří vyrazili do ulic, že jsou to právě oni, to znamená ti ilegální přistěhovalci, kteří berou práci domácím.
2: Jihoafričané jsou vůči cizincům stále odmítavější. Už téměř polovina populace, 42%, říká, že v Jižní Africe nemají být vůbec žádní cizinci. Proč ten silný odpor?
3: Je to způsobeno právě tím, co jsem říkala před chvílí. V Jižní Africe je vysoká nezaměstnanost, bez práce je zhruba třetina obyvatelstva produktivním věku. A samozřejmě ti, kteří jsou bez práce, si kladou otázku, kdo za to může. Někdo snad může říci, že vláda, ale když se po ruce nějaký vhodnější objekt, nějaký objektní beránek, jako jsou v tomto případě cizinci, kteří jsou v Jižní Africe bez dokladů, tak je to daleko pohodlnější. Samozřejmě, že ti, na které padá to podezření, dělají práci, kterou by mnozí Afričané nevykonávali. A podstatné je, že to jádro pudla je někde úplně jinde, že Jižní Afrika má sice velice výkonnou ekonomiku, to stále platí, ale už to není to, co to bývalo v dobách, kdy Jižní Afrika byla hospodářskou lokomotivou Afriky. A nad to platí, že z toho hospodářského růstu mnohdy mají velice málo ti, kteří by naopak potřebovali pomoci. A to jsou lidé, kteří jsou stejně chudí jako za dob apartheidu, a lidé, kteří ani teď 30 let po pádu apartheidu nemají třeba kloudný přístup k pitné vodě. A to všechno se na ty imigranty svalit nedá. To je samozřejmě zásluha také vlády jihoafrické. A Jižní Africe celou tu dobu vládne jedna strana, která nemá pořádnou politickou konkurenci, a ono to tak bohužel v některých zemích tak dopadá, že když není politická konkurence a řádná soutěž, tak se nemusí pořádně dařit ani ekonomice a hlavně prostým lidem.
2: Zahraničně politický analytik Českého rozhlasu Milan Slezák v odpoledním vysílání radiožurnálu. Díky.
3: Mějte se hezky.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Je velkou nadějí českého ženského hokeje. Nejlepší juniorka uplynulé sezóny Aneta Paroubková zvládla přechod do zámoří a teď se chce usadit v seniorské reprezentaci. A vy uslyšíte v odpoledním radiožurnálu ještě před 17. hodinou. Oh, I remember how you were every shade of perfect and then the colors blurred.

0: 18-letá hokejistka Aneta Paroubková se stala nejlepší českou juniorkou uplynulé sezóny. V ní hrála v Zámoří za celek Purcell Academy a s českou 18-kou vybojovala bronz na mistrovství světa. S obránkyní z Plzně, která dostala svou první pozvánku do seniorské reprezentace, si povídal reportér Radiožurnálu Vladislav Janouškovec.
1: Pochvalte sama sebe, za co myslíte, že jste byla oceněna za ten uplynulý rok?
2: Tak já nerada upřímně chválím sama sebe, protože já si stojím za tím, že to je hlavně tím týmovým úspěchem a tím, jak ten tým pracuje a jak ty holky vám v tom pomáhají, i kluci a trenéři, takže jsem za to hrozně vděčná všem, co mi v té cestě pomohly.
1: Týmový úspěch, tím myslíte bronz s českou 18, na který jste dosáhla v té minulé sezóně?
2: Tak teďkon to byl třetí rok, co jsme získali medaily, takže to byly úžasný 3 roky, co jsem strávila v 18. A každý ten rok byl úplně něčím zvláštní a jinačí. A tenhle ten rok, co jsme získali bronz, tak jsme měli skvělou partu a s holkama to bylo super, takže ten týmový úspěch byl určitě nádherný.
1: Tu poslední sezonu jste strávila v Zámoří, jak velký to byl skok od těch domácích soutěží i těch, které jste hrála mezi hochy tady v Čechách za plzeňské Vlky třeba?
2: Tak byl to docela velký skok i tím prostředím, ale hokejově tak určitě, jak jsem hrála od malečka s klukama, tak určitě fyzičkou, co se týče jako fyzického hokeje. A taky si myslím, že ty holky víc hrajou jako tou mentální stránkou, že jsou takový víc chytřejší a určitě se s těma holkama pracuje úplně jinak, je to úplně jiná atmosféra a funguje to v tom týmu úplně jinak, takže to byl velký skok.
1: Povídáme si s nejlepší českou juniorkou uplynulé sezony, hokejovou obránkyní Anetou Paroubkovou, která už ale dostala teď v létě také pozvánku do té ženské seniorské reprezentace. Tak jak se těšíte nejprve tedy na ty fyzické testy a pak soustředění, které vás čeká ještě teď v červenci?
2: Tak je to, jak říkám, skvělá příležitost. V 18 už jsem teďkon skončila, byl to můj poslední rok, takže teďkon musím na sobě makat a musím tomu věřit a snad dostanu šanci i v tom Ačku. A teď to začneme těma testama, máme tam kemp v Chomutově, takže uvidíme, jak to půjde.
1: Nastěňuje své plány česká hokejová reprezentantka Aneta Paroubková z Plzně, Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: V jaké kondici je soustava českého státního zastupitelství? Není znepokojující, když ji opouštějí zkušení žalobci? Také na to se Tomáš Pancíř zeptá nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Denisa Hergeslová.
3: Prezident podle ministra zahraničí mandát pro summit NATO dostane. Rusko zaútočilo balistickými raketami na oděskou oblast. Tenistka Muchová postoupila do třetího kola Wimbledonu. Bartuňková se utká se Siněkovou. Kolona popojíždí na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Zítra čekáme většinou polojasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnost a přidá se déšť. Teploty až 29 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Prezident Petr Pavel mandát pro nadcházející summit Severoatlantické aliance v Ankaře podle ministra zahraničí určitě dostane. Předseda motoristů Petr Macinka to uvedl v reakci na vyjádření hlavy státu pro deník, že ho od vlády ještě nedostal. Podle Macinky je ale součástí usnesení kabinetu, bude taky obsahem rozsáhlejšího dokumentu, který bude sloužit jako podklad pro všechny členy delegace. Vláda prezidentovi měla taky zredukovat a jmenovitě určit složení delegace. Podle Macinky ale nejde o delegaci prezidenta.
5: Jedná se o delegaci premiéra, to znamená, ta obsahuje nějaké členy, kteří tam v té delegaci mají nějaké role. Takže ústavní soud nám řekl, že musíme začlenit do této delegace prezidenta a doprovod.
3: Složení doprovodu prezidenta se navíc podle Macinky dnes na žádost hradu změnilo. Nejméně 2 mrtvé a 13 zraněných je po ruském útoku balistickými raketami na oděskou oblast. Informoval o tom náčelník tamní vojenské správy Oleh Kyper na sociálních sítích.
6: Rakety dopadly do jednoho ze zemědělských podniků v oděském okrese. Stav dvou zraněných je velmi vážný, řekla agentuře Unian mluvčí oděské prokuratury Ina Verba. Na Charkov zaútočilo dnes Rusko nepilotovanými letouny. Nejméně jeden člověk zahynul a 13 bylo zraněno, z toho 2 děti. Oznámil šéf tamní vojenské správy Oleh Sinehubov na svém telegramovém účtu. Ukrajinské drony podle záběru z ruských sociálních sítí zasáhly zatím nejvzdálenější cíl. Rafinérii v sibiřském Omsku, která je od ukrajinské hranice vzdálená přes 2 500 kilometrů. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Na hraničním přechodu v Rozvadově na Tachovsku se nově řidičům uzavřela většina dálniční odpočívky na vstupu do České republiky. Důvodem je kompletní rekonstrukce a modernizace celého odpočívadla s parkovištěm. Uzavřená je i čerpací stanice ve směru do vnitrozemí. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Adama Kolouška je možné odpočívadlem jenom projíždět.
7: Zůstává v provozu v podstatě jenom ta komunikace, která byla od března opravována. Ta zůstane uvolněná pro průjezd těch kamionů a osobních vozidel na druhou stranu té odpočívky a zároveň bude sloužit i jako místo, kde právě vozidla budou moci zaplatit mýtné poplatky a případně dálniční zámku.
3: Rekonstrukce skončí v listopadu, zatímco doteď bylo na odpočívadle 100 míst pro kamiony, nově jich bude přes 300. Zvýší se i počet míst pro osobní auta. Odpočívadlo ve směru do Německa je opravené a rozšířené už od loňského roku.
8: Sport. Tenistka Karolína Muchová prošla na Wimbledonu do třetího kola. Číňanku Chang porazila ve dvou setech. Už za chvíli proti sobě nastoupí ve druhém kole Nikola Bartuňková a Kateřina Siňaková. Půjde o první vzájemný duel těchto hráček. Kateřina Siňaková připomíná, na jak šikovnou soupeřku na travnatém povrchu narazí.
9: Hráčka taky na trávu, že si s tím ráda hraje, nabíhá, zrychluje, kraťas, takže doufám, že to bude skvělý zápas a já se na to těším. Myslím si, že má celou kariéru před sebou a je skvělý, že se jí takhle daří, takže já bych jí asi spíš jako popřála, hlavně ať je zdravá, to je nejdůležitější a věřím, že prostě bude mít skvělou kariéru.
8: O postup do třetího kola Wimbledonu zabojuje i Barbora Krejčíková, která se utká s Ruskou Andrejevovou. Už za hodinu rozehrají fotbalisté Anglie a Demokratické republiky Kongo duel prvního kola play-off mistrovství světa. Ve 22 hodin nastoupí Belgie proti Senegalu a ve 2 v noci Spojené státy americké proti Bosně a Hercegovině. Zápasy nabídne Radiožurnál Sport v přímých přenosech.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D8 před Prahou a nehoda u Benešova. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem dlouhé kolony. Je to nesouvislá fronta, často i v levém pruhu, táhne se od 11. kilometru až do Kbelské ulice. Ve Kbelské nově zúžení, zatím pouze do Hloubětína, a jede se pouze jedním pruhem. Pražský okruh velmi ucpaný před sjezdem na Ořech v obou směrech. Ve směru z D1 od Jesenice a směrem od letiště je kolona už od Karlovarské dálnice. To je na 40 minut. V Praze vůbec dnes silná odpolední špička. Dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna. Dejte pozor za omezením u Šmejkalky. Na 27,5 kilometru po nehodě je zavřený levý pruh a dojíždí se do krátké kolony. Dálnice D1 příjezd do Brna z Prahy, je tam kolona od Kývalky až k omezení a pojedete to půl hodiny osobním autem. Silnice 3 z Prahy na České Budějovice na příjezdu do Benešova překážejí následky nehody u Tužínky, jede se Kyvadlově a jsou tam kolony z obou stran. A ještě na Ostravsko, v Beskydech, prudké bouřky. V Ostravě hlásíte zatopený podjezd v Mariánskohorské ulici.
11: Průtr šmračen, včetně krůb, a je tam podjezd pod Drahou, tak to je zatopené a už se to asi nedá projet.
10: Tak opatrně, hodně vody teď nejen v Ostravě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, jen na východě až zataženo a ojediněle déšť. Večer začne v severozápadní polovině území oblačnost přibývat a později bude opět pršet. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29, na horách bude většinou kolem 17. Tolik zprávy. Teď už začíná 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
12: V jaké kondici je soustava státních zastupitelství? Vládne mezi státními zástupci atmosféra strachu, jak o tom mluví odcházející žalobkyně Petra Lastovecká? Jak úspěšní jsou státní zástupci u soudů? A co ukazují loňské statistiky ohledně kriminality dětí nebo trestných činů v kyberprostoru? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
13: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
12: V pondělí zveřejnilo nejvyšší státní zastupitelství výroční zprávu. Kdybyste to měla krátce shrnout, v jaké kondici je soustava státních zastupitelství?
13: Já myslím, že soustava státních zastupitelství, a záměrně říkáme státních zastupitelství, protože se skládá z jednotlivých úřadů, je ve velmi dobré kondici a ukazují to data právě zveřejněná ve zprávě o činnosti za rok 2025. Nápad kriminality se ukazuje jako stabilní a státní zástupci ho vyřizují také ve stabilních lhůtách. Pokud bych to měla shrnout, tak máme něco přes 1200 státních zástupců v systému a v uplynulém roce se zabývali cirka 186 tisíci trestních řízení. Počtu osob, které postavili před soud, tak těch bylo něco kolem 62 tisíc. 14 tisíc osob vyřídili státní zástupci sami, bez součinnosti se soudem v přípravném řízení. A z toho všeho bylo před soudem byla rozhodnuta většina věcí. A procento zprošťujících rozhodnutí je trvale nízké a každý rok se snižuje, stejně tak i v roce 2025 jsme v této chvíli z těch cirka 77 tisíc obviněných osob a 62 tisíc postavených před soud na 2,1%.
12: My se k mnohým těm číslům ještě vrátíme, ale já jsem se záměrně na tu kondici ptal i v té souvislosti, že v poslední době se v médiích hodně řešil odchod dvou známých státních zástupců. Adama Bašného a Petry Lastovecké. Mrzí vás to, že odešli nebo odcházejí?
13: Tak já proto, aby si mohli posluchači udělat, myslím, nějaký ucelený obrázek, tak je potřeba k tomu říci něco obšírněji. Jak už jsem řekla, soustava státních zastupitelství představuje více jak 1200 státních zástupců. Drtivá většina státních zástupců pracuje velmi poctivě a odpovědně, vykonává velmi dobře svoji práci s mimořádnými výsledky. Já si jejich práce velmi vážím a neužívají si takové mediální pozornosti, mnohdy také proto, že ani nechtějí. Odchody z pohledu délky praxe, mluvíme o dvou zkušených státních zástupcích, a to je Adam Bašný a doktorka Lastovecká, tak jsou jedni, jsou to státní zástupci, kteří se rozhodli pro odchod, ale nejsou, není to nic výjimečného. Já si znovu dovolím jedno číslo. Za posledních 5 let podalo cirka 100 státních zástupců rezignaci. Ročně je to téměř konstantní, kolem 20 státních zástupců, a ty důvody jsou obdobné. Rozhodnou se pro výkon jiné právnické profese, nejčastěji výkon advokacie, nebo odcházejí kolegové k soudu. Pak tím dalším častým důvodem je odchod do v rámci důchodového věku do důchodu. A tito dva státní zástupci se rozhodli, že o svém odchodu budou informovat hlasitěji.
14: A že do toho skáču, právě i tím je to zajímavé, protože vy říkáte, že je běžné, že odcházejí, ale není úplně běžné, že by někdo odcházel z takovéto instituce s těmi slovy, které používají nebo která používají. Ten případ je každý jiný. Když začneme panem Bašným, doplním pro posluchače, že v minulosti byl vaším zástupcem na pražském vrchním státním zastupitelství, v posledních letech působil v týmu evropských pověřených žalobců. Ten rezignoval ke konci června a před 3 měsíci k tomu na Facebooku napsal, a teď cituji: "Už nechci fungovat v systému, kde nadmíru obvyklou platí, že slušnost je slabost, kde až příliš často vítězí individuální i skupinová manipulace a ten, kdo nemá žádné zábrany." To jsou jeho slova. Pokud tohle napíše zkušený státní zástupce, není to napováženou?
13: Jistě je to napováženou, ovšem já nevím, o jakém systému pan doktor Bašný píše, protože 5 let již nepůsobí v soustavě státního zastupitelství, to je potřeba si říci.
14: On ano, vy říkáte, že nevíte, vy jste s ním o tom vůbec nemluvila?
13: Ani doktorka Lastovecká, ani doktor Bašný se mnou o svých důvodech nemluvili. Stejně tak je mi známo, že nemluvili o svých výhradách ani s vedoucími státními zástupci úřadů, u nichž působili.
14: A vy jste chtěla s nimi mluvit?
13: Já v podstatě z pozice nejvyšší státní zástupkyně ve vztahu k doktoru Bašnému nemám vůbec žádná oprávnění, protože, jak říkám, doktor Bašný už 5 let nepůsobí v národní soustavě státního zastupitelství, a proto také jako těžko dedukovat, co rozuměl těmito slovy. Jediné, co bylo možné vyčíst z jeho veřejného prohlášení konkrétního, vyjma těch frází, které ten facebookový profil obsahoval, tak...
14: Pardon, to, co jsem říkal, je fráze z vašeho pohledu?
13: Protože je neuchopitelná, protože si za ní neumíme nic představit konkrétního. Pokud by doktor Bašný upozornil na konkrétní jména, konkrétní situaci, jestli někdo tlačil na výkon jeho práce, ale i tak bych musela říci, že by musel ty své výhrady směřovat do Lucemburku, protože je státním zástupcem sice zařazeným v národní struktuře, ale, jak jsem řekla, 5 let pracujícím pro úřad evropského žalobce, který je pro posluchačem nutno říct naprosto oddělený organizačně z hlediska působnosti od národní soustavy.
14: Paní Lastovecká působila v Tuzemsku, ta rezignovala na začátku června. Odůvodnila to slovy, že z prostředí, které bylo dříve postavené na odbornosti, přirozené autoritě a otevřené odborné diskusi, se stává systém založený spíše až na patologické opatrnosti, alibismu, bezdůvodném formalismu a prvoplánové loajalitě vůči aktuálnímu mocenskému nastavení. To je z vašeho pohledu také neuchopitelná fráze?
13: No tak opět se nedozvíme, co, proč, kdo a jak. Ani z jednoho toho prohlášení já jsem se nedozvěděla a seznámila jsem se s nimi velmi podrobně, co vlastně vytýkají systému. Zda někdo opět tlačil na výkon jejich působnosti. Já aspoň to, co jsem, jak jsem měla možnost mluvit s vedoucími státními zástupci, a mluvila jsem se všemi krajskými i s oběma vrchními, o těchto, nejen o těchto slovech, ale o celkové situaci, tak na doktorku Lastoveckou, na výkon její práce nikdy nikdo netlačil. Měla vždycky plnou, já bych řekla, jako veškeré možnosti a všechny nástroje pro to, aby mohla svou práci vykonávat tak, jak zákon předpokládá. A to, co vytýká vedoucímu státnímu zástupci, to znamená vrchnímu státnímu zástupci v Olomouci, doktoru Dragounovi, a co jsem měla možnost se dozvědět z médií, je, že ve vztahu k takzvané bitcoinové kauze jí udělil výtku za mediální prezentaci některých výroků.
14: Která se řeší, a je to další věc, kterou teď tady nebudu rozvádět, protože tím bychom mohli strávit zbytek 20 minut Radiožurnálu. K těm konkrétním věcem paní Lastovecká poskytla rozhovor pro Respekt, pro časopis Respekt, tam mluvila třeba o atmosféře strachu, o tom, že vy nejste přístupná kritice nebo diskusi. Mluví v tom rozhovoru o konkrétním případu osoby, která se podle ní pokusila přesvědčit právě vás o tom, že váš názor na věc může být zkreslený, třeba jenom proto, že nemáte dost informací. Vy jste na to prý podle přímého svědectví, nebo vy jste to prý podle přímého svědectví považovala za útok na svoji osobu. Ta osoba, alespoň tak to popisuje paní Lastovecká, byla následně odstraněna ze svého místa, přesunuta záměrně na pozici, která byla výrazně mimo její zkušenost a kvalifikaci. To už je docela konkrétní. Tak to se to nestalo, to si vymyslela paní Lastovecká?
13: Je to velmi zkreslené a já se to tu pokusím vysvětlit. Ta osoba je jeden z ředitelů odboru, kterého jsem odvolala bezprostředně po svém příchodu na nejvyšší státní zastupitelství. Státní zástupce, který se svým odvoláním nesmířil, byl to ředitel netrestního odboru. Netrestní úsek státního zastupitelství a nejvyššího státního zastupitelství podle mého názoru bylo potřeba uchopit naprosto jiným způsobem, zefektivnit, a moje představy jakožto nové nejvyšší státní zástupkyně se absolutně nepotkávaly s představami tehdejšího ředitele. Já jsem odvolala ředitelů 5, všichni zbylí to přijali, tento ředitel právě netrestního odboru toto nepřijal. Následně si mohl vybrat, na kterém odboru bude působit. Působil půl roku na jednom z odborů. Tady zjevně i podle jeho vyjádření nenašel své pole působnosti, tak na žádost přešel na další odbor, nyní působí na mezinárodním odboru. Takže myslím, že doktorka Lastovecká měla naprosto zkreslené informace, ale ano, je to jeden z ředitelů odboru a každý nejvyšší státní zástupce, který přichází, má nějakou vizi rozvoje úřadu a ta se nepotkávala s představou tohoto ředitele, ale nejen tohoto, ale i těch dalších, kteří byli odvoláni.
14: Minister spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc v nedávném rozhovoru pro server info.cz řekl, že se stále častěji setkává s velmi kritickými hlasy z řad státních zástupců, a to i od lidí na vysokých pozicích, u kterých by to nečekal a kteří nemají žádný osobní důvod být zhrzení. Vnímáte něco takového?
13: Ne, já bych opět potřebovala slyšet jména, abych s těmi lidmi mohla mluvit, nebo vedoucí státní zástupci, aby s nimi mohli mluvit.
14: Není to právě to, o čem jsme mluvili před chvílí, že se zkrátka bojí?
13: Já potom nevím, čeho se bojí. Naopak, já si myslím, že už jenom proto, že se takto státní zástupci vyjadřují, tak to svědčí naprosto o otevřeném prostoru, protože jinak by se takto ani v médiích nevyjadřovali.
14: Ale vyjadřují se ti, kteří odcházejí.
13: A no, tady se to zjevně týká těch, kteří neodcházejí.
14: Dobře, ale ti to říkají panu ministrovi, neříkají to veřejně.
13: Já myslím, že prvně by to měli říkat svým šéfům. A až poté, pokud neuspějí a měl by to alespoň zkusit nějakou vnitřní komunikací, tak potom si stěžovat panu ministrovi, ale pokud volí takovou tu cestu, tak samozřejmě je to také cesta. Já, jak jsme měli možnost i slyšet ve sdělovacích prostředcích, doktorka Lastovecká se obrátila na pana ministra s nějakými závažnými dle jejího názoru sděleními.
14: Probíral to s vámi pan ministr?
13: Já jsem s panem ministrem o tom nemluvila, pan ministr se mnou to neprobíral. Pokud si myslím, by pan ministr shledal, že to bylo skutečně závažné, jak doktorka Lastovecká říkala, tak by to začal řešit, a nebo to projednával se mnou nebo s vrchním státním zástupcem v Olomouci. To se nestalo.
14: Vás do funkce jmenovala bývalá vláda Petra Fialy v době, kdy byl ministrem spravedlnosti Pavel Blažek z ODS, nebo tehdy z ODS. Jaké máte vztahy se současnou vládou, se současným ministrem spravedlnosti?
13: My se s panem ministrem jsme se viděli dvakrát. Jednou na oficiálním dvoustranném jednání, jednou na poradě se všemi vedoucími státními zástupci, počínaje krajskými. Vztah profesionální, korektní.
14: To je běžná frekvence setkání nejvyšší státní zástupkyně s ministrem dvakrát za půl roku?
13: Tak já jsem ve své funkci rok a půl, takže protože jsem tady zažila už vlastně tři ministry spravedlnosti, tak to považuji zatím za běžnou frekvenci.
14: Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste v úvodu mluvila o tom, že státní zástupci jsou úspěšní u soudu. Jestli jsem si to dobře napsal, říkala jste, že 2,1% nebo 0,1% je těch, které obžalujete a oni potom odejdou s tím, že jsou nevinní. Tohle je tedy uspokojivé procento?
13: Já myslím, že je to naprosto jako výborný výsledek i při srovnání se zprošťujícími rozhodnutími v zemích kolem nás a musíme si uvědomit ještě jednu věc, že v tomto počtu případů jsou zahrnuty i věci, kdy státní zástupce přichází před soud s kauzami, kde stojí tvrzení proti tvrzení a jsou to většinou věci takzvaného práva na účinné vyšetřování, sexuálně motivované, velmi často trestné činy, kdy jen soud by měl v takových věcech rozhodovat o tom, zda skutek je trestným činem a zda se ho dopustila konkrétní osoba. A v případě, že ta tvrzení mají stejnou váhu, tak státní zástupce je povinen takovou věc k soudu předložit. Byť s určitou mírou nějaké pravděpodobnosti si umí představit, že neobstojí, že v takovéto věci dojde i ke zprošťujícímu rozhodnutí. Takže i takové věci tam jsou. Jsou tam i trestní věci, kde svědci změní výpověď.
14: Tlačíte státní zástupce k tomu, aby se snažili za každou cenu u soudu vyhrát?
13: Je samozřejmě trvalá snaha potom, aby to procento bylo co nejnižší. A to znamená trvalá snaha potom, aby státní zástupci postupovali v přípravném řízení velmi obezřetně, odpovědně, tak, aby naplňovali všechny povinnosti, které trestní řád ukládá a aby vlastně ale beze strachu, bez obav z toho, že budou následně postiženi i v případě zprošťujícího rozhodnutí, ale s plnou odpovědností stavěli před soud osoby, kde skutečně je dána ta vysoká míra pravděpodobnosti, protože nikdy to není absolutní, to vyslovuje až soud rozhodnutí, tak, aby odpovědně přistupovali ke všem svým povinnostem. Ale to je trvalé úsilí.
14: Rozumím. Ministr Tejc avizoval, že v chystané novele trestního řádu chce výslovně zakotvit povinnost státního zástupce nezamlčet žádný důkaz, který svědčí ve prospěch obviněného. To reaguje na to, že se něco takového děje, že někde záměrně zamlčujete důkazy, které by byly v neprospěch obžaloby?
13: To absolutně odmítám, tuto tezi. Státní zástupci mají povinnost v přípravném řízení, je to takzvaná zásada oficiality, vyhledávat všechny důkazy nejen v neprospěch, ale také ve prospěch obviněných osob a s takovými důkazy se vypořádávat v obžalobách a tomu se tak i děje. A vedle toho má obviněný samozřejmě také obhájce, který může doplňovat nebo dávat návrhy na doplnění dokazování, ale ani to nezbavuje státního zástupce povinnosti najít takzvaně materiální pravdu, to znamená i nacházet a hledat důkazy ve prospěch obviněných.
14: Proč to tedy vláda chce doplnit do trestního řádu?
13: Já tomu moc nerozumím. Já myslím, že tahle povinnost už tam mnoho let je.
14: Když se vrátím k výroční zprávě, kterou jste v pondělí vydali, vy už jste říkala v úvodu, že kriminalita v Česku zůstala v loni podle těchto dat zhruba na úrovni roku 2024. Zároveň ale z té zprávy vyplývá, že přibývá případů s vysokou agresí, a to především u dětí. Čemu to připisujete?
13: Tak my jsme studovali i různé statě a odborné studie psychologů, psychiatrů. Státní zástupci také problematiku kriminality dětí debatují s odborníky. A je to, myslím, celkový posun. Je to i otázka motivací u dětí. Je to snaha i napodobit některé negativní vzory. Je to otázka i sociálního, rodinného prostředí. Tam, kde se radikalizují rodiny a je vyhraněné prostředí, tam se obvykle radikalizují i děti. Prostředí sociálních sítí u velmi malých dětí, které ještě nemají vyvinuty všechny říkám, možná nemají tu dokonalou představu o tom, jaké nebezpečí na ně v internetu čeká a nemají vyvinuty veškeré rozumové a mravní východiska, ze kterých potom ten dospělý člověk už hodnotí obsah internetu, tak velmi často jsou buď obětí trestného činu, anebo se mohou dopustit i pachatelství trestného činu právě z nedostatku těch rozumových vlastností ještě v době, kdy informace získávají. To se odráží například i v sexuálně motivovaných trestných činech. No a potom se tu objevuje i zážitkové násilí, které je sice výjimečné, ale už se tu objevuje také.
14: Co to je zážitkové násilí?
13: To jsou případy, kdy děti absolutně bez vztahu k oběti trestného činu se organizují tak, aby oběti ublížily. Je to oběť obvykle náhodná a to uspokojení těch dětí přichází právě co by v podobě toho zážitku z násilí, kterého se dopouštějí na dalších osobách.
14: Kolik takových případů v Česku bývá?
13: Ty případy jsou spíše výjimečné, jsou jednotkové, ale dříve se to vůbec neobjevovaly. A to, co nás znepokojuje, je, že se jedná o organizovanou trestnou činnost. To znamená, že děti vyhledávají vrstevníky pro to, aby se tohoto násilí dopouštěly. Ale vedle toho je tu celá řada dalších indicií o tom, že agrese mezi dětmi roste a to také proto, že se nám přelévají typy trestných činů v rámci majetkové trestné činnosti směrem od krádeží k loupežím, kde je znakem násilí, ublížení na zdraví, znásilnění. To jsou počty, kdy, když srovnáme 10 let nazpátek, tak jsme zaznamenali 40% nárůst v minulém roce.
14: Na základě toho všeho, co říkáte, je rozumné snížit věkovou hranici pro trestní odpovědnost?
13: Myslím, že je rozumné vést debatu, která by měla být podepřena odborníky, odbornými stanovisky. My jsme přispěli ve zprávě o činnosti k této debatě, myslím i tím, že tam předkládáme dostatečná data o tom, že pokud by chtěli politici a moc zákonodárná postihnout minimálně 60% násilného jednání, kterého se dopouštějí děti pod 15 let, tak je na místě nepřemýšlet pouze o hranici 14, ale začít se zabývat i hranicí 13 let, protože mezi tyto dvě věkové kategorie je násilná trestná činnost rozprostřena po 30%. Ale pro mne je, pokud tato debata má být na místě, tak ve vztahu pouze k těm nejzávažnějším násilným trestným činům. A vedle toho je ale možné vést i alternativní debatu o tom, že v případě, že děti se dopouštějí recidivního typově závažného jednání, tak by tu měl případně existovat i ústav, který zamezí recidivě, to znamená zjednodušeně řečeno ochrání společnost před dětskými pachateli tím, že budou umístěny do ústavu, ať
14: takže
13: už ochrany
14: jestli to léče. Chápu něco na způsob vězení, ale nebylo by to podle trestního zákoníku. A
13: já nechci říct úplně na způsob vězení, protože by to mělo mít spíše výchovný směr, ale co by bylo podobné, tak to by bylo střežení, ano.
14: Ve výroční zprávě upozorňujete také na nárůst kyberkriminality. Jaké jsou v tomto směru ty hlavní trendy?
13: Tak převážná většina těchto trestných činů cílí na majetek poškozených osob, takže majetková trestná činnost tvoří nebo má jasnou převahu a tvoří převážnou většinu trestných činů, jak v tom reálném světě, tak i v tom kyberprostoru jako takovém. Jsou to obvykle podvody a krádeže, ale vedle toho v posledních letech jsme zaznamenali velmi závažný trend a to je legalizace výnosů z trestné činnosti, kdy se objevují organizované skupiny i mezinárodního charakteru, které proto, aby mohly legalizovat výnosy, to znamená zastřít původ právě peněz, které pocházejí z podvodů, tak najímají fyzické osoby proto, aby si zakládali účty, ať už s nějakou legendou podvodnou nebo s nabídkou rychlého výdělku a tyto osoby se stávají takzvanými bílými koňmi a tyhle bílé koně potom jsou obvykle ti, kdož jsou potrestáni, protože tu organizovanou zločineckou skupinu případně se podaří ustanovit jen málo kdy, ale obvykle policii se podaří ztotožnit fyzickou osobu s účtem, který založí právě pro tyto účely a ta osoba je poté stíhána buď z nedbalostního nebo úmyslného trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti a vlastně tak napomáhá i organizovanému zločinu. A nejvyšší státní zastupitelství zastupitelství se podílí s policií a bankovní unii na preventivním programu, který je nazván jako Nebuď bílým koněm, a myslím si, že tyto preventivní aktivity mají veliký význam právě i při snižování tohoto typu kriminality.
14: Kolik takových případů je?
13: To jsou stovky případů, které jsou navázány právě na podvody. Ty, které jsou odhalené, ale myslíme si, že je veliké množství i latentní kriminality, to znamená i té neodhalené.
14: Vy dlouhodobě figurujete na čelních místech žebříčků nejvlivnějších žen v Česku. Časopis Forbes vás letos zařadil na druhé místo za nejbohatší Češku Renátu Kellnerovou, až za vámi jsou další podnikatelky, manažerky nebo političky, včetně ministryně financí. Máte pocit, že je to zasloužené, že opravdu máte tak velký vliv v Česku?
13: Tak to hodnotí ti, kdož ten žebříček sestavují.
14: Proto se ptám teď vás, jak to hodnotíte.
13: Pro mě je to vždycky věc, která je vlastně jako určitým hodnocením výkonu mé práce, a já jsem vliv vždycky vnímala jako možnost měnit věci k lepšímu, takže věřím, že i tyto žebříčky mají přispívat k tomu, abychom měnili věci k lepšímu.
14: Takže vám to dělá radost?
13: Já myslím, že to každému dělá radost, když je oceněn, samozřejmě. I mě to dělá radost.
14: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Díky moc za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
13: Já děkuji za pozvání a někdy naslyšenou.
14: Jinak připomenu, že samozřejmě i tento pořad můžete kdykoliv slyšet ze záznamu v našem archivu, na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Je 17:30. Zprávy a Denisa Hergeslová.
3: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO podal kárnou žalobu na soudkyni kvůli kauze zabití tříleté Viktorky. Vedle toho chce taky prověřit i činnost OSPODu, tedy orgánu sociálně právní ochrany dětí. Tříletou dívku letos v březnu zavraždil její otec. Dítě mu do péče svěřila soudkyně i přes varování pěstounů. Tejc pro ni žádá snížení platu o 30%. Věci se podle něj věnovala nedbale a rozhodla formálně. Účinnosti orgánu na ochranu dětí chce ministr prověřit, proč úřad nevznesl žádné námitky. Spokojenost s vládou od ledna pomalu klesá, vyplývá to z červnového průzkumu STEM. Kabinet podporuje většina voličů koalice, hlavně příznivců ANO. Celkově je s ní spokojeno necelých 30% respondentů. Těch nespokojených je přes 40%. V lednu byl poměr téměř vyrovnaný. Nespokojenost se sněmovní opozicí nicméně zůstává vyšší. Podporuje ji asi pětina lidí. Nespokojených je 46%. Online průzkumu se na konci června zúčastnilo přes 1300 respondentů. Soud ve Stockholmu nařídil společnosti Google vyplatit odškodnění přes 31 miliard českých korun za porušování pravidel hospodářské soutěže. Vyhledávač podle verdiktu zvýhodňoval své vlastní služby pro porovnávání cen na úkor PriceRunner, kterou ve Švédsku provozuje platební společnost Klarna. Ta tvrdí, že vyhledávač Google ji poškozuje dlouhodobě. Podle soudkyně jde o největší odškodnění v konkurenčních sporech v dějinách Švédska. A v Praze přibývá případů svrabu. Hygienici za první pololetí letošního roku evidovali přes 450 nakažených tímto kožním onemocněním, zatímco ve stejném období loni jich bylo 300. Praha podle hygieniků patří v přepočtu na obyvatele k regionům s nejnižším počtem případů v Česku. Sport. Tenistka Karolína Muchová postoupila do třetího kola Wimbledonu. Číňanku Chang porazila 2-0 na sety. Teď bojují ve druhém kole v českém souboji Kateřina Siňaková s Nikolou Bartuňkovou a je u toho Jaroslav Plašil.
15: Nikola Bartuňková právě vyhrála první sadu zápasu 6-2 nad Kateřinou Siňakovou. Zkušenější z české dvojice Nikola Bartuňková je zatím lepší hráčkou v první sadě a za chviličku už začne bojovat o postup také Barbora Krejčíková proti Rusce Miře Andrejevové. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Útvará D8 před Prahou a nehoda u Benešova. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem čekejte kolony. Je to kvůli novému omezení ve Kbelské ulici. Směrem do Hloubětína už se po Kbelské jede pouze jedním pruhem. Na D8 před Prahou kvůli tomu kolona už od 9. kilometru. Je to nesouvislá fronta místy i v levém pruhu a zdržíte se okolo půl hodiny. Hodně ucpaný je i Pražský okruh před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Delší je fronta směrem z letiště od Zličína a opět je to asi na půl hodiny. V Praze kolony i na Městském okruhu. Silná odpolední špička výrazně regulují vjezdy do Blanky. Na silnici 3 na příjezdu do Benešova směrem z Prahy brzdí provoz nehoda. Silnice průjezdná Kyvadlově, zdržíte se v obou směrech okolo 10 minut. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Je to od Kývalky až k omezení u D2 a je to zhruba na 25 minut. Na Ostravsku silné bouřky, hodně vody, taky popadané stromy. Třeba na silnici 58 na výjezdu z Ostravy na Příbor za Starou Bělou.
11: Tam auta najednou zastavujou a v tom dešti objíždět do protisměru, tak to vznikají takové dost nebezpečné situace.
10: Jděte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, jen na východě až zataženo a ojediněle déšť. Večer začne v severozápadní polovině území oblačnost přibývat a později bude opět pršet. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. A dál posloucháte odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
2: 17.34, čas, kdy pokračuje odpolední vysílání radiožurnálu a teď pokračujeme s kapelou Maroon 5.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Největší hvězdy elektronické hudby jsou v Ostravě. Před chvílí tam odstartoval festival Beats for Love. Areál bývalých železáren už rozezněli první DJové a je u toho i reportér Radiožurnálu Jiří Štefl. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Štěpáne, tobě i našim posluchačům.
0: Jak to v Dolních Vítkovicích vypadá? Dorazili už první fanoušci?
1: Tak je to jenom pár minut, co Ostravsko a tedy i areál v Dolních Vítkovicích spláchnul přívalový déšť. Organizátoři tady mají krizový tým, takže všechno monitorují. Na chvíli museli přerušit některá vystoupení a návštěvníkům doporučili, aby se ukryli. Pokud sem teď míříte, tak byste měli rozhodně sledovat sociální sítě festivalu. No ale jak už za mnou slyšíte, sice se tady teď doslova brodíme ve vodě, ale na scénách se už hraje. Na té hlavní je teď britská DJka, zpěvačka, která si říká Little Sound, no a až do pozdních hodin, spíš tady ranních hodin, tady uslyšíme třeba žánry jako trance, drum and bass nebo techno. Když tak procházíte tím areálem, tak vlastně slyšíte mnoho tanečních žánrů a trochu vám to i splývá.
0: Tak nám představ letošní hudební headlinery.
1: Tak ten nejdůležitější headliner bude hned dneska večer o 11:30. Tady vystoupí skotský světoznámý DJ Calvin Harris. Ten má na kontě mimo jiné taky hudební cenu Grammy. Spolupracoval v minulosti s Rihannou, Dua Lipou nebo se zpěvačkou Katy Perry. Mimochodem je to hudebník a producent, který produkuje spíš takové letní hity. A právě tyhle letní hity ho často dostávají do čela světových hitparád. No a letos dorazí i belgický DJ Dimitri Vegas, který loni kvůli stávce v dopravě nemohl dorazit, takže je to taková kompenzace pro fanoušky za tu loňskou nenadálou účast. No a jinak tenhle festival je velmi oblíbený u těch světových DJů. Oni tady mají třeba své agenty a tak dále. No a teprve potom se rozhodují, jestli tady na festivalu vystoupí loni. Třeba Armin van Buuren, světoznámý DJ a producent, tak dokonce řekl, že to bylo jeho nejoblíbenější vystoupení v životě.
0: A jak takhle velký festival ovlivnil běžný denní režim v Ostravě?
1: No tak říká se, že Ostraváci, když je ve městě taková velká akce, ať už Beats for Love nebo Colors of Ostrava, tak odjíždějí z města. Pro ubytovatele jsou to ale vždycky obrovské žně. Kavárny jsou v centru města většinou plné. Dopravní podnik dokonce letos pozastavil některé práce na opravě tramvajových tratí, a to na náměstí Republiky. Je to z toho důvodu, aby ty tramvaje byly plně funkční a mohly sem 10 000 fanoušků každý den přivést. Do těch Dolních Vítkovic opravdu každý den tisíce, 10 000 návštěvníků. No a organizátoři by taky letos chtěli pokořit loňský návštěvnický rekord.
0: 550 hudebníků z celého světa na jednom místě. Tím místem je Ostrava a je tam taky reportér Radiožurnálu Jiří Štefl. Díky a naslyšenou.
1: Doufejme, že už nebude pršet. Naslyšenou, hezký večer.
0: A teď je Calvin Harris i ve vysílání Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I opravdu.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A nebezpečná situace teď na plzeňské dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně. Zpomalte za sjezdem na Loděnici. Na 12. a 5. kilometru nehoda v levém pruhu. Stojí tam dvě auta, kolem se pohybují lidé, ještě tam nejsou policisté. Tak opatrně D5 směrem do Plzně, 12. a 5. kilometr, nehoda v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Oh, Father, tell me.

0: Tenistka Karolína Muchová hladce postoupila do třetího kola Wimbledonu. Číňanku Chang zdolala ve dvou setech. Teď v českém souboji hrají o třetí kolo Kateřina Siniaková s Nikolou Bartuňkovou. A vše podstatné vidí Jaroslav Plašil.
1: Ano, už také zápas na centrálním dvorci s účastí Barbory Krejčíkové, která hned na začátku udržela svůj servis, pak získala podání soupeřky a tak teď podává za stavu 2-0 v duelu s vítězkou Roland Garros Mirou Andrejevovou 2-0 0-30, teď z pohledu Krejčíkové. No a už zmíněné české tenistky hrají na dvorci číslo 12. Nikola Bartuňková vyhrála 6-2 první sadu, teď přišla o výhodu breaku na začátku druhé sady. Je to 2-2 a 30-15 teď při podání Kateřiny Siniakové, která prohrála první set 2-6, teď je to 2-2 a 30-15 z pohledu zkušenější hráčky. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Spor vláda prezident pokračuje, máme další kapitolu a i tu probereme ve večerní publicistice s Vladimírem Krocem. Dobrý den.
1: Dobrý den, je to tak, já to zkusím ve zkratce říci, premiér Babiš prý nevidí důvod ke schůzce s prezidentem k summitu Severoatlantické aliance, protože vláda splnila všechna nařízení ústavního soudu. Petr Pavel ale upozornil, že nedostal od vlády mandát a jak dodal, zřejmě v očekávání, že ho nebude na nic potřebovat. Šéf diplomacie prohlásil, že mandát hlava státu určitě dostane jako součást usnesení vlády. My o tom budeme mluvit s politologem Vítem Hlouškem. No a s bezpečnostním expertem Michalem Smetanou navážeme obsahem vrcholné schůzky aliance v Ankaře a prohlášením německého kancléře, že by NATO mělo být evropštější. Proč ledovce ve Švýcarsku tají stále rychleji a co to znamená pro blízkou budoucnost a také, co je takzvaný bod zlomu neboli den ústupu ledovců. Na to se budeme ptát glaciologa Jana Kavana.
0: Večerní publicistika začne v 18.10 s Vladimírem Krocem. Zatím díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Odmítla test na doping a bude 4 roky bez tenisu. Česká hvězda Markéta Vondroušová. Co přesně se stalo a může jí zachránit odvolání?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Staníku, pojď! Kočár čeká!
5: My vás máme celkem v merku.
4: Stando?
5: Jste perspektivní kádr, pracujete v důležitým podniku.
4: Zdravím, jsou druhé umělce.
6: Je zmaštěný jak papír odsekaný. Je tohle to možný vůbec?
5: Jste hodně společenský.
7: Víš, co to je za zodpovědnost jezdit pro televizi? Slyšíš?
4: Slyším.
8: Hrdinka práce poprvé.
7: Stop.
9: To se teď asi budeme vídat častěji, vidíte.
4: Přesu.
0: Filmová retrosérie Volha. Zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
10: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
11: Přes Českou republiku přichází silné bouřky, v Beskydech hrozí přívalové povodně. Prezident Pavel kritizuje vládu kvůli mandátu a složení delegace na summit NATO. Tenistky Siňaková a Bartuňková proti sobě bojují o postup do třetího kola Wimbledonu. Nehoda brzdí provoz na dálnici D5 za Prahou směrem do Plzně. Zítra čekáme většinou polojasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnost a přidá se déšť, teploty až 29 stupňů. Je středa 1. července, začaly hlavní zprávy s Denisou Hergesovou.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
11: Česko zasáhly extrémně silné bouřky. V Beskydech aktuálně hrozí přívalová povodeň. Hasiči už výjížděli ke stovkám případů. Šlo hlavně o popadané stromy a zatopené sklepy. Stovky domácností zůstávají bez elektřiny.
12: Bouřka na několik hodin zastavila i vlaky mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Na Jihlavsku zas spadly větve na trakční vedení železnice, říká mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
13: To poškození je poměrně značné, bude se muset celé trakční vedení vyměnit.
12: Varování před silnými bouřkami platí až do noci pro východ republiky. Můžou se k ním přidat až 5-centimetrové kroupy a silný vítr, dodává meteoroložka Marie Odstrčilová.
14: U hranic se Slovenskem je i velké riziko přívalového deště s úhrny i přes 50 mm za hodinu.
12: Po půlnoci by měly bouřky postupně slábnout. Zítra už meteorologové počítají spíš jen s přeháňkami a deštěm. Anna Millerová, Radiožurnál.
11: Prezident Petr Pavel zatím nedostal od vlády mandát pro červencový summit NATO v turecké Ankaře. Řekl to v rozhovoru pro Deník. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů s tím vláda počítá. Prezident má taky výhrady ke schválenému složení své delegace.
15: Pavel zároveň v rozhovoru kritizoval, že mu kabinet zredukoval a jmenovitě určil složení delegace. Původně v ní chtěl mít 7 lidí.
16: Vláda se rozhodla, že nám dala prostor pro 1+4 a z toho 3 ochránci.
15: Pavel chtěl o summitu jednat s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Tento ale podle dopisu, který získala ČTK, odmítl. Podle ministra Macinky nejde o delegaci prezidenta.
17: Jedná se o delegaci premiéra, to znamená, ta obsahuje nějaké členy, kteří tam v té delegaci mají nějaké role.
15: Složení prezidentova doprovodu se podle Macinky po výhradách hradu změnilo. Ministerstvo mu na místo 2 ochránců dalo fotografa a mluvčího. Summit začne příští úterý a Pavlovi účast na něm umožnilo až předběžné opatření ústavního soudu. David Šalek, Radiožurnál.
11: Opoziční strany dál jednomyslně odmítají změny ve financování veřejnoprávních médií. Shodli se na tom se zástupci Senátu i řediteli Českého rozhlasu a České televize. Vládu vyzvali ke společnému jednání.
18: Opozice je podle předsedy Starostů Víta Rakušana připravená návrh obstruovat.
19: Nechceme přistupovat na žádné kompromisy, my tady nelicitujeme o nějakých částkách.
18: Na schůzku dostali pozvánku i zástupci koalice, nikdo z nich ale nedorazil. Poslanec Libor Vondráček za SPD řekl, že na jednání zapomněl.
20: Kdybych si to uvědomil, že ta schůzka je, asi bych tam šel, ale nějak už těch schůzek je moc na téma České televize, Českého rozhlasu. Ty věci se pořád dokola opakují.
18: Neúčast koaličních zástupců kritizovali oba ředitelé veřejnoprávních médií. Pokračuje ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
21: Jde mi opravdu o debatu, u které ale budou taky zástupci odborné, řekněme i akademické sféry, tak abychom se mohli bavit, zda skutečně vůbec je nutné ten systém měnit.
18: Změny ve financování veřejnoprávních médií mají začít poslanci projednávat na podzim. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
22: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
23: Víme, co se děje u vás.
11: Ode dneška platí povinnost registrovat psy do nové centrální evidence. Majitelé můžou zvíře nechat zapsat při běžné návštěvě, nejpozději při přeočkování na vzteklinu. Veterináři dostali nový systém předem a díky tomu je v registru už přes 10 000 zápisů.
24: Já jsem tady kvůli očkování primárně, takže to spojím.
25: Paní Zuzana vyplnila zápisový formulář a se svou Fenkou vchází do ordinace jihlavské veterinářky Petry Ortové. Přepsat údaje do počítače jí teď trvá 10 minut.
24: Už jsme v tom zajetí a celkem je to jednoduchý, takže jsme s tím spokojený.
25: A systém nepadá zatím v pořádku?
24: Ne, všechno v pohodě, ani není nějaký nával, chodí lidi opravdu postupně.
25: Sama už stihla s předstihem zapsat 30 psů. Další přidala za první den v ostrém provozu. Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
11: V Německu skončila daňová sleva na nákup pohonných hmot. Ceny nafty a benzínu obratem vyskočily nad 2 eura za litr. Poradní komise vlády kritizovala petrolejáře, že ceny zvedly brzy.
26: Čerpací stanice měly dnes po vypršení daňové slevy možnost poprvé zdražit přesně v poledne a využili toho, než cena začala znovu klesat, stál litr benzínu v Německu v průměru přes 53 korun za litr. Takzvaná monopolní komise, která radí spolkové vládě, navíc tvrdí, že ropné koncerny nečekaly na konec slevy a zdražovat začaly už před jejím doběhnutím, čímž zvýšily svoje marže. Německo snížilo daň na pohonné hmoty v přepočtu zhruba o 4 koruny za litr v květnu. Jejich zdražení předtím vyvolala válka v Iránu. Opatření vyšlo státní kasu v přepočtu zhruba na 40 miliard korun. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
11: Švédský soud nařídil Googleu zaplatit rekordně vysoké odškodné za porušování antimonopolních pravidel. Konkurenčnímu srovnávači cen musí dát v přepočtu zhruba 31 miliard českých korun.
27: Společnost Google podle verdiktu švédského patentového a obchodního soudu zvýhodňovala ve vyhledávači svůj vlastní srovnávač cen a tím poškodila službu PriceRunner, která nabízí podobné funkce. PriceRunner, který provozuje platební gigant Klarna, po Googleu požadoval v přepočtu asi 170 miliard korun. I když je výsledná částka výrazně menší, je to podle soudkyně Lindy Kulbergové nejvyšší odškodnění v podobných sporech v dějinách Švédska. Google už oznámil, že s verdiktem nesouhlasí a zvažuje další právní kroky. Společnost Alphabet, která provozuje vyhledávač Google a řadu dalších služeb, v minulosti dostala například vysokou pokutu za porušování pravidel hospodářské soutěže od Evropské komise. Jakub Lucký, Radiožurnál.
11: Karlovarský filmový festival letos začíná v Mariánských Lázních. Právě tam se totiž před 80 lety odehrály první festivalové projekce. Dnes tam festival uvádí předpremiéru filmu Hořké svátky režiséra Pedra Almodovara. Na místě je reportér Martin Hrnčíř.
28: Za deště už dorazili do secesního městského divadla jako první místní pořadatelé. V předsálí už jsou připravené skleničky na přípitek. Paní u vstupu mi také řekla, že kromě pár míst na balkóně mají jinak vyprodáno a bude tu tak přes 300 diváků, kteří si tak symbolicky připomenou první festivalový ročník v roce 1946. Za necelou hodinu dorazí také karlovarská delegace s výkonným ředitelem Krištofem Muchou a uměleckým ředitelem Karlem Ochem. Na pódiu je ještě před promítáním přivítá Marek Eben, který bude slavnostní večer moderovat. Neoficiální festivalový program ale v Mariánských Lázních bude pokračovat i v dalších dnech, a to až do neděle. Promítat tu v letním kině budou třeba komedii Rozmarné léto nebo horor Osvícení v kině Slavia. Samotná karlovarská přehlídka začne už v pátek 3. července. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
29: Sport. Tenistka Karolína Muchová prošla po výhře 2-0 na sety nad Číňankou Wang do třetího kola Wimbledonu. O to stejné se teď snaží ve vzájemném souboji Kateřina Siňaková a Nikola Bartuňková. V Londýně to vidí Jaroslav Plašil.
1: Lépe je na tom Nikola Bartuňková, která vyhrála první sadu 6-2, v té druhé vede s breakem, který právě teď potvrzuje, takže odskakuje na 5-3 a je opravdu blízko od postupu a výhry nad Kateřinou Syňakovou. Barbora Krejčíková přišla o výhodu breaku v souboji s Andrejevovou, vítězkou nedávného Roland Garros. Ta teď podává za stavu 2-3 a 30-15, takže může srovnat na 3-3. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
29: Fotbalisté Anglie a Demokratické republiky Kongo bojují o postup do osmifinále mistrovství světa. Utkání sleduje Tomáš Petr.
2: 9. minuta začíná, Anglie prohrává s Demokratickou republikou Kongo od 7. minuty, kdy se trefil Sipenga. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
29: V dalších zápasech úvodního kola play-off se ve 22 hodin střetnou Senegal a Belgie a ve 2 v noci začne duel Spojené státy americké, Bosna a Hercegovina. Všechna utkání vysílá Radiožurnál Sport v přímých přenosech.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D1 u hranic a nehoda na plzeňské dálnici za Prahou. Na D1 teď velmi opatrně v úseku od Lipníka nad Bečvou do Ostravy. Místy velmi silné bouřky, kroupy. Teď třeba u hranic na 308 kilometru i zastavují auta pod mosty. A to i v levém pruhu, tak pozor na to. Na D1 taky kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Zastavíte na 177 kilometru. Po chvíli se ta kolona opět rozjede a pojedete pak pomalej až k omezení v Brně. Na dálnici D5 čekejte kolony za Prahou směrem do Plzně. Na 12. a 5. kilometru auto po nehodě v levém pruhu a tvoří se kolona od 8. kilometru asi na 20 minut. Kolona stále i na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem od 8. kilometru až do omezení v Kbelské ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Zítra bude většinou polojasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnost a přidá se déšť, teploty nejčastěji 22 až 26 stupňů. To byly hlavní zprávy. Začíná publicistika s Vladimírem Krocem.
4: Proč stále není jasno, jaká role připadne podle vlády prezidentu Petru Pavlovi na summitu NATO? Může být Severoatlantická aliance méně závislá na Spojených státech? A co způsobuje rekordní tání švýcarských ledovců? Už příští úterý se v turecké Ankaře koná summit NATO a česká veřejnost zatím neví, jakou roli má mít podle vlády prezident Petr Pavel. Ten dnes v rozhovoru pro deník CZ řekl, že nedostal od vlády mandát. Kabinet hlavy státu také zredukoval a jmenovitě určil složení delegace, což prezident považuje za bezprecedentní. Následně ministr Macinka ve sněmovně prohlásil, že prezident mandát pro nadcházející summit určitě dostane. Mandát je podle něj součástí usnesení vlády a bude také obsahem rozsáhlejšího dokumentu, který bude sloužit jako podklad pro všechny členy delegace. Ve spojení jsme s politologem Vítem Hlouškem z katedry politologie Pražské metropolitní univerzity. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Co tím vším podle vás koaliční vláda sleduje?
5: Koaliční vláda se v podstatě mstí za tu ústavní žalobu, napíná prezidenta Pavla, nechává všechno úplně na poslední chvíli, tak aby nemohl případně reagovat. Jiný důvod tady tohleto nic vlastně nemůže.
4: Vláda prezidentovi podle oslov zredukovala a jmenovitě určila složení delegace. Hrad podle Petra Pavla chtěl vyslat do Ankary minimalistický tým o 7 lidech ze zahraničního a komunikačního odboru a protokolu. Prezident odmítl, že by někdy požadoval 35 míst. Má takový postup obdoby?
5: Ne, tohle opravdu období nemá, tohle to je prostě bezprecedentní, ale je to vlastně bezprecedentní už v podstatě jak ze strany ministerstva zahraničních věcí, tak ze strany premiéra, ale začíná to být problém ze strany prezidenta, protože tam zjevně taky není nějaká ochota vyjít vládě vstříc a tím pádem se vlastně cyklíme v nějakém komunikačním problému.
4: No je fakt, že Andrej Babiš prezidenta znovu požádal, aby svou účast na jednání zvážil a projevil prý velkorysost vůči České republice, jejíž reputaci celý tento spor poškozuje. Zároveň slíbil, že je kabinet připravený rozhodnout o tom, že Pavel povede delegaci na následující summit NATO v Tiraně. Dává vám to logiku?
5: Je to prostě nešťastná záležitost. Asi nemá smysl řešit do budoucna to, co bude v Tiraně, protože mezi tím máme ústavní žalobu, budeme mít výrok ústavního soudu, tam bude zřejmě nějaký postup, který v takových situacích je potřeba volit. A ten ještě samozřejmě neznáme, protože to může vyhrát v uvozovkách jak prezident Pavel, tak vláda, to je zatím poměrně otevřeno. Ale je to prostě chyba v situaci, kdy by bylo daleko rozumnější vytvářet nějakou silnou českou pozici, dobře vysvětlit, proč neplníme závazky vůči NATO, a tohle všechno je taková šaškárna, která tomu vlastně brání.
4: Petr Pavel zopakoval, že premiérovi několikrát nabízel osobní setkání, naposledy v úterý. Andrej Babiš včera napsal, cituji, vzhledem k tomu, že jste se dříve bohužel rozhodl pro podání žaloby k ústavnímu soudu a vláda České republiky následně splnila vše, co jí ústavní soud svým předběžným opatřením nařídil, nevidím důvod ke konání osobní schůzky na toto téma. K setkání nad jinými tématy jsem po návratu ze summitu v Ankaře otevřen. Jak rozumíte tomuto postoji?
5: Rozumím tomu, takže Andrej Babiš začal vlastně dělat to, co dělá Petr Macinka. On se vlastně ze začátku choval relativně rozumně a do jisté míry se zdálo, že je ochoten s prezidentem Pavlem nějaký kompromis vymyslet nebo nějaký kompromis vyjednat, ale tím, že se dostal pod tlak Petra Macinky, tak nakonec vlastně to všechno vyústilo v ústavní žalobu a v této chvíli premiér Babiš to jednání zjevně vnímá ze strany prezidenta jako problém a tohle to je v podstatě takový signál, že se aktuálně ohledně Ankary už není o čem bavit. Nicméně i tohle je špatně. I premiér je zodpovědný za to samozřejmě, že zahraniční politika České republiky je koordinována. Takže se vlastně Andrej Babiš dostal do pozice podobné, ve které je Macinka.
4: Prezident Petr Pavel se zítra zúčastní Bezpečnostní rady státu, to před krátkou chvílí oznámil Hrad. Ona by rada měla pokračovat v projednávání nové koncepce armády, takže má to jistě logiku, ale myslíte, že zatím je i snaha setkat se s premiérem, vyjasnit si ty postoje?
5: No, bylo by hezké, kdyby to tak bylo. Můžeme v to doufat, ale já si osobně nemyslím, že se něco vyjasní. Já se obávám, že všechny strany sporu jsou tak zakopány v zákopech, že prostě nikdo teď neudělá vstřícný krok a budeme tady v tomhle pokračovat.
4: Petr Pavel zopakoval, že podle všech protokolárních pravidel by měl být v roli vedoucího delegace, tedy prezident. Předseda starostů Vít Rakušan šel ještě dál, když prohlásil, že prezident má na summit cestovat jako šéf delegace, nikoliv jako rukojmí vlády. Jak myslíte, že se hlava státu zachová?
5: Teď si nejsem jist, na co se přesně ptáte, protože pokud tam někde bude hlava státu se pohybovat na oficiálních akcích NATO, tak z hlediska diplomatického protokolu on bude prostě samozřejmě vnímán jako ta nejčestnější osoba v české delegaci, ale zároveň taky platí, že vlastně obsah toho, co a jakým způsobem a kdo bude komunikovat v Ankaře, určuje vláda. Takže tady je velmi pravděpodobně se dostaneme do nějakého sporu mezi tím zaužívaným protokolem v rámci NATO a mezi tím, jaké budou priority té české strany, to znamená poslat Pavla co nejdále do pozadí, co nejvíce odsunout na okraj.
4: No, ještě jedna otázka. Sněmovna dnes schválila navrhované zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Vidíte v tom nějakou souvislost?
5: Jednoznačně v tom vidím souvislost a bude to další krok, který prostě hrozí případným projednáváním ústavního soudu, protože když si přečteme literu ústavy, tam je poměrně jasně napsáno, že prezident pověřuje vedoucí zahraničních misí a to se prostě logicky vztahuje na tento případ. Takže pokud by opravdu ten zákon prošel v tomto znění, což zatím taky není úplně jisté, tak by to klidně mohlo prostě dát důvod prezidentu Pavlovi opět se obrátit na ústavní soud, který věci.
4: Politolog Vít Hloušek z katedry politologie Pražské metropolitní univerzity. Děkuji vám. Naschledanou.
5: Děkuji, přeji hezký zbytek dne.
4: Německý kancléř Friedrich Merz řekl, že chce, aby Severoatlantická aliance byla evropštější. Je podle něj třeba odstranit závislost na Spojených státech. Kancléř to prohlásil na dnešní tiskové konferenci s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem a německým ministrem obrany Borisem Pistoriusem. Rutte řekl, že NATO je a zůstane transatlantickou aliancí, je podle něj ale třeba najít novou rovnováhu ve vztahu Evropy a USA. Ve vysílání je bezpečnostní expert Michal Smetana, ředitel Pražského centra pro výzkum míru. Dobrý den.
0: Hezký den, děkuji za pozvání.
4: Bude to jedno z hlavních témat summitu členských zemí aliance v Ankaře?
0: To si myslím, že na určité rovině v každém případě. Ono je to spíše téma, které není jenom spojené s tímto summitem a jdeme tomu obecně s přístupem evropských zemí ke kolektivní obraně, k vojenským aliancím a k NATO. Je to v zásadě to nejklíčovější téma, kterým se evropské státy zabývají v tomto kontextu minimálně od nástupu Donalda Trumpa do úřadu prezidenta Spojených států.
4: A co si tady představit pod pojmem evropštější NATO?
0: Pod tím pojmem si musíme především představit změnu toho existujícího faktu, že Spojené státy jsou aktuálně ne pouze tím nejdůležitějším členem Severoatlantické aliance, ale především členem, který dodává celé alianci velmi unikátní schopnosti. A to jak na úrovni těch konvenčních schopností, včetně naprosto jiné logistiky nebo jiných logistických schopností, nejsou aktuálně schopné poskytnout členské státy tak své konvenční armády, tak ale i svých nekonvenčních schopností na úrovni jaderných zbraní. A NATO jako vojenská aliance je od svého vzniku v roce 1949 v podstatě závislá na Spojených státech jako tím klíčovým garantem bezpečnosti. Tím, že Evropa aktuálně vidí, že tyto záruky ze strany Spojených států, které zde desítky let platily, výrazně oslábly, nebo jejich vnímání je výrazně oslabené právě po nástupu Donalda Trumpa do úřadu amerického prezidenta, tak je zde spíše nutnost než preference se této nové realitě přizpůsobit a vlastně hledat cestu, jak být na Spojených státech v tomto hledu méně závislý.
4: No ale jak toho mohou evropské členské státy té závislosti se zbavit, nebo jak toho dosáhnout, jak by měla být nastavena ona kýžená rovnováha?
0: Rozhodně to není nic snadného a také není nic levného. Znamená to, že evropské státy musí mnohem více investovat, jak do stávajících schopností, tak do budování schopností nových, které aktuálně se Evropě nedostávají. To je v zásadě ten asi ten hlavní přístup. Zároveň to také znamená mnohem užší koordinace v rámci Evropy a potenciálně je zde také argument, že aby vůbec Evropa byla v tomto ohledu soběstačná a schopná do budoucna, tak i nějaké hlubší politické integraci právě v oblasti bezpečnosti a obranných otázek.
4: Ale je schopna se na tom domluvit, dohodnout, nebo do toho zkrátka bude dotlačeno?
0: No obojí možná tak trochu pravda, ta schopnost se domluvit je samozřejmě velmi těžká. Bavíme se o tom, že celé NATO má vlastně 32 států a z toho, pokud počítám správně, tak 30 je evropských a v tomto kontextu státy, které mají zcela jinou geografickou polohu, jiné vnímání různých hrozeb, jejich akutnosti, tak samozřejmě pro ně je velmi těžké najít v jakýchkoliv věcech shodu. Zároveň přesně, jak vy říkáte, ta realita, která prostě je před námi, tlačí tyto státy k tomu, aby vlastně tyto možnosti hledali. Ono to také nutně nemusí být jako A nebo B, ale také třeba varianta, že zde bude, dejme tomu, skupina států, která tuto potřebu bude vnímat urgentněji a ta integrace a ta spolupráce v této oblasti bude intenzivnější.
4: Na loňské vrcholné schůzce aliance v Hágu se členské státy zavázaly, že budou na obranu přímo vydávat 3,5% hrubého domácího produktu do roku 2035. Německo chce tohoto cíle dosáhnout už v roce 2029. Je to tak?
0: Ano, jo, je to tak správně.
4: Postoj Česka zůstává neměný?
0: No, postoj Česka samozřejmě je minimálně na té politické úrovni součástí to, nebo přijímá tento závazek. To znamená, my jsme se závazek k tomu samému jako ostatní státy na to. Druhá věc je samozřejmě ta realita, protože bavíme se o procesu, který má probíhat po poměrně dlouhou dobu, ale zároveň samozřejmě, abychom mohli toto cíle dosáhnout, to znamená, že nemůžeme skočit z roku 2034 na 2035 a skokově to navýšit, ale je to nějaký postupný proces, který vyžaduje navyšování těchto investic. Zatím ze strany České republiky nevidíme ty investice rozhodně dostatečné, rozhodně to, co slyšíme ze strany NATO, je nespokojenost s tím, jakým způsobem k tomu Česká republika zatím přistupuje a bude potřeba, aby v tomto ohledu prostě ty investice do našich obranných schopností se navýšily, pokud tento závazek chceme splnit.
4: Německo a jeho evropští spojenci budou chtít na summitu v Ankaře přislíbit další finanční podporu Ukrajině. Budou v tomto členské státy jednotné?
0: Určitě se nedá očekávat, že v tom budou zcela jednotné. To, že deklaratorně samozřejmě na tomto summitu vyjádří další podporu Ukrajině, jedna věc. Druhá věc je, zda budou schopni se, dejme tomu, domluvit na nějakém systematičtějším schématu, jak dlouhodobě Ukrajinu podporovat. Jsou některé hlasy ze strany aliance, které zaznívají v tomto směru, že by ta spolupráce v tomto ohledu měla být systematičtější a měla by tam být lépe rozloženo to břemeno mezi jednotlivé členské státy. Zda se na tom nejde shoda, jsem poměrně skeptický v nějakém, dejme tomu, větším rozsahu, ale určitě to bude jedno z těch velkých témat, které můžeme na summitu očekávat.
4: A co tedy vůbec se dá čekat od toho úterý a středy v Ankaře?
0: Určitě to budou těžké debaty, které se budou hodně týkat právě budování těch schopností a vlastně investic jednotlivých států do navyšování vlastně těch obranných schopností. Myslím, že toto bude prostě velké téma, ale přesně budu se vyjmenovat i další témata, včetně Ukrajiny, což je prostě konflikt, který zde stále probíhá na velmi aktivní úrovni, a tím, že ta podpora ze strany Spojených států výrazným způsobem upadla po nástupu Donalda Trumpa do úřadu prezidenta, tak je mnohem více na Evropě se právě baví o těch variantách, jak Ukrajinu podpořit ještě o to výrazně.
4: Michal Smetana, ředitel Pražského centra pro výzkum míru. Děkujeme. Naschledanou.
0: Moc díky, hezký den.
4: Letos připadl ve švýcarských Alpách den ústupu ledovců na 29. červen. Je to od začátku měření před více než čtvrtstoletím druhý nejčasnější termín. Ještě dřív to bylo v roce 2022, kdy takzvaný bod zlomu, který znamená, že se vyčerpaly všechny nashromážděné zimní zásoby sněhu, nastal už 26. června. Od tohoto okamžiku veškeré další odtávání až do října povede ke zmenšování velikosti ledovců. K jejich mimořádně rychlému otávání přispívá i současná vlna veder, jak upozornil šéf švýcarské glaciologické sítě GLAMOS Matthias Hus. V tomto století bod zlomu v průměru nastával v polovině srpna. Naším hostem je glaciolog Jan Kavan z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a Geografického ústavu Masarykovy univerzity. Dobrý den.
6: Dobrý večer.
4: Ve Švýcarsku za poslední půlstoletí zmizelo na 1200 ledovců. Co to znamená pro klima? Proč jsou pro nás ledovce důležité?
6: Tak ty ledovce jsou důležité, jednak mají svoji úlohu v krajině, jsou určitým rezervoárem vody, která se potom uvolňuje během léta a stabilizuje vlastně nějaké mikroklimaté oblasti. A pro nás, pro lidi, hlavně v těch horských oblastech, jsou důležitým vlastně zdrojem energie. Pravděpodobně všichni znáte, aspoň z nějakých dovolených do Rakouska, do Švýcarska, do těch alpských zemí, velká část třeba elektřiny je vyráběna z vodních elektráren, které jsou napájeny právě těmi tajícími ledovci. Takže to i z toho ekonomického pohledu je docela důležité.
4: Takže nejenom ekologie, ale i ekonomika. Čím vším je způsobeno to rekordní otávání ledu v těch vysokých horách? Není to jen zvyšujícími se teplotami?
6: No, přesně tak. Tak samozřejmě ty teploty jsou to úplně základní. Čím větší teplota, tím víc vám ten ledovec vlastně otává. Ale zároveň díky těm zvyšujícím se teplotám se nám vlastně mění poměr těch sněhových srážek zimě oproti těm vlastně kapalným, oproti dešti. Takže zatímco v minulosti ty ledovce, i když přes léto otály, tak v zimě jakoby stihly doplnit ty zásoby sněhu, ze kterých se potom tvořil led, tak dneska už i v těch vysokých polohách těch ledovců velmi často prší, tam jsou tam kapalné srážky, takže ten ledovec se vlastně nestačí přirozeně obnovovat.
4: A jakou roli sehrál konkrétně tuto zimu, a když se bavíme o Švýcarsku, navátý písek ze Sahary?
6: Tak v zásadě přes tu zimu to není až takový problém. Problém to nastává v momentě, kdy se ten jako v uvozovkách znečištěný povrch odhalí a působí na něj sluneční záření. Tím, jak ten povrch je tmavší, tak samozřejmě mnohem rychleji a snadněji taje. Takže tohle může vlastně způsobit zrychlení toho tání.
4: Takže když to shrneme, je to zejména to, že nejenom jsou vyšší teploty, ale i třeba v zimě méně padá sníh, anebo i méně prší. Je to tak?
6: No, v podstatě ty srážky jako takové jsou zhruba pořád stejné, ale mění se ten poměr mezi sněhem a deštěm. Pro ten ledovec je samozřejmě naprosto důležitý mít ten zdroj toho sněhu, takže čím méně tam sněží, tím je to pro ten ledovec v úzovkách horší a nestíhá se tak rychle obnovovat.
4: Paradoxem je, že podle švýcarských vědců, ačkoliv ledovce tají čím dál rychleji, do řek se z nich dostává stále méně vody. Jaké to má vysvětlení?
6: Tak to vysvětlení je v podstatě naprosto logické, protože čím ten ledovec je menší, tím je tam menší plocha, ze které ten ledovec vlastně může tát. Menší plocha, na kterou působí ta vysoká teplota nebo to sluneční záření. Takže ono to má i svůj vlastně anglický pojem, říká se tomu peak water, to znamená to je nějaký moment toho zlomu, kdy ten ledovec už je tak malý, že vlastně i když taje víc a víc, tak té vody otává už jako relativně málo. Jo, ten ledovec je hrozně malý, menší než byl předtím.
4: Velká část vody z alpských ledovců teče do dvou velkých evropských řek, do Rýna a do Róny. Co ten popsaný trend znamená pro tamní povodí?
6: Tak asi bych to zase rozdělil na dvě věci. Jednak z nějakého přírodního hlediska nebo ekologického, čím méně vody máme v těch řekách, tím se nám například velmi výrazně zvyšuje jejich teplota a mění se třeba i chemismus té vody, protože jak té vody je tam míň, tak se nám v úzovkách jakoby zahušťuje. Jo? To znečištění, ať už přirozené nebo lidsky dodané, je tam vlastně zahuštěnější, což může velmi negativně ovlivnit ty organismy, které tam žijí, které mohou být citlivé právě na překročení nějakých limitů znečištění nebo i té teploty, obsahu kyslíku a tak dále. A samozřejmě to má potom velký význam i pro ekonomiku. Například víte, že Francie je vlastně jadernou velmocí Evropy a spousta těch elektráren jaderných je právě umístěna podél těch velkých řek, jako je Rhône. Takže tam může nastat problém třeba s chlazením těchto jaderných elektráren.
4: V jednom ze starších článků jsem četl o pokusech alespoň zpomalit odtávání alpských ledovců pomocí umělého sněhu. Mohlo by to fungovat?
6: Tak to samozřejmě funguje, ale čistě jenom v tom jednom daném místě. Jo, tady se bavíme o tisících kilometrů čtverečních ledovců, ale tohle můžete udělat na nějakých těch nejexponovanějších ledovcích, které se využívají třeba pro lyžování a tak dále. Jo, takže můžete ovlivnit třeba, nevím, 1% těch ledovců, ale z pohledu všech alpských ledovců je to jako zanedbatelné.
4: A je to už neodvratný proces, kdy ledovce zmizí ve Švýcarsku úplně a co se bude dít dál?
6: No, vypadá to, že ten proces je v podstatě neodvratný, protože už to tempo toho otávání je tak velké, že se to bude velmi špatně vlastně vracet. Zvlášť, když ty ledovce jsou velmi malé. Ty větší ledovce mají nějakou setrvačnost, ale ty menší ledovce velmi rychle reagují právě na tyhle extrémně teplé roky. Co se bude dít do budoucna, nikdo samozřejmě nedokáže předpovědět, ale pokud se to klima bude vyvíjet tak, jak se vyvíjí teď, tak bych všem posluchačům doporučil se podívat do Alp, než ty ledovce postupně všechny zmizí, abyste měli aspoň vyprávět co vnoučatům.
4: Tak to říká na závěr našeho rozhovoru glaciolog Jan Kavan z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty České univerzity a Geografického ústavu Masarykovy univerzity. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
6: Taky děkuju. Naschledanou.
4: Tolik večerní publicistika Vladimír Kroc. Tady jsou další zprávy. Hezký večer.
7: Hodin a 30 minut. Zprávy a Denisa Hergeslová.
8: Východ Česka zasáhly extrémně silné bouřky. V Beskydech aktuálně hrozí přívalové povodně. Napršet může přes 40 litrů na metr čtvereční během půl hodiny. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Další extrémně silné bouřky jsou taky na Novojičínsku, Ostravsku a v Bohumíně. Doprovází je vítr s nárazy větru kolem 90 km za hodinu. Meteorologové očekávají komplikace v energetice, dopravě a zemědělství. Varují taky před škodami na majetku. Státní rozpočet skončil v červnu se schodkem přes 183 miliard korun. Byl tak čtvrtý nejvyšší v historii České republiky. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Rozpočtový deficit byl na konci června meziročně asi o 30 miliard korun vyšší a oproti letošnímu květnu vzrostl o 13 miliard. Podle ministerstva je to kvůli větším investicím například do školství, sociálních služeb nebo sportu. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko omilostnil 32 vězňů. Udělal tak v předvečer státního svátku. 28 propuštěných bylo odsouzeno za extremismus. Běloruské úřady tohle obvinění často používají proti odpůrcům autoritářského režimu. Podle běloruské lidskoprávní organizace Vyasanás ale ve věznicích stále zůstává přes 800 politických vězňů. Kanada se zúčastní příštího ročníku mezinárodní hudební soutěže Eurovize. Oznámili to její organizace. Jde o první zemi, která se k hudebnímu klání připojuje od roku 2015, kdy Evropský vysílací unie přijala Austrálii. Kanadská veřejnoprávní stanice CBC by během následujících měsíců měla oznámit, jakým způsobem vybere svého prvního reprezentanta. Příští 71. ročník bude historicky poprvé hostit Bulharsko. Soutěž v květnu vyhrála bulharská zpěvačka Dara s písní Bangaranga.
23: Sport.
8: Tenistka Nikola Bartuňková porazila Krajanku Kateřinu Siňakovou 2-0 na sety a prošla do třetího kola Wimbledonu. Stejným výsledkem Karolína Muchová vyhrála nad Číňankou Chang. Teď hraje Barbora Krejčíková proti Rusce Andrejevové a v Londýně je u toho Jaroslav Plašil.
1: Krejčíková prohrála první sadu 4-6, přestože do setu dobře stoupila, měla náskok, vedla 3-0, ale pak už se prosazovala víc soupeřka, vítězka nedávného Roland Garros. Teď je to 1-1 na začátku druhé sady. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radio Žurnál.
9: Fotbalisté Anglie hrají v úvodním kole play-off mistrovství světa s Demokratickou republikou Kongo. Duel vidí Tomáš Petr.
2: 33. minuta utkání, Anglie prohrává s Demokratickou republikou Kongo 0-1. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpadá D8 před Prahou a nehoda na plzeňské dálnici u Vráže. V Praze ve Kbelské ulici dnes začala oprava vozovky. Směrem na Průmyslovou už se jede pouze jedním pruhem a kolabuje kvůli tomu doprava na příjezdu do Prahy po dálnici D8 z Ústí nad Labem. Náš zpravodaj jede po D8 v kamionu.
12: Zhruba jedeme z 12. kilometru, jsme na minus druhém, takže 14 kilometrů a jedeme to už 4 hodiny.
3: A teď už se koloda mírně zkrátila, zhruba od 8. kilometru. Osobním autem se zdržíte přes půl hodiny. Ucpaná už je Kbelská i ve směru na Ústí nad Labem, kolona je tam od Průmyslové ulice. Na dálnici D5 se rozjíždějí kolony za Prahou směrem do Plzně. Na kilometru 12,5 už nehoda mimo jízdní pruhy, tak vydržte, teď se brzdí u sjezdu na Rudnou. Kolona na D5 se stále v opačném směru na příjezdu do Prahy z Plzně. Od 7. kilometru se sune až na okruh k Ořechu, hlavně kamiony. Ještě dálnice D1 na příjezdu do Brna z Prahy se kolona roztrhala. Na chvilku zastavíte u Kývalky na 182. kilometru a pak až v Brně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, jen na východě až zataženo a ojediněle déšť. Večer začne v severozápadní polovině území oblačnost přibývat a později bude opět pršet. Teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. A ve večerním Radiožurnálu má slovo zpět Štěpán Pokorný.
4: Ano, už vám přejeme pěkný večer. S Radiožurnálem jste v 18 hodin skoro 35 minut a teď Armin van Buuren. Pěkný poslech.
10: Radiožurnál.
13: Každý den s vámi.
10: I o prázdninách.

0: Pátrání po přeživších ve Venezuele se stává stále méně optimistickým, i když je to od otřesu týden, daří se nacházet pod troskami živé lidi. Obyvatelé zasažené oblasti zároveň kritizují postup místních policistů i úřadů a pomoc organizují sami. S pátráním pomáhá i český USAR tým. Více už nám teď řekne Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Vítej, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My jsme říkali, že se místním nelíbí postup úřadů. Proč?
1: No, jeden z těch hlavních problémů je policejní rabování. Několik policistů bylo obviněno a následně zadrženo kvůli rabování. Oni v troskách našli trezor s americkými dolary a začali sami, tak říkající, vydělávat místo toho, aby pomáhali. To logicky vyvolalo pozdvižení. No a dalších podobných informací se tedy šíří víc, ale není to jediné. Jsou tam taky zmatky, do regionu jezdí hodně dobrovolníci a ti si často stěžují, že státem organizovaní záchranáři prý chybí. Na některých místech dokonce policisté omezovali přístup dobrovolníků do těch zasažených oblastí. Státní úředníci tvrdí, že to jsou dezinformace, ale stojí za to připomenout, že venezuelská vláda nemá v zemi dlouhodobě dobrou pověst. Proti režimu se pořádaly velké demonstrace. Donald Trump ostatně nechal odvést prezidenta, takže tam ta vláda dobrou pozici nemá.
0: A co nějaké pozitivní zprávy? Daří se ještě nacházet pod troskami živé lidi?
1: Stále se daří, nějaké pozitivní zprávy jsou. Oni záchranáři říkají, že je možné pod těmi troskami vydržet až 10 dní. Teď je to tedy týden. Včera například záchranáři vyprostili jedno z batolat, dvouletý chlapec, který byl pod zemí, pod troskami vlastně 6 dní. A tak naděje stále zůstává, ale klesá. Celkem úřady ta oficiální čísla hlásí přes 1900 mrtvých a 10 000 zraněných, ale experti varují, že ta čísla budou nebo mohou být mnohem vyšší.
0: Ve Venezuele působí také český USAR tým. Kolik toho víme o jeho aktuálním zapojení?
1: No, ve Venezuele je teď popolední, ale z těch informací, co máme přímo od hasičů, tak oni v těch předchozích dnech asistovali spíš napřímo, pracují 24 hodin denně a teď dělají spíš průzkumy určitého území. Nasazeni jsou pátrací psy, geofony, to jsou takové speciální mikrofony, které dokážou právě slyšet, jestli je někdo pod zemí, a taky drony. O těch oni hodně teď mluvili, o tom, že vlastně mají i 3D drony, které dokážou zkontrolovat některá místa, kam je problém se dostat. No a na zveřejněných záběrech je vidět i to, že dál pokračují v pátrání a odstraňují sutiny. Je po logistických obtížích tedy kompletní, potýká se s horkem a těžkými podmínkami, ale zatím je to tedy bez nějakých vážných zranění nebo problémů.
0: Jakub Lucký ze zahraniční redakce, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Jeden z favoritů mistrovství světa Anglie vstoupil do vyřazovací fáze šampionátu na duel Angličanů s fotbalisty Demokratické republiky Kongo. Se vydáte s večerním radiožurnálem po Michaelu Jacksonovi.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Anglie se pokusí rozšířit účastníky osmifinále mistrovství světa. V prvním kole play-off šampionátu jsou v souboji s Demokratickou republikou Kongo jasným favoritem. A první poločas i tady na Radiožurnálu dokumentuje Tomáš Petr.
2: S míčem na pravé straně dává a pod sebe ve čtvrté nastavené minutě, kdy Angličané prohrávají s Demokratickou republikou Kongo 0-1 už v sedmé minutě. Skóroval Sipenga, ale Angličané pak měli šance na to srovnat skóre, bylo jich několik. Třeba jen Bellingham měl dvě obří šance dát gól, ale v obou případech ho vychytal gólman Passy. Harry Kane, ten zase žádal pokutový kop, nestalo se. A teď tedy v polovině čtvrté nastavené minuty z avizovaných šesti stále Angličané prohrávají 0-1 ve chvíli, kdy Demokratická republika Kongo rozehrává od vlastního vápna Visa forward Newcastle a také africké země teď se běhl až k vlastnímu vápnu a zuřivě se tam zase hlásí o míč ve chvíli, kdy balón putuje přes Passyho doprava. Tam už je Van Bissaka, rozehrává na střed do míst, kde je Mbuku. Mbuku se zbavil jedné překážky, udržel balon a rozdává doleva a teď se to zase pro Demokratickou republiku Kongo otevírá. Vissa už je tam v náběhu k vápnu, ale míč dostává na levo Sipenga. Sipengův takový střílený balon, který měl mířit na osu hřiště na dobíhající spoluhráče, ale odmávaný, odpískaný offside v polovině páté minuty, takže 90 sekund aktuálně dělí oba celky od odchodu do kabin a zdá se, že po první půli budou spokojenější hráči africké země, protože Demokratická republika Kongo stále vede nad Anglií 1-0, což by rád ještě změnil v závěru první půle Madueke na pravé straně, ale nebylo kudy a tak předává míč Bellinghamovi. Bellingham naváží míč na osu hřiště, kde předává O'Reillymu. Ten roztahuje hru doleva k Rashfordovi, Rice, Bellingham, spolupráce nalevo. Bellingham tam má teď trošičku prostoru, ale přinese míč až do toho volného místa napravo. Madueke, jeho přetažený centr, Van Bissaka jen vlastně zpracoval spíše Angličanům balón a hrát tak může alespoň chvilku Bellingham, který ukazuje na rohový praporek, kdežto Mbuku signalizoval, že by to měl být kop od brány. Platila varianta za A, takže ještě v závěru nastaveného času první půle za stavu 0-1 budou mít Angličané možnost srovnat z rohového kopu, protože míč si tam už chystá Declan Rice a bude posílat centr před branku Passyho, ten má obě ruce nad hlavou a ještě signalizuje, kam si má stoupnout Sadiky, který hlídá tu bližší tyč. Rice už zdvihl levou ruku, posílá centr na zadní tyč. Tam je Harry Kane úplně volný, ale Passy dokázal vyrazit i tohle zakončení. Takže stále Demokratická republika Kongo drží vzadu nulu a vede nad Anglií 1-0 a teď to vypadá, že se chvilinku hrát nebude, protože ta rána, kterou vyslal Harry Kane, asi mířila do míst, kde to bolí úplně nejvíc fotbalisty a i proto teď tedy první poločas skončí, protože 6 přidaných minut vypršelo a po prvním poločase tedy Anglie prohrává s Demokratickou republikou Kongo 0-1. Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A nebezpečná situace na D1 u Koberovic ve směru do Prahy na kilometru 76 pneumatika na vozovce. Je to celý protektor, velký kus a brzdí se za zatáčkou. Tak pozor na to. D1 směr Praha 76. kilometr. A další zelená vlna po zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Karel musí na akci Z, protože Honzík zlobil. A Josefovi se nechce do důchodu. Seriál vyprávěj. ČT2. Leonardo DiCaprio jako agent CIA, ocitající se ve smrtících hře tajných služeb. Premiéra thrilleru Labirint lží. A ČT Art uvádí portrét významného českého kreslíře, hudebníka a trampa, který se proslavil komiksovým stvárněním Foglarových rychlých šípů. Marko Čermák, poslední romantik. Středeční večer s Českou televizí.
2: Kvalifikace na mistrovství světa v basketbalu má zběsilé tempo. Čeští basketbalisté zakončí první fázi domácím utkáním proti Estonsku. Soupeře vyzvou i s posilami ze Zámoří, Krejčím a Nečasem. Už v pondělí 6. července v brněnské Stares aréně Vodova. Ve hře bude potvrzení nadějí na účast mezi světovou elitou. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
3: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Denisa Hergeslova.
4: Hladina Vsetínské Bečvy stoupla na třetí stupeň povodňové aktivity. Hasiči řeší čerpání vody i pády stromů. Vláda ve Francii ohlásila termín prezidentských voleb. Tenistky Muchová a Bartuňková postoupily do třetího kola Wimbledonu. Teď o to bojuje Krejčíková. Kolona popojíždí na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Zítra čekáme většinou polojasno. Večer začne na severozápadě přibývat oblačnost a přidá se déšť. Teploty 29 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Vsetínská Bečva ve Velkých Karlovicích po silných bouřkách vystoupala na třetí stupeň povodňové aktivity. Pro okres Vsetín taky až do dnešních 9 hodin večer platí výstraha před povodněmi. Meteorologové navíc vydali pro celý Zlínský kraj výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí před bouřkami, která potrvá do dnešní půlnoci. Hasiči kvůli počasí za poslední hodinu výjížděli ke 20 událostem, říká mluvčí krajských hasičů David Martinec.
6: V 6 událostech se jednalo o spadané stromy, ať už na pozemní komunikace nebo dráty vedení. Ve 14 případech se jednalo o události, kdy zasahovali hasiči u zatopených sklepů, zatopených propustí a zatopených garáží.
4: Prezidentské volby ve Francii budou příští rok 18. dubna a 2. května. Termín hlasování dnes potvrdila vláda. Současný prezident Emmanuel Macron končí svůj druhý mandát a už nemůže kandidovat. Opozice termín voleb kritizuje.
7: Šéf republikánů Bruno Retailleau tvrdí, že termín voleb bude nahrávat levici. Druhé a rozhodující kolo hlasování totiž bude 2. května, tedy den po prvomájových protestech, které ve Francii tradičně doprovázejí politické slogany a nepokoje. Mluvčí vlády Maud Brežonová uvedla, že pravidla hlasování budou stejná jako v minulosti. Mezi největší favority voleb patří lídři Národního sdružení Jordan Bardella a Marine Le Penová. Ta ale zatím nemůže kandidovat ve volbách, protože ji pařížský tribunál loni odsoudil za zneužívání unijních peněz. Le Penová se odvolala, soud vynese verdikt příští týden. Do druhého kola hlasování by se podle průzkumu mohl dostat i expremiér a středopravicový politik Edouard Philippe. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
4: Celkem 4 dálniční pumpy na Ostravsku teď fungují bezplatných smluv. Jejich provozovatelům je neprodloužilo ředitelství silnic a dálnic. Čerpací stanice ale zatím zůstávají otevřené. Řidiči se bojí problémů.
8: Bylo by to určitě komplikace, protože by se muselo promýšlet tankování někde dřív anebo potom až dál.
9: Říká řidič Lukáš. Smlouvy skončily pumpám dnes. Ředitelství silnic a dálnic se s provozovateli podle mluvčího Jana Rýdla neshodlo na nových podmínkách.
10: V této fázi nepovažujeme za vhodné komentovat další právní kroky ředitelství silnic a dálnic ani průběh jednotlivých jednání s konkrétními subjekty.
9: Provozovatelé chtějí dál jednat. Pokud by tyto benzínky na D1 museli zavřít, řidiči by neměli v obou směrech mezi Přerovem a Antošovicemi kde tankovat. Z Ostravy Adam Tomáš, Radiožurnál.
11: Sport. Tenistka Barbora Krejčíková hraje druhé kolo Wimbledonu proti Rusce Andrejevové. V Londýně je u toho Jaroslav Plašil.
12: Andrejevová dokázala v prvním setu zlikvidovat náskok soupeřky, vyhrála 7-6-4 a o to tež se pokouší i teď ve druhé sadě a zatím úspěšně. Barbora Krejčíková teď před chviličkou nedopodávala sadu za stavu 5-3, je to teď 5-4 už jenom z pohledu české hráčky, která půjde na příjem a Andrejevová, vítězka nedávného Roland Garros, může srovnat. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
11: Do třetího kola už postoupili Karolína Muchová a Nikola Bartůňková, která vyřadila Kateřinu Syňakovou. Angličtí fotbalisté hrají s Demokratickou republikou Kongo první kolo play-off mistrovství světa. Podrobnosti dodá Tomáš Petr.
13: Po prvním poločase Demokratická republika Kongo vede nad Anglií po gólu Sipengy 1-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
11: Hokejista Radko Gudas v NHL podepsal 6letou smlouvu na v přepočtu celkem 192 milionů korun s Floridou, která ho získala v pondělí z Anaheimu. Informoval o tom web kanadské televizní stanice TSN. Philadelphia pak oznámila prodloužení smlouvy s brankářem Danielem Vladařem o 5 let.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolona na D8 před Prahou a nehoda na silnici 43 u Letovic. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem čekejte kolony. Je to kvůli nově zúžené Kbelské ulici. Směrem na Průmyslovou už se jede pouze jedním pruhem. Aktuálně kolona od 8. kilometru a místy i v levém pruhu. V osobním autě se zdržíte před Prahou asi půl hodiny, kamionem je to na delší dobu. Kolony opět hlavně kamionů stále i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně od 7. kilometru až na Pražský okruh. A pozor na dálnici D5, pokud sjíždíte na Vráž na 14. kilometru. Už za sjezdem na silnici do Berouna stojí nebezpečně odstavené auto.
15: Je tam za zatáčku a tu značku tam má dost blbě danou, takže to není vidět a na poslední chvíli se dobržiťuje, tak jenom na to bacha.
14: A ještě silnice 43 z Brna na Svitavy za Letovicemi. Teď čerstvá nehoda, srazilo se osobní auto s autobusem. Na místo míří hasiči a podle potřeby můžou i zastavovat provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, jen na východě až zataženo a ojedinělé déšť. Večer začne v severozápadní polovině území oblačnost přibývat. Později bude opět pršet, teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29 a na horách bude kolem 17. Tolik zprávy. A ve večerním Radiožurnálu je s vámi dál Štěpán Pokorný.
3: Když se řekne Karlovarský festival, většině z nás se vybaví Červený koberec, hollywoodské hvězdy a zaplněné sály. Na začátku ale byla v roce 1946 skromnější akce, která má počátky v Mariánských Lázních. Právě tam si dnes připomenou důležité filmové jubileum festivalovou předpremiérou. No a více si tedy řekneme za pár minut ve vysílání večerního Radiožurnálu, tak vám přejeme pěkný zbytek dne a hezký poslech.
5: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Mariánské lázně nejsou jenom lázeňská kolonáda, minerální prameny a pomalé tempo léčebných procházek, jsou také místem, kde se psala filmová historie. Právě do tohoto západočeského města přijeli poprvé diváci na první ročník filmového festivalu v roce 1946. 80. výročí od této události si připomenou v tamním městském divadle i pořadatelé dnešní karlovarské přehlídky. V Mariánských lázních máme reportéra Martina Hrnčíře. Dobrý den.
1: Hezký podvečer.
0: Pojďme se tedy vrátit o těch 80 let zpět k prvnímu ročníku. Jak to tehdy na místě vypadalo?
1: Město bylo po odsunu německého obyvatelstva doslova lidu prázdné. Život lázeňskému městu ale právě měl vdechnout filmový festival. Ten dali dohromady pořadatelé, včetně Vítězslava Nezvala, známého spisovatele, za necelé dva měsíce. Na dobových fotografiích je vidět třeba, že tady v nedalekém parku u fontány byla velká tabule s nápisem MFF, tedy Mezinárodní filmový festival, a na ní byl filmový program. První ročníky, nebo ten první ročník byl tehdy až v polovině srpna roku 1940. Čest, ale už tehdy byl ten ohlas obrovský. Místní lázeňský časopis kvůli festivalu vydal i speciální 16-stránkové číslo a lidé se do sálu doslova hrnuli, tedy hlavně tu bylo hodně mladých diváků a ve skromných šatech, jak popisují také pamětníci. Plátnům tu dominovaly filmy s válečnou tématikou, třeba drama V horách duní o českých partizánech. Film byl velmi, velmi oblíbený a za festival ho vidělo přes 7000 lidí. Prestiž festivalu dodávala i animovaná tvorba, konkrétně loutkový snímek Zvířátka a Petroští ze studia Bratří v triku, které vedl Jiří Trnka. A tento film mimochodem pak krátce na to ovládl i první ročník festivalu ve francouzském Cannes. Já dodám, že teď do secesního městského divadla už dorazili desítky diváků, berou si skleničky, jak slyšíte, tu čilý ruch. Paní u vstupu mi také řekla, že kromě pár míst na balkoně mají jinak vyprodáno a bude tu tak přes 300 diváků, kteří si symbolicky připomenou ten první festivalový ročník. A před chvílí už dorazila také delegace Karlovarského festivalu, která už za chvíli promítání uvede. Zahlédl jsem také Marka Ebena, který bude tuto slavnostní událost moderovat.
0: No a jakým filmem oslaví festivalová delegace letošní jubileum právě v Mariánských lázních?
1: Dnes večer v Městském divadle uvedou v české předpremiéře film Pedra Almodóvara Hořké svátky o stárnoucím režisérovi, který si ze svých blízkých udělal i filmové postavy a to se rodině tak úplně nelíbí. Oslavy prvního ročníku filmové přehlídky tu budou také pokračovat už zítra v Mariánských lázních. Budou promítat v letním kině Na kolonádě a budou promítat Rozmarné léto režiséra Jiřího Mencla. Na programu jsou tu pak v dalších dnech ještě dva snímky, Přelet nad kukačím hnízdem Miloše Formana a Kubrickův mrazivý horor Osvícení. Tyto filmy ale už uvedou v místním kině Slavia.
0: Reportér Radiožurnálu Martin Hrnčíř, díky a naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.

Na fotbalovém mistrovství světa se hraje a ještě dnes v noci bude hrát o 3 další místa v osmi finále. O to první právě teď bojují Anglie s Demokratickou republikou Kongo. A my se na ten zápas znovu vydáme ve večerním radiožurnálu.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Demokratické republiky Kongo se snaží ve svém prvním utkání ve vyřazovací fázi mistrovství světa zaskočit favorita a zatím se jim to proti Anglii dařilo. My se teď připojujeme na přímý přenos Radiožurnálu Sport, kde komentují Martin Charvát a Tomáš Petr.
2: 57. minuta, Anglie prohrává s Kongem 0-1 od úvodu tohoto zápasu ve druhém poločase. Zatím v šancích pouze reprezentanti Anglie. Anglie se snaží hledat skulinky v konžské obraně, nicméně Kongo zatím ohrozilo vlastně svého brankáře více, než to udělali sami Angličani, protože do dobré šance se dvakrát dostával Rashford, jednou pravda to pálil on sám, jenomže z levé strany netrefil branku, po druhé spíše centroval před branku a Van Biseka si strážil míč do vlastní sítě, jenomže ještě předtím dokázal zakročit golman pasy. A jinak jsou pevní obránci Anglie, Tuanzebe, tedy obránci především Konga, Tuanzebe dnes hraje opravdu výborný zápas, teď odklidil jeden z míčů, další centr Angličanů od Rashforda, ale přetažený přes branku a ani v tomto případě Anglie nedá gól, stále se tlačí za vyrovnáním v 58. minutě, ale prohrává s Kongem 0-1. Přímý přenos zápasu vysílá Radiožurnál Sport. Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Andrew Donalds, posloucháte večerní radiožurnál i 5 minut před 7:30, pokud jste za volantem a vidíte nějaké komplikace, určitě dejte vědět i ostatním řidičům. Číslo do call centra Zelené vlny je 800 553 553. Všem vám přejeme šťastnou cestu.
1: Host radiožurnálu.
2: Jak daleko je člověk schopný doplavat, když mu do cesty vstoupí silné proudy, ledová voda, medúzy nebo dokonce žraloci? Dálkový plavec Jakub Kačerovský má za sebou úspěšné přeplavání novozélandské Cookovy úžiny, jedné z nejtěžších etap prestižní výzvy Ocean 7. A už vyhlíží další extrémní cíl. Jak vypadá příprava na podobnou expedici, co rozhoduje o úspěchu, kde jsou hranice jeho vytrvalosti a platí i při plavání zátopkovo, když nemůžeš, přidej?
1: Host radiožurnálu.
3: Poslouchejte zítra
1: po 9:00.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
2: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
1: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
3: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
1: Dej mi pokoj.
4: Tohle neskončí dobře.
1: Nová audiokniha v e-shopu radioteka.cz.
5: Hodin a 30 minut. Zprávy a Denisa Hergeslova.
6: Změnou zákona o zahraniční službě se koaliční většina podle Hradu opět snaží omezit ústavní pravomoci prezidenta. Mluvčí Petra Pavla Vít Kolář to uvedl na webu prezidentské kanceláře. Změnu dnes schválila sněmovna. Nově by vedoucí stálých misí České republiky pověřoval a odvolával místo prezidenta ministr zahraničí. Podle Hradu kvůli tomu Pavel zvažuje další kroky. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová by podpořila snížení hranice trestní odpovědnosti na 13 let. Měla by se o tom ale vést odborná debata. Bradáčová to řekla ve 20 minutách Radiožurnálu. Hranici chce ze současných 15 let snížit ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Týkat by se to ale podle něj mělo jen závažných trestných činů, jako je vražda. Podle Bradáčové v této věkové skupině případů násilných trestných činů přibývá. Nad Bodamským jezerem na pomezí Německa, Švýcarska a Rakouska se vytvořilo tornádo. Oznámila to německá meteorologická služba DVD s tím, že tento jev se dnes v regionu může ještě opakovat. Vítr zůstal jen nad hladinou, na pevnině, proto nevznikly žádné škody. Vodní policie uvedla, že do problémů se nedostaly ani posádky lodí. Podle odhadů meteorologů vítr dosahoval rychlosti až 150 km za hodinu. Mnichovské letiště kvůli bouři dnes na půl hodiny přerušilo odbavování cestujících a zrušilo asi 100 plánovaných letů. Na jízdenky pražské integrované dopravy je ode dneška možné dojet z Prahy až do Tábora nebo Plané nad Lužnicí. Středočeský a Jihočeský kraj propojili své dopravní systémy. Jízdné si vzájemně uznávají na skoro 100 autobusových linek. Změny se týkají taky cestování vlakem.
7: Sport.
6: Fotbalisté Anglie bojují s Demokratickou republikou Kongo o postup do osmifinále světového šampionátu. Víc řekne Tomáš Petr.
8: Přestávka na občerstvení ve druhé půli, 68. minuta utkání. Anglie prohrává s Demokratickou republikou Kongo 0-1. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Ucpaná dálnice D8 před Prahou a nehoda na silnici 43 v Letovicích. Na dálnici D8 stále čekejte kolony na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Začala oprava k Belské ulice a kolona se natáhla až na dálnici D8. Aktuálně se brzdí, zastavuje na 4. kilometru a je to až na půl hodiny, než se dostanete na Kbelskou. Pro osobní auta, pro kamiony ještě o něco déle. Na silnici 43 ze Svitav do Brna hlásíte kolony v Letovicích. Na příjezdu do Letovic se srazilo auto s autobusem a zasahují záchranáři. Silnice byla chvíli neprůjezdná, teď už to vypadá, že se projíždí alespoň kyvadlově. Na Moravě ve Slezsku postupují bouřky, místy velmi silné, na Hodonínsku, Herskohradišťsku a taky na Opavsku. Čekejte hodně vody na vozovkách, taky větve a stromy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, jen na východě až zataženo a ojedinělé déšť. Večer začne v severozápadní polovině území oblačnost přibývat a později bude opět pršet. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29, na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. A ve večerním Radiožurnálu pokračuje ještě pán Pokorný.
5: Dobrý večer, 19 hodin, skoro 34 minuty a teď Milou.
9: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.
9: I o prázdninách.

První rok existence má za sebou chráněná krajinná oblast Soutok. Jak se s ní po počátečních obavách zžili místní a co zatím správci stihli udělat pro přírodu i pro návštěvníky? Dozvíte se za chvilku ve večerním Radiožurnálu.

0: První narozeniny má nejmladší chráněná krajinná oblast v Česku, Soutok, v samém jižním cípu Jižní Moravy. Jejímu vzniku předcházely léta příprav jednání i soudních sporů. Některé třecí plochy mezi vlastníky půdy, lesníky, rybáři, místními a správci oblasti se podařilo urovnat. Většinu žalob proti vyhlášení HKO soudy zamítly, část ještě se řeší. Problémem je stále nedostatečné vyznačení chráněného území a neoprávněné vjezdy do něj. Vyšší stupeň ochrany už ale příroda poznala.
1: Majitelé pozemků se před vyhlášením HKO obávali třeba, že správa oblasti bude blokovat jejich stavební záměry. To se podle jejího vedoucího Vladana Rýdla nepotvrdilo.
2: Žádné zamítavé stanovisko nepadlo. Ta HKO je koncipovaná tak, že je mimo intravilány obcí.
1: Návštěvnost oblasti za poslední rok výrazně nevzrostla. Přesná čísla ale chybí, říká starosta Mikulčic Josef Dvořáček z ODS.
3: My nedokážeme rozlišit, kteří turisti sem jezdí do HKO a kteří jezdí na velkomoravské vykopávky na Vali.
1: Správa dosud instalovala jeden sčítač. Trend růstu návštěvnosti je ale všeobecný. K usměrňování návštěvníků by pomohlo jednotné značení.
3: Ujednocené značení by bylo ku prospěchu,
1: říká mikulčický starosta. Místo starosta Břeclavy Jakub Matuška z Mladých a neklidných souhlasí. Posílení návštěvnické infrastruktury podle něj plánují i samosprávy.
4: Na každém místě toho vstupu by byla umístěna nějaká informační tabule, jednotný mobiliář, posezení pro návštěvníky a to je právě předmětem žádosti na Jihomoravském kraji.
1: V Břeclavi navíc do 4 let vznikne dům přírody HKO Soutok. Město kvůli němu za 300 milionů korun zrekonstruuje západní křídlo zámku. Polovinu mu na to přispěje stát. Příroda už podle Vladana Rýdla poznala, že má nové ochránce.
2: V lesích se ty porosty prosvětlují tak, aby měl prostor i hmyz nebo rostliny, které jsou zvyklé na světlo. Stejně tak si mohli motýli na loukách všimnout, že jsou tam připravené pásy, ve kterých můžou hledat potravu.
1: Přispěl k tomu nový způsob sečení luk, na kterém se správa dohodla s některými zemědělci.
2: Je

0: to poměrně složité zavést ten režim v kombinaci se současnými zemědělskými dotacemi.
1: Větší dopad bude mít přivedení více vody do lužního lesa, například pomocí klapkového jezu, který za 183 milionů korun budují Lesy České republiky. Dílo má být hotové letos v listopadu. Plasta Gajdušíková, Radiožurnál. Moje

Fotbalisté Anglie hrají na mistrovství světa o postup do osmifinále proti týmu z Demokratické republiky Kongo. Zatím to byl překvapivý výsledek, jak to je v závěru druhého poločasu, tak to s radiožurnálem zjistíte za chvilku. One.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D11 na výjezdu z Prahy do Hradce Králové. Nebezpečná překážka. Na třetím kilometru je to poblíž odpočívky Beranka. Zasahuje z levé krajnice do levého pruhu nárazník nebo jeho kus. Ještě jednou D11, třetí kilometr, směr Hradec Králové, překážka. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553. Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
2: Na fotbalovém mistrovství světa se za chvíli dozvíme dalšího osmi finalistu. K už jistým Kanadě, Brazílii, Paraguaji, Maroku, Norsku, Francii a Mexiku se přidá buď Anglie, nebo Demokratická republika Kongo. My se teď ve večerním Radiožurnálu znovu připojeme na Radiožurnál Sport, kde přímý přenos komentují Martin Charvát a Tomáš Petr.
3: 89. minuta právě začíná. Anglie vede nad Demokratickou republikou Kongo 2-1. Přestože africká země od 7. minuty vedla, kdy se trefil Sipenga, jenže kapitán Angličanů Harry Kane dokázal nejprve vyrovnat, a to čtvrt hodiny před koncem základní hrací doby, a pak v 86. minutě skóroval po druhé. Nyní tedy v polovině 89. minuty Anglie vede nad Demokratickou republikou Kongo 2-1.
4: Ano, Konžané ještě teď budou střídat, protože odchází Visa s Masuakem, dva hráči, kteří toho odběhali opravdu hodně, stejně tak i Mutusami už doufá, že by nejdřív bylo po zápase, ale doufá samozřejmě s vítězstvím pro Kongo, protože Kongo opravdu odvádělo velmi srdnatý boj. Je zjevné, že fotbalová kvalita je jednoznačně na straně Anglie, ale jak zmiňoval Tomáš Petr, dlouho drželi Konžané vedení, teď se budou snažit zaútočit směrem k brance, před kterou stojí Konca a také Gay, kteří teď v obraném souboji uzmuli balón Kayembemu, a Kayembe se teď bude muset vracet, protože Gordon už se snaží dostat zpátky na levou stranu, byl odstrčený bránícím Bogondou, který ale k míči následně se nedokázal dostat na dlouhou dobu, a tak O'Reilly může rozehrát ve spolupráci s Andersonem, také s Bellinghamem. Hráčům Konga už se o poznání hůře dere za balónem, když ví, že k tomu ještě budou muset dát gól, aby v tomto zápase mohli na něco pomýšlet. A tak Kane, když viděl možnost, že před ním se otvírá prostor, tak i vystřelil přibližně z 30, možná i 35 metrů a mířil poměrně hodně vysoko. Poslední minuta základní hrací doby končí, Kongo rozjíždí útok od své vlastní branky. Pravda, od toho prvního poločasu moc nebezpečné nebylo, teď má ještě 6 minut na vyrovnání.
3: Balón nalevo u střídejícího Kayembeho, po něm bude hrát Tuanzebe. Tuanzebe předává Sadikimu a Konžané otáčí hru z levé strany napravo. Tam je Van Bissaka, pro míč se vrátil také Bogonda. Postupuje dopředu a je faulovaný. Takže standardní situace, není to úplně na přímou ránu, to by tam musel být opravdu velký bombardák, aby to dokázal trefit z téhle vzdálenosti. Ale nebezpečný centr rozhodně ano, to by přijít mohlo. Polovina první ze šesti avizovaných nastavených minut, Anglie vede po obratu nad Demokratickou republikou Kongo 2-1. Do hry by měl jít John Stones, který tam teď čeká na to, až ze hry odběhne Rice, tedy ze hřiště. Declan Rice tedy má pro dnešek odpracováno. Středopolař Arsenal toho naběhal opravdu hodně a teď tedy jeho pozici přebírá John Stones, fotbalista Manchesteru City, který se musí okamžitě zapojit do bránění téhle situace. Centr do pokutovou zemí, který Eze odvrací, ale jen při hranici vápna, tam je Elia. Ještě jednou tam byla šance pro Angličany zbavit se míče odkopem, ale od Bellinghama se ten míč jen odrazil a šanci tak teď má Bemba. Tenhle míč ale končí na reklamních panelech. Polovina druhé nastavené minuty. Anglie vede nad Demokratickou republikou Kongo 2-1.
4: Je to

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Odmítla test na doping a bude 4 roky bez tenisu. Česká hvězda Markéta Vondroušová. Co přesně se stalo a může jí zachránit odvolání?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál je 20 hodin. Jsou tu zprávy s Denisou Hergeslovou.
4: Zítřejší bezpečnostní rady států se zúčastní i prezident Petr Pavel. Slovensko představilo priority. Předsednictví Vyšegrádské čtyřce věnovat se chce spolupráci a konkurenceschopnosti. Tenistka Barbora Krejčíková bojuje o postup do 3. kola Wimbledonu. Zítra čekáme většinou polojasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnost a přidá se déšť, teploty až 29 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Prezident Petr Pavel se zítra zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu, oznámila to jeho kancelář. Rada by měla pokračovat v projednávání nové armádní koncepce. Jedním z témat by mohl být i nadcházející summit NATO v Ankaře. Premiér Andrej Babiš z ANO dnes znovu na sociálních sítích vyzval prezidenta, aby do Ankary nejel. Zdůvodnil to rozdílnými postoji na zahraniční a bezpečnostní politiku. Účast Petra Pavla na summitu nařídil předběžným opatřením Ústavní soud. Všech 5 opozičních stran vyzvalo vládu k jednání o změnách ve financování veřejnoprávních médií. Ty chce vládní koalice od nového roku převést pod státní rozpočet. Jednání se kromě zástupců sněmovní opozice a senátu účastnili taky oba ředitelé veřejnoprávních médií. Z koaličních stran se nedostavil nikdo. Podle předsedy mediálního výboru Františka Talíře z KDU-ČSL budou opoziční poslanci postupovat jednotně.
5: Budeme vést opravdu široce tu diskuzi na plénu sněmovny. Konec konců diskuzi, kterou oni s námi vést nechtějí, nechodí na tyto schůzky, tak my ji povedeme na plénu sněmovny. Potom ještě tady senát, je tady hrad, je tady ústavní soud, na který se také určitě obrátíme.
4: Pozvaný zástupce koalice poslanec Libor Vondráček za SPD uvedl, že na schůzku zapomněl. Podle něj ale koalice jedná s řediteli médií dostatečně. Slovensko chce během svého ročního předsednictví ve Vyšegrádské čtyřce prosazovat témata konkurenceschopnosti, energetiky nebo rozšiřování Evropské unie. Řekl to dnes ministr zahraničí Juraj Blanár. Jednou z priorit je obnovit politickou váhu skupiny. Vztahy mezi Českem, Slovenskem, Maďarskem a Polskem v minulosti poznamenaly rozdílné postoje hlavně k válce na Ukrajině.
6: V4 pod slovenským vedením se podle ministra zahraničí Juraje Blanára bude soustředit na témata, ve kterých dokáže najít shodu. Například společné infrastrukturní projekty, obrana vnějších hranic Evropské unie nebo kritický postoj k systému emisních povolenek ETS2.
7: Krajiny V4 mají vo viacerých oblastiach podobné či rovnaké záujmy a pozície. Našou ambíciou je preto posilniť koordináciu krajín V4 pred rokovaniami Evropské rady.
6: Slovensko chce zároveň rozvíjet formát V4+, tedy společná jednání s dalšími zeměmi jako Německem nebo Francií. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
4: V Česku odstartovala sezóna pěstitelského pálení. Za vypálení ovocného destilátu si lidé připlatí. Důvodem je navýšení spotřební daně. Pokračuje mluvčí ostravského celního úřadu David Kubenc.
8: Spotřební daň z lihu letos stoupla o 5%. V rámci snížené sazby tak lidé v pěstitelských pálenicích zaplatí 205 korun za litr čistého alkoholu. Základní sazba je pak 410 korun.
9: Sport. Tenistky Karolína Muchová a Nikola Bartuňková postoupily do 3. kola Wimbledonu. Teď hraje ve 2. kole Barbora Krejčíková proti Rusce Andrejevové. V Londýně je u toho Jaroslav Plašil.
10: Barbora Krejčíková vede 5-2 v rozhodujícím 3. setu zápasu, ale teď Ruska Andrejevová je na podání a vede 40-0, takže by mohla snížit, což se jí právě teď také daří. Takže 5-3 v rozhodující sadě, za chviličku půjde podávat Barbora Krejčíková. Na Radiožurnálu Sport si můžete poslechnout, jak to dopadne tady ve Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
9: Fotbalisté Anglie hráli na mistrovství světa v Severní Americe o postup do osmifinále. Jejich souboj s Demokratickou republikou Kongo sledoval Tomáš Petr.
11: Anglie porazila Demokratickou republiku Kongo 2-1 po obratu díky dvěma trefám kapitána Kanea a postupuje tak do osmifinále. Tomáš Petr, Radiožurnál.
9: V přímých přenosech odvysílá Radiožurnál Sport i další dva duely prvního kola play-off. Ve 22 hodin začne utkání Senegal-Belgie a ve 2 v noci se střetnou Spojené státy americké a Bosna a Hercegovina.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D1 na Přerovsku a zdržení na vjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem na Lipník nad Bečvou je osobní auto mimo vozovku. Nehoda je na kilometru 304,5, zavřená jen krajnice, na místě už je odtahovka. Na D11 se na výjezdu z Prahy do Hradce Králové na 3. kilometru odklidili z levé krajnice nárazník. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozorně u sjezdu na Jičín. Na 42. kilometru stojí nákladní auto. Pozor, dejte hlavně na nájezdu, blokuje konec připojovacího pruhu. V Praze kvůli novému omezení ve Kbelské ulici mezi Cínoveckou a Novopatskou se stále tvoří kolona. Směrem do města začíná na D8 nebo kousek za sjezdem k exitem 1 z Diby, zdržení teď zhruba 5 až 10 minut. Silnice 43 z Brna do Svita v Letovicích po nehodě a úplné uzavírce opět průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude většinou polojasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnost a přidá se déšť. Teploty nejčastěji 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29. Tolik zprávy. A ve večerním Radiožurnálu je s vámi odteď Richard Jandovský.
3: Pěkný středeční večer, první česká studentská družice se brzy vydá do vesmíru. Kostka už je čeká v USA na start rakety SpaceX a my si o ní řekneme víc po písničce. Tady je Shane Ward a všem, co teď sedíte za volantem, přejeme šťastnou cestu.
1: Večerní Radiožurnál
0: a Richard Jandovský.

0: Do vesmíru by v následujících dnech měl odstartovat první český satelit navržený a postavený výhradně studenty. Družice Kostka z brněnského vysokého učení technického už čeká ve Spojených státech na start rakety společnosti SpaceX. Podle aktuálního harmonogramu by měla na oběžnou dráhu zamířit příští úterý. Na oběžné dráze otestuje technologie, které mají otevřít cestu dalším českým studentským vesmírným misím.
1: Jedná se o prvou družicu v České republice, která je navrhnutá a sestrojená studenty a poletí do vesmíru.
2: Než se ke družici Kostka vůbec dostaneme, musíme s Patricí Janigovou ze studentského týmu Y-Space a fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT projít přísnými pravidly čisté laboratoře.
1: Studenti to sestrojovali v prostorech, kde jsou přísné podmínky na čistotu.
2: Vcházíme do laboratoře CITEC Nanolab a jelikož se jedná o místo, kam se nesmí dostat žádný prach, tak si musíme obléct speciální boty, plášť.
3: Úplně přesná velikost je 10x10x 11,3 cm.
2: Popisuje mi velikost družice Kostka student a konstruktér Krištof Boháč z FECTu VUT. Právě ji vytahuje z ochranného kufříku.
3: Je vystlán pěnou, která odizolává případné nárazy, šoky, které by tomu satelitu nemuseli úplně prospět.
2: Vybalujeme, není to jenom tak, a velice opatrně vytahujete.
3: Je kolem toho udělaná takováhle kostra.
2: Je to malinký satelitek, takzvaný CubeSat. Já tady nahoře například vidím něco, co vypadá jako 4 krejčovské metry vedle sebe.
3: Tohle je anténa. Jsou to klasický metry. V tomhletom stavu je složený a jak tady pak může být vidět, že přes něj vedou nějaký struny, tak my na oběžné dráze ty struny přepálíme. Tím pádem se nám ta anténa rozvine a můžeme ji používat k vysílání přijímání.
2: Kreativní anténa, že vlastně je vyrobená z metru.
3: K této anténě tam pak máme rádio vlastní výroby a pak klasický satelit má palubní počítač, který jsme si vyvíjeli, a energetický systém.
2: Takže tady nahoře je anténa, po stranách jsou solární panely, to rádio je ukryté někde vevnitř.
4: Ano. Všechny komponenty, které jsou takhle vidět zvenčí, až na ta malá dvířka ze spodu pro komerční anténu, tak to jsou všechno komponenty, které jsme vyvíjeli my v týmu.
2: Doplňuje Šimon Pokorný z Y-Space a FECTu VUT. Samotná družice ale nemá sloužit jen jako technologická demonstrace. Podle Krištofa Boháče na ní studenti ověří vlastní zařízení, která později využijí při další vesmírné misi.
3: A dále pak naše univerzita boduje meteorologickou stanici na Antarktidě, pomocí kterými vlastně budeme ověřovat ten náš rádiový systém. Tedy budeme využívat tu naší anténu ke sběru dat z této stanice a přenášet je zpátky k nám na univerzitu.
2: Takže to vlastně půjde z Antarktidy do vesmíru a zpátky tady do Brna.
3: Taková jako sekundární část je tím, že pak ještě na jedné straně máme přidělanou kameru, takže se budeme snažit pořídit nějaké fotografie Země a poslat si je zpátky též.
2: Pošlat meteorologická data, fotky.
3: Hlavním cílem je ověřit ty naše komponenty a to naše rádio a ta kamera je pak takový přídavek.
2: Takže teď ho zase schováte?
3: Následně už umístěn v deployeru poletí do Ameriky, kde bude zaintegrován na raketu Falcon 9, Transporter 17.
2: Studentská družice Kostka teď čeká na potvrzení termínu startu od společnosti SpaceX. Odstartovat by měla v prvních červencových dnech. Zkušenosti z mise studenti využijí při přípravě složitější družice CIMER. Ta se zaměří na výzkum chování bakterií a řas ve vesmíru. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál. Radio

vámi je večerní radiožurnál a už o víkendu začíná v Karlových Varech filmový festival. V hotelu Thermal se filmy promítají od roku 1978. A právě do té doby vás zavedeme v další části našeho filmového seriálu.

0: Karlovarský filmový festival letos slaví 60. narozeniny a chystají se tam opět davy lidí. My si díky našemu rozhlasovému archivu teď můžeme připomenout i dobu, kdy filmové přehlídce vláda ideologie a kina byla poloprázdná.
1: Protože se festival koná v roce výročí 25. jubilea osvobození Československa sovětskou armádou.
2: Takhle začal první karlovarský filmový festival po vpádu okupační sovětské armády do Československa.
1: I filmové večery věnované dílům Vladimíra Iljiče Lenina.
3: Po roce 68 následovala pauza a v roce 70 na 17. ročníku už byla cítit závany normalizace.
2: Popisoval kronikář festivalu Květoslav Kroča. Systém hodnocení filmu se vlastně vrátil do 50. let.
4: Už samotné zaradění filmu do soutěže je vlastně vyznamenaním této kinematografie.
2: Prohlašoval v roce 1986 předseda tehdejší poroty Dušan Rol. A tak třeba v roce, kdy druhý americký film Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem získal 5 sošek Oscara, v Karlových Varech dostal velkou cenu film Kantáta o Chile kubánského režiséra Solase, který sám své dílo o potlačení stávky horníků nazval politickou agitkou. Počátkem 70. let na festival do Karlových Varů začala jezdit i jeho pozdější dlouholetá umělecká ředitelka Eva Zaoralová.
5: Bylo to strašně oficiózní. Nejezdili tvůrci, jezdili delegace. Delegace, a to byly samozřejmě hlavně ze Sovětského svazu a ze spřátelených zemí, no protože ten festival se dělal jaksi v duchu přátelství mezi národy, ale bylo to v takovém tom duchu, že budeme bojovat za mír, i kdyby neměl zůstat kámen na kameni.
2: Kameny, a v tomto případě řekněme spíš panely, se ale také skládaly k sobě a v roce 1978 se festival poprvé konal v nově otevřeném hotelu Termál.
6: Je to prostě nová atmosféra, máme podstatně rozšířený počet nabízených míst, takže denně v Karlových Varech nabízíme přes 5000 míst pro diváky.
2: Pochvaloval si předseda festivalového výboru a ústřední ředitel československého filmu Jiří Purš. Nové festivalové centrum projektovali Věra a Vladimír Machoninovi. Jejich styl masivního moderního komplexu zasazeného do stráně nad Říčkou Teplá se dočkal obecného uznání až mnohem později. V roce 1978 lidé hotelu Termal přezdívali panelák na kolonádě. Jak ale připomínal víc jak 30 let po jeho otevření Jiří Bartoška.
7: Urbanisticky ten barák vypadá tak, jak vypadá, ale vzniknul, kdy vzniknul, a vzniknul pro potřeby festivalu, což je důležité jako zdůraznit. Hotel Termál je srdce festivalu a hotel Pup jsou játra festivalu. Takže bez těchto těch orgánů skutečně festival nemůže existovat, to dá rozum, že jo.
2: K dobré náladě na festivalu dlouhá léta přispívaly i festivalové momenty a momenty z kolonády, které jako krátké glosy točil Miroslav Horníček.
8: A já jsem dělal takzvaného komentátora, nebo jak bych to řekl, dneska se říká moderátor. A točili jsme vždycky takové rozhovory s herci a režiséry celého světa. Byla to nesmírně zajímavá.
2: Zpočátku to byl ale takový obdeník. Natočený film se musel do Prahy k vyvolání a sestříhání. Než se výsledek objevil ve festivalových kinech, trvalo to den a půl. Lenka Šumová, Radio.

0: Radiožurnál je 20 hodin a 30 minut. Krátké zprávy a Denisa Hergeslová.
1: Vsetínská Bečva ve Velkých Karlovicích po silných bouřkách vystoupala na třetí stupeň povodňové aktivity. Pro okres Vsetín taky ještě půl hodiny platí výstraha před povodněmi. Meteorologové navíc vydali pro celý Zlínský kraj výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí před bouřkami, která potrvá do dnešní půlnoci. Praktičtí lékaři můžou ode dneška nově předepisovat dalších 1200 léků. Ulehčit by tak měli specialistům. Jde o léky na cukrovku, srdeční selhání, štítnou žlázu nebo epilepsii. Změnu představilo Ministerstvo zdravotnictví a doktoři ji vítají. Ve vysílání Radiožurnálu to řekla Ludmila Bezdíčková ze Sdružení praktických lékařů. Nejvyšší přípustná cena paliv ve čtvrtek opět mírně vzroste. Benzin budou řidiči v Česku tankovat za 40 korun a 64 haléřů, zdraží tak oproti dnešku o 8 haléřů. Nafta bude stát o 13 haléřů víc než dnes, litr lidé koupí za maximálně 36 korun a 74 haléřů. V pondělí vláda rozhodla, že v určování cenových stropů bude ministerstvo financí pokračovat do 19. července. Některé stanice metra v portugalském Lisabonu zůstanou v noci otevřené, aby poskytli útočiště před tropickými nocemi. Město tím chce pomoct hlavně lidem bez domova. Portugalské veřejnoprávní stanici RTP to řekl ředitel městské civilní ochrany André Fernandes. V portugalské metropoli a taky v sousedním Setúbalu kvůli vlně veder platí do zítřka červený stupeň pohotovosti. V pátek se výstraha rozšíří na další dva okresy. Meteorologové v následujících dnech očekávají v Portugalsku teploty přesahující 40 stupňů Celsia. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do třetího kola Wimbledonu. Letošní vítězku Roland Garros Rusku Andrejevovou vyřadila po výhře 2-1 na sety. Už předtím prošly do další fáze travnatého Grand Slamu Karolína Muchová a Nikola Bartůňková. A fotbalisté Anglie postoupili do osmifinále mistrovství světa. Demokratickou republiku Kongo porazili po obratu 2-1 a v další fázi turnaje si zahrají s Mexikem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D6 u Chebu a po bouřce. Neprůjezdná silnice na Opavsku. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je na exitu 154 sjezdu na Cheb Dvory. Vypadá to, že je místo teď průjezdné. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem na Lipník nad Bečovou odklízí následky nehody. Na kilometru 304,5 je osobní auto mimo vozovku, na místě odtahovka a zavřená jen krajnice. V Praze ještě zpomaluje provoz nové omezení ve Kbelské ulici. Mezi Cínoveckou a Novopatskou se jede jen jedním pruhem ve směru. Do města zhruba od odbočky na Ďáblice se teď zdržíte 5 až 10 minut. A místy komplikují provoz bouřky, případně jejich následky. Neprůjezdná je na Opavsku silnice u Kružberské přehrady, trasa Svatoňovice, Hořejší, Kunčice. Úsek je zaplavený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, jen na východě až zataženo a ojediněle déšť. Večer začne v severozápadní polovině území oblačnost přibývat a později bude opět pršet. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29 a na horách bude většinou kolem 17. Tolik zprávy. Teď už začíná Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: 4 roky bez profesionálního tenisu.
1: Tenistka Markéta Vondroušová dál zvažuje, jestli podá odvolání.
6: Loni v prosinci odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole.
7: Hájila se tím, že komisařka nepostupovala podle pravidel a tato popřela.
8: Při slyšení u tribunálu však byla její výpověď úplně jiná, píše deník CZ.
9: Agentura pro bezúhonnost tenisu ale neměla slitování a Vondroušovou potrestala jako v případě pozitivního testu.
4: Krutý zákaz, odmítla test na doping a bude 4 roky bez tenisu. Česká hvězda Markéta Vondroušová. Co přesně se stalo 3. prosince 2025 před jejím bytem? Skončí s tenisem? Nebo jí zachrání odvolání? Ptám se Jaroslava Plašila, reportéra Radiožurnálu Sport. Dnes je středa, 1. července. Ahoj Jaroslave, zdravíme tě z Prahy z Vinohradské 12 na Wimbledon.
10: Hezký den z Wimbledonu.
4: Před 3 roky vyhrála Wimbledon Markéta Vondroušová, ta teď ale řeší teda úplně jiné problémy, dostala 4letý zákaz tenisu, takže nemůže vůbec hrát žádnou soutěž?
10: Nemůže hrát žádnou soutěž, dokonce nemůže ani trénovat v klubu, takže samozřejmě je to velmi omezené.
4: Mm-hmm. Ona mluví o tom, že než ta Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu rozhodla, tak to trvalo kolik? 7 měsíců? Bylo to 7 měsíců plných úzkosti, strachu, ztráty kontroly nad vlastním životem. Tak to teď popsala na Instagramu.
11: Nikdy jsem nedopovala. Nikdy jsem neměla pozitivní test. Během celé své kariéry jsem podstoupila nespočet antidopingových kontrol a na kurt jsem vždycky šla s čistým svědomím.
4: Proč tak dlouho čekala na to, jaká bude její budoucnost v tenisu?
10: No, je to dlouho samozřejmě, když si vezmeme teď v potaz, jak dlouho nebo méně dlouho trvaly jiné případy, tak je to velká doba. Připomeňme, že se to stalo 3. prosince, proběhlo samozřejmě nějaké vyšetřování, nějaké sbírání informací a než přišlo na řadu to slyšení, tak to slyšení bylo tuším 11. června, takže to je opravdu velmi dlouhá doba.
4: To rozhodnutí, sám říkáš, padlo na základě loňské dopingové kontroly, totiž ta se měla odehrát 3. prosince v Praze, v pražském bytě Markéty Vondroušové, kdy ona odmítla vpustit německou komisařku právě do svého bytu. Jak přesně se to mělo odehrát? Ta komisařka zazvonila, Vondroušová jí řekla, nemůžete dovnitř?
10: No, samozřejmě vycházím jenom z těch informací veřejně dostupných. Mělo to být tak, že ona přišla mimo okno, mělo to být asi po 8 hodině večer, což už je dost pozdě, těžko říct, jak se ta komisařka procházela, protože tam jsou nesrovnalosti v těch výpovědích. Těžko teď jako říct, co se tam doopravdy odehrávalo, ale Markéta Vondroušová s tím nebyla spokojená, s tou návštěvou evidentně, a tu zkoušku odmítla, protože se jí nepozdávaly některé věci, některé nesrovnalosti, některé nutné formality, které třeba chyběly a tak dál, takže proto tu zkoušku odmítla. Vemte si, že někdo k vám takhle přijde večer, kdy, já nevím, ten tenista je v nějakém rozpoložení a teď tam někdo zabouchá. Těžko teď, jako já nemůžu spekulovat, co se tomu člověku najednou honí hlavou. No.
4: To znamená, komisařka měla podle Vondroušové i podle toho, co ty říkáš, přijít mimo předem nahlášený čas v takzvané aplikaci EDEMS. Mimo časové okno si řekl. Co to znamená, co je časové okno, co to je za aplikaci?
10: To je aplikace, která je povinná pro všechny profesionální sportovce, dá se říct.

0: Beru představit, že jako bylo to naštvání, možná, že tam byla i nějaká touha nebo snaha říct, tak tohle už jako přece není možné, což vlastně dokumentuje i to, že ta Markéta Vondroušová to pak i vystavila hned na Instagram. Těžko říct, ale je to v principu tak, že se ti tenisté hlásí do toho programu, do té aplikace, každý den to musí vyplnit na ten následující a nesmí na to zapomenout, protože samozřejmě z toho pak plynou další sankce možné.
1: Tak a druhá věc, ty jsi říkal, že ta komisařka se tak jako legitimovala, nelegitimovala.
2: Přiznala, že neukázala Markétě žádné IDčko, že neukázala žádné oprávnění k dopingové kontrole a že ani nepožádala Markétu o její identifikaci.
1: Advokát Markéty Vondroušové sám říká, že přiznala komisařka, že se neprokázala podle standardu a podle předpisu, jak by to mělo být, že je skutečně tou komisařkou.
2: Odůvodňovala to tím, že na to nebyl čas, že to všechno proběhlo hodně rychle, ale zároveň přiznala, že ta jejich interakce trvala 8 až 10 minut.
1: V tu chvíli se Vondroušová asi mohla bát, že jde o nějaký podvod, nebo ne?
0: Tak taky každý revizor vám automaticky neukáže všechno, co má, to znamená oznak, průkaz. Ptal jsem se na to i jiných hráček a kolikrát to není tak, že by jako hned ukazovali svou totožnost, to, že mají oprávnění provádět dopingové zkoušky. Rozhodně to není pravidlem, většinou třeba jenom zaklepou nebo zazvoní, řeknou ITF doping, to znamená jako zkrátka Mezinárodní tenisová federace a dopingová zkouška a to je všechno. Takže občas samozřejmě ty nesrovnalosti jsou na té straně, která kontroluje, tak to je taky velmi důležitá okolnost, možná těžko říct, jak to bylo v případě Markéty Vondroušové, ale rozhodně to není, co jsem se tak ptal, různých hráček, tak rozhodně to není pravidlo, že by každý okamžitě tasil hned všechno, co ukázat má.
1: Naopak antidopingová agentura už námi zmíněná, ta tvrdí, že komisařka v zápise uvedla, že se legitimovala a splnila všechny ty náležitosti. Je otázka, jak to skutečně bylo. Co ale naopak víme, je, že Markéta Vondroušová jí podepsala. Takže se museli vidět. Podepsala jí dokument, že teda odmítá tu dopingovou kontrolu, že ji nevpustí domů, že tam jsou nějaké nesrovnalosti. Otázka je, proč teda něco takového podepisuje, když ví, že jí za to potenciálně může hrozit trest?
0: Já si právě myslím, že tam byla taková ta naštvanost, která pak vám vytěsní z hlavy nějaké racionálnější uvažování. Markétu Vondroušovou znám fakt hodně dlouho a vím, že ona je jako hodně opatrná, hodně, řekl bych, si dělá věci po svém a v momentě, kdy někdy něco necítí, nějakou intuicí, teď mluvím opravdu hodně obecně, tak si zkrátka postaví hlavu. Já jsem četl i rozhovor s Markétou Vondroušovou v deníku Sport a tam ona dokonce psala, že snad tam mělo být nějaké staré potvrzení nebo starý papír, kde ještě byl dvouletý trest. To samozřejmě nevím, jak to bylo, to jenom vycházím z těch veřejně známých informací.
1: Ona teda nemluví, promiň Jardo, úplně o naštvání, ona sama mluví o strachu, že ten strach zatemnil její úsudek, nedokázala tu situaci racionálně zpracovat, dokonce přijímá posudky. Odborníci to potvrdili, že prodělala akutní stresovou reakci, že měla potíže s úzkostnou poruchou v tu chvíli.
0: No tak samozřejmě mohla se taky bát, nemusela být v pořádku, jenom můžu zase říct obecně, tenisté jsou pod obrovským tlakem, je to mentálně jeden z nejnáročnějších sportů, možná vůbec nejnáročnější, teď se do toho míchají různé okolnosti, neustále stres toho, cestujete, neustále prohráváte, je to sport, ve kterém prakticky každý turnaj až na pár výjimek prohrajete někdy v nějaké fázi. Od malička jste na tom kurtu sami, nemůžete si pomoci spoluhráčem jako ve fotbale, když se necítíte jít na to kopat penaltu, tak pošlete někoho jiného, ale tam v tom tenise musíte čelit všemu. Teď do toho jsou fanoušci, kteří jsou nespokojení, kteří třeba sází na ty zápasy, píšou anonymy a tak dál. Je toho celá řada, co se vlastně na toho hráče nabaluje. Já když tady potkám třeba některé tenisty, potkal jsem Igu Švjontekovou na koloběžce, tak ji vidíte usměvavou, jak si jede hezky tady ulicí ve Wimbledonu, ale vidíte ji pak na kurtu, jaký škube obličej, jak má tiky, to je neustálý nápor, neustálý stres, se kterým se ti tenisté, a teď mluvím obecně, musí celou kariéru vyrovnávat. A ne každý tím projde bez nějaké újmy. A dovedu si představit, že všechno se to může nějakým způsobem v nějakou chvíli nahromadit a vybouchnout to i v nějakou třeba takovouhle reakci. No. Je to všechno velmi komplexní a Teď říkám, mluvím obecně, ale dovedu si představit,

0: že se tam toho mohlo sejít ohromná spousta v tu chvíli.
1: Věcí naraz. Na druhou stranu je to extrémně zkušená hráčka, někdejší šestá tenistka na světě z roku 2023, vítězka Wimbledonu, dvakrát ve čtvrtfinále US Open, ve finále French Open. Nemá na tohle být mentálně připravená, protože těch kontrol přece za rok absolvuje kolik? Desítky?
0: No, chtělo by se říct, že by to měla být rutina, je to nutné zlo, ale na druhou stranu je to fakt velká nepříjemnost a když teď mluvila třeba Serena Williamsová o tom tady ve Wimbledonu, protože teď byla taková první velká příležitost s ním mluvit po návratu, tak ona říkala, že právě tady to zapojení do toho antidopingového programu, což ona musela udělat, když se chtěla vrátit, tak se do něj na konci minulého roku musela přihlásit, tak to byl vlastně velký důvod, jako, že to zvažovala, jestli to vůbec za to stojí.
1: A ta pravidla, o kterých ty mluvíš, ta se i mění teda počas těch let, že se do toho vstupuje často a že se ty tenisté v tom musí nějak víc orientovat? Mění se třeba i průběh kontrol?
0: Nemyslím si, že se to mění nějak často, určitě ke změnám dochází po nějakých dobách, konec konců nasvědčuje tomu i to, že v tom případu Markéty Vondroušové se třeba mluvilo o maximálním dvouletém trestu za odmítnutí a teď jsou to 4 roky, ale všechno se samozřejmě vyvíjí, stejně tak jako jsou neustále třeba nové seznamy látek, které se aktualizují, které jsou zakázané, tak se různým způsobem sahá i do pravidel po nějakých zkušenostech. Třeba a tak dál.
1: Třeba pravidla ohlášení pobytu jsem zaznamenal, že jsou dlouhodobě terčem kritiky. To znamená, kde ty musíš uvádět asi, kde v tu chvíli danou budeš, jak jsi mluvil o té aplikaci Adams.
0: To je právě to, že tenista si třeba vybere nějakou dobu, kdy ví, že někde bude. Jako to říkala ta Serena Williamsová, že má děti a teď se jí třeba stane, že s nějakým dítětem teď někam musí najednou v tu hodinu. A teď tu hodinu opustí a ten komisař tam přijde a samozřejmě jako to je jakože Ačko a když má člověk Ačka 3, tak je to trest za doping a ten může být pořádně vysoký.
1: Tak. Ještě jsem v tom výčtu těch úspěchů Markéty Vondroušové zapomněl na to stříbro z olympiády z Tokia, to bych teda nerad. Znovu teda říkám, extrémně zkušená tenistka, jedna z nejlepších českých tenistek. Stěžovala si někdy, že to je zásah do soukromí ty dopingové kontroly, protože jak šéfka té protidopingové agentury Karen Morhausová, tak třeba ředitel antidopingového výboru České republiky Martin Čížek znovu připomínají, ty dopingové kontroly tu jsou pro ty sportovce. Ty sportovci a sportovkyně často vnímají, že to je přece dobře, že ti kontroloři k ním chodí.
2: Vnímají, že ten antidoping je tady pro ně a že pomáhá. Ne.
1: A že je zkouší na to, aby bylo všechno čisté a fair v tom sportu.
2: Jsou takový sportovci, kteří, když jim zazvoní komisař, tak ho pomalu vítají s kafem a s nějakou buchtou.
1: Berou to i jako třeba zásah do soukromí. Mohla to tak Markéta Vondroušová tedy brát, že po té 8. večer k ní někdo přijde, úplně se třeba nepředstaví, jde k ní do bytu.
0: No zásah do soukromí to je určitě ve chvíli, kdy k vám někdo přijde, koho nečekáte a když se navíc ještě bojíte, kdo vůbec to je, když se třeba správně neprokáže svou totožnost, tak to určitě dovedu si představit, že zásah je, ale je pravda, že jako sportovci stojí o to samozřejmě, aby bylo všechno fair, aby ta pravidla nějaká byla, ale zároveň, aby to právě bylo aspoň trošku komfortnější, protože kolikrát to opravdu je ohromný zásah do soukromí, vždyť ti lidé třeba přijdou, já vím, třeba tenisti si z toho někdy dělali i legraci, že někdo k ním přišel, koukali spolu na seriál, ale ono to pokaždé není tak růžové, on ten člověk taky musí s ním chodit, že jo, na toaletu a hezky zblízka všechno pozorovat a tak dál, takže to jsou obrovské zásahy do soukromí.
1: Jakože tam fyzicky jsou přímo na té toaletě? Ty kontroloři jsou přímo u nich, když vykonávají tu potřebu?
0: No, je to v jedné místnosti, je to, že jo, ten kontrolor. Tady tenista třeba na turnaji dohraje zápas a jakmile vypadne z turnaje, tak hned je na něj v uvozovkách přilepený dopingový komisař, který ho nespouští z očí. On tam vedle něj stojí neustále celou tiskovou konferenci, pak jde s ním, čekáš zkrátka odevzdá ten vzorek a pak teprve může odejít od toho sportovce. Takže je to velmi, řekl bych, intimní, docela kolikrát i dlouhotrvající.
1: 4 roky zákazu tenisu, to je v podstatě stejný trest, jako kdyby Markéta Vondroušová dopovala. Tak je to něco, co převyšuje standardy trestů v tenisu, protože tady jsou samozřejmě případy v minulosti i hráček, které dostali za doping trest, dostali ho mnohem nižší.
0: No, samozřejmě musíme teď srovnávat stejné případy, nebo aspoň podobné, protože těžko teď najít nějaké srovnání z těch úplně špičkových tenistů z poslední doby. Pamatuju několik potrestání právě za vynechání těch kontrol, když jsou 3. A to se stalo, myslím si, že teď několika tenistům v poslední době, zmínil bych třeba Brooksbyho, který dostal 18 měsíců původně, pak byl ten trest zmírněný, tuším, na 13. Pak mě napadají starší případy, třeba Lize Kornetová, která taky zmeškala 3 kontroly, ale ta se obhájila, protože ta se pak, pokud si dobře vzpomínám, ono už je to nějakých 8 let, tak ona se hájila tím, že jí nefungoval zvonek a proto tu 3. kontrolu neabsolvovala, protože komisařku nebo komisaře neslyšela nebo nevěděla o tom, že k ní někdo jde a nebyla pak potrestána. To mě taky tak napadá v této souvislosti, ale je pravda, že ta hranice maximální 4 roky tam je pro ten případ odmítnutí a že teď tedy byla Markéta Vondroušová potrestána tak, že si to zkrátka ta organizace obhájí. No je to samozřejmě zase, někdo může říct, že teď se vyplatí spíš podvádět a dopovat, že to je vlastně paradox, ale zkrátka je to tak nastavené.
1: Je to tak, protože jsou teďka připomínány ty případy Janika Sinnera, Igy Świątekové, kterou ty už si sám zmiňoval, že si ji viděl na té koloběžce ve Wimbledonu, tak ti dostali jenom 2 měsíce za to, že u nich našli zakázané látky.
0: No, samozřejmě dostali 2 měsíce, že v jejich těle se našla zakázaná látka, ale v případě Janika Sinnera to bylo opravdu naprosto minimální množství, ale zase no, těžko teď srovnávat postupy a postavení hlavně taky těch tenistů, protože za nimi jsou obrovské podpůrné týmy, které vynaložily obrovské úsilí taky na to, aby ta obhajoba byla co nejdokonalejší.
1: A to je nefér, ale ne, to je docela 2 metry.
0: No, 2 metry, mohli bychom to tak nazvat, pokud by šlo o úplně stejné případy, což asi nemůžeme, protože to jsou naprosto odlišné případy, ale můžu říct, že se rozhodně neměří všem stejně, to ani náhodou, to jako můžeme třeba srovnat s případem Nikoly Bartuňkové, která hodně dlouho bojovala za očištění svého jména, aby pak prokázala, že se jí látka zakázaná dostala do těla, protože ji obsahoval, tuším, ostropestřec mariánský, prostě nějaký takovýto doplněk, takže nakonec byla osvobozena po nějaké době, ale, nebo očištěna, ale trvalo to hrozně dlouho a nemohla hrát pořádně dlouhou dobu a bylo to velmi nepříjemné a troufám si říct, že byla v úplně jiné pozici než třeba Iga Świąteková. Takže ten 2 metry můžeme vidět v tom, jak se k leckomu přistupuje, je to dáno i silou toho postavení. On si to každý 2x rozmyslí, jestli se pustí do sporu se světovou jedničkou, s globální hvězdou. Takže tohle v tomto případě to je určitě jiné. A pak můžeme to vidět na ostatních sportech dlouhodobě. Samozřejmě to se netýká jenom tenisu, ale týká se to atletiky, týká se to řady dalších sportů, že zkrátka přeci jenom ty sporty si ty největší hvězdy velmi dobře chrání. Tím neříkám, že je kryjí, to by bylo hodně odvážné, ale to postavení je určitě jiné, to je jasné.
1: Markéta Vondroušová se může odvolat proti tomu rozhodnutí k sportovnímu arbitrážnímu soudu v Lausanne. To řízení je ale podle jejího právníka hodně nákladné, znovu se musí předvolávat svědci, dělají se nové posudky, trvá to průměrně rok, než se rozhodne, přesto jí to doporučuje, ale to rozhodnutí je ve výsledku stejně jenom na ní. Ten soud by mohl její trest zmírnit nebo úplně zrušit.
0: Těžko teď odhadovat, pokud se odvolá a bude bojovat a měla by to udělat podle toho, co i tady říkají třeba na dálku tenistky, tenisté, protože z jejich pohledu je to ten trest za to, co udělal, šílený, ale těžko říct, těžko předjímat, jak to může dopadnout. V každém případě určitě se dá mluvit o tom, že to může být hodně dlouhý proces, ale naději pro Markétu Vondroušovou může být to, že tam se začíná od začátku, že tam se nepracuje s nějakou tou historií toho, jak tady probíhalo šetření organizace předchozí, ale že se na ten případ nahlíží od samého začátku. To by mohla být pro Markétu Vondroušovou naděje, protože samozřejmě pokud tam byly nějaké chyby z druhé strany, tak by to mohlo hrát mnohem větší roli než v případě toho předchozího slyšení, protože tam si dovedu představit, že se organizace nebo agentura hodně stavěla za svou zaměstnankyni, když to řeknu, za tu svou komisařku. Takže tohle by mohlo být jiné a nadějnější, ale to je jenom můj velmi laický pohled.
1: Možná naději pro ní může být pro Markétu Vondroušovou i ten pohled do minulosti na ty případy, kdy skutečně ten soud v Lausanne některé ty tresty snížil. Simoně Halepové z několika let asi ze 4 let na 9 měsíců, Marii Šarapovové za Meldonium z 2 let na 15 měsíců. Ale to jsou zase trošku jiné případy, než ten, o kterém teďka spolu mluvíme.
0: Právě, no, určitě. To se nedá srovnávat, protože jsou to všechno snížené tresty za to, že někdo měl nějakou zakázanou látku v těle nebo se nějakým způsobem provinil. Tady je to jiné v tom, že Markéta Vondroušová tu zkoušku odmítla.
1: Hmm. A ty jsi říkala, a to mě ještě zaujalo, že má Markéta Vondroušová tedy podporu tenistů a tenistek, kteří se za ní, protože za ní stojí třeba Český tenisový svaz, že jo, a někteří velmi známí tenisté, Andy Roddick, kdo ještě další, Kostčuková, Jaburová jsem zaznamenal, bývalá světová jednička Kleistersová, že prostě tohle to není správně.
0: Podporu má obrovskou, protože právě proto, že to všichni vědí, jak to je, jak to chodí, co musí ti tenisté podstupovat stále. A taky proto, že si myslím, že ji znají, že vědí, že to není podvodnice. Konec konců ukazuje to i to, že ty testy kolem toho byly všechny negativní. Markéta Vondroušová neměla nikdy žádný problém za celou kariéru, takže v tomhle případě si myslím, že i proto má takové zastání, protože ty třeba hráčky, které jí velmi dobře znají, tak to mohou říct, protože jí znají od malička třeba nebo od útlých let kolikrát.
1: Pokud s obranou neuspěje nebo pokud se ani nebude chtít dál bránit, jak závažný problém to pro ní a pro její kariéru je? Její 27 let, 4 roky zákaz, to je konec s tenisem ve výsledku?
0: No tak je to jako hrozné to takhle předpovídat, ale v podstatě to jako je skoro ukončení kariéry. Samozřejmě teď ještě jako pořád mluvíme o tom maximálně jako hrozném trestu. Pořád já si pořád říkám, že ta šance na to ten případ nějak alespoň zvrátit jako existuje. Ale když si vezmeme teď, jak Markéta Vondroušová neustále bojovala s tím, aby vůbec mohla hrát, neustále se na ní nabalovala nějaká zranění, teď v posledních letech hlavně zranění ramene, operace a tak dál. Vynaložila spoustu úsilí vždycky, aby se mohla vrátit. Ta její kariéra je v podstatě poloviční nebo třetinová zatím možná. Zkrátka o strašnou dobu přišla a teď by ještě přišla o tohle, tak to by byla strašná rána. No.
1: Dobrá, tak uvidíme, jak to celé dopadne. Jardo, já ti přeju hezký Wimbledon a moc díky, že jsi na nás udělal chvíli.
0: No, není záč vůbec, naslyšenou.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Jaroslav Plašil, dlouholetý komentátor tenisu a reportér z radiožurnálu Sport, který je zrovna na Wimbledonu. A já jsem se ho ptal na případ Markéty Vondroušové. Připomínám, že od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu dostala tahle česká tenistka stopku na 4 roky a čeká se, jestli se proti tomu odvolá. Naslyšenou zítra.

0: Pěkný večer, je 9 hodin. A se zprávami je tu Denisa Hergeslová.
1: Sněmovnu čekají příští týden dvě mimořádné schůze. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele z minulého týdne vzrostl na 2295. Fotbalisté Anglie prošli do osmifinále světového šampionátu. Demokratickou republiku Kongo porazili 2-1. Zítra bude většinou polojasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnost a přidá se déšť. Teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci se příští týden sejdou na dvou mimořádných schůzích. V úterý je čeká projednávání znovu zavedení EET ve druhém čtení. Zákon totiž chtějí schválit ještě před letní přestávkou poslanecké sněmovny. Platit má od ledna příštího roku, doplňuje předseda dolní komory parlamentu Tomio Okamura z SPD.
3: Třetí čtení by proběhlo 15.7. ve středu. A tím bychom měli tento zákon hotový. Znovu zdůrazňuji, že jsme tam prosadili tu výjimku pro malé živnostníky do 1 000 000 korun, že budou mít na výběr mezi EET paušální daní.
1: Další mimořádnou schůzi svolal předseda sněmovny Okamura na středu, kdy se budou poslanci věnovat zejména novele o pojistném na veřejném zdravotním pojištění. Jejímž cílem je navýšit platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Agendy lidských práv, duševního zdraví, protidrogové politiky nebo národnostních menšin ode dneška fungují při ministerstvech. Z Evropské unie zaznívají kvůli změnám varování. V Bruselu se obávají oslabení jednotlivých agend a ohroženo by mohlo být i čerpání účelových dotací. Vládní zástupci ale dál stojí za tím, že změna bude k lepšímu, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
4: Mým úkolem je, abych i v komunikaci s panem komisařem Megrátem ujistil, že Česká republika je vyspělý demokratický právní stát, který samozřejmě dbá na lidská práva. Máme řadu monitorovacích mechanismů, takže já nevidím žádný důvod, aby se někdo obával o to, že dojde ke zhoršení toho standardu.
1: Kabinet svým rozhodnutím přesunul na rezorty jednotlivé úředníky z úřadu vlády, například kanceláře zmocněnkyně pro lidská práva a pro záležitosti romské menšiny mají dál zůstat ve Strakově akademii. Ve Venezuele kvůli zemětřesením z minulého týdne zemřelo nejméně 2295 lidí. Oznámil to šéf venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez s tím, že víc než 11 000 lidí utrpělo zranění. Tisíce Venezuelanů zároveň ztratili své domovy. Podle záchranných složek bilance není konečná. V zemi pokračuje odklízení trosek a pátrání po pohřešovaných, kterých můžou být až 10 000. Pomáhají přitom i čeští záchranáři. V Ostravě začíná největší festival elektronické hudby ve střední Evropě. Na Beats for Love už dnes večer vystoupí například jeden z nejznámějších světových DJů, Calvin Harris.
5: Skotský DJ Calvin Harris je na hudební scéně téměř čtvrt století a za tu dobu nasbíral 31 hudebních cen, včetně Grammy. Patří mezi producenty, kteří vytvářejí takzvané letní hity. Spolupracoval například s Katy Perry nebo Rihannou. Na Beats for Love až do pozdního sobotního večera vystoupí 550 interpretů, mezi nimi například i americký DJ Marshmello nebo švédský hudebník Alesso. Jiří Štefl, Radiožurnál.
6: Sport. Tenistka Barbora Krejčíková prošla na Wimbledonu do třetího kola. Rusku Andrejevovou porazila po obratu 2-1 na sety a zahraje si s krajankou Nikolou Bartuňkovou. Dnes postoupila dál i Karolína Muchová. Angličtí fotbalisté porazili Demokratickou republiku Kongo 2-1 a postoupili na mistrovství světa do osmifinále, které si zahrají s Mexikem. Za necelou hodinu začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport duel Belgie-Senegal. Ve dvě v noci se utkají Spojené státy americké a Bosna a Hercegovina. Fotbalová asociace České republiky hledá po konci reprezentace ve skupině šampionátu a rezignaci kouče Miroslava Koupka nového trenéra národního týmu. Variantou je podle předsedy FAČR Davida Trundy i někdo ze zahraničí. Řekl to na Radiožurnálu Sport.
7: Já mám blízko i k zahraničním variantám. Myslím si, že v tento moment bych se k tomu i přikláněl, ale není to pouze moje rozhodnutí. Chceme najít někoho, kdo tady prostě s náma bude žít, kdo nás bude inspirovat, do trošičku třeba přinese i nové metody, nové věci na základě svých zkušeností ze zahraničí, ze zahraničních soutěží. Neznamená to, že v Česku nemáme dobrý trenéry.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D1 na Benešovsku a nové omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se u sjezdů na Sázavu pohybují lidé. 34. kilometr, dejte pozor, zřejmě chodci. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni kratší kolona, je to spíše hustý provoz od sjezdu na Barrandov mezi kilometry 16 až 18 je kvůli opravám nově zavřený pravý pruh. Kolona má zhruba půl kilometru. Dojíždějte pozorně, ucpává se proto i vjezd z ulice k Barrandovu směr Ruzyně. Na okruh se najíždí přes stopku. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je na exitu 154 sjezdu na Cheb Dvory. Místo průjezdné zatím omezeně. Na D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem na Lipník nad Bečvou odklízí následky nehody. Kilometr 304,5, zavřená je tam jen krajnice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude většinou polojasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnost a přidá se déšť. Teploty nejčastěji 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29. Tolik zprávy. A ve večerním radiožurnálu má slovo zpět Richard Jandovský.
0: Středeční večer pokračuje dál a my jsme rádi, že jste s námi. Za pár minut se zastavíme v novém areálu Kolibiska ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde řemeslníci dokončují takzvanou pajtu. Jde o historický ovčín, který připomene dobu, kdy se ve Valašsku pásla stáda stovek ovcí. Tak si na to počkejte. Přejeme pěkný večer.
2: Večerní radiožurnál a Richard Jandovský.

0: Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm roste obří historický ovčín. Takzvaná pajta dlouhá 40 metrů bude největší stavbou lidové architektury v novém areálu Kolibiska. Připomíná dobu, kdy na Valašsku pásla vrchnost obrovská stáda ovcí.
1: Dalo by se říct, že to je ovčín a je to největší stavba lidové architektury v celém Valašském muzeu.
2: Před panskou pajtou stojím s technickým náměstkem ředitele muzea Milanem Gezerichem. Až bude hotovo, budou tu podle architekta Jana Krauta taky ohrady a koliba.
3: Je to expozice, která má představit, jak vrchnost pásla někde v 18. 19. století ovce, tedy nikoli běžné chudé obyvatelstvo několika ovečkama, ale opravdu stáda se stovkami ovcí.
2: Je obří a vypadá jako krytá jízdárna.
3: Vidíme kamennou podezdívku vyrovnávající terén, trámovou sloupovou konstrukci jenom z výplní, aby ovce neutekly, a krásnou šindelovou střechu, a opravdu s tou délkou 40 metrů je to něco, co je výjimečného, co se u nás vlastně nedochovalo.
2: Při stavbě jste použili tradiční technologie. Řemeslníci ručně opracovávali šindele. Práci jim zadával Milan Gezerich.
1: Vlastně když ten řemeslník ručně opracovává pořízen ten šindel, tak se musí obrovsky natahovat, protože klasika je 50 cm. Ty 70ky jsou absolutně atypem.
2: Obvod tvoří takové ploché desky.
3: Jsou to štípané fošny. To znamená, že vezmete kmen a musíte ho klínit dřevěnými a navrtávání nebo zezy postupně rozštípat na fošny. Ne každá se povede.
2: Je to takové křivé valašské.
3: Tak se nám to líbí a firma měla dokonce i toto přesné zadání a nakonec se s tím popraví poměrně dobře. Teď koukám, že nám tady přicházejí ovce.
2: Jakoby se na to těšili, přitom tu vůbec nebudou. Naopak návštěvníci se nejen do pajty, ale do celého areálu Kolibiska podívají v roce 2027. Gabriela Hekl, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.
6: Než zasnou světla poslední, tak rychle než se rozední. Chceš zažít přece něco víc.

Petr Perk byl ve večerním radiožurnálu s písničkou To se ti zdálo. České tenisové úspěchy na Wimbledonu, postup anglických fotbalistů do osmifinále mistrovství světa nebo nové smlouvy českých hokejistů v NHL. Nejen o tom uslyšíte v pravidelném sportovním přehledu. Nejdřív jsou tu Aleš Veštíroxec.

0: Tam je Radiožurnál a za 12 minut už bude 9:30. Tři české tenistky postoupily do třetího kola Wimbledonu. Uspěly Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartuňková. Tím začneme pravidelný přehled, který připravil Tadeáš Skalický ze sportovní redakce. Hezký večer.
1: Dobrý večer. Sport. Barbora Krejčíková porazila vítězku letošního Roland Garros Rusku Andrejevovou 2-1 na sety a ve třetím kole vyzve Nikolu Bartuňkovou, která vyřadila Kateřinu Siňakovou. Karolína Muchová přehrála poměrem 6-3 a 6-2 Číňanku Chang. České hráčce se díky jasnému vítězství povedlo ušetřit síly, ale jednoduché to podle ní nebylo.
2: Myslím si, že to úplně tak snadný, asi jak to vypadalo, nebylo. My jsme vlastně spolu hráli 2-3 týdny zpátky a myslím si, že do toho určitě víc šla, ale já jsem chytla dobře ten začátek. Docela jsem si pomáhala servisem zase v těch těžkých momentech, když tam byly různý breakboly. Na druhou stranu jsem breakboly proti ní zahrála dobře.
1: Fotbalisté Anglie prošli na mistrovství světa do osmifinále. Po obratu porazili Demokratickou republiku Kongo 2-1 a v další fázi play-off turnaje je čeká Mexiko. Už za 20 minut zabojuje o postup do osmifinále světového šampionátu Belgie a Senegal. Utkání nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport, stejně jako noční duel Spojené státy americké, Bosna a Hercegovina. Trenér Bosny Sergej Barbares říká, co může evropský tým posunout dál.
3: Samozřejmě jsou Američani favoritem, ale my nikdy nemáme problém s tím být v roli outsidera. Ale tím se nezabývám. Máme tým, který může překvapit. Naši hráči se narodili po celém světě. Třeba Bajraktarevič je přímo ze Spojených států. A tohle je možná ta naše výhoda, že jsme do jednoho týmu namíchali tolik různé kultury, návyků a přístupů.
4: Co jsme uspěli, ty své kultury, ty své návyky.
1: Duel Belgie-Senegal začne ve 22 hodin. Reprezentace Bosny vyzve Spojené státy ve 2 hodin ráno. V kauze fotbalové Karviné by měla Evropská fotbalová unie UEFA rozhodnout v nejbližších dnech. Slezský klub už potrestala za pokus o ovlivňování zápasů etická komise fotbalové asociace vyloučením z nejvyšší tuzemské ligy. Karviná si ale zároveň vítězstvím v MOL Cupu vybojovala místo v evropských pohárech, o které může teď přijít. Předseda FAČR David Trunda doufá, že slezský celek případně nahradí Jablonec a UEFA nevezme Česku účastnické místo v Evropě. Řekl to na Radiožurnálu Sport.
5: Myslím si, že můžeme očekávat nějaké rozhodnutí v řádu dnů. Nechci teď předcházet, protože mi to nepřísluší, ale ty varianty jsou i to, že Karviná tam nebude. Takže já věřím, že to rozhodnutí bude tak, abychom o to místo nepřišli. Děláme proto jako maximum.
1: Celý rozhovor s Davidem Trundou uslyšíte na Radiožurnálu zítra po 17. hodině. A hokejista Radko Gudas v NHL podepsal 6-letou smlouvu na v přepočtu celkem 192 milionů korun s Floridou, která ho získala v pondělí z Anaheimu. Informoval o tom web kanadské televizní stanice TSN. Philadelphia pak oznámila prodloužení smlouvy s brankářem Danielem Vladařem o 5 let. Ta začne platit od sezóny 2027-28 a český golman si podle ní vydělá v přepočtu asi 117 milionů korun za sezónu. A další brankář Vítek Vaněček bude podle americké televizní stanice ESPN od nové sezóny hrát za New York Islanders. S klubem podepsal jako volný hráč roční kontrakt.
0: To všechno přinesl svět sportu ve středu 1. července a všechno nám to řekl Tadeáš Skalický. Pěkný večer, díky.
1: Naslyšenou.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Léto a Karlovy Vary, to patří neodmyslitelně k sobě.
2: Letos už po 60.
1: Připomeňte si s námi zásadní momenty z festivalového archivu.
2: Aneb to nejlepší z Varů.
1: Letní seriál Radiožurnálu, který vás naladí na filmovou notu ještě před oficiálním startem festivalu.
2: Jak vypadal premiérový ročník?
1: Proč musel představitel Videtua chodit po městě s ochrankou?
2: A kdo z hollywoodských hvězd pobavil publikum svojí češtinou?
3: To je velké potěšení. Vy tady v Karlových Varech. Máte otázky?
1: Z festivalového archivu Aneb to nejlepší z Varů.
2: Každé ráno krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Je středa večer a půl desáté. Přehled zpráv připravila Denisa Hergeslová.
1: Systém rozdělování daňových výnosů mezi kraje obstál před ústavním soudem. Skupina senátorů loni navrhla zrušit část zákona o rozpočtovém určení daní. Soud dnes ale jejich podnět zamítl. Podle senátorů zákon neobsahuje mechanismus, díky kterému by se mohly podíly přizpůsobovat změnám, třeba demografickému vývoji. Vede tak podle nich k nerovnostem ve financování krajů a poskytování veřejných služeb. Novým ředitelem Ústřední vojenské nemocnice v Praze bude vojenský lékař Luděk Hána. Jmenoval ho ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Hána ve funkci po dvou letech vystřídá Václava Masopusta, který požádal o převelení na jiné místo. V květnu v nemocnici zasahovala policie. 10 lidí obvinila z falšování lékařských posudků nebo podplácení. Masopust tehdy řekl, že se věc týká dvou pracovníků nemocnice. Soud ve Stockholmu nařídil společnosti Google vyplatit odškodnění přes 31 miliard českých korun za porušování pravidel hospodářské soutěže. Vyhledávač podle verdiktu zvýhodňoval své vlastní služby pro porovnání cen na úkor PriceRunner, kterou ve Švédsku provozuje platební společnost Klarna. Ta tvrdí, že vyhledávač Google ji poškozuje dlouhodobě. Podle soudkyně jde o největší odškodnění v konkurenčních sporech v dějinách Švédska. Postavy hned několika hurvínků, spejblů, mániček nebo žriků ode dneška lidé uvidí na Mariánském náměstí v Praze. Začala tam výstava Hurvínek 100 kouzlo loutkářské dílny. Na několika panelech jsou historické fotografie i odkazy k poslechu nejslavnějších dialogů spejbla a hurvínka. Z té narozeniny oslavil Hurvínek začátkem května. Sport. Fotbalisté Anglie postoupili do osmifinále mistrovství světa. Demokratickou republiku Kongo porazili po obratu díky dvěma brankám kapitána Kanea 2-1 a budou hrát s Mexikem. Za necelou půl hodinu nastoupí Senegal proti Belgii v přímém přenosu radiožurnálu Sport, který od dvou hodin v noci odvysílá i duel Spojené státy, Bosna a Hercegovina. A tři české tenistky prošly na Wimbledonu do třetího kola. Karolína Muchová si v něm zahraje s Hajkou Savankeovou a Barbora Krejčíková s Nikolou Bartuňkovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na Pražském okruhu a nehoda na silnici 6 na Lounsku. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni se od sjezdu na Lochkov vytvořila zhruba kilometrová kolona. Vepředu za sjezdem na Barrandov je mezi kilometry 16 až 18 kvůli opravám nově zavřený pravý pruh. Kolona na konci stojí, dojíždějte pozorně. Kvůli omezení se taky ucpává i konec ulice k Barrandovu směr Ruzyně. Na sjezdu z dálnice D1 u Brna z exitu 201 k letišti nehoda pod dálnicí. Pomalej osobní auto tam skončilo mimo vozovku. Na dálnici D6 u Chebu z Karlových Varů šetří nehodu osobního auta. Omezený průjezd čekejte na exitu 154 na sjezdu na Cheb Dvory. Osobní auto tam narazilo do svodidel. A na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů na Lounsku se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda omezuje průjezd u odbočky na Petrohrad nebo poblíž. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, jen na východě až zataženo a ojediněle déšť. Večer začne v severozápadní polovině území oblačnost přibývat a později bude opět pršet. A nejvyšší teploty 22 až 26, na jižní Moravě až 29 a na horách bude většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. A ve večerním radiožurnálu je s vámi dál Richard Jandovský.
0: A my pokračujeme se zvířecí půlhodinou. Nejdřív si poslechneme, jak se smějí opice a pak, jak se registrují psi do nové centrální evidence. Pěkný večer a příjemný poslech.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Víte, jak se směje gorila? Jestli ne, tak to ve večerním radiožurnálu určitě uslyšíte. Britští vědci totiž zkoumali smích lidoopů a zjistili, že se velmi podobá tomu našemu. Čím přesně, tak to vám povíme hned po písničce.

0: Tady je večerní radiožurnál, kde vám dělala společnost Whitney Houston. 15 milionů let se smějeme podobným stylem jako lidoopy. Tvrdí to autorky nové britské studie. Podle nich má smích lidí a lidoopů podobný rytmus a frázování. Ve srovnání s takovými šimpanzi nebo gorilami jsme ovšem mistry smíchu. Detaily má Lucie Rýdlová ze zahraniční redakce. Vítej ve studiu.
1: Dobrý večer.
0: Jak tedy vědkyně smích zkoumaly?
1: Oni porovnávali zvukové nahrávky smíchu dětí a mladých lidoopů. Děti natáčely v domácím prostředí a mláďata lidoopů byla vesměs zvířata, která žijí v zajetí. Studie teď vyšla v časopise Communications Biology a média zaujala. Agentura AP má i ukázky toho lidoopího smíchu.
0: Jak se tedy směje gorila?
1: Ty ukázky jsou krátké. Nejdřív uslyšíme gorilu a pak orangutana, ten trochu chrochtá. Lidský smích má rychlý rytmus a ještě víc se mu, podle této studie, podobá smích šimpanzů a šimpanzů bonobo. Takže tady máme šimpanze. A pro porovnání ještě šimpanze bonobo. A když britské primatoložky nahrávky analyzovaly, došly k závěru, že právě podobný rytmus a frázování, tedy pauzy a práce s dechem, nás i lidoopy spojuje s naším společným předkem. Společná vývojová větev se rozdělila asi před 15 miliony let a základní rytmus smíchu lidí i lidoopů se za tu dobu nezměnil.
0: Proč vlastně smích zkoumali?
1: Předpokládají, že díky poznatkům o vývoji smíchu se podaří zjistit něco víc o původu řeči, protože to, čím se náš smích odlišuje od smíchu ostatních primátů, je naše schopnost ovládat ho podle okolností, podle kontextu. Někde ve společnosti se smějeme jinak než v soukromí s přáteli a třeba smíchem, konkrétně nějakým ironickým úsměškem, umíme okomentovat něco, co nám směšné ale nepřipadá. Podle autorek je tedy možné, že řeč se vyvinula z toho složitého, velice propracovaného a ovládaného lidského smíchu.
0: Lucie Rýdlová a smích opět jako další téma večerního radiožurnálu. Moc díky za veselé téma.
1: Hezký večer.

Eva Farná a Miraj byli společně ve večerním radiožurnálu. Ode dneška platí povinnost registrovat psy do nové centrální evidence. Majitelé můžou zvíře nechat zapsat při běžné návštěvě veterináře, nejpozději však při přeočkování na vzteklinu. Jak registrace funguje, uslyšíte v reportáži z Jihlavské veteriny.

0: Ve středu večer je s vámi Radiožurnál a byli tu i Pink Floyd. Majitelé psů mají ode dneška novou povinnost. V Česku začala fungovat centrální evidence psů, do které budou veterináři zapisovat údaje o zvířatech, jejich čipech i očkování proti vzteklině. Zápis do registru je pro majitele povinný, ale až při první plánované návštěvě na veterině. Formulář tam mají většinou připravený už čekárně.
1: To je kříženec vlkodav s labradorem. Máme to v plánu, musíme vyplnit nový formulář. Je zdlouhavý, takže posléze.
2: Renata Křepelková se svým černým psem ustupuje paní Zuzaně, která se v čekárně jihlavské veterinářky taky natahuje ke stolu pro zápisový formulář.
3: 9 let a je to čistokrevný vestaj, takže vesnické tajemství. Já jsem tady kvůli očkování primárně, takže to spojím.
4: Dobrý den.
5: Tak nám dejte ten formulář, který jste vyplnila.
4: Ano.
5: Máme to tady všechno. My vám to teď zapíšeme do toho registru.
2: Veterinářka Petra Ortová usedá s formulářem k monitoru počítače.
5: My si to můžeme přepsat, když máme tady to hodně, nemáme často vyplňovat s klientem, tak potom už ve volném času, tak si to vypíšeme sami.
2: Sama zaregistrovala do systému už zhruba 30 psů.
3: Bylo taky velice dobré, že nám komora umožnila už asi zhruba 3 týdny před spuštěním oficiálně toho programu, že už jsme mohli ty pejsky si zkoušet zaregistrovat a že to nebylo 1.7. takový ten boom, kdyby najednou všichni to chtěli, takže už jsme v tom zajetí a celkem je to jednoduchý, takže jsme s tím spokojení.
2: A systém nepadá zatím v pořádku?
3: Ne, všechno v pohodě, ani není nějaký nával, chodí lidi opravdu postupně. První den možná, když to prošlo médiem, tak každý volal, chtěl to hned, měli pocit, že to musí být do 1. července už zaregistrovaný, ale ne, je to vždycky k té vakcinaci proti vzteklině.
2: A kolik přišlo lidí od rána?
3: Asi 10 lidí.
4: Děkuji.
2: Každý veterinář si cenu poplatku za zápis do nové evidence stanovuje sám. Na Vysočině se částka pohybuje od 300 do 500 korun. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradík.

0: Léto má v Českém Krumlově svůj vlastní zvuk. Zvuk orchestru pod čirým nebem, zvuk klavíru, který se rozezní nad řekou, zvuk večerů, na které se nezapomíná. Festival Krumlov slaví 35 let. Lukáš Vondráček se Sočnem připomenou 100 let orchestru, který psal dějiny české hudby. 17. července až 8. srpna. Program na www.festivalkrumlov.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Denisa Hergeslová přináší další zprávy.
2: Opozice vyzvala vládu k jednání o změnách ve financování veřejnoprávních médií. Jednání v Kataru mezi Washingtonem a Tehránem skončila kvůli porušování příměří vznikne komunikační kanál. Fotbalisté Anglie prošli do osmifinále mistrovství světa. Teď hraje Senegal proti Belgii a zítra čekáme většinou polojasno. Večer začne na severozápadě přibývat oblačnost a přidá se taky déšť. Teploty až 29 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Opozice je podle předsedy Starostů Víta Rakušana připravená obstruovat novelu, která má změnit financování veřejnoprávních médií. Řekl to po jednání sněmovních opozičních stran se zástupci Senátu a řediteli Českého rozhlasu a České televize. Pozvání na schůzku dostali i zástupci koalice. Nikdo z nich ale nedorazil. Poslanec Libor Vondráček za SPD uvedl, že na jednání zapomněl.
4: Já jsem úplně neporozuměl, v čem bude třeba odlišná oproti té schůzce předchozí. Myslím si, že tam ty zásadní stanoviska, ať už ředitelů ČT Českého rozhlasu byly. Kdybych si to uvědomil, že ta schůzka je, asi bych tam šel, ale nějak už těch schůzek je moc na téma České televize, Českého rozhlasu. Ty věci se pořád dokola opakují.
2: Vládní koalice chce od nového roku převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Podle opozice návrh ohrozí nezávislost Českého rozhlasu a České televize. Zachovat chtějí současný poplatkový systém. Na tom trvají taky ředitelé obou médií. Zahraniční prodejci musí ode dneška při posílání levných zásilek do Evropské unie platit jednotné clo. Končí dosavadní bezcelní režim pro balíky v hodnotě do 150 eur, tedy v přepočtu 3600 korun. Evropská unie tak reaguje na záplavu levného a často nekvalitního zboží, zejména z čínských e-shopů.
5: Za každý druh zboží v levném balíku objednaném ze zemí mimo Evropskou unii budou dodavatelé platit celní poplatek ve výši 3 eur, tedy v přepočtu zhruba 73 korun. Cílem je mimo jiné chránit evropské výrobce před nekalou konkurencí zboží, které nesplňuje unijní standardy. Nová pravidla mají platit jeden rok, tedy do konce června příštího roku. Poté začnou levné zásilky podléhat běžným clům v závislosti na typu zboží. Dosud bylo levné zboží od poplatků osvobozené. Podle Evropské komise je ale díky digitalizaci celní správy proces jednodušší a bezcelní režim pro malé zásilky už není opodstatněný. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: V Kataru skončila nepřímá jednání mezi Spojenými státy a Íránem. Podle iránské státní agentury IRNA se obě strany dohodly na vytvoření komunikačního kanálu pro nahlašování případného porušování příměří. Německý server Deutsche Welle s odvoláním na americký zdroj uvedl, že vyjednávání se týkalo taky lodní dopravy v Hormuzském průlivu a izraelských útoků na Libanon. Jednou z iránských priorit je podle něj taky uvolnění 6 miliard dolarů ze zmrazených iránských aktiv. Chrudimští výsadkáři přebírají první část nových lehkých bojových vozidel Flyer 72. Celkem jich dostanou 46. Jde o dar vlády Spojených států amerických za dřívější vojenskou pomoc Česka napadené Ukrajině. Nová vozidla jsou zatím bez vybavení, nést ale můžou i otočnou kulometnou věž nebo minomet. Velitel pluku Petr Tesařík věří, že je začnou využívat co nejdřív.
6: Flyer z Defense nabízí 5 základních konfigurací, my dostaneme do Heavy Duty 72 a ta je 6-místná. Integrátor to bude dělat do dvou verzí, jedna je velitelská a druhá je bojová.
2: Do vybavení a servis výsadkových aut zajistí česká zbrojovka STV Group. Sport. Fotbalisté Anglie postoupili do osmifinále světového šampionátu, ve kterém si zahrají s Mexikem. Demokratickou republiku Kongo porazili 2-1. Úvod zápasu prvního kola play-off mezi Senegalem a Belgií teď sleduje Tomáš Petr.
7: Polovina čtvrté minuty, Belgie, Senegal zatím nerozhodně 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
2: Ve 2 hodiny v noci má výkop ještě utkání mezi domácími Spojenými státy a Bosnou a Hercegovinou. A tenistka Barbora Krejčíková postoupila do 3. kola Wimbledonu. Vítězku letošního Roland Garros Rusku Andrejevovou porazila po setech 4-6, 7-5 a 6-4 a čeká ji duel s Nikulou Bartuňkovou. Ta vyřadila poměrem 2-0 na sety Kateřinu Siňakovou. Dále jde i Karolína Muchová, která stejným výsledkem zvládla utkání s Číňankou Chang.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nové omezení na Pražském okruhu a nehoda v Ostravě. Na Pražském okruhu směr Ruzině u sjezdu na Barrandov kratší zhruba půlkilometrová kolona. Zdržení kolem 5 minut, za sjezdem na Barrandov je mezi kilometry 16 až 18 nové omezení kvůli opravám vozovky, zavřený pravý pruh. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Vysoké Mýto stojí osobní auto s defektem. Kilometr 87,5, místo je dobře označené a vozidlo blokuje jen krajnici. Na D1 z Brna do Vyškova před Rohlenkou stojí nákladní auto. Kilometr 206, objíždí se plynule. V Ostravě v Ruské ulici se srazila 2 osobní auta. Nehoda je vedle Ostravar arény, kolona se tam netvoří. V Ostravě pozorně i v Místecké ulici u Dolní oblasti, začal tam hudební festival. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, jen na východě až zataženo a ojediněle s deštěm. Večer začne v severozápadní polovině území oblačnost přibývat a později bude opět pršet. Nejvyšší teploty 22 až 26, na jižní Moravě až 29 a na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Začíná repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
9: Je všeobecně považován za jednu z nejvlivnějších osobností současné architektury a urbanismu. Narodil se v Lodži, většinu života však strávil ve Spojených státech. Žil také v Berlíně, do kterého se stále vrací. Zpočátku studoval hudbu, poté se však na newyorské vysoké škole Cooper Union přeorientoval na architekturu. Mezi jeho nejznámější díla patří Ground Zero na Manhattanu a Židovské muzeum v Berlíně, které se stalo ikonou současné architektury. A my teď máme to štěstí, že díky projektu Sekira Flowers nyní pomáhá proměnit pražskou čtvrť Karlín, ale i Prahu a Česko obecně. Naším dnešním hostem v Českém rozhlase je Daniel Libeskind. Děkujeme, že jste přišel. Upřímně řečeno, když se člověk prochází po Praze mezi všemi těmi staveništi, je to trochu otravné a znepokojivé pro nás místní i pro turisty. Co ale při pohledu na stavební rozvoj města cítí architekt?
10: Víte, architektura je pro města a jejich budoucnost velmi důležitá. I města tak bohatá na kulturní dědictví, jako je Praha, potřebují něco nového. Musíme do nich vnášet vazby na současný svět. Vznikající stavby vždy přinášejí optimismus, nejen z hlediska investic, ale z hlediska toho, jak se lidem ve městě žije.
9: Použil jste skvělý přívlastek bohatá, nejspíš proto, že jste se narodil nedaleko odsud. Pocházíte z Polska. Sdílíme tedy středoevropskou zkušenost. A já se musím zeptat, je Praha bohaté město? Můžeme o ní tak mluvit i dnes. Říct totiž o něčem nebo o někom, že je bohatý, se před pár lety vlastně vůbec nehodilo.
10: Víte, Praha je bohatá nejen svým hmotným majetkem, je bohatá na kulturu. Její kultura je nesmírně rozmanitá. Česká, německá, židovská. Je to ikonická kultura, která silně ovlivnila celý takzvaný západní svět. Skutečné bohatství Prahy tvoří místní umělci, skladatelé, spisovatelé a knihy, které zde byly napsány. Kouzlo Prahy nespočívá jen v tom, co je vidět, ale z části i v tom, jaký kulturní přínos se tady skrývá.
9: The contributions to culture that Prague has made. Pro nás, kteří zde žijeme, je občas těžké si to uvědomit a připomínat si to, ale je vždy skvělé slyšet to od někoho, jako jste vy. Dnešním hostem Radiožurnálu je uznávaný světový architekt Daniel Libeskind.
11: Host Radiožurnálu.

0: Ve studiu je se mnou dnes Daniel Liebeskind. Daniel, jak byste s ohledem na své zkušenosti, znalosti a široký přehled z mnoha oborů popsal dobu, ve které žijeme? Podobá se současnost v něčem minulosti? Vnímáte mezi nimi nějaká pojítka?
1: It's an era of change.
2: Je to doba změn. Rekordně rychlý technologický vývoj nás dovedl do nové éry algoritmů a umělé inteligence, ale lidská duše se nemění tak rychle. My lidé máme duši a otázkou je, jak sladit naše nejhlubší touhy a pocity s technologickými změnami. To je ta výzva, kterou právě zažíváme. Ale na architektuře je samozřejmě krásné to, že je nositelkou stability uprostřed měnícího se světa. Vždycky říkáme, že se všechno rychle mění. Ale architektura nám dává domov, místo, kde můžeme být.
0: Jak vlastně architektura reflektuje algoritmy, exponenciální růst a exponenciální rychlost, která je všude kolem nás? Je teď těžší vytvořit něco, co vydrží desítky a stovky let? Protože to je cílem architektury.
2: Ano, je to těžší. Pracoval jsem na velkém muzeu v Anglii a klienti po mně chtěli, abych jim zaručil, že budova bude mít životnost 150 let. A to jsem nemohl, protože materiály, které dnes máme, 150 let nevydrží. Dnes je těžké takhle stavět. Musíme se ale naučit, že udržitelná architektura je naše jediná budoucnost. Nemůžeme jen tak plýtvat zdroji. Musíme se zamýšlet nad tím, jak to udělat, aby architektura odolávala času a reagovala na lidský život, nejen na technologie.
0: Ostatně jsme v Praze a všude okolo vidíme budovy ze 14. nebo 15. století. Architekti je zjevně navrhli udržitelně, protože je tu máme dodnes.
2: Samozřejmě. Zároveň je dobré mít na paměti, že ve světě, který byl pomalejší a méně posedlý rozvojem, byla udržitelnost snáze dosažitelná. Dneska do Prahy jezdí lidé z celého světa poznávat baroko a raný středověk, kdy se domy stavěly opravdu ručně a skutečně rezonovaly s lidskou myslí a lidskými city. Dneska je to úplně jiné. Žijeme v mnohem konzumnější době, kdy se i samotné budovy staly spotřebním zbožím, které se po určité době zkrátka vyhodí. Proto je dnes náročnější vytvářet krásné, udržitelné a smysluplné prostředí.
0: Jak důležitý je v té souvislosti establishment? Myslím pro urbanismus jako takový, pro plánování ne jedné stavby, ale celého města, celé komunity. Jak důležitou roli má politické vedení a jak důležité je politiky a úředníky architektonicky vzdělávat? A vidíte to dnes někde ve světě?
2: Víte, je velmi důležité uchovat historii, ale zároveň umožnit, aby se děly nové věci. Je to otázka rovnováhy. Máme nádherné historické poklady, ale zároveň musíme něco přidat. Je to jako když chodíte do banky, ale jen si vybíráte peníze a nic do ní nevkládáte. Brzy vám zdroje dojdou. A s architekturou je to stejné. K historickému dědictví města musíte přidat něco nového, co obstojí stejně dobře jako památky.
0: Pokud se nemýlím, svoji první stavbu jste dokončil ve věku 52 let, takže ne zas tak dávno. Následovaly další projekty, významné stavby a proměny míst. Když se za nimi ohledneme, nabízí se osobní otázka. A promiňte tu upřímnost, ale proč vám to trvalo tak dlouho?
2: Víte, moje žena říká, že si s rozkvětem dávám na čas. Není kam spěchat. Vždycky si říkám, kam se lidé tak ženou. Někteří architekti jsou slavní už ve 25, 30 nebo 35, ale nemělo by se to uspěchat. Člověk musí mít dostatek životních zkušeností, protože architektura není experimentální obor. V jistém smyslu je jako medicína. Utvrzuje život. Nemůžete si s ní jen tak hrát. Než pochopíte její různé aspekty, tak to zkrátka trvá. No a já jsem předtím studoval historii, umění, matematiku a hudbu a to všechno je taky součástí architektury. Bez těchto složek by architektura byla dost omezená.
0: Takže široké vzdělání z mnoha oborů je podle vás výhoda.
2: Nejen výhoda, je to nutnost. Bez širokých znalostí to zkrátka nejde. Proto byla architektura vždycky nazývána matkou umění. Proč? No, protože v sobě spojuje všechno od té nejprozaičtější a nejbanálnější funkčnosti až po naše sny. A to je obrovské spektrum, které architektura musí naplnit. Totéž platí pro skvělý román, skvělý film, skvělou báseň nebo skvělé symfonické dílo. má tu odpovědnost. Není to věc na jedno použití.
0: Takže poté, co jste oslavil 52 a dotáhl jste to do Prahy a mnohých dalších měst, vrchol vaší kariéry teprve přijde. Is about to come.
1: Well, you know, it's, you know, architecture is not about pinnacles, it's about following a path.
2: Víte, v architektuře nejde o vrcholy, jde o to jít vlastní cestou. A moje cesta byla dost svébytná, protože jsem se neučil u architektů ani u kameníků. Učil jsem se od historických mistrů architektury skrze kresbu, podobně jako tomu bývalo v renesanci. Jak řekl Alberti, velký renesanční myslitel a umělec, pro architekturu toho nemusíte dělat moc. Musíte umět kreslit, umět pojednat prostor a umět to sdělit tak, aby to stavitelé mohli postavit. A přesně to jsem dělal.
0: Navíc, když je vám přes 40, možná mnohem víc respektujete okolnosti.
2: Samozřejmě, musíte mít pokoru vůči celé šíři toho, čeho architektura v minulosti dosáhla. Nestačí znát jen to, co se v architektuře událo za posledních 15 sekund. Právě na základě hloubkové znalosti dějin pak vycítíte, kam patříte a jak vytvářet architekturu, která má smysl. Protože architektura bez smyslu je prázdná a bude na jedno použití.

0: Dnešním hostem radiožurnálu je Daniel Liebeskind. Když už mluvíme o památkách, měli bychom zmínit váš projekt Memory Foundations. Na místě jedné z největších tragédií našeho století, tedy na místě, kde se odehrály události 11. září roku 2001. Jak výjimečné pro vás to místo bylo? Nemyslím úplně ten projekt, ale samo to místo, jižní cíp Manhattanu. Místo, které nás všechny spojuje, protože víme naprosto přesně, co a kdy se tam stalo.
1: What happened there?
2: Yes, it was really part of my life, you know, my
3: Ano, to místo bylo opravdu součástí mého života. V jedné z těch budov pracoval můj švagr, můj otec povolání tiskař, pracoval nedaleko. Když jsem studoval architekturu, chodíval jsem tam se všemi přáteli pozorovat největší stavební experiment na světě, výstavbu těch dvou věží. Proto mi ta čtvrť velmi přirostla k srdci a teď bydlím doslova za rohem. Takže ano, není to jen projekt. Má pro mě speciální význam.
0: New York je světová metropole. Vy jste jak osobně, tak i jako vedoucí projektu čelil velkému politickému a veřejnému tlaku. Myslím si, že Evropan si takový tlak asi ani neumí představit. Jak se s ním vypořádat? S úsměvem, který mi právě ukazujete. A s vaším ležerním přístupem k životu, jen v dobrém slova smyslu. Je to pro mě těžko představitelné, protože každý měl určitě názor na to, co by tam mělo stát.
3: Pokud posluchači toho to pořadu někdy četli Homérovu Odysseu, tak vědí, že domů putoval 10 let a zažíval všemožná dobrodružství. Prošel si omámením a otroctvím, o vlásek unikl smrti. Něco podobného jsem zažíval i já, protože realizovat v New Yorku takový projekt je velmi těžké a ani úspěch není zaručený. Musíte mít štěstí, musíte mít ty správné přátele a musíte věřit v demokracii, protože tohle není projekt, o kterém by se rozhodovalo ze zhora. Jak víte, realizují ho různé skupiny s různými agendami. A v demokracii se tak setkávají různé představy o tom, jak to pojmout. Jejich úspěšné propojení mě ale přesvědčilo o tom, že když chcete dosáhnout něčeho, co má smysl, demokracie je nejlepší možný systém.
0: Ta souvislost mezi architekturou a demokracií mi přijde zajímavá, protože architektura často vyžaduje jasnou vizi, zatímco demokracie je založena na kompromisu. Jak mohou tyto dva principy fungovat společně, když konečné rozhodnutí není výsledek hlasování, ale volba jednotlivce?
3: Máte pravdu, ale život se skládá z kompromisů. Ideálně smysluplných kompromisů, ne těch hloupých. A samozřejmě u projektu takových urbanistických a emocionálních rozměrů musíte být schopni komunikovat s ostatními a sladit různé zájmy. To je taky role architektury. V tom je její blahodárnost. Architektura není jen vnucování nějaké abstraktní myšlenky městu. Vychází ze samých kořenů města. A co jsou ty kořeny? No, paměť. V tomto případě nejde jen o pozemek na Ground Zero, ale o to, co je v tom prostoru vepsáno. Samozřejmě jsou tu oběti, ti, kteří toho dne zahynuli, tisíce lidí, New Yorkčané, přistěhovalci i další. A jde o to, jak na to místo znovu vnést krásu toho, co New York skutečně znamená. Je to město přistěhovalců, které je vždy taky městem naděje. I v těch nejtemnějších dobách, a dnes v Americe prožíváme hodně temnou dobu, New York zůstává městem, které se hlásí k soše svobody, nese pochodeň svobody a právě s tím jsem pracoval. Symbolicky, fyzicky i prostorově chci navodit pocit sounáležitosti a soudržnosti, aby si lidé připomněli minulost a pochopili tragédii, která postihla New York i celý svět. Ale aby zároveň viděli naději a vnímali budoucnost jako aktivní změnu k lepšímu.
0: Než se dostaneme k tomu našemu pražskému projektu Sekera Flowers, tak nemůžu nezmínit Židovské muzeum v Berlíně. Kdybych to měl popsat, tak jsou to vlastně dvě linie, které se protínají v prázdnotě, jestli to tedy můžeme nazvat prázdnotou. Jak vás to napadlo? Je to totiž nesmírně symbolické, vlastně úplně přesné vyjádření toho, čím by muzeum, obzvlášť toto muzeum, mělo být. Vzpomínkou na to, co se stalo během druhé světové války. Pro mě osobně je to jeden z nejsilnějších architektonických počinů, co znám.
3: Ono to není muzeum. Dělal jsem si historické rešerše v knihovnách a archivech, protože jde o osobní historii. Moji rodiče byli sami přeživší holokaustu. Otec napočítal, že nám nacisté a Sověti zavraždili přes 85 příbuzných. Proto když jsem projekt rozpracoval a přihlásil se do soutěže, měl jsem jedinečnou představu, že ta budova musí ukázat něco, co ukázat nejde. Absenci nositelů duchovna, lidí. Nejde tu jen o výstavu exponátů, ale o muzeum něčeho nevystavitelného. Proto v srdci muzea stojí prázdnota. Část nazvaná Memory Void, tedy prázdnota paměti, má lidem narozeným ve šťastnějších dobách sdělit, co to pro Evropu a pro svět znamenalo a i do budoucna znamená.
0: Myslím, že by se tam měl zastavit každý, kdo pojede do Berlína, protože vidět jako hlavní exponát prázdnotu je působivé a mrazivé. A je velmi důležité si připomínat to, co se stalo před de facto 100 lety. 100 years ago.
3: Musíme si uvědomit, že zavraždění 6 milionů Židů, ale i milionů a milionů dalších lidí v důsledku války proti Židům změnilo svět. Žijeme v jiném světě, to všichni uznáváme, ale proč je jiný? Kvůli tomu, co se tehdy stalo. Musíme se tím obdobím zabývat. Je to sice už minulost, ale zároveň je v našem současném světě pořád přítomná.

0: Radiožurnál 2230. Přehled zpráv a Monika Chmilová.
1: Prezident Petr Pavel se zítra zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Oznámila to jeho kancelář. Rada by měla pokračovat v projednávání nové armádní koncepce. Jedním z témat by mohl být i nadcházející summit NATO v Ankaře. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO dnes znovu na sociálních sítích vyzval prezidenta, aby do Ankary nejel. Zdůvodnil to rozdílnými postoji na zahraniční a bezpečnostní politiku. Účast Petra Pavla na summitu nařídil předběžným opatřením Ústavní soud. Ředitelé krajských úřadů a tajemníci městských a obecních by nově mohli mít 5letá funkční období. V současnosti jsou voleni na neurčito. Úpravu dnes schválila sněmovna. Sdružení tajemníků se obává o stabilitu a profesionalitu veřejné správy. Návrh kritizovali taky poslanci opozice. Označili je za přílepek. Koaliční poslanci totiž navrhli v souvislosti s novým zákonem o státních zaměstnancích. Předlohu teď dostane k posouzení Senát. Nad Bodamským jezerem na pomezí Německa, Švýcarska a Rakouska se vytvořilo tornádo. Oznámilo to německá meteorologická služba DVD. Vítr zůstal jen nad hladinou, na pevnině, proto nevznikly žádné škody. Vodní policie uvedla, že do problémů se nedostaly ani posádky lodí. Podle odhadu meteorologů vítr dosahoval rychlosti až 150 km za hodinu. Mnichovské letiště kvůli bouři dnes na půl hodiny přerušilo odbavování cestujících a zrušilo asi stovku plánovaných letů. A začal středoevropský literární festival Měsíc autorského čtení. Po celý červenec nabídne setkání se spisovateli v Brně a Ostravě a část i na Slovensku. Kromě domácích tvůrců se letos představí autoři z Grónska. Sport. Fotbalisté Belgie hrají se Senegalem o postup do osmifinále mistrovství světa. Utkání vidí Tomáš Petr.
2: Senegal vede ve 32. minutě nad Belgií 1-0 poté, co se trefil v 25. minutě Diara. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Do osmifinále už prošla Anglie, která porazila Demokratickou republiku Kongo 2-1 a bude hrát s Mexikem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D10 za Prahou a nehoda v Praze. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy nepřihlédněte odstavené vozidlo. Stojí za sjezdem na Horní Počernice kilometry 6 až 7. Dálnice teď bez kolon, plynule už se jezdí i novým omezením na Pražském okruhu směr Ruzině. Za sjezdem na Barrandov je mezi kilometry 16 až 18 kvůli opravám vozovky zavřený pravý pruh. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Vysoké Mýto stojí osobní auto s defektem. Kilometr 87,5 blokuje krajnici. Na místě je servis nebo odtahovka. A v Praze v ulici k Barrandovu omezují průjezd následky nehody. Před sjezdem na Pražský okruh se srazila dvě osobní auta. Obešlo se to bez zranění u zabírky místa. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, jen na východě až zataženo a ojediněle déšť. Večer pak začne v severozápadní polovině území oblačnost přibývat a později bude opět pršet. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Sofia. Hostem radiožurnálu je Daniel Libeskind. Přejdeme teď k našemu hlavnímu městu. Jako někdo, kdo pomáhal utvářet města po celém světě, co vnímáte, když se procházíte Prahou? Vidíte něco, co nám ostatním uniká? Možná význam moderní architektury? Protože my jsme na začátku mluvili o nádherných historických budovách, ale nezdá se vám, že v Praze chybí víc moderní architektury? Do we miss modern architecture in Prague?
1: Yes, we need more modern architecture, of course.
2: Ano, rozhodně potřebujeme víc moderní architektury. Nestačí se k ní jen hlásit jako ke sloganu. Potřebujeme skutečně současné architekty, kteří jsou schopni navázat na historii Prahy a zároveň vytvořit něco inovativního, co tu doteď nebylo. Myslím, že města potřebují novost, potřebují kreativitu. Kreativita se nezastavila v minulosti, je s námi stále přítomná. A podle mě se musíme zasadit o to, aby se nové věci mohly dít přímo v centru města. Nejen někde na periferii. To je důležité.
0: A co je k tomu zapotřebí, aby bylo město sebevědomé? Protože to je otázka, kterou si klade mnoho lidí. Proč jsme se na to nezaměřili? Proč tady moderní architektura jako symbol nové éry, nového státu není zastoupena tak silně, jak by měla a jak se dalo očekávat?
2: Je pravda, že Praha je jedním z mála měst v této části světa, které nebylo za druhé světové války zdevastováno bombardováním. Chápu tedy, že mají lidé k historickému dědictví silný vztah.
0: Jakoby říkali, přestali jsme druhou světovou válku, tak proč něco měnit?
2: Přesně tak. Zároveň ale v Praze panuje intelektuální a tvůrčí sebevědomí. Když se podíváte na místní umělecké dění, pak by v pražských ulicích měl být prostor pro inovace. O tom není pochyb. Z měst bez inovací se postupně stávají skanzeny. A my víme, že skanzeny nejsou pro lidi dobrým místem k životu.

0: a nacistickou zkázu a pustošení. Jako město se z toho ale dokázala vzpamatovat a najít v sobě novou, obnovenou sebedůvěru. A moje budova stojí přímo naproti Stalinovu utlačovatelskému památníku, Paláci kultury a vědy. Do větší výšky jsem tehdy užít nemohl. Nicméně platí, že je potřeba do města vnášet nové impulzy, nejen v nějakém banálním smyslu, ale s ohledem na bydlení, na normální každodenní život. Potřebujeme tvůrčí přístup.
1: Normal everyday life. We also need that sense of creativity.
2: Ve 30. letech 21. století naštěstí v Praze spatří světlo světa Sekyra Flowers, odpověď na zlotu a na moderní architekturu. Jak by podle vás měl tento projekt zapadat do širší vize nejen pro Rohanský ostrov, ale i celou pražskou čtvrť Karlín?
3: Rohanský island, but of the whole Karlín and of this section of Prague.
1: It's a very bold project. It's really Rohan City.
0: Je to velmi odvážný počin. Vzniká tu nové zelené město Rohan City, přímo na břehu řeky s veškerým vybavením proto, aby tu lidé mohli žít, nakupovat, pracovat, trávit tady čas. To celé v moderním kabátě, nejen s nostalgií po minulosti, ale s důrazem na to nejlepší, co toto místo nabízí, na materiální stránku a pocit domova. Protože pro Pražany a české občany, kteří budou mít to štěstí tam žít nebo tam pobývat, to bude nový domov.
2: Vy jste spolupracoval s developery z celého světa. Jaký je a byl pan Sekyra jako partner a v čem je ten jeho přístup výjimečný?
1: Well, Mr. Sekyra is unusual. He's a philosopher.
0: Pan Sekyra není jen tak někdo, je to filozof. Ulice v našem projektu budou pojmenovány právě po velkých filozofických jménech. Po Kantovi, Hegelovi, Derridovi, Levinasovi, po velkých myslitelích, kteří změnili svět. Spolupracuji s ním rád, protože je to člověk, který do projektu nevkládá jen finance, ale taky přesvědčení, že architektura je nejlepším možným prostředkem k šíření filozofického myšlení. Má větší dopad než kniha nebo rozhovor. Prostor, kterým procházíte, okolní ulice, to, co vidíte z okna, to všechno má filozofický rozměr. Tuhle čtvrť tak budou tvořit nejen materiály, ale právě i intelektuální myšlenky.
2: A centrem čtvrti by mělo být náměstí Simon Weil, je to tak?
0: Je to tak. Centrální náměstí ponese jméno Simon Weil. Má to velký význam, nejde jen o názvy ulic nebo o to, že se budeme ohánět velkými jmény slavných osobností. Ta jména nastavují nový standard pro promyšlené město. Město, které pěstuje respekt a lidskou inteligenci, které je koncipováno jako zázemí a domov pro lidi s důrazem na lidskou duši, nejen na člověka. Forma se neodvíjí jen od funkce, ale i od paměti a historie, od hluboké lidské touhy.
2: Kdybych měl jako člověk, který vás sleduje, jmenovat nějakou vaší obdobnou stavbu, zmínil bych asi singapurský komplex Reflections v Keppel Bay, který se mi moc líbí. Vnímáte tam nějaké styčné body? Protože já mám pocit, že se Sekyra Flowers má leco společného. Je to jenom naivní domněnka amatéra, nebo je to pravda?
1: Well, you're right in terms of the sense that the project is a transformative project.
0: No, máte pravdu v tom smyslu, že se jedná o transformativní projekt. Není to tak, že bychom jen přidali něco známého a osvědčeného. V jistém ohledu stavíme něco úplně nového. A stejně jako jeho singapurský předchůdce je to ambiciózní projekt. Není to jen hotový projekt, který vytáhnete ze šuplíku a návrhy jednoduše zasadíte na dané místo. Tady vymýšlíme věci od píky, překopáváme je, vymýšlíme celou čtvrť. Nejde jen o budovy, i když těch je tu samozřejmě hodně, ale především jde o vytváření veřejného prostoru, ulic, pocitu radosti a potěšení, ducha intelektuální pražské literatury. Máte tu Kafku, Smetanovu a Dvořákovu hudbu, velké umělce z 20. let 18. a 19. století. O tom ten projekt je. Nejde nám jen o objekty, ale především o tu atmosféru.
2: Mluvil jste o kresbě. Jaká perspektiva nebo motiv se vám na Sekyra Flowers líbí? Pohled na celkový komplex nebo jednotlivé budovy? Myslím právě teď v roce 2026, protože si nedokážu představit, že byste měl nějakou oblíbenou budovu během výstavby.
1: It's like asking, what do you like about a Mozart quartet?
0: To je jako ptát se, co se vám líbí na Mozartově kvartetu. Jsou to první tři noty, které uslyšíte, nebo celek? Nedá se to oddělit. Z partitury nemůžete vyjmout jedinou notu, aniž byste ji zničili. A architektura je jako

0: Hudba, protože každý její prvek přispívá k celku a celek je neoddělitelný od detailu. Když chcete postavit skvělou čtvrť, musíte dbát na všechny detaily, dát si záležet na každém jednotlivém aspektu, protože takový je život. Lidé se starají o všechno, od nejmenších a nejdrobnějších věcí až po své sny a radosti.
1: Dnešním hostem radiožurnálu je uznávaný světový architekt Daniel Liebeskind.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D5 u Plzně směr Praha hlásí náš zpravodaj překážku. Za sjezdem na Bory kilometr 85 v pravém pruhu mělo by to být krabice.
2: Na tom obchvatě Plzně jsou ty dvě orlenky pumpy. Jeho pumpou asi tak povím příklad 500 metrů. Je tam obrovská škatula v pravom pruhu.
1: D5 kilometr 85 směr Praha. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ve studiu je se mnou dnes Daniel Liebeskind. Máte pro rezidenční komplex Sekyra Flowers nějakou vizi? Přece jen je to vaše dítě, stejně jako v podstatě celý ostrov Rohan. Představujete si lidi, kteří tam budou žít? Jak budou vypadat? Jaké budou mít hodnoty?
4: Well, you first of all you have to make a place where people feel free to be who they are.
5: V první řadě musíte vytvořit místo, kde lidé budou cítit svobodu být tím, kým jsou, a stát se tím, kým se stanou. Musíte respektovat skutečnost, že nestavíte pro sebe ani pro někoho, koho už znáte. Stavíte pro neznámé lidi s neznámými touhami a neznámým smýšlením. Musíte přitom vybudovat prostředí, které má důstojnost. V minulosti se tomu říkalo krása, péče, odolnost, pocit sounáležitosti. Budova je totiž jako lidská bytost. Nemá jen plášť a vnější fasádu, má i duši. A pokud duši nemá, není to dobré místo. Takže ano, musíte myslet nejen na viditelné, ale i na neviditelné aspekty toho, co děláte. A v každém konkrétním projektu je neviditelných aspektů hodně.
3: Jaký pocit by měl skvělý architekt zanechat, až bude stavba hotová a stavitelé odejdou? Nějaký konkrétní, hmatatelný pocit.
5: Pokud by za sebou architektura měla zanechat jedinou emoci, pak tu nevyslovitelnou. Nevyslovitelný pocit, který nelze změřit na žádné stupnici. Nelze ho vybrat z typologie pocitů, které už tu byly. Musíte vytvořit něco, co vás osloví novým a svěžím způsobem, ale zároveň vás spojí s vaší historií, s vaším otcem, matkou, dědečkem, s vašimi prarodiči a s dalšími generacemi, které tu byly před vámi. V tom je umění architektury. Musí se pohybovat napříč časem a směřovat do budoucnosti.
3: Napadí mě ještě další vaše projekty spjaté s velkými myšlenkami a filozofii, konkrétně s Albertem Einsteinem. Na mysli mám Discovery Center v německém Ulmu nebo Einsteinův dům v Jeruzalémě. Jak architekt uvažuje o vzdávání pocty skutečnému géniovi, možná největšímu géniovi 20. století a možná všech dob?
4: Well, it's humbling to be asked to projects that deal with Albert Einstein.
5: Když mě lidé osloví s projekty, které se zabývají Albertem Einsteinem, cítím velkou pokoru. Mám štěstí, protože můj syn je astrofyzik, takže mi o Einsteinovi dělá takové malé přednášky. Ale je pravda, že Einsteinova génia bychom si měli připomínat, a to nejen v oblasti vědy. V osobním životě byl pacifistou, zastáncem míru, mužem, který se narodil v bouřlivé době, ale nikdy se nepřiklonil ani k levici, ani k pravici. Zůstal věrný sám sobě. To se odráží i v mých architektonických návrzích. Jsou to budovy, které pracují se složitostí Einsteinovy filozofie, ale i s odvážnou snahou změnit to, jak se díváme na svět. To samozřejmě dokáže i architektura. Může nám nabídnout úplně jinou perspektivu a posunout naše vnímání okolí, oblohy a země.
3: Žijeme v prostředí plném technologií a hodně se mluví o umělé inteligenci. Může nám umělá inteligence pomoci navrhovat lepší města, nebo je lidská představivost nenahraditelná?
5: Určitě máte pravdu, že lidská představivost je nenahraditelná. Umělá inteligence může mít své využití, ale já osobně si nemyslím, že by existoval nějaký univerzální systém. A umělá inteligence je jako babylonská věž. Všichni mluví stejným jazykem. Všichni citují stejná fakta. Je to jakýsi univerzální algoritmus. Přitom ale víme, že lidé umí tyto univerzální systémy chytře obcházet. Každý takový systém byl vždy vnímán jako útlak. Podle mě se tedy dočkáme toho, že kreativní lidstvo bude schopno vymanit se i ze zdánlivé uzavřenosti, kterou umělá inteligence do našeho světa vnáší.
3: Spojení umělé inteligence a architektury je minimálně odvážné. To by pak nově postavené čtvrti po celém světě začaly přece vypadat strašně podobně. Není to důvod k obavám?
4: Look, AI is already widely used.
5: Víte, umělá inteligence se v architektuře bohužel už dnes hojně používá, jenže vytváří architekturu, která se jen minimálně vztahuje k lidským bytostem. Samozřejmě můžete vytvořit věci, které na dané místo na první pohled zapadají, ale jsou to jen simulace. Umělá inteligence se samozřejmě dá využít kreativně. Tedy snad, nejsem si jistý, ale nebuďme naivní a nemysleme si, že umělá inteligence vyřeší naše problémy. Naopak, myslím si, že se stane obrovskou překážkou a budeme si muset znovu přijít na to, že nás nejde tímto způsobem replikovat. A že nás žádný univerzální systém nemůže uvěznit v ideálním světě.
3: Jak to na vás působí, když slyšíte názory, že právě tahle nová éra nás zachrání, že umělá inteligence je to, co vyřeší všechny problémy světa?
4: Look, all you have to do is read the Bible. They tried to build the, you know, Tower of Babel.
5: Podívejte, stačí si přečíst Bibli. Pokoušeli se postavit babylonskou věž. Všichni mluvili jedním jazykem, ale pak si uvědomili, že to je jazyk diktatury. Když máme jen jeden jazyk, vládne jeden diktátor. A víme, že všechny ty firmy, které dnes přinášejí umělou inteligenci, jsou tak trochu mini diktátoři. Tady v Praze i v Americe víme, že svoboda je vzácná a křehká. A musíme hledat způsoby, jak reagovat na to, co se jeví jako nevyhnutelné omezování lidských možností. Ale myslím si, že lidé jsou mnohem odolnější a že umělou inteligenci přelstí. O tom nepochybuju.
4: I hope for that and thank you so much for these.
3: V to doufám a moc vám za ta slova děkuju. Děkujeme také za vaši práci, za to, že měníte Prahu i náš region. Je to velká čest. Naším hostem byl dnes Daniel Liebeskind.
4: Thank you so much.
3: Thank you so much, Daniel Liebeskind was our guest.
4: Thank you so much.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Radiožurnál je 11 hodin. Jsou tu zprávy a Monika Chmielová.
3: Nejvyšší státní zástupkyně Bradáčová souhlasí se snížením hranice trestní odpovědnosti. Rusko zaútočilo balistickými raketami na Oděskou oblast. Fotbalisté Belgie a Senegalu hrají na mistrovství světa o postup do osmifinále a zítra bude většinou polojasno, večer začne na severozápadě přibývat oblačnost a přidá se déšť, teploty až 29 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová by podpořila snížení hranice trestní odpovědnosti na 13 let. Měla by se o tom ale vést odborná debata. Bradáčová to řekla v pořadu 20 minut Radiožurnálu. Hranici chce ze současných 15 let snížit ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Týkat by se to ale podle něj mělo jen závažných trestných činů, jako je vražda. Podle Bradáčové přibývá v této věkové skupině případů násilných trestných činů.
4: Agrese mezi dětmi roste a to také proto, že se nám přelévají typy trestných činů v rámci majetkové trestné činnosti směrem od krádeží k loupežím, kde je znakem násilí, ublížení na zdraví, znásilnění. To jsou počty, kdy, když srovnáme 10 let nazpátek, tak jsme zaznamenali 40% nárůst v minulém roce.
3: Nejméně 2 mrtvé a 13 zraněných je po ruském útoku balistickými raketami na Oděskou oblast. Informoval o tom náčelník tamní vojenské správy Oleh Kyper na sociálních sítích.
5: Rakety dopadly do jednoho ze zemědělských podniků v Oděském okrese. Stav dvou zraněných je velmi vážný, řekla agentuře Unian mluvčí oděské prokuratury Ina Verba. Na Charkov zaútočilo dnes Rusko nepilotovanými letouny. Nejméně jeden člověk zahynul a 13 bylo zraněno, z toho 2 děti, oznámil šéf tamní vojenské správy Oleh Sinehubov na svém telegramovém účtu. Ukrajinské drony podle záběrů z ruských sociálních sítí zasáhly zatím nejvzdálenější cíl. V sibirském Omsku, která je od ukrajinské hranice vzdálená přes 2 500 kilometrů. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Ve frýdlanském výběžku ode dneška funguje odpadový systém Door to Door. Lidé díky němu můžou třídit odpad přímo u svých domů. Požádat mohli o nádoby na plast, papír a bioodpad. Ve Frýdlantu se do nového systému zaregistrovalo zhruba 1100 domácností. Kromě rodinných domů se změna týká taky sídlišť. Tam jsou kontejnery na směsi tříděný odpad nově uzamčené gravitačními zámky. Společně s Frýdlantem zavedlo nový odpadový systém dalších 17 měst a obcí na Frýdlansku.
1: Sport.
3: Fotbalisté Anglie po obratu porazili na mistrovství světa v Atlantě Kongo 2-1 a postoupili do osmifinále. V úvodním kole play-off proti sobě hrají v Seattlu Belgie a Senegal. Podrobnosti má Tomáš Petr.
6: Po prvním poločase vede Senegal po gólu Diary 1-0 nad Belgií. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
3: Zítra od 2 hodin ráno se ještě utkají Spojené státy s Bosnou a Hercegovinou. A tenistka Nikola Bartuňková porazila ve Wimbledonu Kateřinu Siniakovou 2-0 na sety a postoupila do 3. kola. V něm nastoupí proti Barboře Krejčíkové, která přehrála Rusku Andrejevovou ve 3 setech. Druhé kolo zvládla taky Karolína Muchová. Ta po 2setovém vítězství vyřadila Číňanku Zhang.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D5 u Plzně a nehoda na silnici 21 na Chebsku. Na dálnici D5 u Plzně směr Praha stále pozorněji. Za sjezdem na Bory na kilometru 85 hlásil náš zpravodaj v pravém pruhu velkou krabici, kousek před odpočívkou s čerpací stanicí Orlen. Na D5 se z Plzně do Prahy pomaleji i u sjezdu na Loděnici mezi kilometry 11 až 8 teď sekají trávu a popojíždí v levém pruhu. Na silnici 21 z Chebu do Mariánských Lázní nehoda se zraněním. Podrobnosti z místa zatím nejsou. Omezený průjezd čekejte ve Staré Vodě poblíž odbočky na Lázně Kinžvart. A po silných bouřkách je na Opavsku stále neprůjezdná silnice u Kružberské přehrady, trasa Svatoňovice, Hořejší, Kunčice. Policie u zavírku kvůli záplavám prodloužila, trvat by měla několik dnů. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci budou doznívat bouřky a ochladí se na 18 až 13 stupňů Celsia. Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, jen na východě až zataženo a ojedinělé déšť. Večer začne v severozápadní polovině území oblačnost přibývat a později bude opět pršet. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29, na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Richardem Jandovským.
2: Máme před sebou další hodinu večerního radiožurnálu, taky využíváte e-shopy fungujících mimo Evropskou unii. Tak dnešním dnem se změnila pravidla pro dovoz menších zásilek ze zemí z EU a balíčky do 150 eur nově podléhají clu. Co konkrétně to znamená pro nás zákazníky, vám připomeneme za pár minut. Příjemný poslech.
1: Večerní radiožurnál a Richard Jandovský.

0: Záplava levného, často i nekvalitního a hlavně někdy i nebezpečného zboží z levných čínských online tržišť by se mohla zmírnit. Ode dneška totiž platí clo ve výši minimálně 3 eura za drobné zásilky do 150 eur. Pro tyto prodejce také přestává platit bezcelní výjimka. Dohodly se na tom státy Evropské unie.
1: V zásilce z e-shopu mimo Evropskou unii může být spousta různého zboží. 3 eura se ale budou platit za každý druh zvlášť. Když si například objednáte 5 stejných krytů na mobil, zaplatíte za ně dohromady 3 eura. Když k nim do stejné krabice přihodíte šňůrku, zaplatíte za ně další 3 eura, vysvětluje vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test Jan Šůra.
2: Nově se bude uplatňovat clo ve výši 3 eur za každý odlišný druh zboží v té zásilce. Nejde tedy nutně o 3 eura za celý balík, ani o 3 eura za každý jednotlivý kus zboží. Pro spotřebitele to v praxi bude znamenat především vyšší konečnou cenu, přičemž nejcitelnější bude zdražení u velmi levného zboží.
1: Podle celní zprávy loni do Česka přišlo asi 105 milionů drobností v balíčcích ze zemí mimo Evropskou unii. Jen za prvních 5 měsíců letošního roku jich celníci evidují už přes 93 milionů. Změna má omezit tak velký příliv levných balíčků, a to hlavně z Asie, popisuje Jiří Trousil z generálního ředitelství cel.
3: V současné době neexistují úplně stejné podnikatelské podmínky pro podnikatele, kteří jsou v Evropské unii, a pro podnikatele, kteří jsou mimo Evropskou unii, zejména teda v Číně, protože víme, že 91% těchto zásilek přichází do Evropské unie z Číny.
1: Evropští prodejci musí třeba splňovat bezpečnostní normy, zatímco u zásilek ze zemí mimo Evropskou unii se dodržování těchto pravidel často obtížně vymáhá. Podle českých e-shopů sdružených v Asociaci pro elektronickou komerci přichází takové opatření pozdě a je jen prvním krokem, jak podmínky narovnat, popisuje ředitel asociace Jan Vetyška.
4: Podle nás by se primárně měly vymáhat současné zákony, protože je zde spousta zákonů, ať už lokálních v rámci České republiky nebo hlavně v rámci celé unie, kde by ta tržiště měla nést zodpovědnost za to, že nabízí falzifikáty, že nabízí nebezpečné výrobky, o to by někdo měl vymáhat.
1: Například čínské online tržiště Temu dostalo letos v květnu od Evropské komise pokutu 200 milionů eur, protože podle ní neudělalo dost pro to, aby zabránilo prodeji nebezpečného a nelegálního zboží. Firma s rozhodnutím nesouhlasí a tvrdí, že bezpečnost výrobků bere vážně a s evropskými úřady spolupracuje. Pro zásilky nad 150 eur se nic nemění, budou se clít stejně jako doteď. Tereza Chlubná, Radiožurnál.

S dlouhými kolonami a zdržením musí řidiči počítat ve Kbelské ulici v Praze. Silničáři tam ode dneška chystají opravu a zúžili ji do jednoho pruhu v obou směrech. Podrobnosti jim přidáme v reportáži ve večerním radiožurnálu za pár minut. It's a

0: Tady je večerní radiožurnál a to byla kapela Queen. Kbelská ulice v Praze je ode dneška průjezdná v obou směrech jen jedním jízdním pruhem. Od zítřka ji budou opravovat silničáři. Na příjezdu do metropole od dálnice D8 se dnes tvořila dlouhá kolona. Práce mají skončit za měsíc a půl.
1: Radši bych se někam odstěhoval, nebo si vzal dovolenou, a abych nemusel celý ty prázdniny přesto jezdit.
2: Jiří Novotný z Teplic jezdí po Kbelské ulici téměř každý den.
1: Myslím, že to bude hodně špatný. Už doteď bylo špatný, tak si nemůžu představit, jak to bude vypadat, když to bude zdužené na ten jeden pruh.
2: A je podle vás dobře, že se bude opravovat? Byla podle vás už ve špatném stavu?
1: Už byla v hodně špatném stavu, jo. Ty vyjetý koleje tam byly opravdu veliký.
2: Kromě zúžení do jednoho pruhu v obou směrech silničáři také uzavřeli sjezdy a nájezdy na Kbelskou z přilehlých ulic, jako třeba z Prosecké, Čakovické nebo Mladoboleslavské ulice. V okolních městských částech jsou proto připravené objízdné trasy, popisuje radní Prahy 9 Tomáš Holeček z ODS.
3: Já jsem si od rána projížděl ty objízdné trasy tady na území městské části Praha 9, částečně i Prahu 8, vlastně v těch ulicích, kde se zřídily busopruhy, kde se upravovalo jinak dopravní řazení na světelných signalizacích. Vlastně nikde, kromě tady křižovatky náměstí OSN, jsem nenarazil na nějaký problém, kde by byly kolony nebo nedej bože stojící kolony.
2: I tak se ale obává, že se řidiči budou snažit místo obět.
3: Tím, že vlastně z D8 je sjezd na Kbelskou pouze v jednom jízdním pruhu z původních dvou, takže vlastně dojde k tomu, že ty kamiony dneska budou stát až za zdiby a pak vlastně budou objíždět ty auta přes zdiby, kobylisy a dál. A stejně tak potom z Prahy 8 to bude mít dopad i na tu Prahu 9, tak uvidíme, jak se podaří tato věc.
2: Silničáři budou prvních asi 20 dní opravovat jízdní pás ve směru z Novopatské ulice na sever metropole. Ve druhé etapě opačný směr. Přibližuje mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbora Lišková.
4: Potřebujeme zachovat Kbelskou, aby byla průjezdná. Nemůžeme ji celou uzavřít, protože nám chybí severní část Pražského okruhu, která není dostavěna, ale potřebujeme vlastně tu dopravu vést co nejbezpečněji. Proto máme připraveny i 4 odtahové vozy, kdyby se cokoliv stalo v průběhu rekonstrukce, buď to někde v okolí na nájezdech, anebo v tom dotčeném úseku.
2: Kbelská ulice už podle ní byla v havarijním stavu.
4: Jsou tam velké vyjeté koleje, příčné a podélné trhliny a výtluky, které už nedokážeme sanovat pouze v rámci běžné údržby, a také potřebujeme upravit ty samotné vstupy do kanalizace, ty kanalizační šachty a vlastně ty samotné poklopy.
2: Práce budou stát 460 milionů korun a mají skončit v polovině srpna. Z Prahy Josef Beneda, Radiožurnál.

0: Léto a Karlovy Vary, to patří neodmyslitelně k sobě.
1: Letos už po 60.
0: Připomeňte si s námi zásadní momenty z festivalového archivu.
1: Aneb to nejlepší z barů.
0: Letní seriál Radiožurnálu, který vás naladí na filmovou notu ještě před oficiálním startem festivalu.
1: Jak vypadal premiérový ročník?
0: Proč musel představitel Videtua chodit po městě s ochrankou?
1: A kdo z hollywoodských hvězd pobavil publikum svojí češtinou?
2: To mě velké potěšení. Vy tady v Karlových Varech. Máte otázky?
0: Festivalového archivu Aneb to nejlepší z varů.
1: Každé ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

S prvním červencovým dnem v Ostravě odstartoval festival elektronické hudby Beat for Love. První hodiny svěžné taneční hudby už mají návštěvníci za sebou a právě teď poslouchají prvního letošního headlinera, kterého dozvíte se za pár minut ve večerním radiožurnálu.

0: se nezamlčet žádný důkaz, který svědčí ve prospěch obviněného. To reaguje na to, že se něco takového děje, že někde záměrně zamlčujete důkazy, které by byly v neprospěch obžaloby?
1: To absolutně odmítám, tuto tezi. Státní zástupci mají povinnost v přípravném řízení, je to takzvaná zásada oficiality, vyhledávat všechny důkazy nejen v neprospěch, ale také ve prospěch obviněných osob a s takovými důkazy se vypořádávat v obžalobách a tomu se tak i děje. A vedle toho má obviněný samozřejmě také obhájce, který může doplňovat nebo dávat návrhy na doplnění dokazování, ale ani to nezbavuje státního zástupce povinnosti najít takzvaně materiální pravdu, to znamená i nacházet a hledat důkazy ve prospěch obviněných.
0: Proč to tedy vláda chce doplnit do trestního řádu?
1: Já tomu moc nerozumím, já myslím, že tahle povinnost už tam mnoho let je.
0: Když se vrátím k výroční zprávě, kterou jste v pondělí vydali, vy už jste říkala v úvodu, že kriminalita v Česku zůstala vloni podle těchto dat zhruba na úrovni roku 2024. Zároveň ale z té zprávy vyplývá, že přibývá případů s vysokou agresí, a to především u dětí. Čemu to připisujete?
1: Tak my jsme studovali i různé statě a odborné studie psychologů, psychiatrů. Státní zástupci také problematiku kriminality dětí debatují s odborníky. A je to, myslím, celkový posun. Je to i otázka motivací u dětí. Je to snaha i napodobit některé negativní vzory. Je to otázka i sociálního, rodinného prostředí. Tam, kde se radikalizují rodiny a je vyhraněné prostředí, tam se obvykle radikalizují i děti. Prostředí sociálních sítí u velmi malých dětí, které ještě nemají vyvinuty všechny. My říkám, možná nemají tu dokonalou představu o tom, jaké nebezpečí na ně v internetu čeká a nemají vyvinuty veškeré rozumové a mravní východiska, ze kterých potom ten dospělý člověk už hodnotí obsah internetu, tak velmi často jsou buď obětí trestného činu, anebo se mohou dopustit i pachatelství trestného činu právě z nedostatku těch rozumových vlastností ještě v době, kdy informace získávají, to se odráží například i v sexuálně motivovaných trestných činech. No a potom se tu objevuje i zážitkové násilí, které je sice výjimečné, ale už se tu objevuje také.
0: Co to je zážitkové násilí?
1: To jsou případy, kdy děti absolutně bez vztahu k oběti trestného činu se organizují tak, aby oběti ublížily. Je to oběť obvykle náhodná a to uspokojení těch dětí přichází právě co by v podobě toho zážitku z násilí, kterého se dopouštějí na dalších osobách.
0: Kolik takových případů v Česku bývá?
1: Ty případy jsou spíše výjimečné, jsou jednotkové, ale dříve se to vůbec neobjevovaly. A to, co nás znepokojuje, je, že se jedná o organizovanou trestnou činnost, to znamená, že děti vyhledávají vrstevníky pro to, aby se tohoto násilí dopouštěli. Ale vedle toho je tu celá řada dalších indicí o tom, že agrese mezi dětmi roste a to také proto, že se nám přelévají typy trestných činů v rámci majetkové trestné činnosti směrem od krádeží k loupežím, kde je znakem násilí, ublížení na zdraví, znásilnění. To jsou počty, kdy, když srovnáme 10 let nazpátek, tak jsme zaznamenali 40% nárůst v minulém roce.
0: Na základě toho všeho, co říkáte, je rozumné snížit věkovou hranici pro trestní odpovědnost?
1: Myslím, že je rozumné vést debatu, která by měla být podepřena odborníky, odbornými stanovisky. My jsme přispěli ve zprávě o činnosti k této debatě, myslím i tím, že tam předkládáme dostatečná data o tom, že pokud by chtěli politici a moc zákonodárná postihnout minimálně 60% násilného jednání, kterého se dopouštějí děti pod 15 let, tak je na místě nepřemýšlet pouze o hranici 14, ale začít se zabývat i hranicí 13 let, protože mezi tyto dvě věkové kategorie je násilná trestná činnost rozprostřena po 30%. ale pro mne je, pokud tato debata má být na místě, tak ve vztahu k pouze k těm nejzávažnějším násilným trestným činům. A vedle toho je ale možné vést i alternativní debatu o tom, že v případě, že děti se dopouštějí recidivního typově závažného jednání, tak by tu měl případně existovat i ústav, který zamezí recidivě, to znamená zjednodušení.

0: zjednodušeně řečeno, ochrání společnost před dětskými pachateli tím, že budou umístěny do ústavu, ať
1: takže
0: už ochranných
1: léčeb. To chápu něco na způsob vězení, ale nebylo by to podle trestního zákoníku. A
0: já nechci říct úplně na způsob vězení, protože by to mělo mít spíše výchovný směr, ale co by bylo podobné, tak to by bylo střežení, ano.
1: Ve výroční zprávě upozorňujete také na nárůst kyberkriminality. Jaké jsou v tomto směru ty hlavní trendy?
0: Tak převážná většina těchto trestných činů cílí na majetek poškozených osob, takže majetková trestná činnost tvoří nebo má jasnou převahu a tvoří převážnou většinu trestných činů, jak v tom reálném světě, tak i v tom kyberprostoru jako takovém. Jsou to obvykle podvody a krádeže, ale vedle toho v posledních letech jsme zaznamenali velmi závažný trend a to je legalizace výnosů z trestné činnosti, kdy se objevují organizované skupiny i mezinárodního charakteru, které proto, aby mohly legalizovat výnosy, to znamená zastřít původ právě peněz, které pocházejí z podvodů, tak najímají fyzické osoby proto, aby si zakládali účty, ať už s nějakou legendou podvodnou nebo s nabídkou rychlého výdělku, a tyto osoby se stávají takzvanými bílými koňmi a tyhle bílé koně potom jsou obvykle ti, kdož jsou potrestáni, protože tu organizovanou zločineckou skupinu případně se podaří ustanovit jen málo kdy, ale obvykle policii se podaří ztotožnit fyzickou osobu s účtem, který založí právě pro tyto účely, a ta osoba je poté stíhána buď z nedbalostního nebo úmyslného trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti a vlastně tak napomáhá i organizovanému zločinu. A nejvyšší státní zastupitelství se podílí s policií a bankovní unií na preventivním programu, který je nazván jako Nebuď bílým koněm, a myslím si, že tyto preventivní aktivity mají veliký význam právě i při snižování tohoto typu kriminality.
1: Kolik takových případů je?
0: To jsou stovky případů, které jsou navázány právě na podvody. Ty, které jsou odhalené, ale myslíme si, že je veliké množství i latentní kriminality, to znamená i té neodhalené.
1: Vy dlouhodobě figurujete na čelních místech žebříčků nejvlivnějších žen v Česku. Časopis Forbes vás letos zařadil na druhé místo za nejbohatší Češku Renátu Kellnerovou, až za vámi jsou další podnikatelky, manažerky nebo političky, včetně ministryně financí. Máte pocit, že je to zasloužené, že opravdu máte tak velký vliv v Česku?
0: Tak to hodnotí ti, kdož ten žebříček sestavují.
1: Proto se ptám teď vás, jak to hodnotíte vy?
0: Pro mě je to vždycky věc, která je vlastně jako určitým hodnocením výkonu mé práce, a já jsem vliv vždycky vnímala jako možnost měnit věci k lepšímu, takže věřím, že i tyto žebříčky mají přispívat k tomu, abychom měnili věci k lepšímu.
1: Takže vám to dělá radost?
0: Já myslím, že to každému dělá radost, když je oceněn, samozřejmě. I mě to dělá radost.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Díky moc za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Já děkuji za pozvání a někdy naslyšenou.
1: Jinak připomenu, že samozřejmě i tento pořad můžete kdykoliv slyšet ze záznamu v našem archivu, na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
3: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře a právě teď máme necelé 4 minuty po půl jedné. Monika Chmilová a krátké zprávy.
4: V centru Kyjeva vypukl požár po výbuchu během leteckého poplachu. Podle náčelníka kyjevské vojenské zprávy Timura Tkačenka ukrajinská protivzdušná obrana odrazila útok ruských dronů. Jejich úlomky dopadly v centru města a na jeho severovýchodní předměstí. Podle svědků hořela střecha budovy na jednom z centrálních bulvárů a na západě města byly slyšet výbuchy. V Kataru skončila nepřímá jednání mezi Spojenými státy a Íránem. Podle iránské státní agentury IRNA se obě strany dohodly na vytvoření komunikačního kanálu pro nahlašování případného porušování příměří. Německý server Deutsche Welle s odvoláním na americký zdroj uvedl, že vyjednávání se týkalo taky lodní dopravy v Hormuzském průlivu a izraelských útoků na Libanon. Jednou z iránských priorit je podle něj taky uvolnění 6 miliard dolarů ze zmrazených iránských aktiv. Poslanci se příští týden sejdou na dvou mimořádných schůzích. Oznámil to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. V úterý poslance čeká projednávání znovu zavedení EET ve druhém čtení. Zákon, který má platit od příštího roku, chce koalice schválit ještě před letní přestávkou poslanecké sněmovny. Další mimořádnou schůzi svolal Okamura na středu, kdy se budou poslanci věnovat zejména novele o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Jejím cílem je navýšit platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliardy korun. A na Máchovo jezero se vrátila pravidelná lodní doprava. Loď Hynek zastavuje na 8 přístavištích 6x denně. 4x denně z dok vyplouvají taky vyhlídkové okružní plavby. Sport. Fotbalisté Belgie a Senegalu bojují v Seattlu o postup do osmifinále mistrovství světa. Podrobnosti přidá Tomáš Petr.
5: Poslední 2,5 minuty z prodloužení a zatím stále platí nerozhodné skóre 2-2 mezi Belgií a Senegalem. Závěr prodloužení a případný penaltový rozstřel můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
4: Do osmifinále postoupila Anglie, která porazila Kongo 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: na vozovce 56. kilometr. Auta i překážka jsou pryč. U Prahy na silnici z Mratína do Kostelce nad Labem nehoda. U odbočky na Polerady podrobnosti z místa nejsou a uzavírku policie nehlásí. V Praze připomínáme nové omezení ve Kbelské ulici. Mezi křižovatkami s Cínoveckou a Novopatskou ulicí je ve Kbelské v obou směrech průjezdný jen jeden pruh. Aktuálně místem projede teplý. Minulé to omezení potrvá do půlky srpna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 550.

0: Začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
1: 7 minut po půl jedné začíná noční radiožurnál. Dnes máme čtvrtek 2. července a přeji příjemnou a hlavně poklidnou noc. I dnes v noci vás čekají informace z mistrovství světa ve fotbale, které se hraje ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. A momentálně jsou na hřišti hráči Senegalu a Belgie, kteří hrají první kolo play-off. A po základní hrací době byl stav vyrovnaný 2-2. Momentálně se hraje prodloužení a my se na utkání vypravíme už za pár minut.
2: Noční radiožurnál
3: a Adam Carda.

0: skóre nerozhodne 2-2, ale za pár okamžiků se může rozhodnout, protože Belgičané budou zahrávat pokutový kop. 23:37 odehráno z prodloužení, tedy čtvrtá minuta nastavení prodloužení v samotném závěru. Prodloužení a hlavní rozhodčí nakonec po konzultaci s videem nařídil pokutový kop pro Belgii. Faulovaný byl Tielemans, který byl v náběhu na bližší tyč. Mimochodem po tom zákroku zakončoval Luke Bakio do břevna a vlastně v první chvíli sudí ani neviděl ten penaltový zákrok, až video ho upozornilo na ten faul Kamary, a proto tedy byl nařízen pokutový kop. Romelu Lukaku má míč v ruce a bude kopat penaltu. Z posledních 5 penalt proměnil 4 v reprezentačním dresu, ale všechny šly dolů. To je určitě zajímavá informace pro golmana Senegalu. Diaw teď totiž bude čelit pokutovému kopu. Ne, tak Lukaku předal ten míč Tielemansovi a sám faulovaný Jurij Tielemans tedy bude kopat penaltu. A to se říká, že faulovaný hráč by neměl kopat penaltu. Tielemans se rozebíhá pravačkou, trefuje pravý horní roh, Belgie vede 3-2 a je na nejlepší cestě do osmi finále mistrovství světa. Končí pátá nastavená minuta prodloužení. Ještě se podle mého tak 2-3 minuty hrát budou, protože tam bylo hodně časové ztráty při tom rozhodování o tom, jestli to penalta byla nebo nebyla. A teď tedy v šesté nastavené minutě Belgie dovršuje obrat ze stavu 0-2 na 3-2. Samotný závěr prodloužení a pak třeba i případný penaltový rozstřel, kdyby Senegal vyrovnal, můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I po celou noc.

0: Lidé mohou nově třídit odpad přímo u svých domů. Ve Frýdlantu se změny týkají nejen lidí v rodinných domech, ale také na sídlištích. Město se na nový systém připravovalo několik týdnů.
1: Tady tu pískovně, ta je tady nahoru.
2: Jan Hrdina z technického oddělení Frýdlantské radnice nádoby společně s kolegy rozváží. Navigaci má na starosti Štěpán Skalický.
3: Bude to třetí barák po levé straně.
2: Každá popelnice má v sobě čip, vysvětluje další pracovník Vladimír Mourek.
4: Ženský to načipovali a popsali ty popelnice popisnýma číslama.
5: To musíte vždycky takhle rozdělat.
6: Nasadit kolečka.
7: Dát to baráku.
2: Aby lidé mohli nové nádoby dostat, musí splnit několik podmínek, vysvětluje starosta Dan Ramzer z ODS.
8: Musí mít zaplacené odpady. Buď to jste občan Frýdlantu, tady s trvalým bydlištěm, pak máte povinnost zaplatit, je to 790 korun, nebo se můžete přihlásit ke sběru a zaplatíte si ten poplatek. To je první předpoklad. Druhý předpoklad je, musíte mít vyplněnou žádost o to, aby jsme vám mohli přidělit sběrné nádoby v systému door-to-door.
5: To se bavíme o lidech, kteří žijí ve vlastních domech. Jak je to na sídlištích?
8: Budou mít přiděleny v jednotlivých kojích nádoby na papír a plast. Budou opatřeny gravitačním zámkem, to je takové zařízení, ke kterému je normální klíč, akorát se to nedá otevřít a když přijede odpadářský vůz, tak ono se to otvírá, když se to vlastně kolečkama otočí nahoru. A co se týká směsných nádob, tak je to úplně stejné.
2: Lidé na sídlištích doufají, že díky zámkům přestanou být kontejnery přeplněné. Jitka Řezáčová věří i ve větší pořádek.
9: Myslím, že je to dobře, protože tady chodí hodně bezdomovců a oni v tom dělají takový nepořádek.
2: Cena za svoz odpadu se zatím pro obyvatele nezmění. Do budoucna ale radnice zvažuje, že ji upraví individuálně. Z Frýdlantu Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Zpravodajský přehled doplní Monika Chmilová.
1: Stávající systém rozdělování daní mezi kraje obstál před ústavním soudem. Slovensko představilo priority předsednictví Vyšegrádské čtyřky, věnovat se chce spolupráci a konkurenceschopnosti. Fotbalisté Anglie a Belgie postoupili do osmifinále mistrovství světa a dnes bude většinou polojasno, večer se přidá déšť, teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Ústavní soud potvrdil stávající systém rozdělování daní mezi kraje. Skupina senátorů žádala zrušení části zákona, který ho nastavuje. Mechanismus podle nich nereaguje na změny, například na ty demografické.

0: Testování v MHD proto představuje pro nákazu jen minimální riziko.
1: Sport. Fotbalisté Belgie postoupili do osmifinále mistrovství světa. V Seattlu porazili Senegal 3-2 po prodloužení. Základní hrací doba skončila remízou 2-2. Rozhodující gól dal z penalty v nastavení prodloužení záložník Youri Tielemans. Úvodní kolo play-off zvládla taky Anglie, která po obratu vyhrála nad Kongem 2-1. Za necelou hodinu se domácí Spojené státy utkají v Kalifornii s Bosnou a Hercegovinou. Trenér Bosny Sergej Barbares říká, co může evropský tým posunout dál.
2: Samozřejmě jsou Američani favoritem, ale my nikdy nemáme problém s tím být v roli outsidera. Ale tím se nezabývám. Máme tým, který může překvapit. Naši hráči se narodili po celém světě. Třeba Bajraktarevič je přímo ze Spojených států. A tohle je možná ta naše výhoda, že jsme do jednoho týmu namíchali tolik různé kultury, návyků a přístupů.
3: Co jsme uspěli, ty své kultury, ty své návyky.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D5 u sjezdu na Loděnici a neprůjezdná silnice na Opavsku. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy u sjezdu na Loděnici od včerejška sekají trávu. Dejte pozor, popojíždí v levém jízdním pruhu mezi kilometry 11 až 8. Nadměrný náklad, který zpomaloval provoz u Vysokého Mýta směr Hradec Králové na silnicích 35 a 17, už je podle našeho zpravodaje na dálnici D35.
6: Nadměrný náklad už se dostal na dálnici, takže už to bude dobré. Ono to je asi na 3 kusy rozdělený ten nadměr, možná 4. Už i konec zepravodné kolony je na dálnici, takže už to bude stravitelnější pro všechny řidiče.
5: Po včerejších silných bouřkách je na Opavsku neprůjezdná silnice u Kružberské přehrady na trase Svatoňovice, Hořejší, Kunčice. Uzavírka kvůli záplavám by měla trvat několik dnů, dá se to obět přes Kružberk a Nové Lublice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku většinou polojasno, jen na východě až zataženo a ojediněle déšť. Večer pak začne na severozápadě oblačnosti i srážek přibývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
7: Pokračuje Noční radiožurnál 6 minut po jedné, možná zrovna sledujete noční oblohu plnou hvězd a právě k nim zamíříme v další reportáži. První česká studentská družice se totiž už brzy vydá do vesmíru. Kostka, jak se družice jmenuje, už čeká ve Spojených státech na start rakety SpaceX. Za okamžik vám k tomu řekneme podrobnosti.
4: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Do vesmíru by v následujících dnech měl odstartovat první český satelit navržený a postavený výhradně studenty. Družice Kostka z brněnského vysokého učení technického už čeká ve Spojených státech na start rakety společnosti SpaceX. Na oběžné dráze pak otestuje technologie, které mají otevřít cestu dalším českým studentským vesmírným misím.
1: Jedná se o prvou družicu v České republice, která je navrhnutá a sestrojená studenty a poletí do vesmíru.
2: Než se ke družici Kostka vůbec dostaneme, musíme s Patricí Janigovou ze studentského týmu Y-Space a Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT projít přísnými pravidly čisté laboratoře.
1: Studenti to sestrojovali v prostorech, kde jsou přísné podmínky na čistotu.
2: Vcházíme do laboratoře CEJTEC Nanolab a jelikož se jedná o místo, kam se nesmí dostat žádný prach, tak si musíme obléct speciální boty, plášť.
3: Úplně přesná velikost je 10x10x11,3 cm.
2: Popisuje mi velikost družice Kostka student a konstruktér Krištof Boháč z FEKTu VUT. Právě ji vytahuje z ochranného kufříku.
3: Je vystlán pěnou, která odizolává případné nárazy, šoky.
2: Tady nahoře je anténa, po stranách jsou solární panely, to rádio je ukryté někde vevnitř.
3: Ano. Všechny komponenty, které jsou takhle vidět zvenčí, až na ta malá dvířka ze spodu pro komerční anténu, tak to jsou všechno komponenty, které jsme vyvíjeli my v týmu.
2: Doplňuje Šimon Pokorný z Y-Space a FEKTu VUT. Samotná družice ale nemá sloužit jen jako technologická demonstrace. Podle Krištofa Boháče na ní studenti ověří vlastní zařízení, která později využijí při další vesmírné misi.
3: A dále pak naše univerzita boduje meteorologickou stanici na Antarktidě, pomocí kterými vlastně budeme ověřovat ten náš rádiový systém. Tedy budeme využívat tu naši anténu ke sběru dat z této stanice a přenášet ty zpátky k nám na univerzitu.
2: Takže teď ho zase schováte?
3: Následně už umístěn v deployeru poletí do Ameriky, kde bude zaintegrován na raketu Falcon 9, Transporter 17.
2: Studentská družice Kostka teď čeká na potvrzení termínu startu. Odstartovat by měla v prvních červencových dnech. Zkušenosti z mise studenti využijí při přípravě složitější družice CIMER. Ta se zaměří na výzkum chování bakterií a řas ve vesmíru. Z Brna, Marek Jensl, Radiožurnál.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: Zápisník Jana Kaliby.
1: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
2: Americké fotbalisty čeká zhruba za 40 minut od 2 hodin v noci našeho času první zápas vyřazovací fáze na mistrovství světa. Hrát budou v San Francisku proti Bosně a Hercegovině, pro kterou jde vůbec o první účast v play-off. Kdo vyhraje na hřišti, to se dozvíte z přenosu radiožurnálu Sport a samozřejmě i z pravidelných vstupů v nočním radiožurnálu, ale už teď je vítězem malá bosenská restaurace nedaleko stadionu. V těchto dnech se z ní stalo poutní místo natěšených bosenských fanoušků. Za vůní bosenské kávy a čevapů, u nás známých jako čevapčiči, vás teď vezmeme.
3: Přicházím ještě před otvírací hodinou, ale tohle neformální bosenské centrum u San Francisca už zažívá nájezd fanoušků v bosenských dresech. Pije se raní káva a mluví se o fotbale.
4: Bosna je malá země, to je veliký úspěch.
3: Jako první štamgasti přišli místní Bosňané, Vlado žije v Americe už skoro 30 let, ale fandit prý bude Bosně, stejně jako Sejfo, ten si k tomu oblékl i bosenský dres.
5: Ali navíjám za Bosnu.
6: Sarajevo je Bosnia.
7: Vcházím do restaurace s Mirzou Avdičem, synem majitele, všude kolem nás výzdoba připomínající zimní olympijské hry v Sarajevu 1984, bosenské vlajky a samozřejmě nesmí chybět tradiční mosazná nádoba na přípravu kávy.
8: Já vidím jazzu.
6: Jazzva, as you know, it's one of the essentials for, you know, Bosnian.
9: Jak víte, tak jazzva je základ pro Bosňany a Balkánce obecně. Nejde začít den bez bosenského kafe. Bez něj je člověk pak nabručený. Jsme na to hrdí, že tu kromě jídla můžeme lidem z celého světa ukázat i obrázky Sarajeva, představit jim Bosnu a Hercegovinu a ukázat, že jsme hostili olympiádu. Jako by to bylo včera.
6: What makes me glad is they all come back.
9: Z čeho mám opravdu radost, že se vždycky vracejí. Hostům u nás chutná jídlo, ale taky se tu cítí, jako kdyby přišli na kafe ke mně nebo k tobě domů. Můžou zůstat, jak dlouho chtějí. Povídat si, nikdo jim hned nenese účet a nevyhání je, když dojedí, jak je tady v Americe zvykem. Na Balkáně je pohostinnost opravdu důležitá. Restaurace tam není jen biznis ve stylu odevzdej peníze a nashledanou. A o to se snažíme, aby se u nás lidi opravdu cítili aspoň trochu jako v Bosně.
3: Zjevně se to daří, protože mezi tím se restaurace zaplnila, když zavřu oči a poslouchám lidi kolem i hudbu. Připadám si opravdu jako někde v Sarajevu, v Mostaru. Kolem mě je to taky samý bosenský dres a zájemci si tu za $20 můžou doplnit výstroj o bosenskou fotbalovou šálu, ale hlavně se posilnit jídlem, na které jsou zvyklí. Majitel Ramis mi nese burek se špinátem a sýrem a všude kolem voní čevapy.
9: Tamhle vidíte lepinu, náš domácí chleba, který tu pečeme každé ráno, abychom ho měli čerstvý. Máme samozřejmě čevapy, pálivé klobásky nebo burek. Máme teď zjednodušené menu, protože čekáme spoustu lidí, tak aby nikdo moc dlouho nečekal. A jedeme až do vyprodání zásob.
3: Říká majitelův syn Mirza Avdič z bosenské restaurace Eurogrill nedaleko stadionu, kde Bosna a Hercegovina nastoupí ke svému historicky prvnímu zápasu vyřazovací fáze mistrovství světa proti domácím Američanům. Ze Santa Clary u San Francisca, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
3: Změnou zákona o zahraniční službě se koaliční většina podle Hradu opět snaží omezit ústavní pravomoci prezidenta. Mluvčí Petra Pavla Vítkolář to uvedl na webu prezidentské kanceláře. Změnu včera schválila sněmovna. Nově by vedoucí stálých misí České republiky pověřoval a odvolával místo prezidenta ministr zahraničí. Podle Hradu kvůli tomu zvažuje Pavel další kroky. Ve Venezuele kvůli zemětřesením z minulého týdne zemřelo nejméně 2295 lidí, oznámil to šéf venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez. Více než 11 tisíc lidí utrpělo zranění, tisíce Venezuelanů zároveň ztratili své domovy. Podle záchranných složek bilance není konečná. V zemi pokračuje odklízení trosek a pátrání po pohřešovaných, pomáhají přitom i čeští záchranáři. Při žhářských útocích na domy úředníků spojených s vládní stranou Nová demokracie v řecké Soluně zemřela žena. Další čtyři lidé jsou zranění. Informoval o tom řecký server Ekaterini. Pachatelé se pomocí improvizovaných plynových bomb zaměřili na tři domy. Mezi nimi bylo i sídlo kandidátky strany Afrodity Nestory, ve kterém se nacházeli všichni zranění, včetně političky. Její matka v nemocnici popáleninám podlehla. K odpovědnosti se nikdo nepřihlásil. A Kanada se zúčastní příštího ročníku mezinárodní hudební soutěže Eurovize, oznámili to její organizátoři. Jde o první zemi, která se k hudebnímu klání připojila od roku 2015, kdy Evropská vysílací unie přijala Austrálii. Kanadská veřejnoprávní stanice CBC by během následujících měsíců měla oznámit, jakým způsobem vybere svého prvního reprezentanta. 71. ročník bude historicky poprvé hostit Bulharsko.
1: Sport.
3: Fotbalisté Belgie postoupili do osmifinále mistrovství světa. V Seattlu porazili Senegal 3-2 po prodloužení. Belgičané přitom prohrávali 0-2. Ještě do konce základní hrací doby vyrovnali a o výhře rozhodli v nastavení prodloužení z penalty. Tu proměnil záložník Yuri Tillmans, pro kterého to byla druhá branka v utkání. Anglie vyhrála v úvodním kole play-off nad Kongem 2-1, také díky obratu. A za necelou půl hodinu se v Kalifornii utkají domácí Američané s Bosnou a Hercegovinou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jedničce na Vysočině a dálnici D6 na Karlovarsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec stojí osobní auto bez kola. Kilometr 103 blokuje pravý jízdní pruh.
5: Stojí ve stoupacím pruhu osobák bez levého zadního kola. Nemá za sebou ani trojúhelník ještě, jenom je na blikačkách, tak aby ho někdo nesestřelil.
4: Ještě jednou D1, 103. kilometr směr Brno. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy pozorně u sjezdu na Valeč. Na exitu 83 stojí nákladní auto a na vozovku z něj vytekly desítky litrů oleje. Auto stojí pod mostem. Odstavené auto čekejte i na D1 z Ostravy do Přerova u sjezdu na hranice. 308. kilometr vpravo na blikačích stojí dodávka a dohlednost tam zhoršuje déšť. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude zpočátku většinou polojasno, jen na východě až zataženo a ojediněle déšť, teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
2: První rok existence má za sebou chráněná krajinná oblast Soutok. Jak se s ní po počátečních obavách zžili místní a co zatím správci stihli udělat pro přírodu a také i pro návštěvníky, to se dozvíte za pár minut v nočním Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Společnost vám v nočním radiožurnálu dělala zpěvačka Cher a první narozeniny měla včera nejmladší chráněná krajinná oblast v Česku, Soutok v samém jižním cípu Moravy. Jejímu vzniku předcházely léta příprav, jednání i soudní spory. Některé třecí plochy mezi vlastníky půdy, lesníky, rybáři, místními a správci oblasti se podařilo urovnat. Většinu žalob proti vyhlášení CHKO soudy zamítly, část však ještě řeší. Problémem je stále nedostatečné vyznačení chráněného území a neoprávněné vjezdy do něj. Vyšší stupeň ochrany už ale příroda poznala.
1: Majitelé pozemků se před vyhlášením CHKO obávali třeba, že správa oblasti bude blokovat jejich stavební záměry. To se podle jejího vedoucího Vladana Rýdla nepotvrdilo.
2: Žádné zamítavé stanovisko nepadlo. Ta CHKO je koncipovaná tak, že je mimo intravilány obcí.
1: Návštěvnost oblasti za poslední rok výrazně nevzrostla. Přesná čísla ale chybí, říká starosta Mikulčic Josef Dvořáček z ODS.
3: My nedokážeme rozlišit, kteří turisti sem jezdí do CHKO a kteří jezdí na velkomoravské vykopávky na Vali.
1: Správa dosud instalovala jeden sčítač. Trend růstu návštěvnosti je ale všeobecný. K usměrňování návštěvníků by pomohlo jednotné značení.
3: Ujednocené značení by bylo ku prospěchu,
1: říká mikulčický starosta. Místo starosta Břeclavy Jakub Matuška z Mladých a neklidných souhlasí. Posílení návštěvnické infrastruktury podle něj plánují i samosprávy.
4: Na každém místě toho vstupu by byla umístěna nějaká informační tabule, jednotný mobiliář, posezení pro návštěvníky a to je právě předmětem žádosti na Jihomoravském kraji.
1: V Břeclavi navíc do 4 let vznikne dům přírody CHKO Soutok. Město kvůli němu za 300 milionů korun zrekonstruuje západní křídlo zámku. Polovinu mu na to přispěje stát. Příroda už podle Vladana Rýdla poznala, že má nové ochránce.
2: V lesích se ty porosty prosvětlují tak, aby měl prostor i hmyz

0: S vámi je noční radiožurnál a teď také sport. 18-letá hokejistka Aneta Paroubková se stala nejlepší českou juniorkou uplynulé sezóny. V ní hrála v Zámoří za celek Prosil Akademii a s českou osmnáctkou vybojovala bronz na mistrovství světa. S obránkyní z Plzně, která dostala svou první pozvánku do seniorské reprezentace, mluvil reportér Vladislavec Janouškovec. Vladislav Janouškovec.
1: Pochvalte sama sebe, za co myslíte, že jste byla oceněna za ten uplynulý rok?
2: Tak já nerada upřímně chvalím sama sebe, protože já si stojím za tím, že to je hlavně tím týmovým úspěchem a tím, jak ten tým pracuje a jak ty holky vám v tom pomáhají i kluci a trenéři, takže jsem za to hrozně vděčná všem, co mi v té cestě pomohly.
1: Týmový úspěch, tím myslíte bronz s českou osmnáctkou, na který jste dosáhla v té minulé sezóně?
2: Tak teďkon to byl třetí rok, co jsme získali medaily, takže to byly úžasný tři roky, co jsem strávila v osmnáctce a každý ten rok byl úplně něčím zvláštní a jinačí a tenhle ten rok, co jsme získali bronz, tak jsme měli skvělou partu a s holkama to bylo super, takže ten týmový úspěch byl určitě nádherný.
1: Tu poslední sezonu jste strávila v Zámoří, jak velký to byl skok od těch domácích soutěží i těch, které jste hrála mezi hochy tady v Čechách za plzeňské Vlky třeba?
2: Tak byl to docela velký skok i tím prostředím, ale hokejově tak určitě, jak jsem hrála od malečka s klukama, tak určitě fyzičkou, co se týče jako fyzického hokeje. A taky si myslím, že ty holky víc hrajou jako tou mentální stránkou, že jsou takový víc chytřejší a určitě se s těma holkama pracuje úplně jinak, je to úplně jiná atmosféra a funguje to v tom týmu úplně jinak, takže to byl velký skok.
1: Povídáme si s nejlepší českou juniorkou uplynulé sezony, hokejovou obránkyní Anetou Paroubkovou, která už ale dostala teď v létě také pozvánku do té ženské seniorské reprezentace. Tak jak se těšíte nejprve tedy na ty fyzické testy a pak soustředění, které vás čeká ještě teď v červenci?
2: Tak je to, jak říkám, skvělá příležitost. V 18 se už jsem teďkon skončila, byl to můj poslední rok, takže teďkon musím na sobě makat a musím tomu věřit a snad dostanu šanci i v tom Ačku. A teď to začneme těma testama, máme tam kemp v Chomutově, takže uvidíme, jak to půjde.
1: Nastěňuje své plány česká hokejová reprezentantka Aneta Paroubková z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Filmové novinky v kinech.
0: Recenze očekávaných šlágrů.
1: I postřehy ze zákulisí natáčení.
0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
0: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
0: Každý čtvrtek krátce po 11:30 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
3: Opozice spolu s řediteli veřejnoprávních médií vyzvala vládu k diskuzi o financování médií. Vláda ve Francii ohlásila termín prezidentských voleb. Druhé kolo bude po prvomájových protestech. Spojené státy hrají na fotbalovém mistrovství světa proti Bosně a Hercegovině o postup do osmifinále. A dnes bude většinou polojasno, teploty až do 26 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Opozice a šéfové médií veřejné služby chtějí s vládou jednat o financování České televize a Českého rozhlasu. Ředitel rozhlasu René Zavoral to řekl po společné schůzi. Té se včera nezúčastnil nikdo z vládní koalice. Opoziční politici plánují blokovat snahy vlády převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Podle Zavorala by ještě před projednáváním novely mediálního zákona měla proběhnout veřejná diskuze.
4: To, co během té schůzky s představiteli opozičních stran padlo několikrát, je opravdu snaha o to, aby taková veřejná debata vznikla. Jsme utvrzováni, že ta veřejná debata tady bude, ale my nepovažujeme za dobré, aby veřejná debata byla až v průběhu toho samotného už legislativního procesu, ale měla předcházet samozřejmě celému tomu balíku, celé té přípravě.
3: Jak opozice, tak i obě média chtějí, aby vláda zachovala současný systém televizních a rozhlasových poplatků. Ve společném prohlášení to označili za funkční a zaručující nezávislost České televize i Českého rozhlasu. Prezidentské volby ve Francii budou příští rok 18. dubna a 2. května. Termín hlasování potvrdila vláda. Současný prezident Emmanuel Macron končí svůj druhý mandát a už nemůže kandidovat. Opozice termín voleb kritizuje.
5: Šéf republikánů Bruno Retailleau tvrdí, že termín voleb bude nahrávat levici. Druhé a rozhodující kolo hlasování totiž bude 2.